0: Součástí širší reformy maďarských veřejnoprávních médií. Maďarova vláda po nástupu k moci vyměnila jejich vedení a chce změnit i způsob, jakým zpravodajství funguje. Cílem je podle ní vrátit do vysílání názorovou pestrost a oddělit veřejnoprávní média od politického vlivu. Bára Vránová, Radiožurnál.
1: V Blatničce na Hodonínsku začal samosběr plodů rakitníku. Podle majitele sadu je zatím zájem velký a úroda letos navzdory suchu dobrá. Samosběr by měl pokračovat až do října. Lidé si vlastními nebo zapůjčenými nůžkami můžou ustříhnout celé větvičky s oranžovými bobulami. Vysvětluje majitel sadu Martin Smetana.
2: Potom ty větvičky hodí do mrazáku. Keď zmrznou, tak se dají velmi rychle oklepat bobule a ty bobule potom zpracují, rozmixují, získají z toho šťavu a to je vlastně taký mezitovar, z kterého se dá potom vytvárat všechno ostatné, či už šťavy, limonády, marmelády a další.
1: Sport. Tenistka Linda Nosková je ve světovém žebříčku na 6. příčce, což je její kariérní maximum. Na turnaji v Cincinnati přitom skončila už v 8. finále, kde prohrála s domácí Anisimovovou. I tak se ale wimbledonská šampionka dostala v pořadí o jednu pozici před Karolínu Muchovou, která od finále na travnatém Grand Slamu kvůli operaci břicha nesoutěžila.
3: V žebříčku WTA se posunula také 20-letá Sara Bejlek. Té díky semifinálové účasti na turnaji v Cincinnati aktuálně patří 29. místo. Světovou jedničkou zůstává Běloruska Sabalenková. V první stovce nejlepších tenistek je podle nového vydání žebříčku aktuálně 10 českých reprezentantek. A ve čtyřhře si dál pozici jedničky drží Kateřina Siňaková. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Omezení je na Pražském okruhu i u Běšin na Klatovsku. Na Pražském okruhu počítejte s nočním omezením mezi Jesenicí a Vestcem. V úseku se projíždí v každém směru jen jedním pruhem. Pracují tam silničáři, projíždíte kolem nich opatrně. A dálnice jsou bez nehod. Před chvílí se podařilo došetřit kolizi dvou kamionů v omezení na D1 u Brna. A ve směru do Prahy je tak na kilometru 195 běžný provoz a jede se plynule. A s novým omezením počítejte na silnici 27 z Klatov do Železné Rudy. U Běšin mají až do prosince opravovat železniční přejezd. A provoz řídí kyvadlově semafor, přes den i pracovníci stavby. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Noc je oblačná, je zatažená, teploty klesají mezi 16 až 12 stupňů při zmenšené oblačnosti a slabším větru ojedinil až k 9 stupňům Celsia. Přes den čekáme zase oblačno až zataženo, místy se objeví přehánky nebo déšť, později odpoledne a večer srážky hlavně od jeho západu budou i četnější. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27 a v místech se srážkami jenom kolem 18 stupňů Celsia. To byly zprávy. A pokračuje noční Radiožurnál s Adamem Cardou.
6: Společnost vám dělá noční Radiožurnál necelých 6 minut po 2. hodině a to je čas, který každý den patří soutěži a dnes tomu nebude jinak. Celý tento týden tu pro vás máme jako výhru sadu 3 kvalitních vín, které do naší soutěže věnovali finalisté ceny Vinař roku, kterou pořádá Český archiv vín a Radiožurnál je tradičním partnerem akce. Letos se konal už 23. ročník, tudíž máte záruku, že se vám do rukou dostanou jen ty nejvína. Tak pokud jste u nás nic nevyhráli za poslední 2 měsíce a máte chuť soutěžit nebo chuť na víno, tak s námi soutěžte a to na číslech 221 552 155 nebo 255 na konci.
4: Noční Radiožurnál
7: a Adam Carda.

0: Tom Walker zazněl v nočním radiožurnálu, kde teď budeme soutěžit.
1: Přidejte se ke špičkovým degustátorům z celého světa. Vyhrajte na radiožurnálu kolekci českých a moravských vín z prestižní národní soutěže Vinař roku 2026 z Českého archivu vín. Vychutnejte si letní večery se sklenkou lahodného moku od našich nejlepších vinařů, včetně letošního vinaře roku České republiky, vinařství Bolařík z Mikulova. Sadu vynikajících vín dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
0: A za pár desítek vteřin se dozvíme, kdo z vás bude tím šťastlivcem. Teď pojďme zjistit, kdo se dovolal jako první. Haló, slyšíme se?
2: Dobrý večer, slyšíme se, tady je Radek.
0: Dobrý večer, Radku, slyším, že jste za volantem, slyším správně?
2: Tak trošku za volantem, no.
0: V pořádku, tak předpokládám, že teď asi víno nepopíjete, nicméně, když se k vínu dostanete, tak preferujete bílé nebo červené?
2: Já mám radši růžový, když...
0: Růžové? No tak uvidíme, jestli v sadě budete mít i růžové víno. Každopádně já teď půjdu k pravidlům. Mám pro vás soutěžní otázku, k ní tři možnosti a jedna z nich je hledaná správná odpověď. Je to takhle srozumitelné?
2: Je.
0: Tak jdeme na to. Dnešní otázka se bude týkat vína a konkrétně burčáku. Na něm si totiž můžeme pochutnat jen v určitém období roku. A my se dnes ptáme, ve kterém? Za A. Od srpna do konce listopadu, za B od dubna do konce července, anebo za C od prosince do konce března. Tak kdy si... Zrovna to období máme, možná jste se už k nějakému dostal, protože už ta sezóna začala. Je to tak, samozřejmě. Pardon, co jste říkal?
2: Že už samozřejmě začala, no.
0: Je to tak, je to tak. Už jste ochutnal letošní burčák?
2: Zatím ještě bohužel ne.
0: Tak doufejme, že příležitost k tomu bude, jak už jsem říkal, mělo by to být až do konce listopadu, takže podzim ještě bude dlouhý. Já vás tedy jenom poprosím, vydržte mi ještě chviličku na telefonu. Díky moc. A vy ostatní budete mít příležitost s námi soutěžit zase zítra po druhé hodině, no a samozřejmě i zítra tu na vás čeká sada tří lahví kvalitních vín.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Nízká hladina vody v Dobřanech na jižním Plzeňsku přispěla k nečekanému objevu. Z vody vykoukl kamenný předmět a když ho hasiči vytáhli, ukázalo se, že na dně řeky ležel kus historického mostu. Reportáž uslyšíte za pár minut v nočním Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I po celou noc.

0: Gracie Abrams s vámi byla v nočním vysílání Radiožurnálu 19 minut po 2. hodině. A kus historického mostu ze 16. století vyzdvihli z řeky dobrovolní hasiči v Dobřanech na jižním Plzeňsku. Kvůli nízké hladině vody si předmětů ve vodě všimli tamní obyvatelé a upozornili na něj vedení města.
1: Potvrzuju místo a typ události, pokusíme se o vyjmutí pravděpodobně podstavce sochy.
2: A vy se tam chystáte do vody?
1: Já tam půjdu, pokusím se to zavázat a pak to bude už na traktoristovi.
2: Říká Milan Dvořák, velitel dobrovolných hasičů v Dobřanech.
3: Kde je ten traktorista? Míro, pojď sem, já tě potřebuju tady.
4: Předmět, který za chvíli začneme vytahovat, může být v tom nejcennějším případě kus sochy Jana Husa, kterou zničili Němci v 38.
2: Starosta Dobřan Martin Sobotka, zvolený za aktivní Dobřany.
4: Pak by to ještě mohla být ta původní historická socha Jana Nepomuckého, nebo je to jenom součást konstrukce toho mostu, kterou tady někdo při rekonstrukci schodil, aby se si nemusel odvážet.
2: A vy jste věděli, že tady něco je, nebo jak jste se to dozvěděli?
4: Na naší nejfrekventovanější facebookové skupině někdo zveřejnil jako fotografii, rozjela se tam vášně debata, co by to mohlo být. A dozvěděli jsme se to prostě díky tomu, že ta hladina klesla natolik, že všímavý občan, místo aby koukali nám na kačenky a na ryby, tak si všimno zajímavého kusu kamene.
3: Malinko navíje, jo? Já půjdu pryč, až se našponuje to lano, tak já půjdu pryč.
5: Vydává zvuky.
2: Na celou akci se dívá i pan Ondřej s dětmi.
6: My jsme jeli jenom tady na kolech na procházku a vidíme, že tady akce hasičí, no tak to je pro děti vždycky zábava, to je nejlepší.
3: Dobrý, tímto se s vámi loučím.
4: Ano, tak našli jsme originální žulový chrlič. To je čtvrtý nejstarší kamenný most v České republice, minimálně ze 16. století.
2: Starosta Dobřan Martin Sobotka, zvolený za aktivní Dobřany.
4: Na mostě tady z té strany jsou čtyři, z toho dva jsou ty původní a dva jsou novodobé, protože se ztratili zjevně v řece, takže teď ho jenom někde uskladnit a počkat na další rekonstrukci zábradlí, aby se nahradil ten falešný chrlič za tenhle ten pěkný historický.
2: Z Dobřan na jižním Plzeňsku Martina Klímová, Radiožurnál.

0: Vinohradská 12.
1: Zpravodajský podcast Českého rozhlasu.
0: Vinohradská 12.
1: Tým v čele s moderátorem Matějem Skalickým pro vás chystá každý všední den jedno aktuální téma.
0: Podrobně a v souvislostech.
1: Vinohradská 12.
0: Předpremiéra v 15:30 ráno na Radiožurnálu.
1: A kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu i rozhlas nebo v aplikaci Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Dvě hodiny a 30 minut. Lenka Pištěková má stručné zprávy.
3: Spojené státy plánují od ledna zvýšit cla na dovoz vozů a automobilových součástek z Kanady na 50%. Na své sociální sítě to v pondělí oznámil americký prezident Donald Trump. Pokračuje tak v eskalaci napětí s Ottawou. Obchodní jednání mezi oběma zeměmi minulý týden zkrachovala. Od soboty tak začala platit americká 50% cla na širokou škálu kanadského zboží v hodnotě zhruba 20 miliard dolarů. Kanada následně oznámila, že od 8. září zavede odvetná opatření ve stejném objemu. Česká republika se podle premiéra zasazuje o rozšíření Evropské unie o státy západního Balkánu. Andrej Babiš z hnutí ANO to řekl na výroční poradě českých velvyslanců. Státy tohoto regionu by se ale podle něj měly dřív než do Evropské unie začlenit do schengenského prostoru. Odůvodnil to potřebou účinnějšího boje proti nelegální migraci. Středočeští vodohospodáři plánují čerpat vodu z Vltavy kousek od soutoku s Labem v Mělníku. U původního koryta řeky chtějí do 5 let začít stavět novou úpravnu vody. Suroviny je totiž stále méně a už teď si musí firma pomáhat tím, že vodu Středočechům dodává i napojením na Prahu. A vyhořelá výšková budova ve Zlíně by mohla být nahrubo zbouraná do konce týdne. Řekl to Marcel Schmidt, který mediálně zastupuje vlastníka. 11-patrová budova začala hořet 9. července. Hasiči s požárem bojovali skoro 2 týdny. Příčinu zajišťují kriminalisté, jasná zatím není ani výše způsobené škody.
0: Sport.
3: Veslařky Pavlína Flamínková s Anou Šantrůčkovou vstoupily úspěšně do mistrovství světa v Amsterdamu. V rozjížďce dvojek bez kormidelnice postoupily z 2. místa do semifinále. To je na programu ve středu odpoledne. Druhý dojel i dvojskiv Dalibor Nedělá jako Podrazil. Kvůli vyššímu počtu posádek postoupily do dnešního čtvrtfinále.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Překážka na D1 u Humpolce a komplikace u Hodonína. Na dálnici D1 z Prahy do Brna zbystřete u Humpolce. Na 90. kilometru pojedete kolem odstavené dodávky. Blokuje tam odstavný pruh, některá vozidla mohou vybočovat z pruhu tak opatrně. Na pražském okruhu počítejte s omezením za letištěm ve směru k dálnici D1. Od Ruzyně až po sjezd na Karlovarskou dálnici popojíždějí silničáři s technikou, čistí vozovku v odstavném pruhu. A za Hodonínem hlásíte komplikace na silnici 51 do Holíče. Na slovenské straně za řekou Moravou spadl na vozovku strom.
4: Ten, kdo jede na slovenskou stranu od Hodonína směr Holíč, tak je to tam asi pravděpodobně už uzavřené, protože ten strom byl hodně veliký a byl přes 3/4 cesty spadený.
2: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme oblačno až zataženo, místy se objeví přehánky nebo déšť, později odpoledne a večer srážky hlavně od jeho západu i četnější. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, ale na jihu Moravy to může být až 27, naopak v místech se srážkami jenom kolem 18 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A slovo má v nočním radiožurnálu Adam Cerda.
5: Máme 3,5 minuty po 2:30 a noční radiožurnál pokračuje v rytmu Lady Gaga.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I opravdu.

0: Tři čtvrtiny Čechů práce stresuje a vyčerpává. To plyne z nedávných průzkumů, které zjišťovaly nálady zaměstnanců. Jak velký je to problém a může s tím pomoct třeba online terapie jako pracovní benefit? Téma probereme za pár minut v nočním radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Češi žijí svou prací, ale zároveň zaměstnání hodně stresuje a také vyčerpává. A dovolená problém dlouhodobého přetížení příliš neřeší. Tak by se daly shrnout závěry dvou průzkumů nálady zaměstnanců z poslední doby. Dlouhodobá nespokojenost v práci pak může vést i třeba k syndromu vyhoření.
1: Skoro 3/4 českých zaměstnanců považují svoji práci za stresující a zhruba stejný počet dotázaných se z ní alespoň občas cítí vyčerpaně. Ukazuje to průzkum výzkumného ústavu STEM z konce června, ve kterém odpovídalo přes 1300 pracujících dospělých. Pětině dotázaných zaměstnanců narušuje práce výraznějším způsobem soukromý život a nedaří se jim ho sladit s pracovním. Nespokojení jsou v tomto ohledu hlavně mladí lidé mezi 18 a 29 lety, popisuje analytička ústavu STEM Kateřina Duspivová.
2: Alespoň občasný nesoulad mezi prací a soukromím reportuje řádově 60% z nich. U lidí ve věku mezi 45 a 59 lety je to pro představu řádově 2/5.
1: Z dat platformy HEDEPI, která se zabývá duševním zdravím, vyplývá, že nálada zaměstnanců klesá dlouhodobě a koncem června byla nejhorší od začátku loňského roku. Hlavním důvodem je přitom dlouhodobé pracovní přetížení, které stojí téměř za třetinou negativních hodnocení. A jak říká spoluzakladatel platformy HEDEPI Lukáš Krčil, ani letní dovolená přitom nemusí být řešením.
3: Když se člověk na dovolené zaměří na to, aby odpočíval, měl by mít šanci úplně vypnout, nepoužívat telefon a práci úplně pustit. Pokud to tak není, tak vlastně ta dovolená má velmi malý dopad na jeho well-being.
1: Platforma HEDEPI čerpala z odpovědí 3000 zaměstnanců ze 40 firem, převážně z kancelářských profesí, jako jsou IT, obchod, marketing nebo finance. Dlouhodobé a neřešené přetížení v práci může v některých případech vést až k syndromu vyhoření a pomoct nemusí ani delší dovolená. Důležité je o problémech včas mluvit, popisuje psychoterapeutka a výzkumnice Národního ústavu duševního zdraví Monika Dvořáková.
4: To společné sdílení odpovědnosti mezi zaměstnancem a firmou je nejúčinnější cestou, jak riziko vyhoření podchytit dřív, než doopravdy zasáhne do toho zdraví toho jednotlivce a potažmo pak i do fungování celého týmu.
1: Že je přetíženost zaměstnanců nebo stres v práci velkým problémem českého pracovního trhu, potvrzuje i svaz personalistů. Jeho ředitel Martin Jánský popisuje, že problém je často ve vedení.
5: Není to ale jenom o objemu práce. Skutečným spouštěčem nejčastěji je toxický leadership. Podle našich dat totiž každý třetí zaměstnanec uvádí jako důvod odchodu z firmy právě špatné vedení. Lidé neopouštějí tak často firmu, ale spíše opouštějí špatného manažera.
1: Firmy nabízejí pro lepší psychickou pohodu zaměstnanců různé benefity, třeba online terapie. Ty podle odborníků můžou pomoct, ale jen krátkodobě. Důležitější je udělat systémové změny a problémy v práci řešit preventivně. Tereza Chlubná, Radiožurnál.

0: host Radiožurnálu.
1: Jmenuje se Tomáš Mádl a je členem Svazu českých filatelistů. V roce 1856 stála 1 cent, dnes je známka britská Guajana vůbec nejdražší na světě. Co může být na malém kousku papíru tak cenného a jak se pozná skutečná filatelistická rarita a proč jsou některé známky doslova pokladem? Světem nejvzácnějších známek nás provede Tomáš Mádl.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál, jsou 3 hodiny. Zpravodajský servis přináší Lenka Pištěková.
1: Vláda chce od ledna změnit platové tabulky ve státní správě. Francie zakáže od příštího týdne mobily na středních školách. České volejbalistky odpočívaly před dalším programem mistrovství Evropy. A dnešek bude oblačný až zatažený místy s přeháňkami a teploty většinou do 25 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Od ledna by se mohly změnit platové tabulky. Po jednání tripartity to oznámil ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO. Žádný tarif by podle návrhu neměl klesnout pod úroveň minimální mzdy. Ta by se v příštím roce měla zvýšit na 24 900 korun. Podle reformy by se měl taky výdělek nově pravidelně upravovat po 5 letech praxe. Odbory považují návrh za revoluční, zaměstnavatelé za odvážný krok. Americké ministerstvo financí představilo plán na hospodářskou izolaci Íránu. Operace s názvem Economic Outcast má zemi ekonomicky srazit na kolena. Balík opatření prostřednictvím takzvaných sekundárních sankcí pak zasáhne i firmy a banky, které Íránu umožňují dál fungovat. Podle ministra financí Scotta Bessenta se tak nevyhne ani Číně.
3: Ministr financí Bessent při představení plánu řekl, že nikdo není mimo dosah amerických sankcí. Jejich terčem se podle něj stanou i firmy, které se podílejí na přeměně íránské ropy na peníze. Mezi zeměmi, které s Íránem stále obchodují, jsou Čína, Rusko, Indie, Pákistán, Katar i Turecko. Sankce na Írán tak přicházejí ve stejný den, kdy prezident oznámil i nová cla na kanadská auta a ocel a ukazují, že Bílý dům své obchodní nástroje teď míří na víc front najednou. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
1: Ve Francii budou od příštího týdne zakázané mobily na středních školách. Po jednání vlády to oznámila její mluvčí. Součástí zákona byl původně i návrh na zákaz sociálních sítí pro děti mladší 15 let. Opatření ale narazilo u ústavní rady a kabinet ho musí přepracovat.
4: Mluvčí vlády Maud Brežonová řekla, že se prezident Emmanuel Macron rozhodl zákaz mobilů prosadit s platností od příštího týdne, kdy se žáci a studenti vrátí do škol. Školské odbory tvrdí, že ředitelé nemají dost času se na zákaz mobilů připravit. Už od roku 2018 jsou mobily zakázané na základních školách, kde je žáci musí po příchodu uložit do speciálního uzamykatelného pouzdra. Výjimku mají například studenti se zdravotním postižením. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
1: Akce Den s pražskou záchrankou dnes veřejnosti představí na Staroměstském náměstí v Praze práci záchranářů. Od 10 hodin budou k vidění třeba sanitky, speciální technika i ukázky první pomoci. Pokračuje mluvčí magistrátu Vít Hofman.
5: Akce nabídne veřejnosti praktické ukázky první pomoci, prezentaci sanitek a speciální techniky zdravotnické záchranné služby, dynamické ukázky zásahů i besedy s odborníky. Pestrý celodenní program doplní hudební vystoupení.
2: Sport.
1: Po 3 hracích dnech v řadě měly české volejbalistky na evropském šampionátu volno. Nahrávačka Kateřina Válková přibližuje, proč byl pro reprezentantky den klidu tak přínosný.
6: Ty 3 vlastně zápasy byly teďka hodně náročný, jak fyzicky, tak si myslím, že i psychicky, protože sice je super hrát před domácím publikem, ale zároveň jsou to vlastně asi i trošku víc stres a nervy pro nás.
1: Dnes večer se volejbalová reprezentace Česka utká s Ukrajinou. Hrát se začne v 19 hodin v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Na Radiožurnálu najdete reportážní vstupy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Omezení na D5C za Prahu a nehoda u Litoměřic. Na dálnici D5 opatrně na výjezdu z Prahy ve směru do Plzně. Na 3. kilometru je kvůli noční práci na vozovce uzavřený levý pruh. Průjezdné je to ale plynule. Na Pražském okruhu počítejte s nočním omezením mezi Jesenicí a Vestcem. A v úseku se projíždí v každém směru jen jedním pruhem. Pracují tam silničáři a projíždějte i tam kolem nich opatrně. A u Litoměřic čekejte komplikace na silnici 261. Na příjezdu do Žalhostic zasahují záchranáři u zraněného cyklisty. Průjezd místem je proto omezený. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Noční teploty klesají mezi 16 až 12 stupňů, tam, kde je oblačno až na 9 stupňů Celsia, přes den čekáme oblačno až zataženo, místy přeháňky nebo déšť. Později odpoledne a večer srážky hlavně od jeho západu i četnější. Nejvyšší dnešní teploty 21 až 25 stupňů, ale na jeho Moravě to může být až 27. Naopak v místech se srážkami spadnou teploty i k 18 stupňům Celsia. To byly zprávy. A slovo má znovu v nočním radiožurnálu Adam Cerda.
0: Pokračuje noční radiožurnál 5,5 minuty po třetí a příští týden to opět vypukne, skončí prázdniny a začne nový školní rok. Pro samoživitelky a samoživitele to bývá finančně hodně náročné období a právě jim se tento týden věnujeme v novém seriálu radiožurnálu. Za okamžik uslyšíte o sociální pracovnici Michaele, která si třeba kroužky pro děti může dovolit jen díky neziskovým organizacím.
2: Noční radiožurnál
8: a Adam Carda.

0: Jeden rodič na všechno. To je název seriálu Radiožurnálu pro tento týden. Je o samoživitelkách a samoživitelích a také o tom, jak jim ulehčit začátek školního roku. Až do pátku uslyšíte o sbírkách školních aktovek, penálů, oblečení, počítačů nebo psacích stolů a židlí. Neúplných rodin, tedy těch, kde žije jeden rodič a dítě nebo více dětí, je podle posledního sčítání lidu domů a bytů z roku 2021 přes 500 000. Na dvě dcery školního věku je sama třeba sociální pracovnice Michaela.
1: Michaelo, vám je 46 let, máte dvě dcery školního věku. Jak dlouho jste samoživitelka?
2: Jsem sama vlastně od roku 2017, takže to už bude 9 let. Rok na to jsme se s bývalým manželem rozvedli, no a od té doby jsme s holkama sami.
1: A ono to bylo docela rychle, muž se rozhodl, že odejde, bylo to ze dne na den?
2: Bylo to ze dne na den, ty problémy trvaly samozřejmě už nějakou dobu předtím, ale jednoho dne jsem se dozvěděla, že teda chce odejít a v ten samý den se sebral, odešel. Musela jsem se s tím hodně rychle vyrovnat, protože jsem samozřejmě se musela postarat hlavně o ty dvě malé děti. Dceři tenkrát bylo 5 roku, mladší, starší měla necelý 3 roky.
1: To, že jste samoživitelka, jak vás to v běžném dni ovlivňuje? Přemýšlíte, co si koupit, co už ne, jak šetřit?
2: No, tak samozřejmě člověk musí myslet na to, že se nemůže pořídit úplně všechno, co by chtěl, nebo co by i potřeboval, nebo děti chtěli a potřebovali.
1: Co pro vás znamená začátek školního roku? Je to taková vidina těch nejrůznějších výdajů, které souvisejí se školou?
2: Potřeby do školy, nějaký poplatky, které se platí třeba do fondů, kroužky, snažím se zajistit pro děti kroužky, tam teda dost využívám neziskových organizací, ale ty ostatní věci, jako jsou potřeby do školy, takže určitě si myslím, že náročný to bude.
1: Já vím, že využíváte možnosti neziskových organizací, nadací, že právě holkám platí kroužky, mají počítač, chodíte si taky pro oblečení zadarmo. Díky sbírce na webu s Nesnáze mohly dcery teď chodit v srpnu na příměstský tábor, aby vy jste mohla chodit do práce, protože pokrýt ty prázdniny, to jejich volno je taky téma.
2: Určitě no. Ty neziskové organizace, já teda můžu říct za sebe, že nebejt jich, tak holky nechodí na žádný kroužek, nemají žádný tábory, protože to jsou prostě výdaje navíc, který jako já bych absolutně nezvládla. Bohužel tatínek se na tom nemůže úplně podílet. Kdo mi v tom pomáhá, je moje maminka, nicméně ta bydlí sama, je v důchodu, takže taky úplně nemůže zase nějak moc.
1: Výživné máte?
2: Výživné dostávám, je to teda takový, že to není úplně, že by mi ho ex-manžel posílal pravidelně a sám od sebe, většinou si o tom musím říct a připomenout mu to, ale dostáváme ho.
1: Dnes je to tak, že teda jedné dceři je 9, jedné 12. Chápou holky, že ne všechno si můžou dovolit?
2: Někdy samozřejmě je to těžší jim to vysvětlit, protože by tu věc třeba zrovna chtěli, anebo ji třeba má kamarádka, ale myslím si, že jsou natolik rozumní na to, aby to jako chápali.
1: Vy chodíte do práce, jste sociální pracovnice, takže k tomu tématu i k ženám, které třeba jsou sami, máte asi blízko.
2: Určitě. Já vlastně i tu práci, kterou teď dělám, dělám sociální pracovnici v azylovém domě pro matky s dětmi na Praze 10. Mám k tomu hodně blízko a vlastně i důvod, proč jsem tuhletu práci chtěla dělat, je ten, že jsem si prošla sama tou zkušeností, kdy jsem zůstala s dětmi sama. Chci těm maminkám předat to, co jsem měla možnost jako zažít, ty zkušenosti, které jsem získala během té doby, co jsem s dětma sama. Věřím, že jim to bude k užitku a dává mi to opravdu jako smysl.
1: V dalších dílech seriálu přiblížíme oděvní nebo nábytkovou banku. Přes ně můžou zájemci pro děti nejen samoživitelů a samoživitelek darovat penály, aktovky nebo psací stoly a židle. Veronika Hlaváčová, Radiožurnál.

0: Frankie Goes to Hollywood zazněly v nočním radiožurnálu v úterý 25. srpna. Obce po celém Česku vyhlašují kvůli dlouhodobému suchu zákaz používání pitné vody na zahradách nebo i k mytí aut. Podobná situace je i v Horní Stropnici na Českobudějovicku. Lidé tam navíc řeší i výpadky dodávek nebo to, že jim z kohoutků neteče úplně čistá voda. Vodárenská společnost totiž musí z radu odebírat vodu, kterou pak vozí do okolních místních částí.
1: Pustíte kohoutek, neteče voda. Ta situace je vždycky potom nabírání zhruba ta hodinka a půl.
2: S dodávkami pitné vody se potýká i Josef Novák z Horní Stropnice.
1: Bylo to i v jiných částech obce, v době, kdy nabírali hasiči do cisterny z řádu. Když začne téct, tak teče zakalená, není pitná.
2: Obec má vlastní zdroje pitné vody, kterou do domácností dodává společnost Prvok. Jak připomíná nezávislý starosta Stropnice František Vaněček, problém je hlavně v místních částech hojná voda a dobrá voda, kde přes léto přibývá spousta turistů a rekreantů.
3: Je tam pětinásobný odběr oproti normálnímu stavu. Tudíž víceméně transportujeme vodu z Horní Stropnice do vodojemu na Hojné vodě a samozřejmě při tom transportu vody tady z veřejného řadu v Horní Stropnici do cisterny dochází poklesu tlaku.
2: Starosta zároveň připouští, že na výpadcích dodávek mají svůj podíl i místní hasiči.
3: Je i zákonem daný, že je období sucha a je nutno pít požáru, takže oni jsou ti, kteří si prostě tu vodu z toho veřejného vodovodu můžou vzít.
2: Obyvatelé se navíc nemusí obávat, že by voda nebyla po obnově dodávek pitná, dodává starosta.
3: On se tam dostane drobátku i vzduch do toho vodovodního řadu, tak ono to kální není. Ono to vypadá, že je to kální, ale to jsou jakoby bublinky vzduchu.
2: Nedostatek vody dopadá i na sousední Kamenou, která zajišťuje pitnou vodu pro Stropnickou místní část Rychnov u Nových Hradů. Podle nezávislého starosty Kamenné Josefa Bašty musí vodárenská společnost Čevak pravidelně zavážet i tuto oblast.
4: Třeba na víkend jsme byli soběstační, ale pro jistotu jsme nějaký kubík navezli, aby Čevak nemusel navážet.
2: I v Kamenné je stejně jako ve Stropnici zákaz používání pitné vody na zalévání zahrad nebo na pouštění bazénů. Podobné nařízení teď platí v několika jihočeských obcích. Z Horní Stropnice Michal Bělský, Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: I o prázdninách.

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Máme přesně 3:30. Posloucháte Lenku Pištěkovou, jsou tu zprávy.
3: V Česku dál chybí voda na povrchu i pod ním. Víkendové deště pomohly podle ředitele Povodí Vltavy Petra Kubaly v boji proti suchu jenom krátce a vzhledem k předpovědi se bude situace nejspíš dál zhoršovat. Ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD po jednání ústřední komise pro sucho ale ubezpečuje, že pitné vody je dostatek. Jih Francie zasáhlo tornádo, poškodilo na 300 domů a zraněných je víc než 40 lidí. 15 z nich podle agentury AFP skončilo v nemocnici. Nepříznivé počasí narušilo i letecký provoz, a to hlavně na letištích v Nice, Bordeaux, Marseille a Toulouse. Problémy ale řešila taky letiště v Paříži. Technici uklidili zbylé trosky spadlé větrné elektrárny u Podštátu na Přerovsku. 30-metrový větrník, který se kvůli silnému větru zřítil ve čtvrtek, byl od letošního července mimo provoz. Elektrárna totiž měla zaseklé lopatky turbíny. Při havárii uniklo přibližně 5 litrů oleje. Škodu majitel elektrárny vyčíslil na 200 tisíc korun. Okolnosti pádu vyšetřuje policie. Podštátská radnice požaduje také kontrolu 3 zbývajících větrných elektráren. A dneškem začínají Evropské dny židovské kultury. Letošní ročník se zaměřuje na téma lásky. Celorepublikový program nabídne kromě koncertů a komentovaných prohlídek taky výstavy. Festival se na různých místech Česka koná až do října.
0: Sport.
3: Tenistka Kateřina Siniaková postoupila do hlavní fáze smíšené čtyřhry na US Open. S Britem Petnem vyřadili v kvalifikaci německo-monacký pár Mariová a Vacherot i americkou dvojici Sterncová-Harrison, a to ve dvou setech. Do druhého ze tří kvalifikačních kol ve dvou hře prošly v New Yorku Julie Štruplová, Linda Fruvertová, Gabriela Knudson i Dominika Šalková.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nehoda na D11 u Jaroměře a omezení na Pražském okruhu. Na dálnici D11 pozor u Jaroměře na kilometru 112,5 před sjezdem na Jaroměř sever havarovalo vozidlo. Místem s opatrností projedete. Na Pražském okruhu počítejte s omezením za letištěm ve směru k dálnici D1. Od Ruzyně po sjezd na Karlovarskou dálnici pracují silničáři a pohybují se v odstavném pruhu. A záchranáři zasahují v Žalhosticích u Litoměřic. Na silnici 261 na výjezdu směrem na Litoměřice se zranil cyklista. A počítejte i tam s omezeným průjezdem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme oblačno až zataženo, místy se objeví přehánky nebo déšť a později odpoledne a večer srážky hlavně od jeho západu můžou být i četnější. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27 a v místech se srážkami kolem 18 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A začíná dnešní díl našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
4: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
5: Běloruská novinářka Natalia Sudlianková aktivně pracovala ve prospěch nepřátelských zájmů Ruské federace v České republice.
6: Rozhodl o tom městský soud v Praze.
7: Sudlianková měla v Česku třeba plnit úkoly ruské vojenské rozvědky.
8: Aktivně šířila ruskou propagandu.
9: Co říká na samotný rozsudek, není jasné.
8: Běloruská novinářka, která u nás v minulosti získala azyl, byla loni vládou premiéra Fialy zařazena na sankční seznam a musela zemi opustit.
10: Spolupracovala s ruskou rozvědkou, proto ji vyhostili z Česka. Soud teď zamítl žalobu Natálie Sudliankové, která měla kšefty z GRU. Jaké a jak se vůbec dostala do Prahy? Ptám se na to kolegy komentátora Ondřeje Soukupa, který se specializuje na postsovětský prostor. Dnes je úterý 25. srpna. Dobrý den, Ondřej, díky, že jste dorazil k nám do studia Vinohradské 12.
11: Dobrý den, děkuji za pozvání.
4: Pražský městský soud je to pár dní zpátky zamítl žalobu někdejší klíčové spolupracovnici ruské vojenské rozvědky GRU v Česku Natalii Sudlankové.
11: Z listin obsahujících utajované informace vyplývá, že žalobkyně byla úkolována a odměňována ze strany příslušníka GRU pana A.Š.
4: Bránila se proti umístění na sankční seznam, čeho konkrétně chtěla tou žalobou dosáhnout.
12: Tak ona se chtěla prostě hájit, že se nedopustila těch činů, které jí česká rozvědka kladla za vinu, tedy že pracovala pro ruskou vojenskou rozvědku GRU.
4: A ty sankce, ty byly nejenom z české strany, ale potom i celoevropské, že jo? Loni se dosáhlo toho, že ty sankce byly od celé Evropské unie, takže...
12: Takže vlastně celý ten její život, který se tady prostě více než 20 let budovala v Česku, tak ten prostě skončil.
4: A když mluvím o tom loňském roce, tak ty rázné kroky proti ní iniciovala loni vláda Petra Fialy.
13: Na vnitrostátní sankční seznam jedná se o běloruskou občanku Natalii Sudlankovou,
4: která vyhostila ji ze země, dala jí těch 30 dnů na to, aby prostě odsud šla jinam.
13: Působila vědomně a systematicky ve prospěch Ruské federace a byla za to i finančně odměňována.
4: Jak silné důkazy proti ní měla? To znamená důkazy, že skutečně měla spolupracovat s GRU, že byla agentka GRU?
12: Tak my to samozřejmě nevíme, protože z logiky věci tyhle věci jsou tajné. My jsme slyšeli, že tedy BIS předložila vládě několik jako dokumentů.
4: 14. bylo, myslím, dokonce.
12: Ano. No. A ze kterých jako vyplývalo, že prostě pracovala pro i tu rozvědku, ale rozhodně nebyla nějaká jako vysloveně agentka asi, nebo nedej bože důstojnice, jo? Že to prostě spíš jakože ad hoc nějakým způsobem něco pro ně dělala, dostávala za to zaplaceno potom už po teda začátku Velké války přes kryptoměny a tak dále, takže to je to, co jsme my slyšeli, nemáme to pořádně jako věřit.
4: Takže agentka byste jí neříkal, jak byste jí říkal? Spolupracovnice donášela GRU nebo vykonávala nějakou službu pro GRU?
12: To my jako přesně nevíme. Takhle, on ten její příběh jako byl velmi barvitý. Prostě ona se živila nejrůznějšími způsoby a dovedu si živě představit, že pokud by jí někdo třeba právě napojený na nějakou z těch ruských tajných služeb požádal třeba zjistěte mi prosím vás informace o tady tom či jiném kšeftu, tak ona by to udělala a nemyslím si, že by to ani vnímala, jako že by to bylo něco jako tajného. Ona neměla žádné vlastně jako přístup k nějakým utajovaným skutečnostem. Jo?
4: Takže
12: ona...
4: krtek GRU v Praze.
12: No, to je jako hodně silně řečeno, prostě ona si většinu těch věcí, si myslím, které mohly zajímat GRU a podobně, tak prostě ona považovala za legální. Prostě podívejte se, já jsem tady konzultantka, já za to prostě beru peníze a jestli si mě zaplatí, já nevím, Rosatom nebo začínající podnikatel nebo ruská tajná služba, tak je mi v zásadě dost jedno.
4: No ona ale to spojení s GRU popírala, ne?
12: Ona to popírá, ona říká, že vlastně...
4: Dělala takový rozhovor pro Seznam zprávy, kde řekla, že vlastně i ten člověk, který měl úkolovat, že to jméno nikdy neslyšela.
14: Nikdy jsem nebyla a nejsem vědomou spolupracovnicí GRU. Ani jsem nikdy nepodepsala žádný vázací akt. Viděla jsem v jednom z článků také nějakou údajnou fotografii pana Šavrova, ale nevybavuji si, že bych se s takovým člověkem potkala.
12: No, ale ona jako vlastně celou dobu říká, ne, já jsem tady měla normální, legální biznis, já jsem měla komunikační agenturu, já jsem tady zastupovala jako PR manažerka celou řadu lidí, já jsem pomáhala prostě s rozvojem obchodu a nejenom, takže to je to, z čeho mě vlastně obvinují, ale přitom to bylo naprosto legální.
4: No, jak se vůbec dostala do Česka?
12: No, to je právě celý ten příběh.
4: Ten barvitý příběh, kdy začal?
12: Neuvěřitelný, no na konci 90. let, kdy najednou se Natalia Sudlianková objeví v Praze, co by politická uprchlice z Běloruska.
4: Disidentka?
12: Ona se motala kolem té Běloruské lidové fronty, ještě vlastně na konci Sovětského svazu. hnutí, které vlastně skončilo jako v opozici, a Alexandr Lukašenko po svém zvolení v roce 1994 to začal vlastně potírat. Ona se dostala do vězení, oficiálně za nějaké daňové delikty nebo hospodářské. Ona sama tvrdila, že to bylo především kvůli tomu, že prostě finančně podporovala opozici, což úplně klidně může být. Nicméně jí se podařilo se z toho vězení nejenže dostat, ale ještě obloudit svého vyšetřovatele z KGB a s ním uprchnout ze země. A je to dneška i manžel, otec jejich dvou dětí. Takže tady tím způsobem ona se ocitla v Praze. Nejdříve prostě začala pracovat v běloruské redakci Rádia Svobodná Evropa. Tam ovšem jako dlouho nevydržela, protože zjevně ta její neklidná povaha a verkoholismus jako nebyl úplně ideální v tomhle tom, a zjistila, že taky, že tam nejsou žádné jako zvláštní peníze, takže ona odchází, zakládá si právě tu komunikační agenturu, zakládá si noviny Pražský telegraf a vlastně stává se tou podnikatelkou vlastně na volné noze.
15: A ona sama sebe označovala za novinářku? Když mluvíte o tom, že pracovala v Rádiu Svobodná Evropa, zakládala si noviny?
12: Tam ona to myslím, že nebrala úplně jako novinařinu, při nejmenším, nebo v okamžiku, kdy vydávala ten Pražský telegraf, tak ona tam taky jako, nemůžeme si to představovat, že to byl prostě nějaký jako mediální dům, prostě tam jako pracovali tři lidi, možná včetně uklizečky, a ona sama psala polovinu těch článků, takže v tomhleto ohledu ano, samozřejmě novinářka byla.
15: Takže se pohybovala na tiskových konferencích, pohybovala se v kruzích novinářských?
12: To vlastně málo, jako co by novinářka jako taková, nicméně, ale v okamžiku, kdy ona teda začala naplno pracovat na tom svém PR projektu, tak ona samozřejmě se s novináři velice dobře znala, protože ona zastupovala velké firmy jako asi největším klientem. Ona mi jednou říkala, že jako vlastně 2/3 příjmů vlastně má z Rosatomu. To bylo samozřejmě v těch dobách, kdy se hovořilo o dostavbě Dukovan. Rosatom byl jedním vlastně z největších kandidátů, ale ona zastupovala i další firmy, které patřily nějakým ruským majitelům, třeba jedna firma, která vyrábí pracovní oblečení, tak ty taky zastupovala, ale třeba i nějakou malou firmičku, která dovážela kosmetiku ze Sibiře, nějakou bio, jo, a dělala třeba jednou ročně, dělala takovou jako večírek před Vánoci právě a pro novináře, kteří psali o ekonomice, a tam bylo nějaké prostě ruský kaviár, já nevím, co tam.
15: Vy jste tam byl někdy?
12: Já jsem tam byl, ano.
15: Vy jste se znali?
12: My jsme se znali dokonce ještě z dob, kdy ona vlastně akorát odcházela z té Svobodné Evropy, protože já se prostě dlouhodobě o Bělorusko zajímám, takže takhle jsme se nějakým způsobem potkali a pak už jsme prostě o sobě věděli. A ona v tomhle tom byla taky mimochodem skvělá, jo? Že ona, když už se s někým potkala, tak si to zapamatovala, ona si ten kontakt někde uložila, prostě z hlediska PR ona byla vlastně skvělá manažerka. No a taky už můžete stejně říct, že z hlediska tedy tajných služeb byla skvělá prostě spolupracovnice.
15: A jak to dala dohromady to psaní a s tím PR? To už se v tom psaní asi muselo projevovat, ne? Nebo jak tak vůbec přemýšlela o tom, co se děje v Rusku nebo v Bělorusku, když žila tady? Jak psala, o čem psala?
12: Ona v zásadě, tak to je Pražský telegraf, to bylo prostě noviny pro ruskojazyčné žijící Česku. Jo, takže
15: propagandistické? Nazval byste to tak?
12: Ne. Protože 90% byly informace o České republice, které potřebují lidi, kteří prostě třeba nečtou české média nebo něco takového, takže prostě 2/3 toho bylo opravdu, že já nevím, cena dálniční známky se prostě příští rok zvýší o 10% nebo něco takového. Pak tam byly samozřejmě otevřeně reklamní texty o nějakých prostě ruských firmách a tak dále. Já myslím, že ono to takhle ostatně i ten PR projekt vlastně vyrostl z toho, že ona obíhala ty ruské firmy, aby jí dali inzerci, že jo, protože to byly ještě tištěné noviny.
15: Ona totiž, proč se na to ptám, v roce 2014 v tom Pražském telegrafu vydala mimo jiné komentář zatracující ukrajinský Euromajdan, kde jeho účastníky obvinila z krádeží, ze znásilňování a podobně.
16: O co jde Rusku?
17: Rusko?
16: Na východě Ukrajiny. No, Rusku hlavně jde o klid na Ukrajině.
12: Ona měla jako vlastně blízko k velvyslanectví, nebo relativně.
16: Rusko potřebuje klidný, rozvíjící se stát, kde není válka, kde občané jsou spokojeni s tím, jak žijou.
12: Ona v době, kdy Rusko se snažilo vytvořit takovou síť těch rodáků, prostě ruskojazyčných, po celém světě, to byl velký projekt, který nakonec skončil tak, že prostě se ukázalo, že to nejsou vůbec žádné peníze, protože byly rozkradeny ještě v Moskvě, ale existovala koordinační rada těch Rusů v Česku, kde se všichni snažili jako zaujmout pozice, aby následně zjistili, že tam teda jako žádné peníze jako nejsou, nebudou, ale Sudlianková třeba jezdila i na takové ty akce do Moskvy, že ruská diaspora prostě z celého světa, tak oni zaplatili ty letenky. Takže ona jako vlastně měla k tomuhle tomu blízko.
15: A lobovala třeba za nějaké česko-ruské partnerství, přátelství?
12: Určitě se velmi snažila zvýšovat šance Rosatomu na získávání toho kontraktu. To opravdu ona byla absolutně všude, obíhala redakce a všem nabízela nějakou cestu prostě, že se můžeme jet podívat na tu leningradskou atomovou elektrárnu a že nám všechno zaplatí a bude to dobrý, bude to dobrý. Tak nevím, jestli někoho nakonec lákala. A samozřejmě ona to brala vlastně jako, že ty ekonomické vazby, že prostě jako její, to je její popis práce, prostě zlepšovat tyhle ty vztahy a hledat prostě další obchodní příležitosti.
15: A celou tu dobu, kdy už pracovala pro ruský Rosatom, respektive byl to jeden z jejich klientů a měla tu svou komunikační agenturu a nějak to hybridně asi pospojovala s tím psaním, tak v té době už pracovala pro GRU?
12: To nikdo neví. Jako já upřímně řečeno...
15: Od kdy to datují české tajné služby? Protože to asi nebyla celá ta doba, kdy od 90. let, nebo byla, kdy tu žila?
12: Těžko říct. Jako můžete, jsou lidé třeba právě z té běloruské svobodky, který jako říkají, hele, prostě voda byla divná od samotného počátku.
15: No.
12: Na druhou stranu, já si skutečně myslím, že ona prostě dělala nejrůznější kšefty pro nejrůznější lidi. Rozhodně nebyla naivní a hloupá, aby teda nevěděla, že přinejmenším v některých případech to asi nebude úplně jako čistě biznesový zájem. A prostě neviděl bych to tak, že ona byla nějak opravdu jako ta vyslaná agentka, která prostě 20 let se tady schovávala a budovala si legendu a ve skutečnosti prostě jako pracovala od začátku a každý prostě, já nevím, v 11 večer vysílala tajnou depeši do Moskvy. O tom poněkud pochybuji.
15: Ale tak stýkala se s českými politiky dokonce, možná právě v souvislosti s tím Rosatomem, nebo tak o tom často i mluvili, že řešili s ní Rosatom.
17: Kolik dnes má celkem rozpracovaných a kontrahovaných projektů Rosatom po světě a kde všude jsou?
15: Třeba Josef Skála z KSČM.
18: Rusko měla tu obrovskou kliku, že dokonce v tom nejhorším období pokračovalo ve výstavbě jaderných elektráren.
15: Vydali takový video rozhovor právě o Rosatomu s ní.
18: A podle mě je to vlastně to nejdůležitější, proč dneska Rusko má opravdu, teda Rosatom má nejvíc jaderných bloků ve výstavbě v zahraničí.
15: Nebo Jiří Kobza, do roku 25 člen SPD, pak kandidoval za Stačilo. Nebrali od ní peníze údajně, protože BIS ještě tvrdila, že vlastně rozdávala peníze v rámci nějakého propagandistického šíření lidem, tak tito politici tvrdí, že žádné peníze nebrali, tak asi měla nějaký vliv, nebo ne?
12: Tak ona měla určitě kontakty. Já myslím, že kvůli tomu Rosatomu bych řekl, že prostě ona byla u jednání prakticky se všemi ministry ekonomiky nebo prostě průmyslu, kteří během té prostě anabáze atomové o tom rozhodovali. Jako, jo, to je prostě, ona samozřejmě se točila prostě kolem nejrůznějších skupin, právě často tedy z toho nějakého okraje politického spektra, ale jako myslím si, že by neměla sebe menší problém mluvit s jakýmkoliv politikem a brala by to vlastně jako náplň své práce.
15: A podle BISI teda za to ruská strana platila, a vy už jste to říkal na začátku, v kryptoměnách.
19: Její činnost byla financována přímo z Ruska.
15: Mluvil o tom loni už exministr Jan Lipavský, exministr zahraničních věcí.
19: Řadu let v Česku skrytě a vědomně pracovala ve prospěch několika ruských organizací.
15: Co znamená, že ona dostávala v bitcoinech 10 000 korun, 100 000 korun za to, co dělala, nebo taky přesné částky neznáme?
12: Neznáme to úplně. Ona vlastně sama jako jenom tak jako naznačila, že ve skutečnosti to byly platby, které byly už po začátku velké války, tedy po únoru 2022, a kdy vlastně ten bankovní provoz mezi Moskvou a Prahou skončil, ten legální, no ale že prostě jako oni ještě platili za nějaké věci, které pro ně udělala předtím. Tak můžeme tomu věřit. Nemusíme, ale pravda je, že co jsme jako i slyšeli od českých úřadů, tak to vlastně asi bylo až po tom roce 2022, že do té doby ty peníze dostávala jinak.
15: Jak asi nesla to, když se stát rozhodl, že Rosatom nebude účasten toho tendru na dostavbu Dukovan? Právě kvůli tomu možnému bezpečnostnímu ohrožení, které vyšlo zejména najevo po tom, co jsme se dozvěděli podrobnosti o ruském angažmá teroristickém při útocích ve Vrběticích.
12: Tak to mohu říct naprosto přesně, protože jsem toho byl očitým svědkem, no. Protože to byl nějaký víkend, myslím, že sobota, kdy vyšla tady ta zpráva, já jsem byl na chalupě, jsme tak sekali trávu, teďka mi prostě najednou začaly chodit ty fleše na telefon, tak jsem prostě vypnul sekačku, šel jsem k počítači zjišťovat a během asi 10 minut mi volala Natália.
15: Fakt? Hned potom, co Babiš s Hamáčkem tehdy
12: přesně,
15: vystoupili.
12: Přesně, tak jako říkala mi, pro boha, co se to stalo, to je prostě v háji. Tedy ona používala o někud expletivnější retoriku, ale vlastně říkala, já jsem tady 8 let pracovala na tom, aby jsme ten kontrakt pro Rosatom jako udělali. Nedovedeš si představit, co já všechno jsem pro to udělala. A teďka tyhle ty... zase nějaké slovo a tady prostě to celý jako moje úsilí úplně jako zrušili kvůli nějakému blbýmu skladu.
15: Ti myslela teda jednotku 29155 tíhletí?
12: Přesně, no ano, ona vůbec nepochybovala o tom, že to ano, byli agenti GRU, jo?
15: Co jste jí na to řekl?
12: Tak se mi tak, tak co jí na to člověk může říct, jo? Tak, ale prostě ona se potřebovala vypovídat, že prostě jako to je tak strašný, že jako se tak děsně snažila, aby to bylo lepší a ty pardon, z Moskvy prostě a tak dále a tak dále. Jo. Takže
15: to byl náraz do zdi pro ní možná?
12: No byl, absolutně.
15: Ztráta
12: tak
15: iluze.
12: Ona tom jako opravdu měla velkou část příjmu že, z tohohle toho a myslím si, že se jako uměla říct o tom, aby zaplatili slušně. Jo. Ale pravda je, že ona byla neuvěřitelně aktivní a furt něco vymýšlela, takže i třeba začátek velké války, kdy prostě jako rázem vlastně přišla o 95% příjmu, no tak tady začala podnikat v něčem úplně jiným, tady na Vinohradské třídě měla nějaké bistro, kde říká, že jsem ještě chluba, říká, tady zaměstnávám Ukrajince a my vlastně vozíme i do těch jako, to bylo nějaký léto roku 2022, takže do těch ubytovacích zařízení pro ukrajinské uprchlíky vozíme vlastně zadarmo jídlo a tak dále. Takže jako ona se vždycky jako dovedla nějak o sebe postarat.
20: Citujeme z informací BIS.
21: V roce 2024 se aktivity Natálie Sudliankové zaměřovaly na podkopávání důvěry veřejnosti v oprávněnost sankcí EU, uvalených například na ruského oligarchu Ališera Usmanova v souvislosti s jeho podporou války vedené Ruskem proti Ukrajině.
15: Kolik takových Sudliankových v Česku je, nebo bylo?
12: Já myslím, že Natália byla vlastně viditelná hodně. Prostě ona jako i chodila do třeba České televize. V tom roce 2014 po anexi Krymu a začátku války na Donbase, tak oni si tam poměrně často zvali, protože ona byla jedna z mála příčetných lidí, kteří dokázali alespoň nějakým způsobem rozumně formulovat to, oč jde Vladimíru Putinu prostě nějak zastávat tu ruskou pozici. No. A to už vlastně nikdo jako další takovýhle prostě není a asi nebude. Samozřejmě lidí, kteří dělali biznis s Ruskem.
15: A byli třeba placení GRU?
12: No, ale jako to my samozřejmě nevíme, protože opět mně to přijde, že to není nějaká jako dlouhodobě plánovaná centrálně řízená operace. Jo? Tady prostě může existovat spousta lidí, kteří mají nějaké vazby. Jo, na které se ta tajná služba může čas od času kvůli něčemu obrátit. Jo? Prosím tě, sežeň mi telefon na tady toho.
15: Já bych tím jenom neumenšoval, že to je samo o sobě samozřejmě problematické. Velmi
12: to bez zesporu, no.
15: Já se vrátím do loňského května. Tehdy v květnu Natálie Sudljanková opustila Česko. Po teda desítkách let, co tu žila, kam se vydala?
12: No, co já vím,
15: po tom vyhoštění.
12: Tak je v Rusku, v Moskvě snad. Ona říkala, že zvažovala Bělorusko, no ale to si myslím, že už vzhledem k tomu, jakou měla vlastně minulost, i tady vlastně se o Alexandru Lukašenkovi nevyjadřovala nějak pěkně, takže si myslím, že jako usoudila, že bezpečnější budou jiné země. Myslím, že taky nějakou chvilku byla, nebo možná o tom jenom uvažovala o Kazachstánu, ale zdá se, že teďka je v Moskvě.
15: Co tam dělá?
12: To nevíme. Nebo respektive já to tedy nevím.
15: Není to známé. Ona se ozvala, tuším, loni po té cestě, že teda přes Turecko jede na východ a od té doby nic?
12: Od té doby nic, od nějakých jako známých jsem něco zaslechl, ale já to nemám jak uvěřit. Ale jsem si jako zcela jist, že ona rozhodně nebude prostě sedět někde jako doma a vzpomínat na staré časy, jako ona je taková jako velmi, velmi akční. No.
15: Barvitý příběh. Tak díky, že jste spolu se mnou ho představil.
12: Já děkuju za pozvání.
15: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska Ondřej Soukup, kolega, který komentuje dění v postsovětském prostoru a má taky s Josefem Pazderkou vlastní podcast jménem Na východ. Probírali jsme spolu v dnešní epizodě příběh Natálie Sudljankové. Rozhodnutí Pražského městského soudu informoval jako první kolega Jan Horák na webu iRozhlas.cz, kontaktoval i advokáta Sudljankové Marka Kovandu, který mu ale s odvoláním na mlčenlivost nic konkrétního neřekl. Více dozvíte na iRozhlasu a my se ozveme zase ve středu. Naslyšenou zítra.

0: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
1: Nabízíme vstupy ze všech zápasů,
0: klíčová střetnutí sezony v přímých přenosech
1: a pravidelné postřehy a glosy našeho fotbalového experta Pavla Horváta.
0: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
1: Poslouchejte a nepřijdete o nic podstatného z nejvyšší tuzemské soutěže.
0: Fotbalová liga
1: pravidelně ve vysílání Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Fandíme s vámi.
2: Radioservis představuje
3: audioknihu Pastvina zmizelých.
4: Tak si to shrneme. Zmizelo tady celkem 6 lidí. Začalo to před 2 roky.
3: Kam se poděli?
5: Přítel Meduna má svou teorii o ufonech.
3: Kapitán Exner pátrá v další detektivce z pera Václava Erbena.
5: Je to pěkně zamotaný.
3: Pastvina zmizelých. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
6: Radiožurnál, jsou 4 hodiny. Zpravodajský souhrn dodá Lenka Pištěková.
7: Vláda plánuje zákaz prodeje obohaceného technického konopí. Slovenský kabinet podle premiéra Fica připravuje zrušení transakční daně. Začalo mistrovství světa v moderním pětiboji, kde je i 6 českých reprezentantů. A dnešek bude oblačný až zatažený, místy s přeháňkami a teploty většinou do 25 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
7: Ministerstvo vnitra plánuje zakázat prodej obohaceného technického konopí. Návrh změny zákonů by měl rezort vnitra společně s ministerstvem zdravotnictví předložit do 3 týdnů. Po zasedání vlády to uvedl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Vláda tak chce omezit dostupnost nebezpečných psychoaktivních látek a odstranit mezery v zákonech. Pokračuje ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO.
8: Navrhujeme zakázat obohacování technického konopí syntetickými látkami a omezení nekontrolované výroby těch silných extrátů. Cílem je zasáhnout proti takzvané chemické marihuaně.
7: Od ledna 2027 by se měl navíc zpřísnit prodej kratomu. Nově by ho mohly koupit pouze osoby starší 21 let. Krajský soud v Brně prodloužil Tomáši Jiřikovskému vazbu o další 3 měsíce v souvislosti s bitcoinovou kauzou. Jednání doprovázela zvýšená bezpečnostní opatření. Nádvoří soudu policie úplně uzavřela. Podle obžaloby se programátor Jiřikovský včera vůbec poprvé k případu vyjádřil a nastínil možnosti spolupráce. Další podrobnosti ale státní zastupitelství neuvedlo. Slovenská vláda chce od začátku příštího roku zrušit kontroverzní daň z finančních transakcí. Oznámil to premiér Robert Fico. Daň platí firmy a podnikatelé z odchozích plateb a výběru hotovosti a od svého zavedení patří k nejkritizovanějším opatřením, kterými vláda ozdravuje veřejné finance.
9: Transakční daň začaly slovenské firmy platit loni v dubnu. Z běžného převodu jim stát strhává 0,4% při výběru hotovosti 2x. Firmám tak zdražuje prakticky každý pohyb peněz z účtu a podnikatelé od začátku žádají zrušení této daně. Slovensko se přitom inspirovalo v Maďarsku a nikde jinde v Evropské unii podobné opatření nefunguje. Premiér Robert Fico ještě loni jeho zrušení odmítal. Letos v červnu už připustil, že ho vláda zvažuje. Podmínkou ale bylo, že stát výpadek několika stovek milionů eur nahradí jinými příjmy. Z Bratislavy Bára Vránová, Radiožurnál.
7: Brněnský dopravní podnik letos eviduje už 18 srážek tramvají s chodci. Běžně to přitom bývá mezi 10 až 15 za celý rok. Příčinou je podle podniku hlavně nepozornost chodců, kteří mají sluchátka, telefonují nebo nesledují dění kolem sebe. Od jara proto na nebezpečí upozorňuje podle mluvčí dopravce Hany Tomaštíkové tématická kampaň.
10: Na sociálních sítích a v LCD monitorech ve vozech zveřejňujeme sestříhané záběry z kolizních kamer, jak tady k těmto nehodám dochází. Sice takovým jako tvrdším způsobem, ale ty měkčí způsoby bohužel nefungovaly. Chceme ukázat, že opravdu je to poměrně důležité téma, kterému je potřeba věnovat pozornost.
0: Sport.
7: V čínském městě Kuejiang začalo mistrovství světa v moderním pětiboji. Česko reprezentuje na šampionátu 6 závodníků. Největší medailovou nadějí je Matěj Lukeš, který na šampionát odcestoval jako obhájce bronzu a lídr světového žebříčku. Olympijský vítěz z Londýna a dnes trenér David Svoboda vysvětluje, proč se jeho kolegové, trenéři národního týmu, rozhodli nepřihlásit reprezentanty do úvodních týmových soutěží.
2: je to na druhém konci zeměkoule, tak tam jsou trošku s tím spojené další výzvy s aklimatizací, časovým posunem. My nepostavíme do soutěže žádný štafety. Taková byla strategie soustředit se na individuální starty, respektive na tým, což je součet třech nejlepších individuálních výsledků.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Nehoda na D11 u Jaroměře a omezení u Běšin na Klatovsku. Na dálnici D11 pozor na konci dálnice u Jaroměře ve směru z Prahy. Na kilometru 112,5 máme hlášenou nehodu. A může překážet provozu, je to ale s opatrností průjezdné bez zdržení. S novým omezením počítejte na silnici 27 z Klatov do Železné Rudy. U Běšin mají až do prosince opravovat železniční přejezd. A provoz řídí kyvadlově semafor, přes den i pracovníci stavby. A u Litoměřic čekejte komplikace na silnici 261. Na příjezdu do Žalhostic zasahovali záchranáři u nehody cyklisty. A průjezd ještě může být omezený, tak zpomalte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: Dnes čekáme oblačno až zataženo, místy se objeví přehánky nebo déšť a později odpoledne a večer srážky hlavně od jeho západu můžou být i četnější. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27, naopak v místech se srážkami jenom kolem 18 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
6: Přeji příjemné probuzení s nočním radiožurnálem a to necelých 6 minut po 4. hodině. Dnes je úterý 25. srpna. Plánovaná reorganizace může výrazně proměnit některé obory na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Od ledna se mají slučovat katedry a ústavy a také má ubýt pedagogů. Studenti a akademici ale stále nevědí, co přesně změny přinesou. Podrobněji se k tomu vrátíme za pár minut.
0: Noční radiožurnál
1: a Adam Carda.

0: Na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy se chystají změny. Vedení na začátku prázdnin oznámilo slučování některých kateder a ústavů i škrty v počtu pedagogů. Škola podle vyjádření jejich zástupců potřebuje šetřit. Změny mají platit už od ledna pro řadu akademiků i studentů. To ale bylo překvapení. Ptají se třeba, kdo je bude učit nebo zkoušet u státnic.
1: Nemám žádné představy o tom, kdo mě bude učit.
2: Friedrich Emanuel Fischer nastupuje na magisterské studium na katedře estetiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Už má naplánovanou diplomovou práci, teď ale neví, co s ní bude. V červenci totiž studenti dostali mail, že se má katedra sloučit s dalšími. Studentka Letizie Kochová z katedry divadelní vědy zase neví, jak změny ovlivní její magisterské státnice.
3: Přibližně je nás asi 90 studentů. A jelikož se mluví o propuštění 65 zaměstnanců v rámci té naší katedry, znamenalo by to, že by nám tam zůstali dva pedagogové.
2: Studenti sice mají právo své obory dostudovat, ale pokud nebude mít předměty kdo učit, protože vedení fakulty navrhuje propustit 53 zaměstnanců, není jasné, jak to bude vypadat, vysvětluje vedoucí katedry divadelní vědy Barbara Topolová.
4: To zatím je ještě v jednání, nevíme, zda budeme moci najímat externisty, to jest, zda na ně budou peníze.
2: Například katedra divadelní vědy by se měla od ledna 2027 sloučit s katedrou filmových studií a ústavem hudební vědy. Celkově má z 38 pracovišť být 33. Ještě na jaře přitom podle Martina Hříbka, předsedy výboru odborové organizace fakulty, vedení řešilo pouze sloučení katedry synologie a asijských studií.
5: Buď to fakulta dlouhou dobu tajila a oznámila to až na začátku prázdnin, a nebo se opravdu rozhodli někdy během července, že rozpočet je špatný a aby byl udržitelný příští rok, je třeba provést hromadné propouštění.
2: Studenti a pedagogové se změnám nebrání, ale kritizují způsob a rychlost, jakou je vedení připravuje. Studenti plánují protest. Akademici v prohlášení Pospolitost 26 vyzývají akademický senát fakulty, aby v září změny neschvaloval.
4: Aby jsme právě přistoupili k nějakému koncepčnímu procesu.
2: Podle vedení finální podoba stále vzniká a změny se neobjevily bez předchozí komunikace. Mluvčí fakulty Ina Palacká zdůraznila, že se týká zhruba 5% fakulty.
6: Jde tady o cílený zásah do relativně malé části instituce, jehož smyslem je především ochránit stabilitu a rozvoj Filozofické fakulty jako celku. Pokud bychom tyto změny neprovedli, postupně by se naše ekonomická situace zhoršovala a v dalších letech bychom byli nuceni přijímat plošnější a bolestivější opatření. Současná struktura je totiž tvořena velkým počtem malých pracovišť.
2: Chystané změny mají škole ušetřit desítky milionů korun ročně. Tereza Hipšerová, Radiožurnál.

0: závislosti je zabetonovaná v islandském vědomí. Takže suverenita, ať už patriotická, emocionální nebo její praktická a byrokratická verze, je asi tím nejsilnějším argumentem strany, která je proti.
1: Popisuje Hulda Thorisdóttir z islandské univerzity. Často citovaný rybolov a zemědělství jdou přitom prý trochu stranou, protože celý Island podle ní chápe, že do EU může vstoupit jen, když této oblasti vyjedná vláda dobré podmínky. Ti, kteří do 27 chtějí, vidí především euro a silnější ekonomiku.
0: To je tedy ten hlavní argument pro nižší úrokové sazby, nižší ceny v obchodech, protože potřebujeme dovážet stále víc zboží a potřebujeme větší konkurenci a taky ekonomická stabilita. To jsou argumenty těch, kdo jsou pro.
1: Když referendum uspěje, bude pak Island čekat ještě jedno. V něm budou lidé rozhodovat už přímo o vstupu do EU na základě výsledku přístupových rozhovorů. A tam to podle expertky bude ještě víc napjaté.
0: A záleží na tom, jak ta vyjednávání pak dopadnou, ale spousta lidí bude proti bez ohledu na to, jak vyjednávání dopadne. Nechtějí vidět nějakou variantu dohody, prostě nechtějí do Evropské unie vstupovat. Ale svět se v posledních letech rychle mění a ta vyjednávání, to může trvat třeba 2 roky. A kdo ví, co se za ty 2 roky stane, to určitě bude hrát roli.
1: Dodává psycholožka Hulda Thorisdóttir. Celé bruselské chlebíčky můžete najít na webu Radiožurnálu, v aplikaci Můj rozhlas nebo ve všech podcastových aplikacích. Jakub Lucký, Radiožurnál.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I po celou noc.

0: Je půl páté. Lenka Pištěková připravila krátké zprávy.
1: Pravidla penzijního spoření by se od příštího roku mohla změnit, počítá s tím návrh zákona, který schválila vláda. Mladí lidé by podle něj dosáhli na vyšší podporu. Zároveň by měly klesnout poplatky odváděné penzijním společnostem. Ty novelu kritizují, varují, že můžou mít problém s pokrytím svých nákladů. Návrh teď projedná sněmovna. Světová moře jsou nejteplejší v měřené historii. Vyplývá to z dat Evropské služby pro sledování klimatu Copernicus. Ta v sobotu naměřila průměrnou denní teplotu na povrchu oceánu a moří 21,1 stupně Celsia. Tím tak o 1 stupně padl dosavadní rekord z března 2024. Stoupající teploty oceánů podle služby Copernicus zvyšují riziko extrémních povětrnostních jevů, včetně intenzivnějších srážek a silnějších bouří. Teplo z horkovodu ve Valašském Meziříčí zdraží od září o pětinu. Zálohy se zvýší asi 5,5 tisícům domácností, které zásobuje městská společnost CZT. Firma původně plánovala nižší cenu. Situaci ale zkomplikovala krize na Blízkém východě. A v Liběchově na Mělnicku se objevila nebezpečná sršeň asijská. Invazivní druh představuje riziko hlavně pro včelstva a volně žijící hmyz. Zatím není jasné, jestli je v okolí celé hnízdo nebo jde o osamělého jedince, dovezeného například do nedalekého přístavu. Agentura ochrany přírody a krajiny prosí veřejnost o pomoc přes aplikaci Nahlas sršeň. Sport. Fotbalisty druholigové Viktorie Žižkov převzal trenér Radek Kronďák. Nahradil Jindřicha Tichaje, kterého klub odvolal před týdnem. V uplynulé sezóně byl Kronďák trenérem Táborska. Po odvetě neúspěšné baráže o šance ligu s Baníkem Ostrava, ale u týmu skončil.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nebezpečí na D5 u Loděnice a nehoda na D11 u Jaroměře. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně velmi opatrně, pokud budete sjíždět na Loděnici. Poměrně kuriozní situace na 10. kilometru. Ve sjezdu z dálnice v zatáčce stojí na vozovce kráva, jede tam policie. Na D11 pozor na nehodu u Jaroměře, na konci dálnice na kilometru 112,5 ve směru z Prahy havarovalo vozidlo, výrazněji se ale nezdržíte. Na D11 z Hradce Králové do Prahy zvyšte pozornost za Chlumcem nad Cidlinou. Na 58. kilometru hlásí náš zpravodaj odstavený kamion.
4: Bez trojúhelníku pouze na blikačích a v místě nákladní doprava vybočuje.
3: Podobná situace na D11 do Prahy ještě jednou za sjezdem na Městec na 49. kilometru další porouchané nákladní auto. A na silnici 23 Střebíče do Telče se vyhněte překážce za Předínem. Na vozovce leží sražená srna. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme oblačno až zataženo, místy přehánky nebo déšť. Později odpoledne a večer srážky hlavně od jihozápadu i četnější. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy může být až 27, naopak v místech se srážkami jenom kolem 18 stupňů Celsia. To byly zprávy. A pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
5: Herci, operní pěvci, baletní tanečníci, ale také technici i údržbáři. Ti všichni se včera sešli pod oponou Pražského národního divadla, aby spolu oslavili vstup do nové sezóny. Šéf divadla Jan Burian při setkání uvedl do síně slávy tenoristu Štefana Margitu a udělil ceny mladým umělcům. Koho ocenil a co divadlo v nové sezóně chystá, tak to všechno se dozvíte za moment.
2: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Miles Smith a jeho novinka vám dělala společnost v nočním radiožurnálu. Píseň se jmenuje Heaven. A od hudby pojďme k divadlu. Jak se ubránit pokusům o nadměrné usurpování moci? Tak to je otázka, kterou si chce od září klást činohra Pražského národního divadla spolu s jejími diváky. Nová témata a inscenace přinese 144. sezóna, ale i do státní opery, baletu anebo třeba Laterny magiky. Kromě zastavení nad chystaným repertoárem včera šéf Národního divadla Jan Burian uvedl do síně slávy operního pěvce Štefana Margitu.
1: Jaká to ná...
2: Vy můžete zpívat na celém světě kdekoliv, ale člověk, když se vrátí domů, tak je to něco úplně jiného.
3: Srovnává zážitky z Londýna, New Yorku i Prahy 70-letý tenorista Štefan Margita.
2: Je větší tréma a hlavně je strašně důležitý, aby člověk, čím se stává populárnějším, aby mu nestoupla sláva do hlavy, protože to já říkám, že to pak nastává konec kariéry.
3: V Pražském národním divadle zpíval poprvé ve 28 letech. Jeho kariéra začala ale ještě předtím v rodných Košicích.
2: To je hodně, strašně hodně. Samozřejmě moji úplně malinkatou roli v Košickém divadle Ruiz Trubadurovi, kde jsem měl strašnou trému. Ale pak samozřejmě, když jsem se dostal do Národního divadla, Janáčkovský repertoár, krásná, nádherná role v její pastorkyně Láca, pak Hoffmanovy povídky, pak Billy Budd, no a teď hodně, jak jsem dělal poslední dobu, já jsem dělal 21 inscenací už opery Zlatá rýna od Richarda Wagnera, takže to jsou takové krásné, veliké role, na které se vždy těším.
3: Národní divadlo ocenilo i nejmladší umělce, mezi nimi Matyáš Ramba, z Laterny magiky, pěvec Daniel Matoušek nebo japonská baletka Nana Nakagawa. Cenu za činohru dostal 28-letý Zdeněk Piškula.
4: Tady jako opravdu, jak se říká, není malých rolí a když člověka prostě nějaká ta role baví, byť je tam třeba jenom na 5 minut, tak si dokáže díky tomu ten večer užít a dokáže překvapit diváky tím, že ta role může být zapamatovatelná.
3: Od listopadu bude hrát Piškula v komedii Tulipánová horečka o nástrahách kapitalismu.
4: Když se sejde jako dobrá parta lidí, co si důvěřuje a nestydí se před sebou, což v rámci toho souboru je možný, tak pak tam vzniká ten prostor aspoň pro mě, pro nějakou tu jako svobodnou tvorbu a bez ostychu zkoušet všechno možné, co člověka napadne. Což mám pocit, že se mi tady každou inscenací a každým rokem děje líp a líp, protože ty lidi víc a víc poznávám a vlastně se cítím bezpečně.
3: Novinkami repertoáru budou také inscenace Moc bezmocných, Izrael a Mohamed nebo opera Svíný Tóth. 144. sezónu odstartuje Národní divadlo 1. září open airem na pražském Střeleckém ostrově. Michaela Pištěláková, Radiožurnál.

0: Za 10 minut s vámi bude ranní radiožurnál a také Petr Král, teď tedy poslední noční reportáž. Nízká hladina řeky Berunky trápí v těchto dnech nejenom vodáky, ale i převozníka v Nadrybech na severním Plzeňsku. Tam mají úplně poslední přívoz, v České republice na ruční, tedy bydlový pohon. Převozník se proto v době velkého sucha a malého průtoku vody opravdu zapotí.
1: Plechový prám na ruční pohon uveze naráz 5 lidí a jedno auto do 2,25 tuny. Těžší auta musí převozník Karel odmítat.
2: 3-tunový elektromobil, aby to zkusil přes brod, protože to byl velký jeep, tak si to vyzkouší.
1: Provoz ručního přívozu výrazně komplikuje nízká hladina Berounky.
2: Pravdu záleží teďka na pánu bohu, jestli nám dá do měsíce déšť, jestli ne, tak bude konec.
1: Místní bydlový přívoz nedají dopustit, včetně nezávislého místostarosty Miroslava Šuberta.
3: Jezdili jsme na druhou stranu s rodičema. Já myslím, že to ty lidi vnímají, že to je součást tady toho koloritu. I ty, který tady projíždějí třeba po té vodě, tak pro ně je to prostě asi nějaký zpestření.
1: Najít převozníka s potřebným kapitánským průkazem je těžké. Přesto chce nezávislá starostka Nadryb Silvie Brantlíková tradici přívozu zachovat.
4: Jenom ta obsluha 50 tisíc. Výdělek z toho za ty 2 měsíce nebude ani polovina.
1: Převozník zvládne podle zájmu 6 až 30 plaveb denně. Provozní řád zakazuje plavbu při bouřce nebo povodni. O extrémním suchu v něm ale zmínka není.
2: Letní průměr je tady kolem 6 kubíků za vteřinu a v současné době tečou 3. A fouká vítr ze severu, což znamená proti proudu. Třeba v tuhletom větru, kdybychom teďka vyrazili, tak se asi tak v prostřed řeky odstneme nad tím vodícím lanem, místo pod ním dole, pak se tam budeme 4 hodiny točit a čekat, až přestane foukat vítr.
1: Průtok v Berounce teď zachraňuje pravidelné odpouštění vody z Hrachluské přehrady na řece Mži. Z Nadryb na severním Plzeňsku Pavel Hala, Radiožurnál.

0: Radiožurnál 5 hodin. Začínají zprávy s Terezou Tomáškovou.
1: Sněmovna se bude po vetu prezidenta znovu zabývat novelou, která rozvolňuje rozpočtová pravidla. Ukrajina oslavila Den nezávislosti. S Ruskem si vyměnila válečné zajatce. České volejbalistky se na mistrovství Evropy pod ní volna utkají s Ukrajinou. A bude oblačno až zataženo, místy přehánky, teploty většinou do 25 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Poslanci budou znovu projednávat návrh zákona, který mění rozpočtová pravidla. Koaliční většina chce přehlasovat prezidentské veto. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO není možné bez této novely sestavit rozpočet na příští rok.
3: Stávající úprava národní počítá se schodkem pro příští rok 150 miliard, což je neakceptovatelné, neživotaschopné, absolutně nemožné, což mě mrzí, že panu prezidentovi nikdo nevysvětlil.
1: Opozice avizovala u návrhu dlouhou debatu. Koaliční poslanci proto nevylučují možnost zařadit pevné hlasování. Velká Británie souhlasila s přesunem technologií pro výrobu raket dlouhého doletu Storm Shadow na Ukrajinu. Oznámil to britský premiér Andy Burnham během setkání koalice ochotných v Kyjevě.
4: Představitelé států podporujících Ukrajinu se při setkání v Kyjevě dohodli na podpoře ukrajinského energetického sektoru, který znovu čelí četným ruským útokům. Mluvili ale také o zpřísnění sankcí proti ruskému obranému průmyslu a potřebě posílit ukrajinskou protivzdušnou obranu. Prezident Volodymyr Zelenský na svém telegramovém účtu informoval o návratu ze zajetí 10 členů ukrajinských obranných sil, kteří byli považováni za nezvěstné. Na Ukrajinu se vrátili přes Bělorusko. Litva spustila projekt, jehož cíl je vrátit na Ukrajinu děti, které byly z okupovaného území násilně deportovány do Ruska. Z Kyjeva Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
1: Americké ministerstvo financí představilo plán na hospodářskou izolaci Íránu. Operace s názvem Economic Outcast má zemi ekonomicky srazit na kolena. Balík opatření prostřednictvím tzv. Sekundárních sankcí pak zasáhne i firmy a banky, které Íránu umožňují dál fungovat. Podle ministra financí Scotta Bessenta se tak nevyhne ani Číně. Teherán už dřív varoval, že bude na rozšíření amerických sankcí tvrdě reagovat. Vedení chráněné krajinné oblasti Kokořínsko-Máchův kraj začalo legalizovat první dvě nepovolená trampská tábořiště. Jde o Borovo v Kokořínském dole a Mamuťák v Kosteleckých Borech. Mají tam být i ohniště. 40 nelegálních nocovišť nechali správci chráněné oblasti loni zbourat. Pokračuje ředitel správy HKO Ladislav Pořízek.
5: My nyní zkoušíme legalizovat trampské kempy na území, které je v majetkové správě agentury. Ten proces je poměrně složitý, ale běží, ale předpokládáme, že vlastně na letošní sezonu ty dva trampské kempy by měly být zlegalizovány.
1: Sport. České volejbalistky nastoupí na domácím mistrovství Evropy v Brně ke čtvrtému zápasu. V 19 hodin se utkají s Ukrajinou. Češky se tak po nedělní prohře se Srbskem pokusí navázat na předchozí výhry nad Rakouskem a Řeckem. V případě výhry si domácí tým pojistí postup do osmifinále.
6: Ukrajinské volejbalistky si v pondělním programu mistrovství Evropy v Brně připsali úvodní výhru. Rakušanky porazily 3-0. Stejným poměrem zvítězilo taky Srbsko nad Bulharskem. Stříbrný tým minulého šampionátu tak zatím neztratil v turnaji ani bod. Aspoň set dokázal proti Srbkám uhrát jen český výběr. David Nekvinda, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nebezpečí na D6 na Kladensku a nehoda v Buchlovských horách. Na dálnici D6 z Karlových Varů do Prahy dejte pozor za sjezdem na Kladno a Unhošť. Na 10. kilometru jde po vozovce Chodec. Na dálnici D11 vyšetřují nehodu u Jaroměře. Na konci dálnice na kilometru 112,5 ve směru z Prahy ji vyšetřují policisté. Průjezd je omezený, projíždějte opatrně. A na silnici 50 z Uherského Hradiště do Brna zpomalte v Buchlovských horách. Osobní auto v zatáčce číslo 2 srazilo zvěř. Na místě už je policie, náhle se zpomaluje, tak opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: V bude oblačno až zataženo, na jihu přechodně zmenšená oblačnost, od jihozápadu místy přehánky nebo déšť a teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27, při dešti jenom kolem 17 a na horách většinou 16, v Jeseníkách a Beskydech bude kolem 13 stupňů. A foukat má mírný vítr, večer by měl slábnout. Tolik zprávy. A začíná ranní radiožurnál s Petrem Králem.
0: Dobré ráno, 5:05, dnešní ranní radiožurnál začneme pro někoho třeba každodenním chlebem, pro jiné něčím netradičním, ale potřebným. A sice stáží u zdravotnické záchranné služby.
2: Ranní radiožurnál a Petr Král.

0: Radiožurnál 508. Doktor Stoch, to je volací znak operačního střediska zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje. A je to i název bezplatné stáže, kterou u záchranky můžou absolvovat budoucí lékaři. Zkusí si, jestli by se chtěli po studiu věnovat právě urgentní medicíně.
1: Zkouška spojení, doktor Stoch, jak mě slyšíte?
2: Doktor Stoch, slyší dobře.
1: Já tady máme vybavení. V tom RVčku najdeš de facto všechno, co je ve velkém autě.
3: Zkušený lékař Vojtěch Svízela ukazuje záchranářskou výbavu Janu Pochtiolovi, stážistovi, který po prázdninách nastoupí do 6. ročníku studia medicíny.
1: To si bereš sebou všechno na ty výjezdy? Na výjezdy, kam jezdí lékař, tak se berou batohy oba dva, vždycky monitor, případně ještě další bavení typu odsávačka podle toho, co máme vlastně ve výzvě.
4: Měli by, že ten metronom je součástí přímo toho zapnutí.
1: Může se to určitě použít.
3: A než se stačím Jana na cokoliv zeptat, přichází možnost přidat se k výjezdu.
1: Tyto transport pacienta z Ára vlastně tady z Baťovky, to Kroměříže.
4: Super, tak jo, díky, určitě se přidám.
5: Že ten překlad, tak vidí, překlad toho pacienta je tedy štěstí.
3: Lékař operačního střediska Vojtěch Svízela má ve Zlíně stážisty na starosti. Za prázdniny se jich tu protočilo 8.
1: V podstatě nám jde o to ukázat hlavně, o čem ta naše práce je. Setkáváme se s tím, že jak studenti, tak ale i mladí lékaři, absolventi mají v podstatě omezenou představu, co obnáší práce na záchranné službě a o čem je vlastně urgentní medicína jako taková.
3: Za stážistou Janem Pochtiolem se pak na zlínskou záchranku vracím až před 6. večer.
4: Během dneška se mi naskytla příležitost být vlastně asi poprvé na výjezdu v terénu u velice složité sociální situace.
3: Co vám ta stáž dala, co se nenaučíte v lékařských skriptech?
4: To vidět v terénu, jak na to reaguje rodina. Tady ten kontakt s tím lidstvím mě přijde vlastně jako velice zajímavý v tom terénu.
3: Ze Zlína Blanka Kovandová, Radiožurnál.

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Dobré ráno, ve 5:45. O tom, co je nového. Ministerstvo zdravotnictví chystá například novelu zákona, díky které by měl stát lépe zvládat výpadky léků. Reaguje tím na situaci kolem léku tamoxifen na rakovinu prsu, který nebyl teď v létě dostupný delší dobu. Detaily chystáme už po 5:30. Americký prezident Donald Trump stupňuje obchodní válku s Kanadou. Od ledna pohrozil dalšími cly, a to na auta a na ocel, a to ve výši 50%. Kanada bude reagovat. Odpoledne českého času oznámí cla odvetná.
3: Dnes nás čeká hodně mraku a také bude během dne přibývat deště. Nebe oblačné až zatažené, jen na jihu může být přechodně i zmenšená oblačnost. Ojediněle později odpoledne a večer se budou hlavně od jihozápadu objevovat srážky. Teploty dnes docela příjemné, mezi 21 a 25, na jihu Moravy až 27 stupni, ale v místech, kde bude pršet, tam měříte jen kolem 17 stupňů. V 1000 metrech na horách ukážou teploměry 16, v Jeseníkách a Beskydech dokonce jen kolem 13 stupňů Celsia. A foukat k tomu bude mírný východní vítr, který k večeru zeslábne. Krásný den.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

5.20 v ranním radiožurnálu teď o ptačí chřipce, ale spíše z preventivního pohledu. Cílem nové metody českých odborníků je právě odhalit ptačí chřipku ještě dříve, než bude nutné vybíjet celé drůbeží chovy. Na vybraných lokalitách budou od září monitorovat divoké kachny a

0: Volně žijící ptactvo, jelikož nakažení ptáci vylučují vyrůstací chřipky do vody ještě předtím, než uhynou.
1: Základom je pre nás sorben aktivné uhlie, které si tu nasypeme.
2: Tady v laboratoři Ústavu technologie vody a prostředí odborníci vyvíjejí různé varianty. I proto Erika Buková teď k uhlí přilévá rybniční vodu.
1: Přidáme inaktivovaný vírus vtáčej chřipky. Prístroj zapneme, budeme premeriavať, či sa tam ten vírus zachytáva.
2: Upravené aktivní uhlí bude ve válečku od září plout na 4 lokalitách. Zhruba jednou týdně vědci náplň vymění a odeberou vzorky peří a trusu divokých ptáků.
0: Na sorbentu máme průměr toho, co se v té vodě vyskytovalo za dobu toho týdne.
2: Teď se podle Alexandra Nadě ze Státního veterinárního ústavu drůbeží vzorky testují až po prvních příznacích nemoci. Stále častěji se pak musí vybít celý.
3: Kdybychom našli pozitivitu v těle vzorcích, tak ochranné opatření se můžou zavést významně dřív, než dojde k přenosu.
2: Pokud se monitoring viru ptačí chřipky osvědčí, bude v příští sezóně i na dalších vodních plochách. Eva Kézrová, Radiožurnál.

0: Seriál Radiožurnálu.
1: Z různých důvodů jsou na výchovu dětí sami.
2: Máte tady malého syna, jste samoživitelka?
3: Ano.
0: Jak se jim daří skloubit péči o děti s prací?
1: Jak zvládnou zaplatit veškeré výdaje?
4: Samozřejmě člověk musí myslet na to, že se nemůže pořídit úplně všechno, co by chtěl, nebo co by i potřeboval, nebo děti chtěli a potřebovali.
0: A je možné jim nějak pomoci?
5: Každý dárce, který nám přiveze, penál, školní baťoch, jsme za to vděční.
2: Psací stoly, běžné židle,
6: lampičky. Někdy se nám poštěstí, že dostaneme vlastně celý dětský pokoj.
2: Máte

0: školního roku hodně čekatelů na počítač.
1: Ten největší nápor přichází tak jako v tom září.
2: Jeden rodič na všechno. Nový seriál Radiožurnálu o samoživitelkách a samoživitelích před startem nového školního roku.
3: Jeden rodič na všechno. Každé všední ráno krátce po 8:45.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: host Radiožurnálu.
1: Jmenuje se Tomáš Mádl a je členem Svazu českých filatelistů. V roce 1856 stála 1 cent. Dnes je známka britská Guyana vůbec nejdražší na světě. Co může být na malém kousku papíru tak cenného a jak se pozná skutečná filatelistická rarita a proč jsou některé známky doslova pokladem? Světem nejvzácnějších známek nás provede Tomáš Mádl.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: Radiožurnál půl šesté. Posloucháte zprávy s Terezou Tomáškovou.
4: O pravidlech pro využití chytrých kamer k rozpoznávání obličejů bude dnes jednat pracovní skupina pro bezpečnost na stadionech. Novela má umožnit používání kamer za podmínek, které omezí využití osobních údajů návštěvníků na nutné minimum. Opatření má být součástí zákona o podpoře sportu, který chce ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů předložit na začátku září. Írán je podle tamního ministra hospodářství připravený na americké sankce. Řekl to s tím, že Spojené státy podle něj čeká další porážka. Írán má podle něj plán, jak se situací vypořádat. Reagoval tak na nově ohlášené sankce, kterými Washington cílí na Teherán i jeho podporovatele. Podle amerického ministra financí Scotta Bessenta je cílem opatření odříznout Írán od veškerých ekonomických zdrojů, které pomáhají udržovat tamní režim při životě. V Plzni začali s údržbou sochy růžového králíka na Lochotíně. Kontroverzní betonový objekt je 5 metrů vysoký. Znázorňuje králíka, jak požírá bezhlavé tělo člověka. Dílo má ukázat na současnou společnost pohlcenou konzumem. Za 11 let už sochu několikrát poničili sprejeři. Nový lak a celková obnova budou stát 70 tisíc korun.
2: Sport.
4: Fotbalisté Chelsea vyhráli první soutěžní utkání s novým trenérem Xabim Alonsem. V úvodním kole anglické ligy zvítězili na hřišti Fulhamu 3-2. Skóre otevřel už po půl minutě útočník Joao Pedro, který se tak postaral o historicky nejrychlejší gól prvního kola Premier League.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Překážka na D1 u Humpolce a omezení na Pražském okruhu. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna buďte opatrní za sjezdem na Koberovice. Na kilometru 86,5 stojí kamion na krajnici s defektem. Ta prasklá pneumatika nebo části pneumatiky leží v jízdních pruzích. Vybočuje se, vyhýbá se, opatrně dojíždějte. Hlídka už jede na místo. Na Pražském okruhu mezi dálnicí D1 a tunely dejte pozor u Jesenice. V obou směrech se v omezení teď projíždí jedním pruhem. Pohybují se tam silničáři, upravují dopravní značení, tak pozor na ně. Zatím se projíždí plynule, bez zdržení. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Dnešní ráno přináší oblačnou nebo zataženou oblohu, výjimečně slabě prší a teploty se pohybují nejčastěji mezi 16 a 11 stupni Celsia. Ale například v Libereckém kraji nebo na severní Moravě a ve Slezsku je ještě chladněji, tam se pohybují teploty jen kolem 9 stupňů. Přes den pak bude stále oblačno až zataženo, jih našeho území nabídne i přechodně projasněné nebe. Déšť nebo přehánky se vyskytnou až později odpoledne a večer a nejvíc jich bude na jihozápadě naší republiky. Teploty odpoledne vyšplhají k 25, na jižní Moravě dokonce až k 27 stupňům. Naopak tam, kde se budou vyskytovat srážky, naměříte jen kolem 17 stupňů Celsia. Na hřebenech hor bude teplota podobná, kolem 16, v Jeseníkách a Beskydech ale jen kolem 13 stupňů. A vítr dnes bude foukat mírně od východu a k večeru bude slábnout. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní Radiožurnál a slovo má opět Petr Král. Dobré ráno.
3: Dobré ráno, Marcela Halová s počasím 3,5 minuty po půl šesté. Poměrně nedávno jste mohli spolu s námi sledovat výpadek léku Tamoxifen, ano, toho léku na rakovinu prsu. Ukázal totiž na problém, který je ale na českém trhu téměř u poloviny léků. Stejně jako Tamoxifen, totiž mají jediného dodavatele. Co to může znamenat pro pacienty a mnohem víc k tomu probereme už za pár minut v ranním Radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Despacito.
1: Je to 2017, Luis Fonsi a spol a klip, který má minimálně 9 miliard shlédnutí. Teď se ale budeme věnovat něčemu jinému, a sice vážnému tématu výpadku mléků. Podle údajů České asociace farmaceutických firm hrozí hlavně u přípravků, které užívá malá skupina lidí. Ministerstvo zdravotnictví chystá opatření, aby pak léky při výpadcích třeba nemuselo dovážet ze zahraničí, podobně jako v létě u léku tamoxifen. A bude to nejspíš potřeba, protože stejně jako v případě tamoxifenu má v Česku jediného dodavatele téměř polovina lenků, u kterých už ale vypršela patentová ochrana.
2: Problém sehnat tamoxifen měla v červenci třeba Marcela z Ostravy.
3: Od začátku července už se bavím tím, že obvolávám lékárny, oni vždycky posunou to datum toho dodání. Je to vlastně frustrující v tom, že je to zásadní lék, který snižuje riziko návratu nemoci.
2: Jedním z důvodů, proč u poloviny léku chybí konkurence, je tlak na nízké ceny ze strany státu, tvrdí výkonný ředitel České asociace farmaceutických firm Filip Vrubel.
4: Takže ten trh neuživí dostatečný počet dodavatelů, uživí stěží jediného dodavatele, který tím, že získal v uvozovkách celý trh pro sebe, tak na tom objemu se ještě na trhu uživí, ale s provozní marží pouze v jednotkách procent.
2: Podle Martina Novotného z tiskového oddělení ministerstva zdravotnictví je ale na místě usilovat o to, aby se peníze z veřejného zdravotního pojištění utrácely co nejefektivněji.
5: Ministerstvo zdravotnictví se je však zároveň vědomo potřebnosti nástrojů, které umožní v odůvodněných případech zvláštní postup.
2: Jeden dodavatel je podle České asociace farmaceutických firm většinou u léků, které užívá menší část pacientů, třeba jako zmíněný tamoxifen. Stačí pak třeba jeden problém ve výrobě a lék nemusí být dostupný. Jaké další příčiny může výpadek mít, popisuje vedoucí Institutu pro zdravotní ekonomii, politiku a inovace Jakub Hlávka.
6: Stačí, aby prostě nějaká firma nebo továrna z Číny nebo z Indie nedodala nějakou zásilku. Někdy k tomu dochází z důvodu třeba kontroly kvality. Cukl vlastně kontroluje, jestli ty šarže, které k nám dochází, jsou bezpečné.
2: Z dat České asociace farmaceutických firm vyplývá, že k závažnějším výpadkům v Česku ročně dochází u 20 až 30 léků. Situaci měla zlepšit novela, kterou prosadil předchozí ministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09. Současné ministerstvo zdravotnictví ale chystá další úpravu, říká Martin Novotný.
5: Součástí připravených změn budou mimo jiné opatření ke zvýšení odolnosti systému nebo vytvoření robustnějších rezervních zásob.
2: Návrh této novely by podle něj měl být hotový do konce září. Michaela Bacílková, Radiožurnál.

0: Radiožurnál 3/4 na 6. Pitné vody je v Česku dostatek a česká vodárenská soustava je připravená na pokračující sucho, řekl to ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD po jednání Ústřední komise pro sucho. A na problémy spojené právě se suchem se blíže podíváme krátce po zprávách v 6 hodin. Představenstvo německého koncernu Volkswagen začne právě dnes jednat se zaměstnanci o úsporných opatřeních. Firma mimo Evropu ztrácí trhy a koncern může výhledově propustit desítky tisíc zaměstnanců. I k tomu se dnes ráno ještě dostaneme po 8 hodině s naším německým zpravodajem Tomášem Havlínem.
1: Požár v Praze na Černém mostě. Máme podrobnosti. Komplikace čekejte na příjezdu do Prahy po dálnici D10 z Mladé Boleslavy. Ve sjezdu z D10 na okruh na Černý most hoří auto.
2: Ta dlouhá levotočová zatáčka přibližně uprostřed, hořící vozidlo v pravém pruhu svodidel. Hasiči IZS na cestě ohlášeno, nicméně chvilku to tam bude asi velmi zúžený, protože budou vykonávat zátka.
1: Hasiči právě dorazili, už jsou na místě, aktuálně zastavili provoz ve směru z D10 na okruh, takže se tvoří kolony, auta musí pokračovat směr k Belská po Novopatské. Teď se nedá sjet z D10 na okruh na Černý most. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: Dnes nás čeká i nadále oblačná až zatažená obloha, jen na jihu se může přechodně oblačnost protrhat. Srážky čekáme jen ojediněle, až později odpoledne a večer jich bude hlavně od jihozápadu o trochu víc. Většinou se bude jednat o přeháňky nebo občasný déšť. Teploty odpoledne vyšplhají na 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy naměříme 27 stupňů. Naopak v místech, kde se objeví déšť, bude o 10 stupňů chladněji. Na horách pak teploměry ukážou kolem 16, Beskydy a Jeseníky dnes ale nabídnou teplotu jen kolem 13 stupňů. No a ještě vítr, ten bude mírný, východní a k večeru bude slábnout. Hezké ráno.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.

0: 5.50 a opět máme komu a proč fandit. V Číně začalo mistrovství světa v moderním pětiboji. Česko reprezentuje 6 závodníků. Největší medailovou naději je Matěj Lukeš, obhájce bronzu a lídr světového žebříčku. Mezi ženami se na start postaví i 20-letá Lucie Hlaváčková, která přednedávnem skončila spolupráci se svým osobním trenérem a olympijským vítězem Davidem Svobodou.
1: Byli jsme spolu vlastně 7 let, jsme spolu nějak spolupracovali, trénovali a už asi z obou stran jsme věděli, že je potřeba jít nějakým jiným směrem. Takže tady David se mnou není, což bude určitě taky jako složitý, protože nepamatuju si poslední závody, na kterých se mnou nebyl ještě takhle daleko.
2: Říká Lucie Hlaváčková. Ta odjela s celým týmem do Číny už 4 dny před začátkem šampionátu. Důvod vysvětluje právě její bývalý trenér David Svoboda.
3: Je to na druhém konci zeměkoule, tak tam jsou trošku s tím spojené další výzvy s aklimatizací, časovým posunem a tak dále. Připravený jsou celkem standardně dobře, věřím, byli docela zdraví, tak snad se jim bude dařit.
2: Říká Svoboda. Čechům se v předchozích letech dařilo hlavně v týmových soutěžích. Letos se však trenéři rozhodli své svěřence do štafet nenasadit.
3: Máme prioritu soustředit se na individuální starty, respektive na tým, což je součet 3 nejlepších individuálních výsledků. Štafety jsou netradičně před tím individuálem, takže se rozhodli trenéři, že štafetu teďka vynecháme, aby byli připraveni co nejlíp na ten individuál. Nemáme tak široký tým jako některý jiný země, který si můžou dovolit postavit jiný lidi do štafety a jiný lidi, většinou ty silnější, do individuálu.
2: Vysvětluje bývalý pětibojař. Hlaváčková startuje ve svých 20 letech už na 3. světovém šampionátu a věří, že letos by z toho mohl být nejlepší výsledek. Anna Skalová, Radiožurnál.

0: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
1: Nabízíme vstupy ze všech zápasů.
0: Klíčová střetnutí sezony v přímých přenosech.
1: A pravidelné postřehy a glosy našeho fotbalového experta Pavla Horváta.
0: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
1: Poslouchejte a nepřijdete o nic podstatného z nejvyšší tuzemské soutěže.
0: Fotbalová liga.
1: Pravidelně ve vysílání Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Fandíme s vámi.

0: vámi Radiožurnál pro váš ranní přehled. Spojené státy chystají další sankce na Irán. Proč a co mají zasáhnout, probereme jak s naší zpravodajkou ve Spojených státech, tak na Blízkém východě. A vydáme se i do Francie, tou se prohnalo totiž ničivé tornádo. Probereme po sedmé.
1: Každý kilometr vašich letních cest střeží zelená vlna Radiožurnálu.
2: V parném počasí hrozí požáry. V přírodě i na silnicích.
3: Hořící kamion, jsou tam všechny záchranné složky, teďka to hasí.
1: Překvapit mohou i prudké dešťové srážky.
4: A slyšíte tu bouřku, jde nějaká uhorovce, tady není vidět na 100 metry.
2: Nebo silný vítr.
5: Já to musel zastavit, protože se nedá jet.
1: Volejte i vy 800 553 553.
2: Kdykoliv je potřeba upozornit ostatní řidiče a pomozte nám hledat lepší cestu.
1: Zelená vlna Radiožurnálu.
2: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
1: Zelená vlna Radiožurnálu.
2: Každý den s vámi.
0: Dobré ráno, v 6 hodin. Zprávy přináší Tereza Tomášková.
6: Sněmovna bude po vetu prezidenta znovu jednat o novele, která rozvolňuje rozpočtová pravidla. Opozice chystá ústavní stížnost. Islandské úřady před sobotním referendem varují občany před falešnými účty na sociálních sítích. Tenistka Markéta Vondroušová se odvolala proti čtyřletému zákazu za neodevzdání dopingového vzorku. Požár auta komplikuje dopravu na dálnici D10 na příjezdu do Prahy z Mladé Boleslavy. A bude oblačno až zataženo, místy přehánky, teploty do 25 stupňů, na jihu Moravy až 27.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
6: Opoziční poslanci připravují ústavní stížnost kvůli návrhu zákona, který mění rozpočtová pravidla. Novelou se sněmovna bude zabývat už po páté. Kromě standardních tří čtení ji vrátili senátoři a teď ji poslanci budou projednávat kvůli vetu prezidenta republiky. Opozice avizuje dlouhou debatu. Předseda ODS Martin Kupka varuje před následky této novely.
7: Nás ještě před chvílí přesvědčovala Alena Schillerová, že to musí udělat, aby odpovědně sestavila rozpočet. No ale teď už bohužel vidíme, když sama přiznává, že míří ke 400 miliardovému schodku, že jí jde jenom o to dál rozvolňovat pravidla tak, aby mohli rozdat peníze, které ale nemají.
6: Ministryně Alena Schillerová z hnutí ANO návrh hájí. Podle ní bez jeho schválení není možné sestavit rozpočet na příští rok. Zástupci vládní koalice už teď mluví o možnosti zařadit ve sněmovně pevné hlasování. Islandské úřady sledují před sobotním referendem podezřelé účty na sociálních sítích. Varují, že by se mohli pokoušet ovlivnit hlasování o pokračování Islandu v přístupových jednáních s Evropskou unií. Podle státního kyberbezpečnostního týmu se takové účty objevily a v některých případech je už prověřuje i policie. Islanďané by podle úřadu měli k informacím na sociálních sítích přistupovat s kritickým odstupem.
8: Kyberbezpečnostní tým CERT-IS uvedl, že zaznamenal falešné účty pod příspěvky na sociální síti Facebook, která je na Islandu jedna z nejpoužívanějších. Účty, které působí věrohodně jako skuteční lidé, podle šéfa týmu Magniho Sigurdssona vytváří příspěvky, které mají uživatele buď přesvědčovat, aby hlasovali pro nebo proti, nebo jen vyvolávat chaos. Jejich počet ale zatím není vyšší než při předchozích volbách. Islanďané budou v sobotu v referendu rozhodovat o pokračování přístupových rozhovorů s Evropskou unií. Ty jsou zastavené na základě rozhodnutí islandské vlády už od roku 2013. Z Reykjavíku Jakub Lucký, Radiožurnál.
6: 5 kamer, 2 pevné a 3 otočné budou dohlížet na bezpečnost dětí a jejich rodičů na novém centrálním hřišti Vysoká Mez ve Zlíně. V areálu můžou využít herní a sportovní prvky, nová lávka ho propojí se sousední stezkou pro pěší a cyklisty. Hřiště má vlastní kamerový systém jako první ve Zlíně, pokračuje ředitel městské policie Milan Kladníček.
9: V reálném čase může ten prostor sledovat městská policie i policie České republiky a úplná novinka je, že správce bude moct těma kamerama hýbat a může si kamery natáčet podle potřeby, tak jak vlastně uvidí ten větší pohyb dětí.
6: Vybudování celého areálu vyšlo na 40 milionů korun.
1: Sport.
0: Tenistka Markéta Vondroušová dál bojuje proti čtyřletému zákazu činnosti. Wimbledonská šampionka z roku 2023 se odvolala k sportovnímu arbitrážnímu soudu.
10: Vondroušová dostala trest letos v červnu po tom, co loni 3. prosince při mimosoutěžní dopingové kontrole neodevzdala vzorek. Česká tenistka se hájila tím, že komisařka přišla mimo hodinový interval, ve kterém měla být podle systému k zastížení. Nezávislý tribunál argumenty zohlednil, podle pravidel ale za odmítnutí testu uložil 4letý zákaz. Pokud Vondroušová neuspěje ani s odvoláním u sportovního arbitrážního soudu, její trest vyprší 21. června roku 2030. Lukáš Antoš, Radiožurnál.
11: Tenistka Kateřina Siňaková postoupila do hlavní fáze smíšené čtyřhry na US Open. S další deblovou světovou jedničkou Britem Pettnem vyřadili v kvalifikaci německo-moravský pár Mariová Vašero i americkou dvojici Sterncová Harrison ve dvou setech. A do druhého kola ze tří kvalifikačních ve dvou hře postoupili v New Yorku Julie Štruplová, Linda Fruhvirtová, Gabriela Knudson i Dominika Šalková.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Požár na D10 v Praze a omezení na Opavsku, Hradce nad Moravicí. Na dálnici D10 dejte pozor na příjezdu do Prahy z Mladé Boleslavy. Ve sjezdu z D10 na okruh na Černý most v té táhlé zatáčce hořelo kolo u nákladního auta. Hasiči jsou na místě, chvilku byl ten sjezd zavřený, teď už se projíždí alespoň jedním ze dvou pruhů. Je tam krátká kolona ve sjezdu a brzdí se i na dálnici dost prudce, tak pozor na to. Na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy se tvoří kolony, zatím krátké od sjezdu na Chrlice až k omezení ke stavbě u D1. Na silnici 57 z Opavy do Nového Jičína popojíždějí kolony za Hradcem nad Moravicí u Kajlovce omezení a zdržíte se v obou směrech okolo 10 minut. A ještě silnice 6 z Prahy do Karlových Varů na příjezdu do Lubence před obcí Lešky hlásí policisté kozy na vozovce. Je jich tam několik, pohybů se na silnici, tak opatrně projíždějte. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Bude oblačno až zataženo, místy přehánky, teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. A pokračuje ranní Radiožurnál s Petrem Králem.
0: Dobré ráno, sice se trochu ochladilo, také trochu napršelo, ale léto ještě nekončí stejně tak sucho. Ještě ale prý to sucho není úplně fatální. Podle ministra zemědělství pitná voda v Česku rozhodně nedochází, ale i tak se budeme za chvíli ptát, jak se stát na případné krize připravuje a kolik vody nám ještě zbývá. Odpovíme v ranním radiožurnálu.
2: Ranní radiožurnál
1: a Petr Král.

0: Radiožurnál 10 minut po 6. V Česku je dostatek pitné vody a to i přes stále nepolevující sucho. Podle ministra zemědělství Martina Šebestiána za hnutí SPD je tuzemská vodárenská soustava na přetrvávající podmínky připravená. Řekl to po včerejším jednání ústřední komise pro sucho. I přesto ale stát chystá opatření. No a jaká to jsou, to nám teď poví Marek Sedláček z domácí redakce. Vítej, dobré ráno.
1: Hezké ráno. Správa státních hmotných rezerv zmodernizuje svoji flotilu cisteren na pitnou vodu. V první vlně má jít o 2 desítky kontejnerů, které pojmou 3 kubíky vody. Kromě toho by mělo přibýt 7 úplně nových cisternových nákladních aut, která pojmou až 10 kubíků. Celkem podnik vlastní několik stovek cisteren. Část z nich teď pomáhá obcím bez vody třeba na Klatovsku a Rakovnicku.
0: No a co lidé, kteří se musí spoléhat na vysychající studny?
1: Tak těch je podle ministra Šebestiána jen několik procent.
2: Většina území České republiky je opravdu pokryta vodohospodářskýma soustavama. Ta naplněnost těch vodárenských nádrží je pořád někde na 50 až 90%.
1: Dodal ale, že sucho nechce zlehčovat. Víkendové deště podle vodohospodářů pomohly jenom omezeně a voda chybí v horních tocích řek i v půdě.
0: O vodě Marek Sedláček z domácí redakce. Díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: No a o červnu a jednom černovém odpoledně rok se to za chvíli také další zprávy. S vámi Radiožurnál.

0: Radiožurnál každý den s vámi i u vás v Jihlavě. Tam teď stavbaři na fasádu Hanácké areny umisťují štítky se jmény lidí. Co to má znamenat? Tak to vám povíme ještě před půl sedmou. Teď nabídneme zprávy. Radiožurnál 6.15. Právě dnes dostanou kandidáti do říjnových senátních voleb čísla, kterými budou označené jejich hlasovací lístky. Vylosují je příslušné registrační úřady. Ve volbách do třetiny horní parlamentní komory se v prvním kole 9. a 10. října utká 154 kandidátů. Jich Francie zasáhlo tornádo. Zraněno je více než 40 lidí. Tornádo poškodilo zhruba 300 domů ve vesnici Pomas nedaleko města Carcassonne v podhůří Pyreneí.
1: Požár na D10 v Praze a kolona na D2 u Brna. Na dálnici D10 čekejte kolony na příjezdu do Prahy z Mladé Boleslavy. Ve sjezdu z D10 na okruh na Černý most zasahují hasiči. Hořelo tam kolo u nákladního auta. Průjezdný jeden ze dvou pruhů a ten sjezd se ucpává. Brzdí se už na dálnici a brzdí se do zastavení, tak opatrně dojíždějte. Pozory na příjezdu do Brna po D2 z Bratislavy. Kolona kamionů v pravém pruhu se táhne už ze 4. kilometru. Osobním autem pojedete dál, v levém pruhu zastavíte až v omezení před stavbou u dálnice D1. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: V tomto týdnu nás čeká postupné oteplování, každý den ale zaprší. Nejméně srážek bude ve čtvrtek. Naopak v pátek a sobotu musíme počítat i s bouřkami. Dnes se ale objeví přehánky nebo déšť většinou až později odpoledne nebo večer od jeho západu. Nebe ale bude s velkou oblačností, jen na jihu může být přechodně mraků méně. Teploty budou ve velmi širokém rozpětí od 17 stupňů v místech, kde bude pršet, po 27 na jižní Moravě. Zítra pak bude počasí podobné, jen víc deště bude tento v severní polovině našeho území a teploty o trochu nižší než dnes. Pohybovat se budou mezi 16 a 21 stupni, na jihu bude kolem 23. Krásný den.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

S vámi Radiožurnál. Na cestách s námi ve spojení i naši dopravní zpravodajové, ti stále připomínají komplikace. Na dálnici D10 na příjezdu do Prahy od Černého mostu počítejte s tím, že budete popojítět po požáru kamionu v táhle zatáčce na nájezdu z D10. Už to v tuto chvíli jede tedy alespoň jedním jízdním pruhem, přesto se ale kolona rozjíždí jenom velmi pomalu. Má zhruba kilometr a dobrzdíte do ní u čerpací stanice MOL, tak opatrně dobře dojete, i když možná o něco později. My už teď v ranním Radiožurnálu míříme k Horácké aréně do Hlavy, oficiálně Horácké multifunkční aréně, což je nová multifunkční hala. Na ní teď můžeme vidět jména rodin, jednotlivců i celých fanoušků a skupin fanoušků. Začínají totiž zdobit tady konkrétně na fasádě štítky se jmény lidí, kteří přispěli na její výstavbu.

0: ze země, řídí svého kolegu na vysokozdvižné plošině, který umisťuje štítky se jmény donátorů přímo na fasádu arény.
1: A jdem si nachystat další pole.
0: Štítky leží připravené na stole, rozčleněné.
2: Máme tady přesně plánek, kde je poloha. Na každém štítku je jiný jméno. Jsou očíslovaný.
0: Řídí práci Jakub Čejka z dodavatelské firmy. Celkem musí rozmístit 853 štítků. Jejich donátoři dohromady přispěli na arénu skoro 3 miliony korun, uvedl radní z ODS David Beke.
3: Ty peníze už byly použitý a jsou použitý na dovybavení, jakoby do vyšperkování té arény.
0: Všechna jména dárců budou na aréně do konce týdne. František Jirků, Radiožurnál.

0: Seriál Radiožurnálu.
1: Z různých důvodů jsou na výchovu dětí sami.
2: Máte tady malého syna, jste samoživitelka?
3: Ano.
0: Jak se jim daří skloubit péči o děti s prací?
1: Jak zvládnou zaplatit veškeré výdaje?
4: Samozřejmě člověk musí myslet na to, že se nemůže pořídit úplně všechno, co by chtěl, nebo co by i potřeboval, nebo děti chtěli a potřebovali.
0: A je možné jim nějak pomoci?
5: Každý dárce, který nám přiveze, pinál, školní baťoch, jsme za to vděční.
2: Psací stoly, běžné židle,
6: lampičky. Někdy se nám poštěstí, že dostaneme vlastně celý dětský pokoj.
2: Máte s blížícím se začátkem školního roku hodně čekatelů na počítač.
7: Ten největší nápor přichází tak jako v tom září.
0: Jeden rodič na všechno. Nový seriál Radiožurnálu o samoživitelkách a samoživitelích před startem nového školního roku.
1: Jeden rodič na všechno. Každé všední ráno krátce po 8:45.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Spolupracovala s ruskou rozvědkou a proto ji vyhostili z Česka. Soud teď zamítl žalobu Natálie Sudliankové, která měla kšefty s GRU. Jaké, to probereme.
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
0: V předpremiéře v 3:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 8:30 večer.
0: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
3: Dnes večer v České televizi.
4: ČT1. Škoda, že ji nikdo nemůže slyšet. Mezi nebem a zemí se ocitne inspektorka Candice Renoirová v premiérovém kriminálním seriálu. ČT2. Ulrich rozehrává hazardní vysokou hru. Ukradne svatou korunu. Seriál Huňády vzestup Havrana. A ČT Art. Příběh výpravčího na odlehlé železniční stanici v oceňovaném filmu Alois Nebl. Úterní večer s Českou televizí.
5: Radiožurnál 6:30. Další zprávy s Terezou Tomáškovou.
6: Rusko v noci útočilo řízenými leteckými bombami na ukrajinské Záporoží. Podle náčelníka tamní oblastní správy Ivana Fedorova ve městě zemřeli dva lidé, napsal to server Ukrajinská pravda. Noční údery hlásí i Rusko. Poblíž města Krasnodar na jihu země vypukl po dronovém útoku požár v ropné rafinérii. Podle úřadů v oblasti taky zemřeli dva lidé po tom, co trosky bezpilotního letounu dopadly na železniční stanici. Ministerstvo zdravotnictví chystá novelu, díky které by měl stát lépe zvládat výpadky léků. Reaguje tak mimo jiné na situaci kolem léku tamoxifen na rakovinu prsu, který delší dobu nebyl dostupný. Riziko výpadků roste hlavně u léků, které mají pouze jednoho dodavatele. Začínají Evropské dny židovské kultury, letos s podtitulem Láska. Program nabízí koncerty, komentované prohlídky nebo výstavy. Třeba v Praze můžou lidé navštívit výstavu fotografií Karla Cudlína o Izraeli. V Kolíně nebo Třebíči budou volně přístupné synagogy. Festival bude pokračovat na různých místech Česka až do října.
0: Sport.
6: Pořadatelé kvůli špatnému počasí zastavili třetí etapu Vuelty a pak závod asi 15 kilometrů před cílem úplně zrušili. Cyklisty v Pyrenejích zastavil prudký déšť s kroupami. Dnešní čtvrtá etapa je poslední, která se pojede mimo území Španělska. V Andoře jsou na programu tři vrchařské prémie první kategorie a cyklisté taky vyjedou na nejvyšší bod letošní Vuelty.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nebezpečí na D35 jsou Mohelnice a kolony na D10 na příjezdu do Prahy. Na dálnici D35 Olomouce směrem na Mohelnici dejte pozor za sjezdem na Mladeč. Na kilometru 243 hlásíte větve na vozovce.
8: Leží v obou dvou pruzích větve, zřejmě tam spadlo něco ze stromu, brzdí se na poslední chvíli.
7: Opatrně dojíždějte. Na příjezdech do Prahy houstne provoz. Kolony čekejte třeba na dálnici D10 na příjezdu z Mladé Boleslavy. Ve sjezdu z D10 na Černý most na okruh je neprůjezdný pravý jízdní pruh. Hořelo tam kolo u nákladního auta. Na D10 se tak dojíždí do krátké kolony před sjezdem na okruh. Na pražském okruhu komplikace taky u Jesenice. Projíždí se omezením v obou směrech. Silničáři tam teď předělávali dopravní značení, takže se tvoří i kolony ve směru od tunelu k D1. Už by měli mít za chvilku hotovo, kolona se bude rozjíždět. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu.
9: Do Brna, do Prahy.
10: Jedu moderním vlakem Českých drah, i když auta stojí. Do Brna, Olomouce, Ostravy i Prahy. Pohodlně a rychle. České dráhy. Sponzor programu.
9: Jedu vlakem Českých drah.
0: Počasí.
11: Počasí u nás ovlivňuje výběžek tlakové výše, která má svůj střed nad Skandinávií a Severním mořem. Dnes se k nám také přibližuje brázda nižšího tlaku vzduchu z Atlantiku. Po její přední straně k nám bude proudit teplý vzduch od jihu. Odpolední teploty pomalinku porostou. O víkendu na jižní Moravě až k tropickým 34 stupňům. Pravděpodobně v pátek ale do Česka dorazí studená fronta, která na naše území přinese více srážek a také bouřky. Počasí nás tedy čeká spíše střídavé. Slunečné dny se budou proměnit v podmračené a zase naopak. Dnešní den nabídne hodně oblačnosti, jen na jihu bude přechodně mraků méně. Ojediněle později odpoledne a večer od západu místy se vyskytnou přehánky nebo déšť. Tam, kde bude pršet, se bude teplota pohybovat jen kolem 17 stupňů. Jinde od 21 do 25 a na jihu Moravy bude ještě o 2 stupně tepleji. To byly zprávy. A po nich dál posloucháte ranní radiožurnál s Petrem Králem. Dobré ráno.
5: Dobré ráno. S Marcelou Hálovou to bylo o počasí, no a s naší zpravodajkou ve Washingtonu Janou Ciglerovou za chvíli to bude o vůbec nejtvrdších protiíránských sankcích v historii, které spustilo Ministerstvo financí Spojených států amerických.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: i za stole.
1: 6.38, s vámi ranní radiožurnál. Míříme do Spojených států. Tamní ministerstvo financí spustilo operaci zaměřenou proti Iránu a jeho podporovatelům. Nová vlna sankcí má zasáhnout zhruba 60 firem i jednotlivců, které z blízkovýchodní zemí stále obchodují, a to včetně subjektů z Číny a ze Švýcarska. Podle ministra financí Scotta Bessenta půjde o hospodářský nápor, který má zemi ekonomicky izolovat. Irán tak ten reaguje vzdorem. Washington podle něj čeká další porážka. Navíc nám k tomu poví z Washingtonu naše americká zpravodajka Jana Ciglerová. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Co přesně ty nové sankce zasahují a kdy tedy začnou platit?
2: Tak tyto nové sankce se nově zaměřují na 5 oblastí, na digitální aktiva, na technologie, na zlato, letectví i lodní dopravu. Ministerstvo financí kvůli tomu potrestalo už skoro 60 lidí a firem, které jsou napojené na Irán, mezi nimi, jak si Petr zmiňoval, i subjekty z Číny nebo ze Švýcarska. Jen připomínám, že Čína je bere vlastně zhruba 80 až 90% íránského vývozu ropy. Sankce ale nemají začít platit hned. Ministr financí Bessent řekl, že jde spíše o takový varovný výstřel, že země dostanou individuální lhůtu na to, aby vztahy s Íránem ukončily, a teda sám přiznal, že nemá nekonečnou trpělivost, ale odmítl stanovit přesný termín.
1: Jano, a čím americký minister financí hrozí zemím, které s Íránem obchodují?
2: Ministr financí řekl, že státy, které nová omezení poruší, budou vyloučeny z globálního finančního systému postaveném na americkém dolaru. Podle jeho slov ale není cílem rozvrátit světovou ekonomiku, jako spíš přemět Irán k úplné hospodářské izolaci. Sám to shrnul tak, že chce přetít každou ekonomickou tepnu, jak řekl, která drží ten iránský režim při životě.
1: My reakce Iránu detailněji probereme s naší blízkovýchodní zpravodajkou Janou Karasovou a to posledně 7. hodině. Mezitím také eskaluje další střet americké administrativy, a to obchodní válka s Kanadou. Co se přesně stalo?
2: Ona v pátek skolabovala jednání, kterými se vyjednavači obou zemí snažili odvrátit nová cla zavedená Donaldem Trumpem, takže ta cla ve výši 50% vešla v sobotu v platnost. Kanadský premiér na to řekl, že jeho země byla napadena, oznámil odvetná cla, říká dolar za dolar, a na to Donald Trump v pondělí zareagoval tím, že od ledna zase zvyšuje další cla na kanadská auto, nákladňáky, autodíly na 50%. Napsal, že Kanada roky okrádá Spojené státy a je to další eskalace toho sporu.
1: Z Washingtonu Jana Ciglerová, díky, naslyšenou.
2: Pěkný den.
1: No a k tématu také Jana Karasová z Blízkého východu v 7.20.

0: Máme radiožurnál České volejbalistky na mistrovství Evropy čeká po dvou výhrách a jedné prohře další zápas. Šampionát se hraje netradičně s bílými míči, no proč dominuje právě tahle barva, i to vám povíme v ranním radiožurnálu ještě před 7 hodinou.
1: Host radiožurnálu.
2: Jmenuje se Tomáš Mádl a je členem Svazu českých filatelistů. V roce 1856 stála 1 cent. Dnes je známka britská Guayana vůbec nejdražší na světě. Co může být na malém kousku papíru tak cenného a jak se pozná skutečná filatelistická rarita a proč jsou některé známky doslova pokladem? Světem nejvzácnějších známek nás provede Tomáš Mádl.
1: Host radiožurnálu.
3: Poslouchejte dnes
1: po 9. hodině.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: Tady je radiožurnál ve 7:15. 9 obcí z oblasti Záhoří na Přerovsku připravuje žalobu na stát, a to kvůli chystaným akceleračním zónám. Ty umožňují rychlejší výstavbu větrných a fotovoltaických elektráren. Vláda je schválila na konci července podle starostů, ale stát nezohlednil jejich připomínky. V Maďarsku začalo znovu naplno vysílat veřejnoprávní Kossuth Rádio. Běžný program na 1,5 roku zastavila reforma médií, kterou spustila nová vláda Pétera Maďara. Za éry Viktora Orbána čelila stanice kritice, a to kvůli jednostrannému zpravodajství.
4: Kolony na D2 u Brna a v Praze komplikace. Na dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy čekejte kolony. Kamiony po pojíždění od 4. kilometru táhnou se až k omezení u D1. Osobním pojedete o něco rychleji v levém pruhu. V Praze už je silný provoz, ucpávají se tradiční i méně tradiční místa. Na okruhu ve směru z letiště na D1 teď po pojíždění kolona před Jesenicí předělávali dopravní značení v omezení. Už mají hotovo, kolona se bude rozjíždět, vydržte. Pozor, dejte na příjezd do Prahy po D10 z Mladé Boleslavy. Ve sjezdu z D10 na Černý most stojí nákladní auto po požáru v pravém pruhu. Dojíždí se do krátké kolony za benzínkou na 2. kilometru. A ještě do Liberce na silnici 35 na příjezdu z Chrastavy. Kolona před sjezdem na Géčko, zatím je to do 10 minut. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
5: V tomto týdnu nás čeká jak slunce, tak i déšť. Střídat se budou zamračené dny s těmi slunečnějšími. Teploty ale budou docela příjemné letní. Dnes mezi 21 a 25 stupni. Na jižní Moravě bude až 27 stupňů Celsia. Chladněji jen kolem 17 čekáme pouze v místech s deštěm. Rána už ale budou velmi chladná. Například dnes bylo na Liberecku a také na severní Moravě a ve Slezsku jen kolem 9 stupňů. Přes den se ale bude ještě výrazně oteplovat. Ve čtvrtek a v pátek se dokonce dočkáme i tropických 30. O víkendu ale dorazí bouřky a také se mírně ochladí. Hezké úterý.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: 10 minut před sedmou, dvě výhry, jedna prohra, dnes další zápas. České volejbalistky se od 7 večer na evropském šampionátu v Brně střetnou s Ukrajinou. A hraje se opět s míči, které mají netradiční barvu. Jsou téměř celé bílé a zdobí je jenom několik červených proužků.
1: Já se musím přiznat, že já jsem ještě hrál úplně s bílýma míčema před 30 lety, ale ta doba už je dávno pryč.
2: Směje se asistent trenéra české reprezentace volejbalistek Martin Hroch při zmínce o netradiční barvě míčů, se kterými se hraje evropský šampionát v Brně. V současnosti jsou totiž volejbalové balony zpravidla mnohem barevnější. Takto na design míčů reaguje blokařka českého týmu Magdaléna Jehlářová.
3: Je to novinka, samozřejmě my jsme s nima naštěstí už měli tu možnost pár týdnů trénovat v táboře, jak jsme se připravovali, taky první den jsme z toho byli celkem překvapení, ale to je vlastně speciální edice pro tenhle šampionát a jsou fajn, jako je to pořád Mikasa, akorát ta barevnost je trošku jiná, ale zvykneme si na to.
2: Evropský šampionát se hraje na 4 různých místech po celém kontinentu a míče jsou pochopitelně všude stejné. Důvod, proč vypadají tak, jak vypadají, je podle asistenta trenéra Hrocha potřeba hledat v tom, kde se odehraje finálový víkend mistrovství.
1: Peníze vládnou světem a teď se hraje vlastně finále v Turecku. Turecko si to de facto celý zaplatilo, a tak barvy míčů jsou bílo-červený a červená je prostě přesně ta červená, která se objevuje na turecké vlajce.
2: Dostat se do Turecka a hrát o medaile je pro české volejbalistky sen, ke kterému vede ještě docela dlouhá cesta. V úterý od 19 hodin čeká v Brně předposlední zápas základní skupiny, ve kterém se utkají s Ukrajinou. Na radiožurnálu Sport uslyšíte přímý přenos. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku chci ti všechno říct. A pak se někam schovat třeba pochopíš.

se zrychlil se nedech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Kdo jsem kromě ní s nimi, bez nich gesta i včiny, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě tvoř, k obrazu svému nech mě schořet.

až splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysař houflétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé

0: Máme Radiožurnál. Poslanecká sněmovna se chystá přehlasovat prezidentské veto rozpočtového zákona. I o tom ještě bude řeč. Budeme mluvit také o Francii. Tou se prohnalo tornádo a zajímat nás bude také vývoj cen plynu a elektrické energie. I o tom bude dnes ranní Radiožurnál.
1: Jsme tam, kde se něco děje.
2: Přinášíme přehled o plánech světových lídrů.
1: Aktuality v regionech po celé zemi.
2: Sportovní výsledky. Dopravní situaci.
1: Hlavní zprávy Radiožurnálu.
2: Souhrn toho, co potřebujete vědět.
1: Denně ve 12 a v 18 hodin.
2: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
3: Festival Pri Bohemia Radio vás zve 20. října od 19 hodin na divadelní představení Špinarka do Moravského divadla Olomouc. Dokumentární fikce vypráví intimní portrét i epický příběh o nezávislosti, intrikách, odvaze a nezapomenutelné přítomnosti opravdové lásky. S Markétou Matulovou v hlavní roli. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
0: Tady je Radiožurnál 7 hodin. A se zprávami Tereza Tomášková.
4: Ministerstvo zdravotnictví chystá novelu, která má pomoct lépe zvládat výpadky léků. Největší evropské automobilce Volkswagen začíná vyjednávání o její budoucnosti. České basketbalistky čeká čtvrtý zápas na mistrovství Evropy v Brně. Kolony popojíždějí na Pražském okruhu před sjezdem na Ořech. A bude oblačno až zataženo, místy přehánky nebo déšť a teploty do 25 stupňů, na jihu Moravy až 27.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Ministerstvo zdravotnictví chystá novelu, díky které by měl stát lépe zvládat výpadky léků. Reaguje tak mimo jiné na situaci kolem léku tamoxifen na rakovinu prsu, který delší dobu nebyl dostupný.
5: Součástí připravených změn budou mimo jiné opatření k vytvoření robustnějších rezervních zásob.
6: Říká za ministerstvo zdravotnictví Martin Novotný. Problém sehnat tamoxifen měla v červenci třeba Marcela z Ostravy.
7: Je to frustrující v tom, že je to zásadní lék, který snižuje riziko návratu nemoci.
6: Riziko výpadků roste hlavně u léků, které mají pouze jednoho dodavatele. V Česku se to týká až poloviny léků, kterým skončila patentová ochrana. Podle výkonného ředitele České asociace farmaceutických firm Filipa Vrubela je příčinou chybějící konkurence to, že stát tlačí na nízké ceny.
8: Nakoupili jsme si tuto úsporu právě tím, že nám roste riziko výpadku.
6: Novelu chce mít ministerstvo hotovou do konce září. Michaela Bacílková, Radiožurnál.
4: O pravidlech pro využití chytrých kamer k rozpoznání obličejů bude dnes jednat pracovní skupina pro bezpečnost na stadionech. Novela má umožnit používání kamer za podmínek, které omezí využití osobních údajů návštěvníků na nutné minimum. Opatření má být součástí zákona o podpoře sportu, který chce ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů předložit na začátku září. Ministra Šťastného zveme do ranního interview Radiožurnálu v 7.50. V největší evropské automobilce Volkswagen začíná vyjednávání o její budoucnosti. Představenstvo koncernu se ve Wolfsburgu sejde se zaměstnanci. Ti chtějí slyšet hlavně detaily o chystaných úsporách.
9: Wolfsburg je pro Blumeho první z 9 zastávek. Po dolnosaském kmenovém závodě přijdou hned na řadu továrny v Emdenu a Cvikau, o kterých se delší dobu říká, že jsou na hraně uzavření. Volkswagen pořád vytváří zisk a v Evropě dokonce roste, ale mimo ní přichází o trhy, především o ten čínský, kde odbyt klesl meziročně o čtvrtinu. Koncern může výhledově propustit desítky tisíc zaměstnanců. Automobilka Škoda, která jeho součástí, uvedla, že plány vedení v Německu nemají přímý dopad na její aktivity. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
4: Hasiči od rána zasahují u požáru bytu v panelovém domě v Brně Novém Lískovci. Přes 10 lidí skončilo v péči lékařů. Ulice Oblá je teď kvůli zásahu neprůjezdná. Co požár způsobilo, se podle mluvčího hasičů Štěpána Komosného teprve vyšetřuje. Byty podle něj museli opustit i lidé ze sousedního vchodu.
10: Hasiči museli pomocí vyváděcích masek zachránit 11 osob. My jsme předali zdravotnické záchranné službě a samovolně se také evakuovalo přes 40 osob. Pro tyto osoby jsme zajistili také evakuační autobus.
1: Sport.
11: České volejbalistky čeká podní volna další zápas na mistrovství Evropy. Od 19 hodin se utkají s Ukrajinkami. V případě výhry si Češky zajistí postup do osmifinále. Hráčky si na turnej zvykají i na netradiční design míčů, kterému dominuje bílá barva. Podle smečařky českého týmu Magdaleny Bukovské je důležité, že míče měl tým k dispozici už na soustředění v Táboře.
12: První dojem jsme byli, že jako tam něco zapomněli dokreslit, říkali jsme o tom albínský míče, takže ono je to jako vesměs to stejný, ale pak třeba občas, když jsme byli v Táboře jako začátky hodně, tak se nám ztráceli ve světlech, jak jsou bílí, ale jako pak prostě, jak se na to člověk zvykne, tak je to prostě úplně to stejný, akorát tam nejsou ty tradiční barvy, no.
11: A tenistka Markéta Vondroušová bojuje o návrat k tenisu. Wimbledonská šampionka z roku 2023 se proti čtyřletému zákazu činnosti odvolala k Mezinárodnímu sportovnímu soudu. Trest dostala za neodevzdaný vzorek při dopingové kontrole.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Nebezpečí na D6C u Chebu a ucpaný Pražský okruh. Na dálnici D6 ve směru z Karlových Varů do Chebu dejte pozor za sjezdem na Cheb Dolní Dvory. Na kilometru 155,5 leží v jízdních pruzích paleta. Hlídka policie už jede na místo. Na D1 na příjezdu do Brna z Ostravy kolona zatím krátká. Brzdí se na 211. kilometru. Za nájezdem od Slavkova za omezením se pak fronta rozjíždí. Na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy taky kratší kolony. Kamiony popojíždějí v pravém pruhu od 4. kilometru a je to až k omezení u D1. Osobním pojedete rychleji v levém pruhu. V Praze silný provoz na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště. Čekejte kolony. Popojíždějí před sjezdem na Ořech. Musí občas i regulovat vjezdy do tunelů ve směru z dálnice D1. Teď třeba kolona stojí bez pohybu před Cholupickým tunelem. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Bude oblačno až zataženo, na jihu přechodně zmenšená oblačnost a od jeho západu se pak později začnou místy objevovat přehánky nebo déšť. Teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27 a při dešti jen kolem 17. Tolik zprávy. A pokračuje ranní radiožurnál s Petrem Králem.
0: 6:07 hodně přejeme dobré ráno. Hraní radiožurnál s informačním přehledem o všem podstatném i zajímavém, tudíž tedy i o tom, co se bude dít ve sněmovně a co se bude dít senátu i prezidentovi navzdory. Do sněmovny se už podruhé vrací návrh na rozvolnění pravidel rozpočtové odpovědnosti. Poslanci vládní koalice se ho dnes pokusí prosadit i přes prezidentské veto. Čeho se novela týká a proč opozici i prezidentovi vadí, připomeneme už za chvíli.
2: Ranní radiožurnál
1: a Petr Král.

0: Radiožurnál 9 minut po 7 hodině. Do poslanecké sněmovny se vrací návrh zákona, který mění rozpočtová pravidla. A to už po druhé. Po odmítnutí senátem se musí vládní 108 vypořádat i s prezidentským vetem. Podle opozice rozvolnění pravidel způsobí další zadlužování Česka. Vládní koalice naopak tvrdí, že by jinak nebylo možné sestavit rozpočet pro příští rok. Podrobnosti teď Marek Sedláček z domácí redakce. Vítej, Marku.
1: Hezké ráno. Vláda by podle nového zákona mohla zvyšovat výdaje na obranu a dopravní infrastrukturu už nad rámec schváleného rozpočtu. Tyto výdaje by se pak nezapočítávaly do schodku. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO je změna rozpočtových pravidel nutná.
2: Stávající úprava národní počítá se schodkem pro příští rok 150 miliard, což je neakceptovatelné, neživota schopné, absolutně nemožné.
1: A vláda počítá se schodkem do 400 miliard. Takové utrácení současná pravidla neumožňují. Vláda se hájí tím, že unijní pravidla tak striktní nejsou.
0: Připomeň prosím ještě, proč prezident ten zákon vetoval?
1: Tak podle něj ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí a oslabil by podle Pavla taky kontrolu veřejných peněz sněmovnou ve prospěch vlády. Pavel dodal, že by mohl být v rozporu s ústavou. Kvůli návrhu zákona připravuje taky opozice ústavní stížnost.
0: Marek Sedláček, díky.
1: Naslyšenou.
0: 7 hodin, 10 minut.

0: Tady Žurnál po ránu zve na muziku a sice na festival Soundtrack Poděbrady na koncert James Bond, to nejlepší z legendární filmové série, tentokrát podání Unique Orchestra na festivalu Soundtrack, konkrétně na Poděbradském zámku v sobotu od 17 hodin. Chcete-li být u toho, tak vstupenky k mání teď na vstupenky@rozhlas.cz. 10 výherců, 5 vstupenek a do předmětu pište chci na Soundtrack Festival. vstupenky@rozhlas.cz. Pište. Dobré ráno, teď je 7:15. Zavedení pravidel pro automatické rozpoznávání obličejů na fotbalových stadionech, tak to má dnes probírat pracovní skupina založená po výtržnostech při jarním ligovém derby Pražské Slávie se Spartou. A hostem ranního interview na tohle téma v 7:50 bude ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů. Na Mělnicku pátrají po možném hnízdě nebezpečné sršně asijské, která je rizikem hlavně pro včelstva. Několik lidí pozorovalo v Liběchově. Agentura ochrany přírody a krajiny žádá o pomoc přes aplikaci Nahlas sršeň a upozorňuje, že lidé by se k hnízdu neměli přibližovat ani se ho pokoušet sami odstraňovat.
1: Ucpaný Pražský okruh a koloniu Havlíčkova Brodu. Na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště postojíte v koloně. Tvoří se kolona před sjezdem na Ořech a musí regulovat vjezdy do tunelu. Počítejte až půl hodiny navíc na okruhu. Ucpává se stále i dálnice D10 na příjezdu do Prahy z Mladé Boleslavy. Ve sjezdu na okruh na Černý most v té zatáčce blokuje pravý pruh nákladní auto po požáru. Dojíždí se do krátké fronty a brzdí se do zastavení. Silnice 34 z Humpolce do Havlíčkova Brodu je ucpaná u obce Šmolovy, to je kousek před Brodem. Je tam omezení, semafor, opravují vozovku a zdržíte se v obou směrech 10 až 15 minut. U Havlíčkova Brodu rozkopaná taky 38 směr Kolín před Skuhrovem, hned několik omezení. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Dnes nás čeká docela hodně mraku a také bude během dne přibývat deště. Nebe oblačné až zatažené, jen na jihu může být přechodně i zmenšená oblačnost. Ojediněle, později odpoledne a večer se budou hlavně od jeho západu objevovat srážky. Teploty dnes docela příjemné, mezi 21 a 25, na jihu Moravy až 27 stupni, ale v místech, kde bude pršet, naměříte jen kolem 17 stupňů. V 1000 metrech na horách ukážou teploměry 16, v Jeseníkách a Beskydech dokonce jen kolem 13 stupňů. A foukat k tomu bude mírný východní vítr, který k večeru zeslábne. Krásný den.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: 7.20, radiožurnál. Spojené státy se snaží odříznout Irán od veškerých ekonomických zdrojů, které pomáhají udržovat tamní režim při životě. Prohlásil to americký ministr financí Scott Bessent, když před několika hodinami oznámil nové sankce proti Teheránu a jeho podporovatelům. Washington hodlá sankcionovat kohokoliv, kdo dál udržuje obchodní vztahy s Iránem v oblasti letecké a lodní dopravy, technologií, zlata a digitálních aktiv. My jsme teď ve spojení s naší blízkovýchodní zpravodajkou Janou Karasovou. Jano, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Jaká reakce, jaká prohlášení zatím přišla od zástupců iránského režimu?
1: Iránský ministr hospodářství Ali Madani Zadeh tvrdí, že Tehrán je na ty americké sankce připravený a má dvouletý plán, jak se s nimi vypořádat. Iránské ministerstvo zahraničí ale zároveň pohrozilo kroky proti zemím, které se k americkým sankcím připojí.
0: Tehrán při vyjednáváních o příměří požadoval uvolnění už dříve uvalených sankcí. Jaké konkrétní kroky by teď iránský režim mohl podniknout, když přišly ze strany Spojených států naopak další sankce a další eskalace?

0: zaútočili. Ty protesty ale režim tehdy krvavě potlačil, zabil a uvěznil tisíce lidí.
1: Nové americké sankce vůči Iránu a jeho obchodním partnerům a podrobnosti naše blízkovýchodní zpravodajka Jana Karasová teď v ranním radiožurnálu. Díky, naslyšenou.
0: Pěkný den, naslyšenou.

0: Legendární nepřerušený běžecký závod Běchovice Praha slaví 130 let. Oslavte jubileum v neděli 27. září a postavte se na start společně s tisícovkami dalších běžců i domácí elitou. Necítíte se na celou desítku? Dejte si závod ve štafetě s rodinou nebo přáteli. Staň se legendou i ty. Více na webu běchovice-praha.cz a na Facebooku závodu. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou ČEPRO, Česká pošta a městská část Praha-Běchovice.
1: Radiožurnál půl osmé. A teď zprávy a Tereza Tomášková.
2: Pitné vody je v Česku dostatek a česká vodárenská soustava je připravená na pokračující sucho, řekl to ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD. Podle něj jsou v Česku jednotky procent obyvatel, kteří čerpají vodu ze studní a nemají přístup k vodovodu. Správa státních hmotných rezerv oznámila, že zmodernizuje stávající cisterny na pitnou vodu a dalších 7 nových cisternových aut pořídí. Americký prezident Donald Trump oznámil, že od ledna příštího roku zvýší cla na kanadská auta, nákladní vozy, autodíly a ocel na 50%. Jde o další eskalaci obchodní války po pátečním krachu jednání mezi oběma stranami. Kanadský premiér Mark Carney mezitím oznámil investice, které mají zemi pomoct méně spoléhat na americký trh. U Křivoklátu najel osobní vlak do spadlého kamení. Nehoda poškodila podvozek a z vozu začala unikat nafta. Podle mluvčího zprávy železnic pro mimořádné události Martina Kavky vyteklo několik set litrů paliva, které teď hasiči odčerpávají. Vlak nevykolejil a nikdo se nezranil. Hasiči evakuovali 12 cestujících. Provoz na trati je přerušený.
3: Sport.
2: Tenistka Kateřina Siňáková postoupila do hlavní fáze smíšené čtyřhry na US Open. S Britem Pettnem vyřadili v kvalifikaci německo-monacký pár Mariová-Vacherot i americkou dvojici Stearnsová-Harrison ve dvou setech. A tenista Vít Kopřiva se v generálce na US Open ve Winston-Salemu nepředstaví. Z turnaje se odhlásil kvůli zranění.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolony na D1 u Brna taky před Šmejkalkou. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Ostravy kolona krátká. Brzdí se na 211. kilometru a za nájezdem od Slavkova. Za omezením se pak fronta rozjíždí. Přesouvá se před omezení na 196. kilometru. Zdržíte se dohromady do 15 minut. Menší kolony na D1 taky před Šmejkalkou popojíždějí směrem do Prahy a brzdí se na 26. kilometru. Na dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy čekejte menší kolony, kamiony od 3. kilometru táhnou se až k omezení u D1, osobním pojedete rychleji v levém pruhu. V Praze silný ranní provoz, 20 minut budete popojíždět v Liberecké ulici a v Holešovičkách směrem z D8 do tunelu Blanka. Utpaný je taky Barandovský most směr Smíchov nebo ulice 5. května Schodova k jižní spojce. A zdržíte se i na Pražském okruhu v obou směrech před sjezdem na Ořech. Větší kolona ve směru z D1 na letiště, tam musí občas i regulovat vjezdy do tunelů. Čekejte zpoždění asi 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Dnešní ráno přináší oblačnou nebo zataženou oblohu. Místy prší, například na Táborsku, také téměř v celém Pardubickém kraji, také na Olomoucku prší. A teploty se pohybují nejčastěji mezi 16 a 11 stupni Celsia. Ale například v Libereckém kraji nebo na severní Moravě a ve Slezsku bylo po ránu ještě chladněji. Tam klesla teplota k 9 stupňům. Přes den pak bude stále oblačno až zataženo, jich našeho území nabídne ale přechodně i projasněné nebe. Déšť nebo přehánky se vyskytnou až později odpoledne a večer a nejvíce jich bude na jihozápadě naší republiky. Teploty odpoledne vyšplhají k 25, na jižní Moravě až k 27 stupňům. Naopak tam, kde se budou vyskytovat srážky, naměříte jen kolem 17 stupňů Celsia. Na hřebenech hor bude teplota podobná kolem 16 stupňů, v Jeseníkách a Beskydech ale chladněji jen kolem 13 stupňů Celsia. No a vítr dnes bude foukat mírně od východu a k večeru bude slábnout. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní radiožurnál a u mikrofonu je opět Petr Král. Dobré ráno.
1: Dobré ráno, Marcela Hálová, o počasí tady vítr pouze jemný a ne nijak ničivý, ovšem něco úplně jiného zažili teď ve Francii, kde je poničených nejméně 300 domů po té, co se jihem země prohnalo tornádo. Nejvíce zasáhlo vesnici Poma, kde 15 lidí skončilo v nemocnici. Podrobnosti o neobvykle ničivém meteorologickém jevu v Evropě teď přidá Jiří Kordík ze zahraniční redakce. Vítej.
6: Dobré ráno. Tornádo vypadalo mimořádně silně, když ten velký bílý vířící sloup v podhůří Pyrenejí nedaleko slavného Carcassonne zachytili desítky videí obyvatel. Jedna z nich, Amandine, televizi BFM popsala svůj šok.
7: Byl to chaos, naprostý chaos. Viděla jsem zřícené střechy domů, plačící lidi, bylo to strašné. Připadala jsem si jako v katastrofickém filmu.
6: Na několika záběrech od místních jsou taky vidět vyvrácené silné stromy, které poškodily střechy domů. S odklízením škod a taky zabezpečením budov ještě přes noc pomáhalo přes 120 hasičů. Francouzské úřady taky poskytly náhradní ubytování lidem, kteří ztratili střechu nad hlavou a kvůli silné bouřce, se kterou to tornádo přišlo, byly na jihu Francie ráno bez elektřiny skoro 3 000 lidí.
3: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Plyn a elektřina pro příští topnou sezónu nejspíš mírně podraží, do růstu cen se promítá hlavně napětí na Blízkém východě. Co to bude znamenat pro účty domácností a máme na zimu dost plynu v zásobnicích, topový Marek Sedláček, vítej.
1: Dobré ráno, ve srovnání se začátkem roku je teď velkoobchodní cena plynu na příští rok skoro o polovinu vyšší. Pokud jde o nejbližší měsíce, tak je dokonce dvojnásobná. Podle dodavatelů by ale zdražení nemělo trvat dlouho a v roce 2028 by měl plyn zase výrazně zlevnit. Jak říká člen představenstva plynárenské firmy Innogy Blahoslav Němeček.
2: Teď ještě celý trh do jisté míry jako vnímá tu nervozitu na rok 2027. To se propisuje do té ceny někde přes tu 40-eurovou hranici, ale už třeba dodávky na rok 2028 a následně potom 2029, tak tam ta cena je někde pod 30 na 28.
1: No a pokud jde o konkrétní ceníky pro domácnosti, tak podle analýzy energetického regulačního úřadu tento měsíc zatím rostou do 5%. Dodavatelé ale ještě vyčkávají a tak se to může měnit.
0: Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z ANO připustil, že plynu je teď v zásobnicích méně než obvykle, zároveň ale ujišťuje, že na zimu ho bude dost. Co na to říkají dodavatelé?
1: Podle společnosti Innogy zatím není důvod k větším obavám. Zásobníky se postupně plní a do listopadu musí být naplněné alespoň ze 90%. První důležitý termín je už 1. září, kdy v nich má být nejméně 60% plynu. A podle Blahoslava Němečka z Innogy je Česko na téhle úrovni už teď.
0: Marek Sedláček, díky, naslyšenou.
1: Hezký den.
0: A podrobněji to probereme i s naší ekonomickou analytičkou Janou Klímovou. Stane se v biznisu po 10. hodně ve vysílání Radiožurnálu. Za 5 minut bude 3.

0: Naše sesterská stanice Vltava v 8 večer v premiéře odvysílá první díl dramatu Dogville. Ten proslavil stejnojmenný film Larse von Triera, to z roku 2003. Režisér Petr Mančal tentokrát příběh mladé ženy Grace rozdělil. A to do dvou částí. Tak večer si to nenechte ujít.
1: Ospalé, zapomenuté městečko se probouzí, přichází krásná dívka Grace a potřebuje pomoc. Ujme se jí místní intelektuál, je přesvědčený, že Grace představuje pro Dogville příležitost, jak světu ukázat morální zásady a dobrotu obyvatel. To je výchozí moment nejenom Trierova známého filmu, za který dostal Zlatou palmu na festivalu v Cannes, ale i scénáře, podle kterého Petr Mančal dvoudílné drama natáčel.
2: Také jsme text krátili, co nejvíc zaostřili na téma a také na postavy celého příběhu.
1: Filmová podoba trvá skoro 3 hodiny a hraje v ní 16 herců. Uprchlici Grace představuje Nicole Kidman. V hlavních rolích dvoudílné rozhlasové adaptace účinkují Klára Suchá jako Grace a Viktor Zavadil jako Tom Edison.
3: To máme ale štěstí.
4: Tak co, Grace? Jak to jde?
3: Nic moc. Nikdo moji pomoc nepotřebuje.
1: Grace dostane šanci zůstat za drobnou výpomoc v místních domácnostech, jenomže lidé ji začnou zneužívat a příběh městečka Dogville graduje, když se Grace rozhodne mstít.
3: Moc děkuju.
5: Nakonec se toho našlo docela dost, co různí obyvatelé Dogville nepotřebovali.
1: Inspirací k napsání Dogville se Trierovi stala píseň z Brechtovy Třígrošové opery, ve které zotročená žena sní o pomstě obyvatelům města. Michaela Betyšková, Radiožurnál.
0: Radiožurnál, 7:45. Představenstvo německého koncernu Volkswagen začne právě dnes jednat se zaměstnanci o úsporných opatřeních. Firma mimo Evropu ztrácí trhy a výhledově může propustit až desítky tisíc lidí. A my se po 8 hodině spojíme s naším německým zpravodajem Tomášem Havlínem a řekneme si i to, jak se to týká české Škody Auto. Muslimové právě dnes slaví svátek Maulid, připomínají si narození proroka Mohameda. Státní svátek na dnešek vyhlásili desítky zemí. Věřící se setkávají v rodinách, na náboženských shromážděních a původech a recitují básně o prorokovi a rozdávají jídlo anebo sladkosti chudým.
6: Silný provoz na D1, taky v Liberci na průtahu městem. Na D1 na příjezdu do Brna, na příjezdech do Brna zatím žádné velké zdržení. Větší fronty jsou tam na příjezdu směrem z Ostravy. Před omezením v součtu je to do 15 minut. To samé na příjezdu do Prahy z Brna po D1, zdržení jen malé před Šmejkalkou a pak i před Prahou. Horší je to na pražském okruhu ve směru z D1 na letiště. Tam kvůli silnému provozu regulují vjezdy do tunelu a cesta směrem na letiště se protáhne asi o 20 minut. Silnice 34 z Humpolce do Havlíčkova a Brodu je ucpaná u obce Šmolovy. Je tam omezení semafor, opravují vozovku a v obou směrech počítejte 10 až 15 minut navíc. Mírně se ucpává taky silnice 35 na průjezdu Libercem. V obou směrech zúžení, omezení a zdržíte se do 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15:15.
7: Dnes nás čeká i nadále oblačná až zatažená obloha, jen na jihu se může přechodně oblačnost protrhat. Srážky čekáme ojediněle až později odpoledne a večer jich bude víc, hlavně od jihu západu budou přibývat. Většinou se bude jednat o přehánky nebo občasný déšť, prší už i teď po ránu. Teploty odpoledne vyšplhají na 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy naměříme až 27. Naopak v místech, kde se objevuje déšť, bude o 10 stupňů chladněji. Na horách pak teploměry ukážou kolem 16 stupňů, Jeseníky a Peskydy dnes nabídnou teplotu jen kolem 13 stupňů. No a ještě vítr, ten bude mírný, východní a k večeru bude slábnout. Hezké ráno.
8: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.
8: I o prázdninách.

0: talking, and we can talk about whatever is on your mind.
1: Ranní radiožurnál 7.50. Fotbalisté pražských klubů Sparty a Slavie i jejich fanoušci už se chystají na další derby. Nastoupí k němu v neděli večer. Tentokrát budou domácí Sparťané na Letné a my ho to odvysíláme všechno v přímém přenosu. Ten minulý duel v Edenu se ale nedohrál, a to kvůli domácím příznivcům, kteří na jaře vtrhli na hřiště a naházeli pyrotechniku do sektoru Sparťanů. Slavia zápas kontumačně prohrála, dostala pokutu 10 milionů korun a 4 zápasy na její stadion nesměli fanoušci. No a politici začali opět mluvit o tom, že je nutné proti fotbalovým výtržníkům něco udělat. Pracovní skupina k násilí na stadionech se schází právě dnes, a to i s ministrem sportu Borisem Šťastným z motoristů. Dobrý den.
2: Dobré ráno.
1: K tomu nedělnímu zápasu Sparty a Slavie jste v kontaktu s pořadateli a budete to sledovat s obavami, aby se neopakovalo to, co bylo na jaře?
2: Nikoli, to je věc pořadatelů a policie. Politici nemají co pořadatelům, kromě změny zákona a podmínek, které jim vytváříme, sledovat. Takže v tomto ohledu věříme, že se všichni budou chovat slušně, ale dnes se právě zástupci Sparty i Slavie té pracovní skupiny, kterou já jsem svolal, zúčastní.
1: Co budete na pracovní skupině konkrétně dnes tedy probírat?
2: My už se scházíme po několikáté, jsou tam zástupci právě fotbalového prostředí, ale i úřadu pro ochranu osobních údajů. Jsou tam poslanci a poslankyně napříč politickým spektrem a dneska už v podstatě máme hotový návrh zákona, změnu zákona o podpoře sportu, který vlastně jde do finále a jsme připraveni na začátku září ho podat.
1: Po tom květnovém derby se velmi intenzivně mluvilo třeba o udělování zákazu návštěvy fotbalových utkání pro potrestané výtržníky a že by se k tomu mohlo používat také toho automatického systému rozpoznávání obličejů. Jak to tedy případně chcete udělat, aniž by právě tohle porušilo třeba legislativu o ochraně osobních údajů?
2: Přesně tak. My ten zákon měníme tak, abychom provozovatelům sportovních utkání, čili nejenom třeba fotbalistům, ale případně do budoucna i jakémukoliv jinému sportu umožnili, aby si změnili návštěvní řád a vybavili sportoviště, stadiony technologiemi, které budou moci využívat nástroje takzvaného chytrého stadionu, to znamená biometrické kontroly. Ta kontrola bude probíhat anonymně, to znamená, bude existovat registr vyloučených osob, který povede Národní sportovní agentura. Do toho registru budou vstupovat pouze právě oprávněné osoby, to znamená posílat tam informace právě ty kluby, to znamená zjednodušeně řečeno, oni si určí ty hříšníky, kteří něco udělali a nechtějí na ty stadiony pustit. No a následně ta technologie na stadionu zkontroluje anonymně při vstupu tu konkrétní databázi, to znamená obličej konkrétního návštěvníka z databází a v případě, že se v databázi nachází, tak upozorní tu ostrahu. To znamená, není o tom, že by se posílali někam nějaká osobní data, jména, obliče. Pokud v té databázi návštěvník není, tak okamžitě se ten záznam smaže.
1: S kým vším už jste o tom kamerovém rozpoznávacím systému jednali a kdo vás tedy v tom podpořil?
2: No, součástí té skupiny jsou jednak zástupci teda fotbalového prostředí, který se to týká nejvíce, to znamená ligové klubové asociace. Hovoříme napříč těmi dvěmi hlavními kluby. Jsou tam zástupci úřadu pro ochranu osobních údajů a jsou tam především zástupci legislativy ministerstva vnitra, které nám v tom významně pomáhá.
1: No a jak snadno se vám v těch bodech hledá podpora opozice?
2: Musím říct, že v tomto případě je velmi dobře. Já jsem za to vděčný. Jsou tam zastoupení kolegové z opozičních stran, například pan poslanec Havránek z občanských demokratů, ale mohl bych jmenovat další, čili věříme, že jakmile se shodneme na těch posledních technických věcech, tak budeme připraveni ten konkrétní zákon podat v rámci spoluautorství i opozičních poslanců. Takže snad ty obstrukce, které v případě jiných věcí jsou běžné, v tomto případě nebudou a my se pokusíme ten zákon projednat takzvaně podle paragrafu 90, to znamená tak, aby mohl být odsouhlasen už v prvním čtení.
1: Co všechno ještě dalšího má ten zákon obsahovat?
2: Určitě velmi, velmi pečlivě tam řešíme otázku osobních údajů a evidence těch jednotlivých hříšníků a zákazu vstupů. Potom se budeme zabývat ještě jednou věcí. My se pokusíme zpřísnit přestupkový zákon. Týká se to otázky zahalování obličejů, ale i tolik diskutované pyrotechniky. Co naopak, v čem nemůžeme vyhovět sportovnímu prostředí, jsou všechny změny, které by se týkaly posilování role posledatelských služeb. Ono to zní jednoduše, ale my tady máme policii České republiky a zákonodárci nemají v tuto chvíli vůli, jak si dávat pravomoci pořadatelským službám směrem k policii nebo třeba k nějakým detektivním agenturám a tak dále. To určitě dělat nebudeme. Prostě ty pořadatelé musí mít dostatek lidí na to, aby si udrželi na stadionu pořádek.
1: Dnes se tedy opět schází pracovní skupina, která bude řešit násilí na stadionech. O tom jednání, ale také o patřičném zákoně jsme mluvili teď v ranním interview Radiožurnálu s ministrem sportu Borisem Šťastným z motoristů. Děkujeme za to, naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
1: Za 4 minuty 8 hodin.

0: Radiožurnál s vámi i na cestách. Naši dopravní zpravodajové varují a my za to děkujeme. Dálnice D6 z Prahy do Karlových Varů za sjezdem na Lány na 28,5 kilometru. Pozor na paletu v pravém pruhu. Dávejte pozor, je to nebezpečné.
1: Hlídání mladšího bratříčka mělo být hračka. Jenže Leo je najednou pryč, ztracený v amazonské džungli.
2: No Leo, máš průšvih jako hrom.
1: Elizabeth se musí vydat za ním přes nebezpečné pytláky až k tajemnému domorodému kmeni, kde na ní čeká nový kamarád chlupáč.
3: Tohle je to nejskvělejší místo pro děti.
1: Animovaný rodinný film Tajemství džungle v kinech od 27. srpna. Hlavním mediálním partnerem je Radiožurnál.
0: Je 8 hodin. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
4: Sněmovna se bude po vetu prezidenta znovu zabývat novelou, která rozvolňuje rozpočtová pravidla. Ukrajina oslavila Den nezávislosti. S Ruskem si vyměnila válečné zajatce. České volejbalistky čeká čtvrtý zápas na mistrovství Evropy v Brně. Kolony popojíždějí v Praze na výjezdu směrem na letiště. A bude oblačno až zataženo, místy přehánky nebo déšť. Teploty do 25 stupňů. Na jihu Moravy až 27.
5: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
4: Poslanci budou znovu projednávat návrh zákona, který mění rozpočtová pravidla. Koaliční většina chce přehlasovat prezidentské veto. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO není možné bez této novely sestavit rozpočet na příští rok.
6: Stávající úprava národní počítá se schodkem pro příští rok 150 miliard, což je neakceptovatelné, neživotaschopné, absolutně nemožné, což mě mrzí, že panu prezidentovi nikdo nevysvětlil.
4: Opozice návrh kritizuje a avizovala dlouhou debatu. Koaliční poslanci proto nevylučují možnost zařadit pevné hlasování. Velká Británie souhlasila s přesunem technologií pro výrobu raket dlouhého doletu Storm Shadow na Ukrajinu. Oznámil to britský premiér Andy Burnham během setkání koalice ochotných v Kyjevě.
7: Představitelé států podporujících Ukrajinu se při setkání v Kyjevě dohodli na podpoře ukrajinského energetického sektoru, který znovu čelí četným ruským útokům. Mluvili ale také o zpřísnění sankcí proti ruskému obranému průmyslu a potřebě posílit ukrajinskou protivzdušnou obranu. Prezident Volodymyr Zelenský na svém telegramovém účtu informoval o návratu ze zajetí 10 členů ukrajinských obranných sil, kteří byli považovaní za nezvěstné. Na Ukrajinu se vrátili přes Bělorusko. Litva spustila projekt, jehož cílem je vrátit na Ukrajinu děti, které byly z okupovaného území násilně deportovány do Ruska. Z Kyjeva Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
4: Hasičům už se podařilo zlikvidovat požár panelového domu v Oblé ulici v Brně. Dům muselo opustit přes 40 lidí. 11 z nich záchranáři ošetřili na místě. Jednoho odvezli na kontrolní vyšetření do nemocnice. Požár vznikl v bytě ve druhém patře, upřesňuje mluvčí jihomoravských hasičů Štěpán Komostný.
8: Celkem se nám podařilo 12 lidí zachránit pomocí vyváděcích masek, ty jsme následně předali zdravotnické záchranné službě, pomocí pracovníka ochrany obyvatelstva a ve spolupráci s městskou částí zabezpečujeme náhradní ubytování pro 2 dospělé osoby a 2 kočky.
9: Sport. České volejbalistky se od 19 hodin utkají na mistrovství Evropy v Brně s Ukrajinou. Češky chystá nejen na tento duel mezinárodní trenérský tým hlavního kouče Janise Antanasopoulose. Ten doplňují asistenti 3 národností, Slovinka Carmen Kočarová, Němec Sebastian Schmitz a Čech Martin Hroch. Ten přibližuje fungování realizačního týmu.
10: Máme taktický porady jednu velkou, které se účastní všechny hráčky, celý realizační tým těch trenérů. Druhá fáze je taková, že se rozdělíme na skupiny. Carmen, Kiki, tak ta si vezme přihrávačky. Janis, ten má nahrávačky, já mám na starosti blokařky a Sebastian, ten se věnuje zase univerzálka.
9: Cyklisté na Vuelte absolvují 4. etapu. Pojede se 105 náročných kilometrů v Andoře. Start a cíl jsou v hlavním městě Andoře La Vela. Pondělní etapa se kvůli silnému kropobytí nedojela. A v čele závodu zůstává tak zatím největší favorit Tadej Pogačar ze Slovenska.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Kolony na D1 už šmejkalky a v Praze silný provoz. Na D1 ve směru z Brna do Prahy pojedete pomaleji před omezením už šmejkalky na 24. kilometru. Aktuálně se brzdí zhruba na 26.5. kilometru a zdržíte se asi 10 minut. Silnější, ale víceméně plynulý provoz pak na D1 i před Prahou. Na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště popojíždějí kolony před sjezdem na Ořech. Musí kvůli tomu regulovat občas i vjezdy do tunelu a zdržíte se okolo 20 minut. Plus je pak ještě kolona na výjezdu z Prahy směr letiště, to už je silnice 7. Od Evropské ulice k omezení sjezdu na letiště počítejte 15 minut navíc. Větší kolony v Praze stále v Liberecké směr centrum tunel Blanka a zhruba čtvrt hodiny se zdržíte i na Štěrbaholské spojce směr Lanový most. Ještě do Liberce bázne provoz na průjezdu Libercem po 35 v obou směrech. Jsou tam omezení, čekejte asi 10 minut navíc. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu.
12: Do Brna, do Prahy.
13: Jedu moderním vlakem Českých drah, i když auta stojí. Do Brna, Olomouce, Ostravy i Prahy. Pohodlně a rychle. České dráhy. Sponzor programu.
12: Jedu vlakem Českých drah.
5: Počasí.
4: Bude oblačno až zataženo, na jihu přechodně zmenšená oblačnost a od jeho západu se pak budou místy objevovat přehánky nebo déšť. Teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27 a při dešti jen kolem 17. Tolik zprávy. A pokračuje ranní radiožurnál s Petrem Králem.
0: Dobré ráno, a teď jeden příběh. Hledal loď starou přes 300 let, ovšem místo ní nacházel kola, kamna nebo třeba staré vánoční stromky. Potom ale ze dna vytáhl kus černého dubu a právě takhle před 70 lety začal příběh objevení vraku hysterické lodi Vasa. Pokud si na něj nespomínáte, tak vám ho rádi v ranním radiožurnálu za chvíli připomeneme celý.
5: Ranní radiožurnál a Petr Král.

0: Oli Marshallize na začátku další hodiny ranního radiožurnálu 9,5 minuty po 8 hodině. No a teď v ranním radiožurnálu jeden historický příběh. Na jehož počátku byla loď, která se měla stát chloubou švédského námořnictva. Měla k tomu všechny předpoklady té doby, jenže to dopadlo úplně jinak. Loď se po několika minutách plavby naklonila, mocně nabrala také vodu, no a záhy poté zmizela pod hladinou. Loď Vasa se na dno stockholmského přístavu potopila v roce 1628 a na své objevení čekala více než 300 letí. Podařilo se to přesně před 70 lety.
1: Nemáte sonar, podvodní dron ani GPS. Máte jen staré dokumenty, loď a trochu zarputilosti. Právě tak v 50. letech hledal švédský námořní inženýr Anders Frazén vrak lodi Vasa. Několik let studoval archivní materiály a snažil se zjistit, kde přesně se loď mohla potopit. A pak začal prohledávat dno stockholmského přístavu. Pomáhalo mu jednoduché zařízení, které ze dna vytahovalo vzorky. Dlouho to nevypadalo příliš nadějně. 25. srpna roku 1956 ale přišel zlom. Pomocí sondy vytáhl ze dna kus černého dubu. O několik dní později se tak pod hladinu spustil potapěč Per Edvin Felting. Ve vodě byla téměř nulová viditelnost. Musel se tak orientovat hmatem, až narazil na dřevěný bok lodi.
2: Vasa je jenom jedna. Netroufáme si použít jiné než osvědčené metody.
1: Vysvětloval potapěč v dobové reportáži. Nakonec vyhloubili za 2 roky pod lodí několik tunelů, aby mohli na dně natáhnout lana. Zrekonstruovaný originál válečné lodi Vasa teď najdete v muzeu ve Stockholmu. Tam zavítá kvůli této expozici zhruba 1,5 milionu lidí ročně. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.

0: Bruselské chlebíčky.
1: Průvodce kuchyní evropské politiky a jejím zákulisím.
0: Chcete poznat detaily diplomatických vyjednávání?
1: Nebo zjistit, co si státníci řekli po vypnutí mikrofonu?
0: Poslouchejte podcast Bruselské chlebíčky.
1: Každé pondělí v aplikaci Můj rozhlas CZ.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Dobré ráno, je 8:45. Americký prezident Donald Trump stupňuje obchodní válku s Kanadou. Od ledna avizuje další cla na auta a na ocel, a to ve výši 50%. Kanada bude reagovat. Dnes odpoledne českého času oznámí odvetná cla. No a vše se od nás samozřejmě dozvíte. Vedení chráněné krajinné oblasti Kokořínsko-Máchův v kraji začalo legalizovat první dvě nepovolená tremská tábořiště. Jedná se konkrétně o Bororo v Kokořínském dole a Mamuťák v Kosteleckých Borech. A my se tam vydáme po 8:30 také.
3: Kolony na D1 taky na Pražském okruhu. Na D1 v Brně v tuto chvíli jen krátké kolony. Popojíždějí před omezením na 196. kilometru v obou směrech a je to zhruba na 10 minut. Chvíli se zdržíte i na příjezdu do Brna z Bratislavy. To je dálnice D2, kamiony od 4. kilometru v pravém pruhu osobního odjezdu na Chrlice a je to až ke stavbě u D1. Na D1 ve směru z Brna do Prahy pojedete pomaleji taky před Šmejkalkou. Aktuálně od 27. kilometru a je to do 10 minut. Na Pražském okruhu připomínáme kolony před sjezdem na Ořech v obou směrech. Delší ve směru z D1 na letiště, tam musí občas i zavírat tunely kvůli regulaci provozu. A zdržíte se pak i na výjezdu z Prahy k letišti. Stavební práce u sjezdu na letiště a kolona je tam asi na 15 minut po pojíždí od Evropské ulice. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
4: V tomto týdnu nás čeká postupné oteplování, každý den ale zaprší, nejméně srážek bude ve čtvrtek, naopak v pátek a v sobotu musíme počítat i s bouřkami. Dnes se ale objeví přehánky nebo déšť většinou až později odpoledne nebo večer od jihozápadu. Nebe ale bude s velkou oblačností, jen na jihu může být přechodně mraků méně. Teploty budou ve velmi širokém rozpětí, od 17 stupňů v místech, kde bude pršet, po 27 na jižní Moravě. Zítra pak bude počasí podobné, jen víc deště bude tentokrát v severní polovině našeho území a teploty o trochu nižší než dnes. Pohybovat se budou nejčastěji mezi 16 a 23 stupni, nejtepleji bude na jihu. Krásný den.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: 9 minut před půl devátou s vámi ranní radiožurnál. Spory o další směřování největší evropské automobilky jdou do další fáze. Předseda představenstva koncernu Volkswagen Oliver Blume právě dnes zahajuje turné po německých závodech. Chce se setkávat se zaměstnanci a přesvědčovat je o nutnosti úsporných plánů. To první kolo dnes absolvuje ve Wolfsburgu a sledovat to bude také náš zpravodaj v Německu Tomáš Havlín. Tomáši, dobré ráno.
1: Dobré ráno, ten Wolfsburg, ten je symbolický, ani se nedá říct, že by to byla kolébka Volkswagenu, protože samo to město vlastně vzniklo teprve kolem té továrny a nečeká se, že by to tam dnes pro šéfa představenstva koncernu Olivera Blumeho byla nějaká klidná informační schůzka, protože Oliver Blume tvrdí, že Volkswagen je kvůli vysokým výrobním nákladům a taky nízké poptávce ve světě, zejména v Číně, v existenční krizi a že kvůli ní musí zeštíhlovat, ať už jde o počet vyráběných modelů, ale taky, že třeba propustit lidi, anebo dokonce i zavírat závody. No a zaměstnanci, se kterými se dnes ve Wolfsburgu setká, ti to pochopitelně vidí jinak, co si myslí třeba o zavírání továren, to asi Oliver Blume uslyší třeba i zítra ve cvik.

0: Polovinu míst v dozorčí radě Volkswagenu, která právě jmenuje i odvolává představenstvo i jejího předsedu Olivera Blumého, čili bez jejich souhlasu se těžko v Německu nějaký podnik uzavře nebo se něco výraznějšího ve Volkswagenu pohne. No a pak je tady tedy ten šéf představenstva Oliver Blume, který se mezi těmi zájmy snaží nějakým způsobem bruslit a prostředkovat.
1: Důležitá otázka, prosím stručně, dopadají problémy Volkswagenu taky na českou dceřinku Škoda Auto a na českou ekonomiku?
0: Škoda Auto říká, že ne, že tato jednání v Německu žádný přímý dopad na její aktivity nemá. Škoda Auto je v zcela opačné pozici, vlastně roste a díky nižším výrobním nákladům dokáže vlastně vydělávat a posilovat svoje pozici na trhu i v Německu, ale jiná je situace právě pro subdodavatele Volkswagenu v Česku, kterých je víc než 200 a mnozí uvádějí, že kvůli poklesu výroby jim klesají zakázky v posledních měsících třeba i o desítky procent.
1: Tomáš Havlín z Berlína, díky, naslyšenou.
0: Děkuji, hezký den.

0: S vámi Radiožurnál do 9 hodin, v tom ranním vysílání ještě vyrazíme za trampy na Kokořínsko, kde se legalizují některá černá tábořiště. A řeč bude také o tenisu, o Markétě Vondroušové, která podala protest proti trestu. Vrátí se k tenisu, anebo ne? Budeme o tom ještě mluvit.
1: Pro české basketbalisty začíná nový cyklus. Jako lvy se budou rvát o své místo v kvalifikaci na Eurobasket 2029. Na dlouhé cestě, kde se počítá každý bod, vyzvou v neděli 30. srpna v Praze na Královce Norsko. Nenechte si ujít první historický souboj obou celků. Více na webu cz.basketbal. Mediálním partnerem českého basketbalu je Radiožurnál.
0: Radiožurnál v 8:30. A teď se zprávami s Terezou Tomáškovou.
2: Ministerstvo zdravotnictví chystá novelu, díky které by měl stát lépe zvládat výpadky léků. Reaguje tak mimo jiné na situaci kolem léku tamoxifen na rakovinu prsu, který delší dobu nebyl dostupný. Riziko výpadků roste hlavně u léků, které mají pouze jednoho dodavatele. Na Haiti zemřelo nejméně 47 lidí při dalším útoku gangů poblíž hlavního města Port-au-Prince. Haitská vláda slíbila, že vyšle do oblasti jednotky k posílení bezpečnosti. Gangy útočí ve strategické oblasti u přístupových cest do hlavního města dlouhodobě. V minulosti měli na svědomí i znásilňování, únosy, žhářství nebo krádeže hospodářských zvířat. Na Mělnicku pátrají po možném hnízdě nebezpečné sršně asijské. Několik lidí ji pozorovalo v Liběchově. Invazivní druh je rizikem hlavně pro pčelstva a volně žijící hmyz. Případné informace je možné sdílet v aplikaci Nahlas sršeň. Agentura ochrany přírody upozorňuje, že lidé by se k hnízdu, pokud by ho našli, neměli přibližovat, ani by se neměli pokoušet ho sami odstraňovat. Sport. Fotbalisté Boloni v úvodním kole italské ligy prohráli s římským Láciem 0-1. Český reprezentant Martin Vitík do zápasu nezasáhl a úspěšně vstoupil do nové sezóny i AS Řím, který porazil Fiorentinu 4-0.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolona na D1 už mejkalky a nehody v Praze. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy zpomalte za sjezdem na chodce Rady. Před omezením už mejkalky na 24. kilometru po pojíždění kolony. Brzdí se zhruba už na 28. kilometru a zdržíte se okolo 10 minut. V Praze silný provoz komplikují nehody. Na výjezdu z Barandovského mostu směr Strakonická do Chuchle se srazila 3 auta. Za Míší dírou blokují pravý pruh a Barandovský most se tak ucpává směrem na Smíchov. Fronta je tam už od z jižní spojky. Nehoda i na magistrále v centru města. Za křižovatkou s Vinohradskou směr Holešovice blokuje pravý pruh. Kolona a z Nuselského mostu tak výrazně zpomalila. Připomínáme kolony na Pražském okruhu před sjezdem na Ořech, a to v obou směrech. Větší zdržení naberete ve směru z D1 na letiště. Tam je regulují vjezdy do tunelu a je to zhruba na 20 minut. Chvilku asi 10 minut postojíte pak i na příjezdu k letišti v Praze od Evropské ulice. Další zelená vlna nejpozději za 4 hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Počasí u nás ovlivňuje výběžek tlakové výše, která má svůj střed nad Skandinávií a nad Severním mořem. Dnes se k nám také přibližuje brázda nižšího tlaku vzduchu z Atlantiku. Po její přední straně k nám bude proudit teplý vzduch od jihu. Odpolední teploty tedy pozvolna porostou. O víkendu na jižní Moravě až k tropickým 34 stupňům. Pravděpodobně v pátek ale do Česka dorazí také studená fronta, která na naše území přinese více srážek a bouřky. Počasí nás tedy čeká spíše střídavé, slunečné. Dny se budou měnit v podmračené a zase naopak. Dnešní den nabídne hodně oblačnosti, jen na jihu bude přechodně mraků méně. Ojediněle později odpoledne a večer od západu místy se vyskytnou přehánky nebo bouřky. Tam také bude pršet a teplota se bude pohybovat kolem 17 stupňů. Jinde od 21 do 25, na jihu Moravy ještě o 2 stupně tepleji. To byly zprávy. A po nich dál posloucháte ranní Radiožurnál s Petrem Králem. Dobré ráno.
0: Dobré ráno a o Markétě Vondroušové bude řeč, a to protože nevzdává svůj boj se 4letou stopkou tenisu. Wimbledonská šampionka se bude hájit u mezinárodní sportovní arbitráže a my k tomu povíme víc.
3: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: 8.37 Radiožurnál. Vrátí se Markéta Vondroušová k tenisu, a to ještě před svými 30 lety. Tak definitivní odpověď nejspíš dá mezinárodní sportovní arbitráž CAS, kam se wimbledonská vítězka nejnověji odvolala proti čtyřletému zákazu činnosti. Víc k tomu poví Tadeáš Skalický ze sportovní redakce. Vítej.
1: Hezké ráno.
0: Připomeň, proč Vondroušová nemůže na kurty?
1: Od Mezinárodní agentury pro bezúhonnost tenisu totiž dostala trest letos v červnu za to, že na konci loňského roku odmítla při mimosoutěžní kontrole dopingový test. Hájila se tím, že komisařka německé antidopingové agentury přišla 3. prosince mimo hodinový interval, který sportovci denně uvádějí, aby je kontroloři mohli navštívit. Nezávislý tribunál jí ale nedal za pravdu a tak uložil Vondroušové maximální možný trest, jako kdyby měla pozitivní dopingový nález.
0: Poslední známé případy dopingu v tenisu přitom zaznamenaly mnohem nižší tresty. Tehdejší světová jednička Polka Švonteková stála za pozitivní test 1 měsíc. Nejlepší hráč mužského žebříčku Ital Sinner pak 3 měsíce. Ale zpátky k Vondroušové. Kdyby se mohla dozvědět, jestli bude tedy její trest zmírněn?
1: Termín slyšení u mezinárodní sportovní arbitráže zatím nebyl stanoven. Obvykle se podle agentury AFP koná v dalších měsících po odvolání. Pokud Vondroušová nepožádá o veřejné slyšení, proběhne jednání za zavřenými dveřmi. Arbitrážní sportovní soud by poté měl rozhodnout v řádu několika dalších měsíců. Kdyby Vondroušová s odvoláním neuspěla, distanc by jí vypršel 21. června 2030. Do té doby nesmí hrát, trénovat ani se účastnit žádných akcí na okruzích ITF, WTA a ATP, ani reprezentačních tenisových turnajů.
0: No a jak dopadne tohle klání Markéty Vondroušové, se samozřejmě dozvíte i od nás. Tadeáš Skalický ze sportovní redakce. Díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: V 8.39.

0: Stinga jste doposlechli v ranním radiožurnálu, za 2 minuty bude 8:45. Vedení chráněné krajinné oblasti Kokořínsko Máchův kraj teď legalizuje první 2 nepovolená tábořiště pro trampy, a to sice Bororo a Mamuťák. Rozhodnout se v nejbližší době, jejich součástí mají být i ohniště. Několik nelegálních nocovišť nechali správci HKO loni odstranit.
1: Kemp Bororo, panenská příroda, koukám dolů do takové rokle. Tábořiště je možná 4 metry široké a na dílku má 15 metrů, je pod skalním převisem. Podle předsedy spolku Táborový kruh a trampa Libora Harticha bude právě Bororo brzy zlegalizované.
2: V podstatě je to tak, že už se čeká na oficiální legalizaci těchto dvou trampských tradičních kempů. Zatím je to ve stádiu, že se k tomu ještě vyjadřují v podstatě právníci, protože jde hlavně o tu právní legalizaci toho ohniště.
1: Legalizace je podle něj možná i u třetího tábořiště.
2: Ten třetí kemp, který měl být legalizován, je kemp Ranč 7D.
1: Podobně by mohlo být zachovaných dalších 28 nocovišť na státních pozemcích, včetně možnosti rozdělávání ohně. Dalších 64 tábořiště ale na soukromých pozemcích. Ta by mohla zůstat podle Harticha jako nouzová nocoviště. Domluvit si je ale musí už výhradně jen trampové.
2: Kempy budou zachovány, ale ve formě nouzových bivaků, tudíž bez ohně.
1: Hartich přibližuje první místa, kde by mohli soukromí majitelé pozemků trampy bez ohně tolerovat.
2: Je to třeba strážce lesa, netopér, lasička, krkavec, junák.
1: Ředitel HKO Ladislav Pořízek říká, že přes 40 nocovišť z celkových 138 už nechali odstranit.
3: Ten aktivní přístup zprávy HKO k likvidaci trampských kempů vlastně skončil.
1: Pořízek připomíná i platné zákony.
3: Obyvakování je povolené.
1: Odpůrci tábořišť v jakékoliv jejich podobě se odmítli na mikrofon vyjádřit. Vadí jim údajné ničení skal nebo stavby s využitím umělé hmoty, skla nebo montážní pěny. Z Kokořínska Radek Duchoň, Radiožurnál.
0: Radiožurnál je 8:45. Kandidáti do říjnových senátních voleb právě dnes dostanou čísla, kterými budou označené jejich hlasovací lístky. Vylosují je příslušné registrační úřady. Ve volbách do třetiny horní parlamentní komory se v prvním kole 9. a 10. října utká celkem 154 kandidátů. Celkem 9 obcí z oblasti Záhoří na Přerovsku připravuje žalobu na stát, a to kvůli chystaným akceleračním zónám. Ty umožňují rychlejší výstavbu větrných a také fotovoltaických elektráren. Vláda je schválila na konci července. Podle starostů ale stát nezohlednil jejich připomínky.
4: Podíváme se na D1 i na Pražský okruh. Na D1 aktuálně žádné velké zdržení. V Brně v tuto chvíli jen krátké kolony popojíždějí před omezením na 196. kilometru v obou směrech a je to zhruba na 10 minut. Na D1 ve směru z Brna do Prahy pojedete pomaleji před Čmejkalkou, aktuálně od 27. kilometru, a hlavně kamiony v pravém pruhu. V chvíli se zdržíte i na příjezdu do Brna z Bratislavy, to je dálnice D2, od sjezdu na Chrlice 3. kilometru až ke stavbě u D1. Na Pražském okruhu připomínáme kolony před sjezdem na Ořech, a to v obou směrech. Delší je fronta směrem z D1 na letiště, tam musí občas i zavírat tunely kvůli regulaci provozu. A zdržíte se pak i na výjezdu z Prahy k letišti asi 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
5: Tomto týdnu nás čeká jak slunce, tak i déšť. Střídat se budou zamračené dny s těmi slunečnějšími. Teploty ale budou docela příjemné. Letní dnes mezi 21 a 25 stupni. Na jižní Moravě bude až 27. Chladněji jen kolem 17 čekáme pouze v místech s deštěm. Rána už ale budou velmi chladná. Například dnes bylo na Liberecku a také na severní Moravě a ve Slezsku jen kolem 9 stupňů. Přes den se ale bude ještě výrazně oteplovat. Ve čtvrtek a v pátek se dokonce dočkáme i tropických 30. O víkendu ale dorazí bouřky a také se mírně ochladí. A to je ode mě pro dnešek všechno. Přeji vám krásné úterý.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
6: I o prázdninách.

0: 8.50 s vámi hraní radiožurnál Čas na pravidelný seriál. V Česku žije více než 500 000 solo rodičů, tedy samoživitelek a samoživitelů, kteří vychovávají jedno anebo více dětí sami. Podle zatím posledního sčítání Lidu, domů a bytů před 5 lety tvoří neúplné rodiny téměř pětinu českých domácností. A začátek školního roku je pro mnohé z nich finančně velmi, velmi náročným obdobím. No a jak teď zazní tedy v další dílu našeho seriálu, který je nazván Jeden rodič na všechno. Oděvní banka pro ně teď třeba od lidí vybírá zachovalé školní batohy, penály a také další školní potřeby. Zapojit se může skutečně každý.
1: V oděvní bance v Praze Troji jsem s ředitelkou Danou Pavlouskovou. Teď tady s kolegyněmi děláte co? Jedna třídí, jedna teď dotelefonovala.
2: V podstatě třídíme darované oblečení a následně z toho připravujeme krizové balíčky s oblečením pro lidi a děti, které to potřebují.
1: Tam se dají najít třeba i tepláky nebo kraťasy na tělocvik?
2: Záleží na tom, jestli je dostaneme od dárců. Ten balíček v podstatě obsahuje bez spodního prádla, kompletní sadu oblečení a obléknete se od hlavy k patě.
1: Vy máte i konkrétní projekt, jmenuje se Back to School, to znamená zpátky do školy a už se vám tady kupí různé věci, tempery, pravítka, formelíny, jsou tady všetce, propisovačky, pastelky, bodovky, papíry. Tam je ještě další položka a to jsou penály a aktovky. Ty taky můžou lidé nějakým způsobem vám doručit z druhé ruky, aby šli dál do dalšího kola.
2: Určitě a jsme za to moc rádi, protože i když jako oděvní banka se specializujeme na oblečení, tak právě v rámci toho programu Back to School se snažíme pomáhat vlastně dětem z rodin, které na tom nejsou dobře, tudíž každý dárce, který nám přiveze anebo pošle, ať je to penál, školní baťoch, jsme za to vděční.
1: Ale není to tak, že by se mohl člověk přijít a vybrat si tašku?
2: Ne, takhle to určitě nefunguje. Primárně hlavně každý vlastně žadatel, který potřebuje pomoc, nám musí doložit, že je v nouzi.
1: Tak připravené pytle. Oděvní banka přijímá dámské, pánské a dětské oblečení od jednotlivců i firem. V regálech tady vidíme, že začínáte na dětské velikosti 98, říkám to správně.
2: Tam je vlastně jakoby omezení, že nebereme ty mimi věci pro miminka, protože těch je strašně hodně a nemáme pro to odbyt.
1: Když bychom se bavili o věcech do školy, tak kde je ta hranice, jestli už to oblečení je třeba nějakým způsobem seprané nebo poškozené?
2: My vycházíme z toho, že když pomáháte lidem v nouzi, tak je určitě nechcete nějak degradovat vlastně jakoby nevhodnou formou pomoci. Proto my u toho oblečení, když ho třídíme, tak máme základní pravidlo, že rozesíláme oblečení jenom takový, který bychom si sami oblíkli na sebe nebo na naše děti.
1: Tak krabice, to už jsou šály a čepice na zimu.
2: Tady u těch regálů, tady nahoře, jak vidíte, jak už začínáme přitýkat, to je zásoba vlastně na zimu. My si musíme vytvářet velké zásoby zimního oblečení, protože ono potom třeba v říjnu začne prostě být ošklivo a ta poptávka po zimním oblečení je vlastně paradoxně o hodně silnější než po letním.
1: Vy tady máte i nové věci, jsou to ponožky.
2: Ano.
1: I s etiketou.
2: Ponožky, to je jeden z nejžádanějších vlastně artiklů i našich spolupracujících neziskovek.
1: Vy jste zároveň zakladatelka Klubu svobodných matek. Co je podle vás v té situaci, co je nejsložitější?
2: Já myslím, že to je taková ta klasická Sofiina volba, protože vy budete volit mezi tím časem, který věnujete práci, abyste finančně zajistila rodinu, a tím časem, který chcete věnovat dětem, abyste byla za dobrého rodiče. Peníze versus čas.
1: Vysvětluje Dana Pavlousková z neziskové organizace Oděvní banka. Veronika Hlaváčová, Radiožurnál.

0: S vámi Radiožurnál, bylo by dobré probrat alba známek po rodičích či prarodičích, protože možná jste bohatí a nevíte o tom. I o tom bude dnes řeč po 9. hodině.
1: Jan, dobře, tak se na to zeptám dnešního hosta. To bude Tomáš Mádl, předseda klubu Prestige Philately Club Prague. A bude tady proto, že od 29. srpna do 6. září bude v pražském obecním domě výstava Poklady světové filatelie 3. A ona bude tedy unikátní s tím, že se tady objeví známka, která v roce 1856 stála 1 cent. Je to britská Guyana a dnes je vůbec nejdražší na světě. Tak to bude zajímavý rozhovor. Třeba i o modrém Mauriciu, který je také v českých rukách.
0: Jan Pokorný, Tomáš Mádl po 9. a ranní Radiožurnál zítra po 5.
2: Každý kilometr vašich letních cest střeží zelená vlna Radiožurnálu.
3: V parném počasí hrozí požáry. V přírodě i na silnicích.
4: Hořící kamion, jsou tam všechny záchranné složky, teďka to hasí.
2: Překvapit mohou i prudké dešťové srážky.
5: A se slyšíte tu bůčku, DNA, u Hradce, tady není vidět na 3 metry.
3: Nebo silný vítr.
6: Já to musel zastavit, protože se nedá jet.
2: Volejte i vy 800 553 553.
3: Kdykoliv je potřeba upozornit ostatní řidiče a pomozte nám hledat lepší cestu.
2: Zelená vlna Radiožurnálu.
3: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
2: Zelená vlna Radiožurnálu.
3: Každý den s vámi.
0: Devět hodin. Další zprávy s Terezou Tomáškovou.
7: Ve sněmovně se sejde pracovní skupina k využití chytrých kamer na sportovních stadionech. Americký nejvyšší soud umožnil prezidentu Trumpovi omezit hlasování poštou. Tenistka Kateřina Siňáková postoupila společně s Britem Pettnem do hlavní soutěže smíšené čtyřhry na US Open. V Praze brzdí provoz nehoda u Barandovského mostu. A bude oblačno až zataženo, místy přehánky nebo déšť, teploty do 25 stupňů, na jihu Moravy až 27.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
7: O pravidlech pro využití chytrých kamer k rozpoznávání obličejů bude dnes jednat pracovní skupina pro bezpečnost na stadionech. Vznikla po výtržnostech při jarním ligovém derby pražské Slavie se Spartou. Novela má umožnit používání kamer za podmínek, které omezí využití osobních údajů návštěvníků na nutné minimum. Opatření má být součástí zákona o podpoře sportu, který chce ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů předložit na začátku září.
8: Do toho zákona přijde legalizace možnost využívání prostředků technických pro tzv. Chytrý stadion, tzv. Face recognition, ale tak, abychom žádným způsobem nenakládali nadmíru potřebnou s osobními údaji.
7: Teď se taková technika na stadionech využívat nesmí. Kamery tam jsou pro zjišťování viníků po případných incidentech. Nová pravidla by podle Šťastného měla platit od příští sezóny. Nejvyšší soud Spojených států umožnil prezidentovi omezit hlasování poštou. Soud tak rozhodl jen 2 měsíce před volbami, ve kterých se rozhoduje o míře moci Donalda Trumpa ve zbývajících 2 letech jeho mandátu. Státy, které se proti nařízení bránily, podle soudu neprokázaly dostatečnou újmu.
9: Soud dal zelenou prezidentskému dekretu Donalda Trumpa, který vedle voličských seznamů jednotlivých států zavádí prověřovací seznamy ministerstva vnitřní bezpečnosti. Ty chce využít ke kontrole voličů a ověření, že jsou americkými občany. Pošta má pak pomoct rozhodnout, kteří voliči mají obdržet lístky pro hlasování poštou. 3 liberální soudkyně nesouhlasily. Chyby při sestavování seznamů by mohly podle nich připravit oprávněné voliče o hlas. Některé státy už avizovaly, že se odvolají. Z Washingtonu je Naciglerová, Radiožurnál.
7: Radio Wave Českého rozhlasu a Galerie hlavního města Prahy zakončí letní kulturní sérii Riviera. V zahradách Trojského zámku pořadatelé taky odhalí novou sochu Claude autora Tomáše Roubala. Součástí programu je i debata o algoritmech, jak říká dramaturg akce Filip Černý.
10: Pokračovat budeme debatou Terezy Havlínkové, která tentokrát se svými hosty bude mluvit o algoritmech, o tom, jak jí mají vliv na kulturu a jak třeba ať už dramaturgické pozice nebo právě různé platformy ovlivňují náš vkus. No a zakončíme to 2 koncerty. Půjde o takové kytarové pojetí rapu, právě v případě Dirty Depressa a Artyho, ale potom na klubovou elektroniku duo Candy Pumps.
2: Sport.
11: Tenistka Kateřina Siňáková postoupila do hlavní soutěže smíšené čtyřhry na US Open. Deblová světová jednička po boku lídra mužského žebříčku Brita Petna vyhrála v kvalifikaci oba duely. Z US Open se naopak kvůli zranění odhlásil čtvrtfinalista Roland Garros Brazilec Fonseca. A v Číně pokračuje mistrovství světa v moderním pětiboji. Šest českých reprezentantů vynechalo týmové soutěže a připravuje se na individuální kvalifikace. Muži do nich vstoupí už zítra. Ve čtvrtek do nich zasáhne ale i Lucie Hlaváčková, která je už na svém třetím šampionátu a věří, že letos by z toho mohl být nejlepší výsledek.
12: Zatím se ty moje dva předchozí ty závody moc nedařily, takže doufám, že konečně to jako breaknu a bude to jako lepší. Nějaká nervozita je určitě, ale že by byla nějak vyšší než na světácích nebo na mistrovství Evropy nebo tak, tak to si myslím, že ne.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Kolony na D1 už mejkalky a nehoda v Praze u Barandovského mostu. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy zpomalte za sjezdem na Choceradi. Před omezením už mejkalky na 24. kilometru popojíždějí kolony. Brzdí se zhruba už na 27. kilometru a zdržíte se okolo 10 minut. V Praze komplikuje silný provoz nehoda na Barandovském mostě. Na výjezdu z mostu směr Plzeň za myší dírou se srazila 3 auta. Barandovský most se tak ucpává ve směru na Smíchov. Fronta je tam už z jižní spojky od sjezdu na Pankrác. Připomínáme kolony na Pražském okruhu před sjezdem na Ořech v obou směrech. Větší zdržení naberete ve směru z D1 na letiště. Tam musí i regulovat vjezdy do tunelu a kolona je asi na 20 minut. Další o něco menší fronta pak popojíždí i na příjezdu k letišti v Praze od Evropské ulice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Bude oblačno až zataženo, na jihu přechodně zmenšená oblačnost. Od jihu západu pak místy přehánky nebo déšť. Teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27 a při dešti jen kolem 17. Tolik zprávy. A teď už je tu Jan Pokorný a jeho host.
1: Dobré dopoledne v 9 hodin 5,5 minuty. Tohle bude Věru velká událost. Začne 29. srpna a trvá do 6. září v Pražském obecním domě. Výstava Poklady světové filatelie 3, podle organizátorů největší filatelistická událost v dějinách České republiky. Proberme to s Tomášem Mádlem, předsedou pořadatelského klubu Prestige Filatelie Club Prague. Dobrý den.
14: Dobré ráno, Honzo, vám i posluchačům.
1: Děkuju vám za to, co jste mi dal. Poklady světové filatelie 2. Na tom je taková známka. Tady je tedy číslo 1960. Jste si zjišťoval, kdy se moderátor narodil?
14: To všichni vědí.
1: To všichni to
14: vědí. Ty celebrity sledujeme.
1: Počkejte, celebrity. K čemu je dobrý takovýhle pamětní list?
14: Je to příležitostní tisk, je to příloha výstavního katalogu, vydáváme ho spolu s Českou poštou, jsou číslované, proto mě to napadlo jako dobrý for.
1: Dík.
14: A je to z minulé výstavy, která byla také v obecním domě před 3 lety a vydáváme to ke každé takhle významné výstavě.
1: V čem to letos bude největší filatelistická událost v dějinách České republiky, pokud to není jenom marketingový slogan?
14: Určitě není. Podařilo se nám shromáždit opravdu mimořádný materiál, je tam zhruba 100 světově významných rarit napříč celým filatelistickým světem. Jsou tam nejvýznamnější položky československé filatelistické historie, jsou tam významné evropské položky a je tam spousta špičkových věcí, zejména z anglických kolonií. Anglické kolonie jsou to nejvýznamnější, co vůbec se na filatelistickém nebi objevuje.
1: Takže britská Guyana.
14: Britská Guyana je samozřejmě totální to highlight, to je známka, která tady nebyla už skoro 50 let naposledy na světové výstavě.
1: A už je tady?
14: My nesmíme ani naznačovat. Je to tak skutečně ta logistika, je tak složitá toho přesunu tohle nejdražšího předmětu na světě. Třeba si uvědomit, že to je opravdu z přepočtu na váhu nejdražší předmět na světě, který kdy vyrobili lidské ruce.
1: Kolik to váží?
14: Váží to 0,4 gramu. Stojí to přes 250 milionů korun, takže jsem si spočítal, kdyby jich bylo do kila, tak by stály 7,5 bilionu korun. Ale oni zase, kdyby jich bylo kilo, tak nebudou stát tolik peněz. Takže je to složitý a není ještě na území České republiky, je na cestě.
1: Tak jste naznačil teď trochu.
14: Teď jsem trošku naznačil.
1: Tomáš Mádl naznačil.
15: Host Radiožurnálu.

0: Posloucháte Radiožurnál, naším hostem je Tomáš Mádl, předseda klubu Prestige Philately Club Prague. Povídáme si zejména o výstavě, která se chystá od 29. září, bude v Pražském obecním domě.
1: Srpna,
0: do 6. září. A budou tam opravdu tedy krásné kousky filatelistické. Když se vrátíme k té nejcennější známce, která tam bude, jak dlouho jste vyjednávali o tom, jestli vám ji půjčí nebo ne?
1: Dlouho, je to skutečně jako extrémně vzácný a přitom extrémně citlivý exemplář, který je náchylný pochopitelně úplně na všechno, na převoz a na světlo a na tlak a na vlhkost, takže oni si to hodně chrání. No a je to, to můžu říct, protože to stejně posluchači na výstavě všichni uvidí, je to ve vlastnictví britské firmy Stanley Gibbons, velmi staré, úctyhodné firmy. A oni to neradi půjčují, samozřejmě museli jsme použít všechny páky, které v tom filatelistickém obchodním světě máme, ale rozhodně to trvalo, vzpomínám na to první setkání s nimi, musel jsem se nejdřív v Londýně s nimi setkat, oni potom přijeli za náma, posoudili ty prostory, musel jsem je pozvat na krásný oběd, abych je přesvědčil, že v tom obecním domě, kde se to koná, je všechno v pořádku. Já myslím, že tak rok a půl, no.
0: Když se podíváme obecně na ty nejcennější známky, v čem oni se převáží nebo v čem se uchovávají, tak aby odolali zubu času?
1: Tak známka potřebuje hlavně tmu a sucho. Takže bývá to zabalené v takových speciálních foliích, kterým říkáme havitky, a bývá to v takových různých převozních pouzdrech. Zase tak složité to není, ale musí se opravdu zachovat tyhle dva hlavní parametry. A pak je teda důležité, aby na každé výstavě tam nepronikl jediný sluneční paprsek, protože opravdu to nesnáší denní jako sluneční světlo. To znamená, ta výstava je nasvícená pouze uměle, to umělé světlo tomu nevadí, ale nesmí absolutně přijít do té místnosti, kde se vystavuje sluníčko, takže je to pořád velmi jako přísně zahaleno. No, ale pochopitelně ta Guyana, protože to je královna mezi všemi filatelistickými předměty, tak ta má úplně jiné zacházení, takže ta je adjustovaná v takovém skleněném kvádru, nebo jsou taky dvě desky, mezi kterými je nějaký vzácný plyn, nějaký argon předpokládám, a v tom ta zámka je umístěna, to znamená, tu nepřeváží ta bezpečnost agentura, která to z toho Londýna veze, tu nepřeváží jako klasické známky, ale tu mají právě v tomhle sarkofágu skleněném a v kufru, a takhle to převáží jako balík a takhle to vezou.
0: Čím si britská Guyana zaslouží tuhle péči, respektive v čem je ten její příběh, že to ze známky, která v roce 1856 stála 1 cent, vytváří vlastně nejdražší předmět v poměru cena výkon, jestli to tak můžu říct, na světě?
1: Je to tak, no. Je to několik faktorů, které se u ní sešly. Za prvé je unikátní, opravdu se nenašel a můžeme skoro s jistotou říct, že už nenajde druhý exemplář téhle známky. Je z filatelisticky velmi významné destinace. Filatelisté vědí, že tři nejvýznamnější, filatelisticky nejvýznamnější destinace světa jsou právě britská Guyana, pochopitelně Mauritius, a možná překvapivě mi z dobré naděje. To jsou tři nejvýznamnější koloniální mocnosti světa filatelisticky. Takže zapadla do toho kontextu geografického a historického do té britské Guyany. A od toho samého začátku jí provází skutečně jako velký příběh, ten způsob nalezení, kde skutečně nějaký školák jí objevil, pak jí za pár centů vyměnil za něco hezčího. A dostala už dneska, říkáme, PR už od samého začátku takové, že prošla těmi nejvýznamnějšími sbírkami nejvýznamnějších sběratelů, investorů, průmyslníků té doby. Její cena se opravdu raketově zvedala a každá ta akvizice, která vždycky po desítkách let byla učiněna, z ní dělala čím dál větší hvězdu. I ta nedosažitelnost, oni opravdu, jako ty majitelé, jí neradi půjčují, takže tím, že se ukázala, že na veřejnosti někde na světě jednou vyplave za pár let a ty fanoušci musí za ní někde na druhý konec světa, tak už to z ní činí takovou hvězdu, ne, je dost tížnou.
0: Dlužno dodat, že v obecním domě od 29. srpna nebude jenom tahleta nejdražší, nejcennější známka světa, ale mnohé další, tak aby jim to nebylo líto, zmíníme se o nich za chvíli.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: S Tomášem Mádlem už jsme částečně probrali nejcennější známku světa, britskou Guyanu, i když bychom toho o ní mohli říct ještě mnoho a mnoho a mnoho. Ale podívejme se na další exponáty, které budou od 29. srpna k vidění v Pražském obecním domě. Co tam ještě bude zajímavého?
1: Je to rozdělené do několika kategorií, možná ke každé si něco lehce řekneme, ale nebudem toho prozrazovat moc, aby posluchači se přišli podívat a zúčastnili se třeba některých z komentovaných prohlídek, jsme jim všichni z klubu k dispozici, takže denně od 10 do 18 hodin se těšíme. A je to rozdělené, řekněme, geograficky, to znamená, jedna sekce se týká československé filatelistické historie, která byť není stará, protože republika je mladá v porovnání se stářím první známky světa, která vyšla ve Velké Británii v roce 1840, tak pochopitelně československé známky byly vydávány až po vzniku samostatné republiky po roce 1918, ale ta zejména prvorepubliková historie je velmi, velmi pestrá. Výroby a navrhování československých známek se účastnili nejvýznamnější výtvarní umělci té doby, takže i ve světě je to velmi populární, jak sběratelsky, tak investičně. Takže je tam sekce, která se týká první republiky, pochopitelně válečného období, to znamená, jsou tam špičkové položky z protektorátu i ze slovenského štátu, je tam zastoupení i poválečného Československa. Před vznikem republiky pochopitelně naše filatelistická historie rovná se filatelistická historie Rakouska-Uherska, která je velmi dlouhá naopak, protože první známky Rakouska-Uherska vyšly už v roce 1850, takže Rakousko patří mezi nejstarší známkové země na světě. Pyšní se mimo jiné nejstaršími novinovými známkami a ty nejvzácnější jsou tam ukázány taky. Takže další sekce se týká našeho regionu ještě před vznikem republiky. Pak jsou tam zastoupeny evropské rarity a pochopitelně, jak už jsem zmínil na začátku, máme tam silné zastoupení anglických kolonií a to je ten crème de la crème, to je to, na co tam většina návštěvníků se půjde podívat. A musím zmínit známku, která je, řekněme, takovou hezkou dvojkou po britské Guyaně a to je nejpopulárnější a jedna z nejcennějších známek Spojených států amerických, Inverted Jenny. Je to chybotisk z roku 1918, je to známka, která na našem území, na rozdíl od britské Guyany, která zde byla před zhruba 50 lety, tak Inverted Jenny u nás nikdy ještě vystavená nebyla. Máme tam krásný exponát, krásný krajový exponát, který v 60. letech u americké firmy Harmer byl prodán za nejvíc.

0: běžná známka, tištěná v mnoha set tisícových arších a jeden jediný se jim při té výrobě přimotal a to letadílko, které tam je, to je americký dvouplošník ze začátku 20. století, tak je vytištěný vzhůru nohama, proto je to Invertet, tomu letadílku se přezdívalo Jenny, takže vzniknul tenhle chybotisk Invertet Jenny. A tiskli to po stokusových arších a jenom tenhle ten jeden jediný ten kontrole unikl. A je k tomu krásný příběh, kdy člověk, který šel na poštu, si chtěl koupit známky a zahlédl, že ten ark, který už se chystal pošťák natrhat, je nějaký jiný, tak mu ho vyškup z ruky a řekl, já si to vemu celý. A teď se bál, koupil si to a teď se bál, aby ten pošťák si to neuvědomil, že tam něco jinak, tak utíkal domů a ono zrovna pršelo, tak ten ark, který je poměrně velký, tak mu namoknul. A jak přišel domů, no tak to nějak tak, to tak neodborně sušil, takže do dneška ty známky jsou všechny více či méně poškozené, ty lepy jsou reparované, takže a každý zmoknul trošku jinak, takže ty méně zmoklí jsou dražší a ty víc zmoklí jsou levnější. A začal to trhat, protože každý druhý v té době byl filatelista, sezval kamarády a začal jim to prodávat a tak se to rozšířilo. Tak těch známek, oni se skoro všechny zachovali, skoro u všech víme, kdo je vlastní, zůstali tuším 3 nebo 4 bloky a všechny ostatní jsou natrhány na jednotlivé kusy a existuje i rekonstrukce té desky, má to svoje webové stránky, takže každý se může podívat, když se na nějaké výstavě dívá, na který známkový pole se zrovna kouká.
1: Když jste mluvil o těch československých známkách, mám tomu rozumět tak, že tam bude i vaše sbírka?
0: Nejsou tam sbírky, je tam ukázka toho, je to skutečně to nejvzácnější. Musíme si říct, že na rozdíl od velkých soutěžních výstav, kde se vystavují soutěžní exponáty a jsou vidět tisíce položek, tak my, co v klubu vystavujeme, jsou výstavy trošku jiného charakteru, jsou to skutečně vybrané jenom highlighty, jenom skutečné rarity, tak aby to bylo přístupné i laickému divákovi, kterých je většina, že zvlášť v dnešní době už není tolik filatelistů mezi námi, jako jich dřív bývalo, takže vystavujeme to v jiném kontextu. To znamená, je to nějaký kontextový rám formátu A0, kde je povídání, fotky, nějaké kontexty historické a uprostřed je umístěná ta položka, ta známka. Takže takovýmhle způsobem se to vystavuje a ano, samozřejmě i já tam mám ze svých sbírek několik ukázek. Já vystavuji nejenom za náš klub, ale i za partnerský klub de Monte Carlo, jeho jsem členem, protože je to jeden z tedy se spolupořádajících klubů a každý člen našeho klubu má dokonce za povinnost ukázat na každé výstavě jednu raritu nebo minimálně jednu raritu a nesmí nikdy opakovat. Tím, aha, jak si nutíme naše členy, aby se jejich sběratelské úsilí aby směřovalo tímto směrem a aby jednou za ty 2-3 roky, co ta výstava je pořádána, pořídil něco opravdu mimořádně vzácného.
1: Říká Tomáš Mádl, který připomněl, že je členem Sdružení Club de Monte Carlo d'Elite de la Filatelie, jako jediný z České republiky a jediný ze střední a východní Evropy. To můžeme probrat taky v našem rozhovoru po zprávách.

0: Radiožurnál Aranček vás zvou na Birel Grand Prix Praha 2026. Těšte se na Adidas běh pro ženy na 5 kilometrů a Birel večerní závod na 10 kilometrů. 13 000 účastníků, elitní světoví běžci, večerní Praha a strhující atmosféra. Po létě se vracíme v plné síle, 5. září v Praze. Více na webu ranček.com a ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera závodu.
1: Radiožurnál je 9:30. Zprávy a Tereza Tomášková.
2: Kandidáti do senátních voleb dnes dostanou čísla, kterými budou označené jejich hlasovací lístky. Vylosují je příslušné registrační úřady. Ve volbách do třetiny horní komory se letos utká 154 kandidátů. To je o 80 méně než ve volbách před 6 lety. První kolo voleb bude spolu s komunálními volbami 9. a 10. října. Hormuzským průlivem v pondělí propluly jen dvě lodě na přepravu ropy a plynu. Je to nejmíň od začátku května. S odkazem na monitoring pohybu plavidel, to píše agentura Reuters. Počet podle ní ale může být mírně vyšší. Je totiž možné, že některé lodě vypnuly navigační zařízení. Před začátkem války na Blízkém východě hormuzským průlivem denně proplouvalo až 140 nákladních lodí. 5 kamer, 2 pevné a 3 otočné budou dohlížet na bezpečnost dětí a jejich rodičů na novém centrálním hřišti Vysoká Mes ve Zlíně. V areálu můžou využívat herní a sportovní prvky. Nová lávka ho propojí se sousední stezkou pro pěší a pro cyklisty. Hřiště má vlastní kamerový systém jako první ve Zlíně. Vybudování celého areálu vyšlo na 40 milionů korun. Sport. Brazilský fotbalový záložník Fabinho podepsal dvouletou smlouvu v tureckém Trabzonsporu. Obnoví tak úspěšnou spolupráci s Liverpoolu s Muhammadem Salahem. Účastník letošního mistrovství světa přišel do Turecka jako volný hráč. A fotbalisty Sparty posílil obránce Loïc Mbesso. 25-letý Francouz přestoupil na Letnou z belgického Sint-Truidenu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nebezpečí na D1 u Vyškova a ucpaný Pražský okruh. Na dálnici D1 ve směru z Brna a na Ostravu dejte pozor před sjezdem na Vyškov. Zhruba na 220. kilometru se vysypal pytlel s vápnem. Už je to rozježděné, práší se tam, brzdí a zpomaluje. Na Pražském okruhu mezi brněnskou a plzeňskou dálnicí čekejte kolony v obou směrech. Ve směru na Brno na D1 je teď zavřený Lochkovský tunel. Snažilo se tam projet nadrozměrné vozidlo. Tunel se automaticky zavřel a čeká se na policisty, až ho odstaví. Kolona je v opačném směru z D1 na letiště. Tam musí regulovat vjezdy do tunelu kvůli silnému provozu a zdržíte se. Po osobním autem asi 20 minut, kamiony stojí už od D1. Na silnici 57 z Opavy do Nového Jičína popojíždějí kolony za Hradcem nad Moravicí. U Kajlovce omezení v obou směrech se zdržíte okolo 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude oblačno až zataženo, na jihu přechodně zmenšená oblačnost, od jihozápadu místy přehánky nebo déšť, teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27 a při dešti jen kolem 17. Tolik zprávy. A za chvíli pokračuje host Jana Pokorného.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Naším hostem je doktor Tomáš Mádl, který je jako jediný z České republiky a z celé střední a východní Evropy členem prestižního klubu Monte Carlo Deli della Filatelie. Co to je za klub?
1: Dřív vás musím opravit. Kolega Paolo Lazar by se zlobil, Slovák, že buď ho nebereme do klubu, on je totiž taky členem klubu de Monte Carlo, a kratší dobu než já, ale je řádným členem. Takže by se zlobil, že buď jsem na něj zapomněl, anebo že Slovensko není ve střední Evropě. Teď nevím, proč by se zlobil víc.
0: Pojďme si říct diplomaticky, že moderátor udělal chybu a zapomněl na něj. Vy jste z obliga, pane.
1: Takže zdravím Pavola. Je to klub, který má 100 členů, nebo maximálně 100 členů. Je to klub, který byl založen, nebo spolu založen otcem stávajícího monackého knížete Alberta Ranierem v roce 97, takže ta historie není 1997, takže ta historie není tak dlouhá jako u jiných klubů, které mají i víc než 100 let, ale tím, kým byl založen, kde byl založen a jaké společenství lidí a institucí jak si zaštiťuje, tak se s něj opravdu stal nejprestižnější klub. Myslím, že na všemi společenskými obory, nejenom filatelii.
0: Kolikrát do roka se tak scházíte?
1: Scházíme se jednou za 2 roky, protože tím, že jsme z celého světa, tak logisticky by to bylo poměrně náročné. Takže každé 2 roky je výstava, která se jmenuje Monacofil, a to je zároveň místo našeho setkávání. Je to pochopitelně vždy v Monte Carlo, většinou je to v poštovním muzeu a teď je teda v rekonstrukci, takže letos je to první týden v prosinci, takže se tam moc těším a letos budeme na náměstí proti kasínu. Doufám, že příště už budeme v těch krásných prostorách zase poštovního muzea, kdo zná Monaco. A je to celý týden, je to pochopitelně výstava, která je pro veřejnost, je hodně navštěvovaná, mediálně sledovaná, protože zase je to v podstatě podobná koncepce, jako má Prestige Philatelic Club, to znamená, každý člen má za povinnost vystavit jednu svoji raritu, kterou za to 2leté předchozí období získal a nesmí nikdy opakovat. A nejenom, že ji nesmí opakovat, ale nesmí tam vystavit věc, známku, celistvost, která už tam byla někdy vystavena. Takže ten okruh mimořádně vzácných položek, které tam nikdy nebyly vystaveny, se pochopitelně zužuje. Což nás trošku mrzí a bavíme se na schůzi, která vždy následuje vlastně po slavnostním zahájení, tak se bavíme o tom, jestli tohle velmi tvrdé pravidlo, které bylo už v těch 90. letech přijato, jestli ho trošku nezjemnit a třeba po 20 letech neumožnit tu položku vystavit znovu.
0: To znamená, že vy se normálně znáte s monackým knížetem?
1: Znám se s monackým knížetem.
0: A s kým ještě?
1: Tak znám se s některými členy královské rodiny britské, protože britský král tradičně je členem monackého klubu. Byla to jak Alžběta, tak pochopitelně Charles a vždycky za sebe nějaké zástupce vysílají, ať už je to teda někdo z rodiny, anebo je to kurátor královské sbírky. Jsou tam pochopitelně nejvýznamnější průmyslníci světa, jsou tam majitelé velkých IT firem, je tam velký slavný obuvník Stuart Weitzman například, je tam Gordon Eubanks, spoluzakladatel Microsoftu, je tam pan Truel, majitel největších penzijních fondů ve Velké Británii. Jsou to skutečně takhle velká jména.
0: Zřejmě dobrý díl.

0: Tady je Radiožurnál. Jestli se vám bude chtít, tak od 29. srpna do 6. září se zastavte v Pražském obecním domě na výstavě Poklady světové filatelie 3, která je největší filatelistickou událostí v dějinách České republiky. I o ní si povídáme s Tomášem Mádlem, předsedou pořadatelského klubu Prestige Filatelie Club Prague. Řekněte mi, pane doktore, jaký je rozdíl mezi sběratelem a investorem? Nebo už se to stírá?
1: Ta hranice se může trochu stírat. Ano, můžeme říct, že jsou čistí sběratelé a čistí investoři. Toho čistého investora bych asi uměl definovat, to je člověk, který si bude pořizovat položky do svého majetkového portfolia, které se tím bude krásně diverzifikovat. Bude ho tím pádem zajímat jenom investičně zajímavé kusy. Nebude se zaměřovat zřejmě na československou provenienci, ale bude kupovat jenom ty špičkové, zejména koloniální rarity. Ten sběratel je někdo, kdo shromažďuje, sbírá nebo si staví soutěžní exponát z nějakého období nebo z nějakého státu nebo nějaký námět. Nicméně on se každý sběratel časem, když se tomu věnuje pořádně a má na to trošku zdroje, tak se z něj ten investor stane taky, protože nechcete si jen tak utrácet peníze a aby to nemělo žádný smysl. Minimálně přemýšlíte nad tím, že to jednou někdo třeba zdědí, anebo že to v nějaké fázi životní budete chtít prodat, takže z toho sběratele se v podstatě investor snadno stane.
0: Vy jste začal sbírat známky, řekněme, v dětském věku. Je to pořád takhle, že děti sbírají známky, anebo už je to činnost, která není tak populární, jako bývala za vašeho dětství a za mého tuplem?
1: Já vidím, jak se ten obor, ale ono to není jenom ta filatelie, jsou to i ostatní sběratelské obory, hodně se to profesionalizuje. To znamená, stává se skutečně z toho předmět vědeckého bádání, znalecká práce, výstavní činnost a investiční činnost. Ale jak říkám, není to jenom problém filatelie, kde nám taková ta masovost a ta členská základna, která byla opravdu obrovská. V 80. letech svaz československých filatelistů měl přes 100 000 členů, což na tu 15-milionovou republiku bylo samozřejmě obrovské množství. Samozřejmě byla to součást Národní fronty, takže kdo byl u zahrádkářů nebo rybářů nebo filatelistů, tak měl z části od bolševika pokoj, tak tím to bylo trošku jako zkreslené. Nicméně byla to všelidová zábava. Dneska ty děti a ta mládež má pochopitelně jiné možnosti. Ten obor vůbec jako neumírá, naopak vidíme mnoho jako zajímavých osobností, které se tomu začínají věnovat. Je to většinou tak, že měli nějaký základ jako děti, pak to samozřejmě opustili, pak budovali firmy, rodiny, platili hypotéky, ale po 40-50 se k tomu vrátí, mají ten základ z toho dětství, ale už mají ten čas a peníze, tak se tomu začnou věnovat pořádně. Ale pochopitelně ty plné třídy, tak jak my jsme začínali jako v klubech mladých filatelistů, to už nevidíme, protože ten svět se změnil a my se měníme s ním.
0: Čemu se člověk díky filatelii nejvíc naučí?
1: Ten záběr je obrovský. Ta filatelie, ta známka je doklad doby, je doklad toho, té společnosti, kde vznikla, toho státu, který vydal v kontextu toho politického klimatu. Takže když sbíráte známky a jenom je nezařazujete do toho alba, ale na tu známku se podíváte a přemýšlíte nad tím, co na ní vidíte a podíváte se do té kdysi encyklopedie, dneska do Google, zajímáte se o to, tak se naučíte strašně moc. Já opravdu, mě to ve škole nebyl pro mě v podstatě nic problém, protože mě to dalo základy dějepisu, historie, politiky, sportu, botaniky, všechno na té známce najdete. Takže je to věc, která vám jaksi umožní vidět ty věci v kontextu. Když tam vidíte nějakou osobnost, no tak je nějak zapsaná v té historii. Pokud je na známce, no tak v té době byla zapsaná jistě dobře, politicky správně a historie ji třeba přehodnotila, ale my, když ji tam vidíme, tak se nad tím zamyslíme a říkám, dáme si ty věci do kontextu. Takže naučí vás to hodně a naučí vás to takovou jako zábavnou formou. V podstatě ty děti neberou, že se učej, prostě je to zajímá a sami aktivně si ty informace vyhledají.
0: A kdybychom chtěli třeba až příliš edukovat, tak z vašich slov plyne, že člověk může mít jako dítě tedy díky známkám i dobré známky.
1: No pochopitelně, ano, díky známka máte dobré známky.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: S Tomášem Mádlem už jsme byli párkrát v Pražském obecním domě, kde se chystá velká unikátní filatelistická výstava od 29. srpna. Bude tam i modrý Mauricius?
1: Mauriciu tam bude několik. Ten, který myslíte, Post Office, ten nejslavnější, nebo možná nejslavnější, nejpopulárnější známka světa, tak ta tam letos nebude, i když je v českých rukách, jak posluchači ve většině asi vědí. Nicméně my ji nechceme zase ukazovat tak moc často. Ona v průběhu posledních 10 let byla vystavena několikrát, během 10 let, co je v českých rukách. Takže budou tam Mauricie Pospejt, což jsou zhruba o rok mladší sestřičky těch slavných známek Post Office, které jsou z roku 1847 a jsou to první koloniální známky světa mimochodem. Bude tam ale obrovská sestava velmi slavných a taky velmi drahých a velmi populárních Pospejt, těch nejstarších z roku 1848, takže i na to se návštěvníci můžou těšit, protože tolik mauricijských známek pohromadě na našem území taky nikdy nebylo. Jsou tam nejenom tedy vzácné i čisté, neražené kusy, ale je tam několik mimořádných bloků a je tam několik mimořádných celistvostí právě s těmito známkami.
0: Vy jste říkal, že posluchači zřejmě vědí, že modrý Mauricius je v českých rukách. To asi vědí, ale nevědí, čí jsou ty ruce. Filatelisté to asi možná tuší?
1: Ne, všichni filatelisté, ale ti zasvěcení to tuší. A
0: vy jste zasvěcený.
1: A já jsem zasvěcený, takže pana kolegu zdravím, ano.
0: Když se podíváme na to místo, kde bude tahle unikátní výstava a kde budou asi i velká bezpečnostní opatření, tak to je náměstí Republiky, nalevo je obecní dům, naproti je centrální banka, tam budou policejní manévry, anebo ta ochrana je nějaká diskrétní?
1: Hlavně non-stop. Pochopitelně ten příjezd, je to zejména kvůli té Magentě.
0: Britská Guyana.
1: Britská Guyana, bance Magenta, to je největší hvězda, jak jsme si řekli, a je to teda předmět, který je někde odhadem mezi 250 milionů a 400 miliony korun, tam se to těžko určí. A jak jsme řekli, je to nejdražší předmět v přepočtu na váhu, který kdy vytvořily lidské ruce, napříč všemi obory. Tak ta má úplně speciální ochranu, nemůžu detaily zase samozřejmě sdělovat, ale jinak celá ta výstava je v hodnotě zhruba 1 miliardy korun a je na malém prostoru, ještě jsme neřekli, že ve Sladkovského sále a v Rígerově salonku, to je salonek, kde byl založen tento stát, takže na velmi malém prostoru je takováhle koncentrovaná síla. A pochopitelně ta výstava je tedy střežena všemi dostupnými technickými prostředky a pochopitelně tam non-stop fyzická ostraha.
0: A když tam půjdu jako divák, třeba s vnoučaty, s manželkou, na co si mám dát pozor? Co třeba nesmí mít sebou? Je to až takhle přísné?
1: Pochopitelně nějakým rámem projdete, tak obecná pravidla, to znamená zbraně nechat doma, pepřáky, nože a podobně, ale tak to nemusím asi říkat a návštěvníci našich výstav jsou natolik edukováni a natolik mají takové nivo, že vědí, jak se na takové výstavě chovat. Vše je za bezpečnostními skly, takže nemusí mít nikdo strach, že něco poškodí, zničí, kouká se na to samozřejmě s patřičným odstupem a pokud by na to nekoukal s patřičným odstupem, tak bude jemně upozorněn příslušnou security osobou, že má ta pravidla dodržovat důsledněji.
0: Žijeme v době, kdy poštovní služby jsou na ústupu. Už dávno je tady elektronická pošta, takzvaný e-mail. Jaký to má dopad na filatelii?
1: Ten, že vzácné známky jsou čím dál vzácnější. Jedno z hlavních krét už starých filatelistů. V podstatě to nemá žádný velký dopad na ten filatelistický trh. Všechny pošty světa dál vydávají známky. Ano, máte pravdu, že ta klasická služba, kterou ty známku činili po tu dobu těch 170 nebo kolika let, ta už trošku mizí a nahrazují ten elektronický způsob komunikace, ale známky jsou vydávány dále a rozhodně nehrozí to, že filatelie jako sběratelský a investiční obor zanikne. Říkám ba právě naopak, jsou státy, které zanikly a jejich sběratelství z těchto zemí se jenom vlastně zvýraznilo právě proto, že jde o uzavřenou známkovou zemi a ty sběratelé mají pocit, že tím pádem můžou dozbírat a už nic nového jim tam nepřibývá. Takže je to jako s penězi, jistě taky zaniknou fyzické peníze a budeme bankovky a vzácné mince sbírat dál, takže takže to na to nemá vliv.
0: Říká Tomáš Mádl, s kterým se můžeme vidět od 29. srpna do 6. září v Pražském obecním domě. Děkuji za dnešní rozhovor, mějte se hezky.
1: Já děkuji za pozvání a těším se na všechny v obecním domě.

0: Radiožurnál 10 hodin. Zprávy a Tereza Tomášková.
1: Poslanci začnou znovu jednat o změně rozpočtových pravidel. Ruská společnost Rosatom postaví ve Vietnamu jeho první jadernou elektrárnu. České volejbalistky dnes na evropském šampionátu v Brně nastoupí proti Ukrajině. Na dálnici D5 ve směru z Plzně do Prahy brzdí provoz nehoda za Berounem a bude oblačno až zataženo, místy přehánky, teploty do 25 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Poslanci začnou znovu projednávat návrh zákona, který mění rozpočtová pravidla. Koaliční většina chce přehlasovat prezidentské veto. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO není možné bez této novely sestavit rozpočet na příští rok. Opozice návrh kritizuje a avizovala dlouhou debatu. Do sněmovny zamíříme v dopoledním radiožurnálu už za pár minut po zprávách. Novou metodu na včasné odhalení ptačí chřipky budou od září testovat čeští odborníci. Na vybraných nádržích budou pravidelně odebírat vzorky vody a taky třeba peří divokých kachen, které jsou hlavními přenašeči této nemoci.
3: V ruce mám klícku, ve které je sorbent zabalený do gázy, abychom nazbírali dostatek biologického materiálu. Víme, že nekažení ptáci virus ptačí chřipky vylučují do vody ještě předtím, než uhynou.
4: Pravidelná analýza vzorků, včetně peří divokých kachen, pak podle Vojtěcha Kouby z Vysoké školy chemicko-technologické odhalí ptačí chřipku ještě před prvními příznaky. A to by podle Alexandra Nadě ze Státního veterinárního ústavu mohlo ochránit blízké drůbeží chovy.
5: Ochranné opatření se můžou zavést významně dřív, než dojde k přenosu nebo k prvním příznakům.
4: Testování začne v září na 4 vybraných nádržích. Eva Kézrová, Radiožurnál.
1: Vietnam postaví svou první jadernou elektrárnu. Tender vyhrála ruská společnost Rosatom a podle smlouvy by dva nové bloky měly začít vyrábět elektřinu nejpozději do roku 2035. O zakázku se původně ucházelo i Japonsko, nakonec ale svou nabídku stáhlo.
6: Vietnam má hotové projekty na dva jaderné bloky, Ninh Quan 1 a Ninh Quan 2, ale v roce 2016 se práce na prvním bloku zastavily kvůli nedostatku peněz. Země dlouhodobě vykazuje jeden z nejrychlejších ekonomických růstů v celé Asii. Elektřiny má málo a proto vláda rozhodla, že energie z jádra bude mít prioritu, a to na úkor jiných dlouhodobých projektů. Po dokončení obou bloků bude výrobní kapacita první jaderné elektrárny v zemi 2400 MW. Do roku 2050 chce Vietnam z jádra vyrábět už 14 000 MW. Z Asie David Jakš, Radiožurnál.
1: Vedení chráněné krajinné oblasti Kokořínsko-Máchův kraj začalo legalizovat první dvě nepovolená trampská tábořiště. Jde o Bororo v Kokořínském dole a Mamuťák v Kosteleckých Borech. Celkem 40 nelegálních nocovišť nechali správci chráněné oblasti loni zbourat. Pokračuje ředitel správy HKO Ladislav Pořízek.
7: My nyní zkoušíme legalizovat trampské kempy na území, které je v majetkové správě agentury. Ten proces je poměrně složitý, ale běží, ale předpokládáme, že vlastně na letošní sezonu ty dva trampské kempy by měly být zlegalizovány.
8: Sport. České volejbalistky odehrají v Brně čtvrtý zápas základní skupiny na domácím evropském šampionátu. Po dvou výhrách a jedné prohře nastoupí od 19 hodin v přímém přenosu radiožurnálu Sport proti Ukrajinkám, které mají o dva body méně. Češky jsou v tabulce své skupiny druhé za srbskými favoritkami a pokud dnes vyhrají, postoupí do osmifinále.
9: Ukrajinské volejbalistky si v pondělním programu mistrovství Evropy v Brně připsali úvodní výhru. Rakušanky porazily 3-0. Stejným poměrem zvítězilo taky Srbsko nad Bulharskem. Stříbrný tým minulého šampionátu tak zatím neztratil v turnaji ani bod. Aspoň set dokázal proti Srbkám uhrát jen český výběr. David Nekvinda, Radiožurnál.
8: Basketbalistka Eliška Joklová odehrála v WNBA v dresu Minnesota 6,5 minuty. To je nejvíce tento měsíc. Její tým ale doma prohrál 66-80 z Golden State a po 6 zápasech skončila jeho vítězná série.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehoda na D5 se za Berounem a ucpaný Pražský okruh. Na dálnici D5 ve směru z Plzně do Prahy čekejte kolony za Berounem. Na 13,5 kilometru za sjezdem na Vráž havarovalo osobní auto.
11: Auto ve svodidlech a stojí v levém pruhu. Zastoupání vlastně z Berouna nahoru.
10: Na místě už je šipka, taky kolona směrem do Prahy, aktuálně na 10 až 15 minut. Kolony pak i na Pražském okruhu popojíždějí v obou směrech před sjezdem na Ořech. Zdržíte se osobním autem asi 20 minut, jak ve směru na D1, tak i ve směru na letiště. Pro kamiony je fronta ve směru z brněnské dálnice na Plzeň ještě podstatně delší. Na silnici 34 z Humpolce do Havlíčkova Brodu chvilku postojíte ve Šmolovech. Je tam omezení semafora, jede se kivadlově. No a u Havlíčkova Brodu fronty taky ve směru na Kolín, tam jsou před Skuhrovem omezení hned třikrát semafor na cestě. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude oblačno až zataženo, na jihu přechodně zmenšená oblačnost a od jeho západu pak místy přehánky nebo déšť. Teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27 a při dešti jen kolem 17. Tolik zprávy. A začíná dopolední radiožurnál s Jiřím Chumem.
0: A začíná i sněmovní schůze, poprvé se po letní pauze schází poslanecká sněmovna. Hlavním cílem koalice je přehlasovat prezidentské veto novely zákona, která zásadně mění rozpočtová pravidla. Opozice se změnou nesouhlasí a poslanci se tak zřejmě nevyhnou dlouhému jednání až do noci. A tak podrobnosti přidáme ze sněmovny v úvodu dopoledního radiožurnálu úterního s datem 25. srpna. Právě začíná, vítejte a dobrý den.
2: Dopolední radiožurnál
12: a Jiří Chum.

0: Poslanci se před 10 minutami sešli poprvé po letní přestávce. Hlavním bodem dnešního programu je prezidentské veto novely, která mění rozpočtová pravidla. Jednat o ní budou poslanci už po páté. Kromě standardních 3 sněmovních čtení totiž sněmovně vrátil i Senát, který nakonec koaliční poslanci přehlasovali. Ve sněmovně je naše reportérka Jana Čermáková. Jano, dobrý den.
1: Dobré dopoledne. Poslanci se k projednávání novely ještě nedostali. Teprve si budou schvalovat program. Předsedkyně poslanců ANO Taťána Malá už ale prosadila možnost jednat dnes i v pozdních večerních hodinách. A teď už k samotným rozpočtovým pravidlům. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO, která právě na plénu hovoří, jsou pravidla teď nastavená tak, že podle nich není možné rozpočet na příští rok reálně sestavit. Schillerová dnes zopakovala, že prezidentské veto je koalice připravena přehlasovat. A to i v případě zařazením pevného hlasování. Že sněmovna prezidentovo veto přehlasuje, tím si je jistý i poslanec za SPD Miroslav Ševčík.
2: Musíme si uvědomit, že my jsme přišli k vládě a sestavujeme první vlastní rozpočet. Ten rozpočet pro letošní rok byl sestavován na základě falešných údajů.
1: Prezident Petr Pavel normu odmítl, protože podle něj ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. Pavel v odůvodnění veta mimo jiné uvedl, že zákon podstatně mění způsob hospodaření státu s veřejnými penězi. Oslabil by podle něj taky kontrolu veřejných peněz sněmovnou ve prospěch vlády.
0: Tu novelu kritizuje i opozice. Připomeňme, proč konkrétně.
1: Obává se toho, že novela umožní vládě rozvolněním pravidel rozpočtové odpovědnosti utrácení a růst státního dluhu. Podle opoziční TOP 09 je změna likvidační, oslabuje rozpočtovou disciplínu a přenáší účet na další generace, řekl před jednáním předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel.
3: Toto je trhací kalendář, který vláda ANO, motoristů a SPD vyrobila, obrazně řečeno, ze státního rozpočtu. Protože to, co slíbili, od toho postupně ustupují a to, co třeba slibovali motoristé ke státnímu rozpočtu a k veřejným financím, od toho tedy ustoupili úplně a zcela popřeli svůj program.
1: I KDU-ČSL, Starostové nebo Piráti považují novelu rozpočtových zákonů za velké nebezpečí pro budoucnost Česka a za podvod na voliče.
0: A jak by tedy mohlo to dnešní jednání poslanců vypadat, Jano?
1: Opozice nejspíš znovu použije zdržovací taktiku. Je možné, že k samotnému hlasování o novele k veřejným rozpočtům se poslanci dostanou až zítra. Opozice chce zákon v případě jeho prosazení napadnout u ústavního soudu.
0: Sněmovní jednání právě začalo. Reportérka Jana Čermáková bude z části u toho. Jano, díky a nashledanou.
1: Naslyšenou, pěkný den.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.
5: Mažu

Kateřina Marie Tichá, minutu po 10:45, posloucháte úterní dopolední radiožurnál. Budou energie i nadále zdražovat, anebo se můžeme připravit na zlevnění? Jakou roli v současném růstu cen hrají emisní povolenky a obnovitelné zdroje energií? Naše hlavní ekonomická analytička Jana Klímová vám v dnešním Biznesu týdne odpoví už za chvíli, tedy ještě do 10:30. Je úterý 25. srpna, tady je Eros Ramazzotti, Tina Turner.

0: Je skoro 10.20, tady je Radiožurnál.
1: Business týdne. Zásadní témata ze světa financí a obchodu.
0: Elektřina a plyn pro příští topnou sezónu mírně zdraží. V dalších letech by ale energie měly opět zlevňovat. Za růstem cen aktuálně stojí zdražení zemního plynu kvůli situaci na Blízkém východě. Co dalšího má vliv na ceny a nehrozí nedostatek plynu v zásobnicích na zimní sezónu? To je téma dnešního Biznisu týdne a jeho autorka Jana Klímová je teď se mnou v dopoledním Radiožurnálu. Jano, vítej, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: O kolik se ceny plynu v poslední době zvýšily a jaký se dá čekat vývoj?
2: Tak ve srovnání se začátkem roku, než začala válka s Íránem a blokace Hormuzského průlivu, tak je velkou obchodní cena plynu s dodávkou na příští rok skoro o polovinu vyšší, aktuálně kolem 40 eur za megawatthodinu, a pokud jde o nejbližší měsíce, tak je dokonce dvojnásobná. A to se propisuje i do ceníků u nás v dalších letech, ale má ta cena zase klesat, říká člen představenstva plynárenské firmy Innogy Blahoslav Němeček.
3: Teď ještě celý trh do jisté míry jako vnímá tu nervozitu na rok 2027, to se propisuje do té ceny někde přes tu 40-eurovou hranici, ale už třeba dodávky na rok 2028 a následně potom 2029, tak tam ta cena je někde pod 30 na 28, takže obecně to očekávání je, že ten konflikt během zbytku letošního a možná začátku příštího roku nějakým způsobem odezní.
2: No a pokud jde potom o dopad na konkrétní ceníky pro spotřebitele na zimu a příští rok, tak podle analýzy energetického regulačního úřadu v srpnu už rostou ty nabídkové ceny energií zhruba do 5%, dodavatelé ale ještě zřejmě vyčkávají a může se to ještě měnit.
0: Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček v minulých dnech potvrdil, že plynu je zatím v zásobnicích na zimu méně, ale že ho bude dost. Jak se na situaci dívá největší dodavatel plynu u nás?
2: Tak zásobníky musí být podle české legislativy do listopadu plné na 90% jejich kapacity a podle Blahoslava Němečka z Innogy se plní postupně.
3: Ty zásobníky jsou, řekněme, naplněny na normál. Teďko nejbližší takový kontrolní bod bude termín 1. září, kdyby ty české zásobníky měly být naplněny na 60% těch zasmluvněných kapacit, a to procento už vlastně jako plníme dnes, takže já si nedělám starosti s tím, že by se ty zásobníky nenaplnily.
2: Další věc ale podle Němečka je, že oproti minulosti o pětinu klesla spotřeba plynu, takže i kdyby bylo těch zásob třeba nějak méně, tak situace by neměla být nějak dramatická.
0: Dražší plyn ale ovlivňuje i ceny elektřiny. I tady se čeká tedy výhledově pokles?
2: Ano, a to během několika let, jak říká hlavní ekonom energetické společnosti ČES Pavel Řežábek.
4: Německý trh, který je nejlikvidnější v Evropě, tak říká, na příští rok ta cena vychází 111 euro na megawatt hodinu, ale třeba v roce 2030 už jenom na 78 euro na megawatt hodinu. Čili ten pokles je tam velmi výrazný a je v tom započítán jednak faktor levnějšího zemního plynu a také růst obnovitelných zdrojů po celé Evropě.
2: Tyto zdroje totiž samotnou cenu komodit zlevňují a v Německu hlavně díky větrným elektrárnám byla loni třeba velkou obchodní cena v průměru už o 7 eur za megawatt hodinu nižší než u nás. Proti rychlejšímu růstu cen elektřiny pak působí letos také levnější emisní povolenky.
0: Hlavně ekonomická analytička Jana Klímová. Jano, děkuji za Biznis týdne.
2: Také díky, na shledanou.

0: Nemám čas cvičit. Začnu od pondělí. Je to drahé. A jaká je vaše výmluva? Už brzy startuje aktivní září. Tak navštivte web olympijskytým.cz/podmysluší a najděte sportovní akce ve svém okolí. Vyměňte výmluvy za pohyb, protože pot nám sluší. Zajímavosti a reportážní vstupy k projektu uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu. Projekt by nebylo možné realizovat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Billa a CSG.
1: Radiožurnál 10.30. Jana Gulda a zprávy.
2: Němečtí vyšetřovatelé našli poblíž letiště v Lipsku další dron, který souvisí s incidentem ze začátku srpna. S odvoláním na své zdroje o tom informují veřejnoprávní stanice a list Süddeutsche Zeitung. Média uvádějí, že 10 dnů od první události kriminalisti objevili kromě dalšího dronu taky 50 gramů výbušniny hexogen. Nejvyšší státní zastupitelství se k informacím odmítlo vyjádřit. O pravidlech pro využití chytrých kamer k rozpoznávání obličejů bude dnes jednat pracovní skupina pro bezpečnost na stadionech. Novela má umožnit používání kamer za podmínek, které omezí využití osobních údajů návštěvníků na nutné minimum. Opatření má být součástí zákona o podpoře sportu, který chce ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů předložit na začátku září. Americkým hasičům se podařilo dostat pod kontrolu už nejméně třetinu požáry zasažené oblasti na severozápadě Nevady. Podle stanice CNN živel od víkendu zničil přes 6 000 hektarů porostu a taky víc než 30 domů. V podhůří Sierra Nevady začalo hořet v sobotu. Kvůli silnému větru se plameny v suchém porostu rozšířily. Desítky tisíc lidí museli opustit své domovy. A záchranná služba dnes na Staroměstském náměstí v Praze představuje svou práci i techniku. Během celého dne bude možné sledovat praktické ukázky první pomoci i samotných zásahů, prohlédnout si nejmodernější sanitky a taky další techniku. Sport. Fotbalisty Sparty posílil střední obránce Loïc Mbesso. 25-letý bývalý mládežnický reprezentant Francie přestoupil na Letnou z belgického Sint-Truidenu. V Praze podepsal blíž nespecifikovanou smlouvu. A spoluhráč basketbalisty Víta Krejčího v Portlandu, Shaden Sharp, si natrhl meniskus v pravém kolenu. Do zápasů americké NBA tak zhruba půl roku nezasáhne.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D5 se za Berounem od pana silnice 57 na Opavsku. Na dálnici D5 ve směru z Prahy do Plzně do Prahy. Dejte pozor za Berounem. Na kilometru 13,5 kousek za sjezdem na Vráž havarovalo osobní auto. Teď už by mělo stát mimo jízdní pruhy, ale jsou tam policisté, zpomaluje se a brzdí se, tak opatrně projíždějte za Berounem směrem na Prahu. Na pražském okruhu stále kolony před sjezdem na Ořech. Větší aktuálně ve směru z D1 na letiště. Kamiony zastavují už ve sjezdu z dálnice D1 na okruh. Osobním pojedete rychleji, občas musí zapřít tunely kvůli regulaci provozu, tak pozor na to. V Podkrkonoší teď neprůjezdná silnice 286 z Jilemnice na Košťálov. U Kundratic hasiči odlízejí spadlý strom z vozovky. A na silnici 57 z Opavy do Nového Jičína po pojíždí kolona za Hradcem nad Moravicí. U Kajlovce jsou omezení, jede se Kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Čekáme převážně zataženo až oblačno a lokálně déšť nebo přehánky. Večer pak začnou srážky v Čechách od jeho západu přibývat. Nejvyšší teploty dnes 16 až 21 stupňů, při zmenšené oblačnosti kolem 23, na jihu Moravy až 27 a na horách většinou kolem 14. Tolik zprávy. V dopoledním Radiožurnálu je s vámi Jiří Chum.
1: Lidé v Česku vsadili v prvním pololetí v hazardních hrách 575 miliardy korun. Ve srovnání se stejným obdobím loni se objem vkladu dokonce zvýšil, a to o víc než 12%. Tak se tu máme. Dopolední Radiožurnál 4 minuty po půl 11. úterý 25. srpna. Dobrý den.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

A v Česku taky ubylo dopravních nehod způsobených nedáním přednosti zprava. A naši reportéři k tomu dodají detaily ve vysílání dopoledního radiožurnálu do 3:15 na 11. Teď Dua Lipa.

0: Tady je dopolední radiožurnál. V Česku podle policie ubývá dopravních nehod způsobených nedáním přednosti zprava. Jejich počet klesl během posledních 5 let o 20%. Letos v prvním pololetí statistiky evidují celkem 217. Nejméně jich bývá v Karlovarském kraji a nejvíc v Praze. Do pražského Karlína uzdravím reportéra Dominika Kučeru. Dobrý den.
1: Hezký den. Podle policejního prezidia souvisí celkový pokles s dlouhodobou prevencí, vzděláváním řidičů i úpravami některých křižovatek. Tady v pražském Karlíně platí přednost zprava v několika ulicích. Právě stojím na křižovatce ulic Pernerova a Vítkova, kde policie v minulých letech evidovala 3 nehody s příčinou nedání přednosti zprava. V hlavním městě klesl za posledních 5 let počet těchto nehod zhruba o polovinu. V roce 2021 se jich stalo asi 220, loni o 100 míň. Mimo jiné pomáhá i lepší značení na některých křižovatkách. Třeba v pražských Nuslích na pomezí ulic Na Květnici a Nad Nuslemi technici v prosinci roku 2022 doplnili dopravní zrcadlo a vodorovné značení, které upozorňuje na křižovatku. Z dat dále vyplývá, že lidé často havarují na parkovištích velkých obchodních center. Například v pražských Letňanech bylo od roku 2021 takových nehod přes 30.
0: Praha a Dominik Kučera. Čerstvou zkušenost s rušením hlavních silnic v obytné čtvrti a zavedením přednosti zprava mají řidiči v Pardubicích, kde se to ale neobešlo. Šlo úplně bez problému. Je tam reportér David Macháček.
2: Dobré dopoledne. Tak ta zkušenost pardubických řidičů je opravdu rozporuplná. Tady se přednost zprava společně se zavedením několika jednosměrek zaváděla nedávno ve 2 klidných takových vilových čtvrtích, takže tady doprava od začátku klidná byla, ale bohužel se nepovedlo koordinovat dopravní značení s tou změnou, takže ta změna byla chaotická. Některé křižovatky umožňovaly řidičům, aby vyjížděli přímo do protisměru do jednosměrky, pak tady byly úseky silnic, do kterých se naopak nedalo vjet, protože nesouhlasilo dopravní značení, takže místo sklidnění nastal chaos, nebyly to jenom pocity řidičů, ptal jsem se na to i strážníků, kteří z loajality ke svému zřizovateli, tedy k magistrátu, ztrátu nechtěli mluvit oficiálně, ale mimo záznam přiznávali, že ty změny byly opravdu uspěchané a nepřipravené a že je tedy velké štěstí, že řidiči pravidlo pravé ruky znají a nenechali se tím špatným dopravním značením znervóznit a teď už se situace v Pardubicích sklidňuje.
0: David Macháček ve vysílání dopoledního radiožurnálu. V Česku ubylo dopravních nehod způsobených nedáním přednosti zprava a to je dobrá zpráva. Za 2 minuty 3 čtvrtě na 11 radiožurnál přeje dobrý den.

0: Čeští sportovní střelci vozí medaile, trénují ale často v improvizovaných podmínkách. V Ostravě pro ně město postavilo nové zázemí za 150 milionů korun. Střelnice bude hostit i reprezentační soustředění a velké soutěže, včetně těch mezinárodních. Tak vás tam další reportáži za chvíli vezmeme.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: V Ostravě začne od září fungovat krytá střelnice olympijských parametrů. Zázemí pro sportovní střelbu z dlouhých i krátkých zbraní vybudovalo město. Termíny už si objednávají kluby z celé střední Evropy. Sloužit ale bude i pro veřejnost. My jsme vyzkoušeli tuto střelnici a vyzkoušeli ji už i reprezentanti. Upozorňujeme teď, že v následující reportáži zazní výstřely. Tak se nalekejte.
1: Výstřely z malorážky do terče vzdáleného 50 metrů. Takhle se ozývají v nové střelnici v Ostravě. Čerstvá mistryně Evropy v této disciplíně Klaudie Kac doteď musela jezdit trénovat až do Plzně.
2: Já jsem přímo z centra Ostravy, mám to vlastně tady na střelnici 10 minut, takže pro mě absolutní paráda.
1: Nezapomeňte na papírové terče na drátech. Přesnost zásahů tady hned vyhodnocují elektronické displeje. Prezident Českého střeleckého svazu Roman Blažíček očekává, že se lepší zázemí projeví i ve výsledcích.
3: Spousta klubů už se připravuje, že sem bude jezdit na zimní soustředění. Rozhodně i mezinárodní závody se tady můžou konat a do budoucna můžeme mít tady nový olympijský medailisty nebo olympijský vítěze.
1: Kalendář už se plní, říká provozovatel střelnice Petr Handl ze společnosti Vítkovice Arena. Ozývají se i střelci z okolních zemí.
4: Jsme moc rádi, že i česká parastřelecká reprezentace už projevila zájem o využití těchto kapacit. Budeme mít co dělat, aby všichni, kdo budou mít zájem se sem vejít, tak se sem opravdu vešli.
1: Dopoledne pro sportovce, odpoledne pro veřejnost. Na střelnici budou pořádat i kurzy pro získání zbrojního průkazu a pod dohledem lektora si budou moct zastřílet i ti, kdo si to chtějí jen nezávazně vyzkoušet. Z Ostravy Marta Pilařová, Radiožurnál.

0: Každý kilometr vašich letních cest střeží zelená vlna radiožurnálu.
1: V parném počasí hrozí požáry. V přírodě i na silnicích.
2: Hořící kamion, jsou tam všechny záchranné složky, teďka to hasí.
0: Překvapit mohou i prudké dešťové srážky.
3: A slyšíte tu bouřku, jde nějaká uhradce, tady není vidět na 3 metry.
1: Nebo silný vítr.
4: Já to musím zastavit, protože se nedá jet.
0: Volejte i vy 800 553 553.
1: Kdykoliv je potřeba upozornit ostatní řidiče a pomozte nám hledat lepší cestu.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Každý den s vámi.
5: I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: 6.
1: Radiožurnál 11 hodin. Zprávy a Jana Gulda.
2: Opozice připravuje ústavní stížnost kvůli návrhu zákona ke změnám rozpočtových pravidel. 9 obcí na Přerovsku připravuje žalobu na stát kvůli akceleračním zónám. Tenistka Siňáková si na US Open zahraje v hlavní soutěži smíšenou čtyřhrou po boku Brita Petna. Na silnici 34 na výjezdu z Humpolce směr Pelhřimov brzdí provoz nehoda. A počasí bude převážně zataženo až oblačno, lokálně s deštěm, večer začnou srážky přibývat. Teploty většinou do 21 na jihu Moravy až 27 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Opoziční poslanci připravují ústavní stížnost kvůli návrhu zákona, který mění rozpočtová pravidla. Novelou se sněmovna bude zabývat už po páté. Kromě standardních tří čtení ji totiž vrátili senátoři a teď je poslanci budou projednávat kvůli vetu prezidenta republiky. Opozice avizuje dlouhou debatu. Předseda ODS Martin Kupka varuje před následky této novely.
4: Nás ještě před chvílí přesvědčovala Alena Schillerová, že to musí udělat, aby odpovědně sestavila rozpočet. No ale teď už bohužel vidíme, když sama přiznává, že míří ke 400 miliardovému schodku, že jí jde jenom o to dál rozvolňovat pravidla tak, aby mohli rozdat peníze, které ale nemají.
2: Zástupci vládní koalice už teď mluví o možnosti zařadit pevné hlasování. Návrh státního rozpočtu na příští rok musí ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO předložit vládě do konce srpna. 9 obcí z oblasti Záhoří na Přerovsku připravuje žalobu na stát kvůli chystaným akceleračním zónám. Ty umožňují rychlejší výstavbu větrných a fotovoltaických elektráren. Vláda ji schválila na konci července. Podle starostů ale stát nezohlednil jejich připomínky, vysvětluje nezávislý starosta Opatovic Jiří Kopecký.
5: Není jiné cesty. Určitě jako my chceme bojovat a samozřejmě jako není to ideální v tom, že si budeme prostě soudit se státem, jo, protože správní žaloba není něco rychlého a levného, ale jako momentálně nám ten stát nedal jinou možnost, jakým způsobem prostě docílit zrušení těch akceleračních oblastí.
2: Stejný postup zvolili v Olomouckém kraji taky obce z oblasti Nízkého Jeseníku nebo Ptení na Prostějovsku. Ministerstvo pro místní rozvoj o připravovaných žalobách zatím žádné informace nemá. Singapur se chce stát sídlem Mezinárodního tribunálu pro řešení investičních sporů a žalob, které souvisejí s mezinárodními investicemi. Podobných sporů rychle přibývá, a to hlavně v Asii, kde sídlí nejrychleji rostoucí ekonomiky světa. Stávající projednávání na úrovni národních soudů je často zdlouhavé a proces protahují i následná odvolání k Mezinárodnímu soudu. To Singapore in
6: sensitive international matters. Singapurský ministr spravedlnosti Edwin Tong slibuje vybudování důvěryhodné, silné a respektované mezinárodní instituce. V ní by měli usednout nejen soudci z Asie, ale i z ostatních částí světa. A na dlouhodobé přípravě kvalitních soudců se chce podílet i Singapurská národní univerzita, která je dlouhodobě hodnocena jako jedna z 10 nejlepších na světě. Podle OSN jsou momentálně nejčastěji žalovanými státy Indie, Kazachstán a Kyrgyzstán. Investiční žaloby naopak nejčastěji podávají Čína, Singapur a Austrálie. Z Asie David Jakš, Radiožurnál.
2: Začínají Evropské dny židovské kultury. Letošní ročník se zaměřuje na téma lásky. Celorepublikový program nabídne kromě koncertů a komentovaných prohlídek taky výstavy. V Praze je možné navštívit například výstavu fotografií Karla Cudlína o Izraeli. V Kolíně nebo Třebíči pak budou volně přístupné i samotné synagogy. Festival pokračuje na různých místech Česka až do října.
7: Sport. Tenistka Kateřina Siňáková postoupila do hlavní soutěže smíšené čtyřhry na US Open. Deblová světová jednička po boku lídra mužského žebříčku Brita Patna vyhrála v kvalifikaci oba duely. Do smíšené čtyřhry zasáhne dnes i Jakub Menčík s Karolínou Muchovou, kteří dostali od organizátorů divokou kartu. A cyklisté na Vueltě absolvují čtvrtou etapu, poslední mimo území Španělska. Závodníky čeká 105 náročných kilometrů v Andoře. Start a cíl jsou v hlavním městě Andoře La Vella. Závěrečná etapa ve Francii se v pondělí nedojela. 15 kilometrů před cílem byla kvůli krupobytí zastavena a zrušena. V čele závodu tak zůstává největší favorit Tadej Pogačar ze Slovinska.
3: Zelená vlna. známe lepší cestu.
6: Nehoda na D5 u Vráže a taky na silnici 34 u Humpolce. Na dálnici D5 ve směru z Plzně do Prahy dejte pozor za sjezdem na Vráž. Na kilometru 13,5 odtahují na a krajnici auto po nehodě. Pohybují se tam lidé, brzdí se a vybočuje. Na Pražském okruhu ve směru z D1 na Plzeň je silný provoz. Popojíždějí hlavně kamiony v nesouvislé koloně už od brněnské dálnice až ke sjezdu na Ořech. Na silnici 34 z Humpolce směrem do Pelhřimova pozor za podjezdem dálnice D1. U Bystrkova zatím blíže nespecifikovaná nehoda a dojíždí se do kratší kolony. Na silnici 34 se chvilku zdržíte i mezi Humpolcem a Havlíčkovým Brodem. V obci Šmolovy opravují vozovku, kolony jsou tam do 10 minut. A ucpává se i silnice 38 u Havlíčkova Brodu směr Kolín před Skuhrovem. Několik omezení, třikrát semafora, fronty asi na čtvrt hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Čekáme převážně zataženo až oblačno, místy déšť, večer začnou srážky v Čechách od jeho západu přibývat. Nejvyšší teploty většinou do 21 stupňů, na Moravě až 27. Tolik zprávy. Posloucháte dopolední Radiožurnál s Jiřím Chumem.
1: Krásné úterní dopoledne. Ještě dnes můžete navštívit agrosalon Zeměživitelka v Českých Budějovicích. Výstava 6 dnů lákala hlavně na inovace v zemědělství. A my se ještě do areálu s námi vydáme v dalších minutách. Vy s námi, my s vámi. 6.30 po 11. po zprávách. Krásné dopoledne.
3: Dopolední Radiožurnál
0: a Jiří Chum.

0: Země živitelka na Radiožurnálu.
1: Mezinárodní výstava Země živitelka v Českých Budějovicích dneškem končí. 52. ročník byl zaměřený hlavně na inovace. Nejen ty do areálu výstaviště přilákali 10 000 návštěvníků a mezi nimi je i reportérka Jitka Cibulová-Vokatá. Dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne, já jsem teď u Národního pavilonu Z a dívám se na tu hlavní páteřní trasu, která vede od bran výstaviště. Ta je zaplněná stroji a také návštěvníky. Když je poslední den, tak je jich tady opravdu hodně a to všech věkových kategorií. Zastavují se u té techniky, ale farmáře zajímá určitě aplikace Agáta. To je taková aplikace, která umožňuje rychlé informace o dění na farmě, které má zemědělec i hned k dispozici. Může si je najít na telefonu, na tabletu nebo počítači a zjistit třeba může informace o tom, jakou plodinu nebo hnojivo má zvolit na své pole, jaké jsou výnosy nebo jaké budou náklady na výrobu.
1: Zemědělské stroje jsou na hlavní trase výstaviště. Jaký u ně byl zájem?
2: Já musím říct, že teď, když se rozhlednu okolo sebe, tak vidím, že se lidé zastavují u té techniky. Já jsem vlezla do kabiny dokonce s 6letým Jáchymem z Vysočiny, který byl také zvědavý na to, jak takovýhle moderní traktor, jehož výška třeba dosahuje až ke korunám stromů, tak jak to tam vypadá. Říkal, že už řídil traktor, což mě trošku jako překvapilo, ale myslím si, že se mu v kabině moc líbilo a neměl tušení o tom, co takový moderní traktor dokáže, protože jeho děda řídí Zetor.
1: Tak asi víme, s kým byl v tom traktoru.
2: Ano. Ale samozřejmě to není jenom o traktorech, jsou tady další inovativní technologie, například stroj, který dokáže při sklizni brambor odlišit samé nečistoty. Je toho tady opravdu hodně, mohli bychom tady být celý den, kdybych to měla popsat.
1: No ještě můžete, ten poslední. Lákadlem pro všechny návštěvníky jsou pokaždé na Zemi živitelce zvířata. Co návštěvníci mohli vidět na předvadí a v okolních pavilonech?
2: Tak těch zvířat bylo opravdu hodně. Na předvadišti se předváděl především skot, ovce, kozy a koně. Novinkou byl peršeronský kůň, což je mohutné plemeno chladnokrevníka pocházejícího z francouzské oblasti Perše. Je to krasavec, moc se mi líbil. Takový grošovaný, vysoký kůň, prý je klidný, učenlivý, nádhera. Sen každého chovatele a myslím si, že se bylo na co dívat. Novinkou byla také simmentálská show, což je zase plemeno dobytka, který pochází ze Švýcarska. Tady u nás je především na maso, ale v tom Švýcarsku se používal třeba také na mléko anebo do tahu. A samozřejmě v pavilonech byla i menší zvířata, například slepice, holuby, králíci, prasata anebo křepelky.
1: Dneškem končí 52. ročník Mezinárodní výstavy Země živitelka v Českých Budějovicích. Byli jsme u toho několik dní a naše reportérka i ten poslední Jitka Cibulová-Vokatá. Jitko, díky, pozdravujeme na jih Čech, mějte se tam krásně.
2: Díky moc, vy se mějte všude dobře, tam, kde právě jste. Naslyšenou.
1: Naslyšenou, za minutu bude 11:15. Dobré úterní dopoledne přeje Radiožurnál.
0: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: Teď už jdeme do Vietnamu. Rozhodl, že dokončí rozestavěnou jadernou elektrárnu Ninh Thuan na jihu země. Jednu z nejrychleji rostoucích ekonomik světa dlouhodobě trápí nedostatek elektřiny a energetický sektor proto vláda zařadila mezi privilegované sektory hospodářství. Obří zakázku za víc než 20 miliard dolarů dostala ruská společnost Rosatom. Spojili jsme se zpravodajem v Ázii Davidem Jakšem. Davide, dobrý den.
1: Hezké dopoledne.
0: Tento největší projekt v historii Vietnamu se ale před časem zastavil. Připomeň proč.
1: Vy už jste to vlastně naznačili. Cena přesahuje hranici 20 miliard dolarů. Jde o dva VVR jaderné reaktory ruské výroby. Po plném spuštění by měly mít kapacitu vyšší než 6 000 megawattů. A kvůli ekonomické recesi vietnamská vláda v roce 2016 projekt zastavila. Ona na něj prostě tehdy neměla peníze. O 6 let později se k němu vrátila. Zemi postihlo mezi tím několik těžkých energetických blackoutů a bylo jasné, že výroba elektřiny musí být prioritou. Jinak se ten super rychlý ekonomický růst mě nepodaří udržet a to by byl špatný signál pro zahraniční investory. Teď tedy vietnamský parlament dal projektu zelenou a navíc avizuje i mohutnou podporu solární a větrné energie.
0: To, že tu zakázku dokončí ruský Rosatom, připomíná, že vazby mezi Hanojí a Moskvou jsou pořád velmi těsné. Proč z toho projektu vycouvalo Japonsko?
1: Tak Japonsko patří spolu s Jižní Koreou dlouhodobě k největším zahraničním investorům ve Vietnamu. Staví tam nejen automobilky, průmyslové zóny, ale třeba i zbrusunové metro. A japonské firmy byly opravdu horkým favoritem i na dostavbu těch jaderných bloků Ninh Thuan 1 a 2. Nicméně nakonec Japonci ten tender vzdali, protože přiznali, že momentálně by neměli na dokončení projektu kapacity. Oni totiž stále rekonstruují a modernizují doma v Japonsku tu známou elektrárnu ve Fukušimě.
0: Dostavba dvou jaderných bloků na jihu Vietnamu ale není jedinou velkou investicí, kterou teď vietnamská vláda odsouhlasila. Která je ta další?
1: Je to modernizace strategicky velmi důležité 420 kilometrů dlouhé železnice na severu Vietnamu z města Lo Cai na hranici s Čínou do přístavu Haiphong. Bude stát 11 miliard dolarů a výrazně zvedne kapacitu přepravovaného zboží mezi Vietnamem a Čínou. Tyhle dvě země se sice dost hádají o své územní nároky v Jihočínském moři, také se přetahují o zahraniční investory, ale současně objem jejich ekonomické spolupráce zase roste a tenhle projekt té železnice je toho důkazem.
0: Zpravodaj v Ázii David Jakš ve vysílání dopoledního radiožurnálu. Díky za to, Davide. Naschledanou.
1: Naslyšenou.

0: Jak se jim daří skloubit péči o děti s prací?
1: Jak zvládnou zaplatit veškeré výdaje?
2: Samozřejmě člověk musí myslet na to, že se nemůže pořídit úplně všechno, co by chtěl, nebo co by i potřeboval, nebo děti chtěli a potřebovali.
0: A je možné jim nějak pomoci?
3: Každý dárce, který nám přibeze, pinál, školní baťoch, jsme za to vděční.
4: Psací stoly, běžné židle,
5: lampičky. Někdy se nám poštěstí, že dostaneme vlastně celý dětský pokoj.
6: Máte s blížícím se začátkem školního roku hodně čekatelů na počítač.
7: Ten největší nápor přichází tak jako v tom září.
0: Jeden rodič na všechno. Nový seriál Radiožurnálu o samoživitelkách a samoživitelích před startem nového školního roku.
1: Jeden rodič na všechno. Každé všední ráno krátce po 3:15.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

Domácí atletický šampionát družstev míří do Karlových Varů. Těšte se na souboje o mistrovské tituly mezi nejlepšími českými atlety v klubových barvách. Sledujte s námi špičkovou atletiku. O víkendu 5. a 6. září v Karlových Varech. Více na webu atletika.cz a na Facebooku Českého atletického svazu. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou ČEPS, provozovatel přenosové soustavy, SEAT a Karlovy.

0: Karlovarský kraj.
1: Radiožurnál půl dvanácté. Zprávy a Jana Gulda.
2: Ministerstvo zdravotnictví chystá novelu, díky které by měl stát líp zvládat výpadky léků. Hlavně levnější léky s nízkým počtem uživatelů mají v Česku jen jednoho dodavatele, protože víc by jich na našem trhu na nízkých maržích nevydělávalo. U takových léků je riziko výpadku často vyšší. Součástí změn má být i vytvoření větších zásob. Ve Francii budou od příštího týdne zakázané mobily na středních školách. Večer to schválila francouzská vláda. Součástí zákona byl původně i návrh na zákaz sociálních sítí pro děti mladší 15 let. Opatření ale narazilo u ústavní rady a kabinet ho musí přepracovat. Už od roku 2018 jsou mobily zakázané na základních školách, kde žáci musí po příchodu uložit do speciálního uzamykatelného pouzdra. Výjimku mají například studenti se zdravotním postižením. Loupeže v evropských muzeích jsou podle Europolu v poslední době stále násilnější. Unijní policejní agentura upozorňuje, že pachatelé používají střelné zbraně, sekyry i výbušniny a napadají pracovníky ostrahy. Píše o tom britský list Guardian. Podle Europolu může vývoj souviset se nástupem nových zločineckých sítí zaměřených na konkrétní cenné artefakty. A Bamberg na Rychnovsku nechá z městských ulic odstranit téměř 70 dopravních značek. Nadbytečné nebo duplicitní značky vybralo město společně s dopravní komisí, policií a krajskou správou silnic. Nejvíc změn se týká centra, kde některé značky zůstaly po vybudování silničních obchvatů. Sport. Olympijský vítěz Josef Dostál bude na mistrovství světa v rychlostní kanoistice závodit jen na pětistovce. Z kilometru se český kajakář odhlásil kvůli viróze. Šampionát v polské Poznani začíná zítra a potrvá do neděle 30. srpna.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolony na D1 u Velké Bíteše a silný provoz na Pražském okruhu. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy postojíte v koloně u Velké Bíteše. Na kilometru 161 mají silničáři zúžení pouze do jednoho pruhu. A do kolony se dojíždí na 165. kilometru a zdržíte se okolo 15 minut. Na Pražském okruhu silný provoz ve směru z D1 na letiště. Kolony hlavně kamionů v pravém pruhu se táhnou už z brněnské dálnice a rozjíždějí se až u sjezdu na Ořech. Na silnici 57 z Opavy do Nového Jičína popojíždějí kolony za Hradcem nad Moravicí. U Kajlovce je omezení a zdržíte se v obou směrech okolo 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Čekáme převážně zataženo až oblačno a lokálně déšť nebo přeháňky. Večer začnou srážky v Čechách od jeho západu přibývat. A nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů Celsia. Při zmenšené oblačnosti kolem 23, na jihu Moravy až 27 stupňů a na horách většinou kolem 14. Tolik zprávy. V dopoledním radiožurnálu je s vámi Jiří Chum.
1: Vláda Andreje Babiše ohlásila, že připraví novou koncepci výstavby armády České republiky. Proč stále není hotová, když termín dodání už uplynul? Nekomplikuje to vedení armády práci? Ptát se budeme v dnešních 20 minutách radiožurnálu náčelníka generálního štábu Miroslava Hlaváče. Poslouchejte po zprávách v 17 hodin.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

Posloucháte Radiožurnál 7 minut po půl 12. Za chvíli se vydáme i do Plzně, opravují tam kontroverzní 5-metrovou sochu růžového králíka požírajícího člověka. Zůstaňte u nás do té doby Mňága až Ďorb. Pěkné dopoledne.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A nebezpečná situace na dálnici D10 ve směru z Prahy na Turnov. Teď opatrně za sjezdem na Mnichovo Hradiště. Na kilometru 58,5 leží prk na význích pruzích. Auta brzdí a vybočuje se. D10, kilometr 58,5 směr Liberec. Prk na navozovce. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Novou barvu i nátěr proti vandalům dostává růžový králík v Plzně-Lochotíně. Pětimetrová betonová socha znázorňuje králíka požírajícího bezhlavé tělo člověka. Cílem autora Adama Trbuška, někdejšího studenta Plzeňské fakulty designu a umění, bylo poukázat na současnou společnost pohlcenou konzumem. Už 11 let budí emoce a několikrát ji poničili sprejeři. Po 3 letech od poslední opravy byla znovu nutná údržba.
3: Co s tím králíkem uděláte?
4: Odstraníme starý antigrafity nátěr.
3: Říká mi tady Tomáš Křen z odborné firmy. Vidím tam vašeho kolegu v bílém...
4: To je ochranný oblek, no, aby na ně stříkala ta chemie. A...
3: Kolega má v ruce...
4: Vapku s teplou vodou. Odstraníme ty nečistoty z toho králíka teď aktuálně. Jasně. A masnotu.
3: No a jak je moc nečistý?
4: Stav odpovídá létům.
3: Vlastně... Je to starý králík, 11 let.
4: Je to starý králík, no. Tím, že vlastně po něm lezou hodně děti, i dospělí, se ta barva už odloupávala, takže vlastně to chce kompletní nějakou revitalizaci toho králíka, takže nějaký opravy.
3: 3-tunový 5-metrový králík na křížení ulic Studentská a Gerská teď dostává, co potřebuje.
4: Budeme aplikovat penetraci a 2 nátěry růžové barvy. A opět antigrafity nátěr proti tagům a grafitům a tak dále, aby to dále vydrželo a je to odolné i vůči UV záření.
3: Dobrý den, vás to nějak zaujalo, mladá paní?
5: Já se jmenuji Veronika.
3: Vy bydlíte hned vedle králíka. Teď sledujete, že se s ním něco děje.
5: I když je to rozporuplný projekt, pro nás sem patří a když bude čistý, tak jsme rádi.
3: Kolem králíka teď jde paní Ivana.
6: Nemám ho ráda, protože drží v hubě člověka.
3: Aha, a vám se nelíbí, že mu okouz hlavu asi?
6: Ne.
3: Děsí vás to?
6: Ať to klidně zůstane, ale ať mu sundají tu mrtvolu.
3: Už několik let vlastní sochu králíka první plzeňský obvod. Aktuální opravy tak komentuje místostarosta Jiří Rezek z Pirátů.
7: Jelikož je to jediná socha majetku městského obvodu, která je zároveň někde umístěná ve venkovních prostorech, tak jsme si řekli, že třeba jí věnovat náležitou péči. Je to dokonalý orientační bod.
3: Aktuální údržba králíka přijde zhruba na 70 000 korun. Z Plzně Lukáš Milota, Radiožurnál.

0: Evanescence jsme hráli v 11.47, tady úterní dopolední radiožurnál. Měli za sebou náročných 160 kilometrů v Pyrenejích a nakonec celou etapu zastavila silná bouře a krupobytí. To už teď mluvíme o cyklistech na Vueltě, kde se v pondělí sice závodilo, ale výsledky se po zásahu jezdců a organizátorů nakonec nezapočítaly. Vysvětlí a víc k tomu řekne Tadeáš Skalický ze sportovní redakce. Pěkné dopoledne.
1: Hezký den.
0: Prudký déšť a ledové kroupy, to byl obrázek závěrečných desítek kilometrů třetí etapy cyklistické Vuelty. Jak dlouhá část trasy zbývala, když pořadatelé závodníky zastavili?
1: Zhruba 15 kilometrů pokyn k přerušení dali sami cyklisté, kteří zažívali opravdu nehostinné podmínky. Ve chvíli přerušení byli v úniku Italo Lorenzo Fortunato a Mats Wenzel z Lucemburska. Všichni se ale místo pokračování raději schovali do nedalekého hotelu a pak vedení slavné Grand Tour rozhodlo, že do cíle už mokří a promrzlí jezdci nepojedou. S tím souhlasí i nejúspěšnější cyklista paralympijské historie a expert radiožurnálu Sport Jiří Ježek.
2: To tempo tam tým UAE Emirates předtím, než přišla ta bouře, nasadilo hrozně veliké, takže závodníci byli rozpumpovaní a teď, když najednou musíte zastavit, prší na vás, najednou je třeba 5 stupňů, tak pro ty závodníky je to strašně nepříjemný.
0: Vedoucím mužem průběžného pořadí Vuelty je Slovinec Tadej Pogačar. Třetí etapa na to tedy vliv neměla?
1: Neměla, pořadatelé Vuelty ji zrušili kompletně. V čele tak zůstává Pogačar s 9-sekundovým náskokem před Belgičanem Woutem van Aertem. Pětinásobný vítěz Tour de France Pogačar útočí na Vuelty na vítězství v poslední Grand Tour, kterou ještě neovládl.
0: Cyklisté si po náročném dni na Vuelty teď neodpočinou, protože hned čeká čtvrtá etapa. Jaká bude?
1: Měří 105 kilometrů a bude mít start i cíl v Andorre la Vella, hlavním městě Andory. Na jezdce čeká víc než 3000 výškových metrů a 3 vrchařské prémie první kategorie. O té první z nich, která je letošním nejvyšším bodem cyklistické Vuelty, mluví Ježek.
2: Není tam vlastně ani metr silnice rovné. Hned to první stoupání po startu vede až do 2400 metrů. Stejně tak, jak se startovalo v Monaku, kde bylo spoustu rezidencí téměř poloviny pelotonu, tak ten zbytek, který nebydlí v Monaku, tak bydlí většinou v Andoře, takže pro spoustu závodníků to bude super motivace, ale všichni čekají to, že v této etapě bude chtít zase Tadej Pogačar ukázat zuby.
1: Cyklisté vyrazí do čtvrté etapy Vuelty před 15. hodinou a o jejím výsledku vám v podvečer samozřejmě na radiožurnálu řekneme.
0: No a samozřejmě tím bude žít i radiožurnál Sport. Tadeáš Skalický ze sportovní redakce. Díky, naschledanou.
1: Naslyšenou.

0: Alphaville jsme hráli 5 minut před 12. hodinou. Ve studiu už je Věra Štechrová, ta pro vás připravuje dnešní polední publicistiku. A mám pocit, že už je hotovo. O čem bude?
1: Je už skoro hotovo, ladíme poslední detaily, to proto, že přineseme dopolední novinku. Ministerstvo zdravotnictví totiž zveřejnilo plán, jak dokončit tu centralizaci specializované zdravotní péče. Jde vlastně o to, že by se především operace nádorů, ty složité operace, měly provádět jen ve specializovaných centrech, která splní podmínky akreditace, aby byla dostatečně kvalitní. Mě bude ale zajímat, proč se jim zatím nepodařilo přesunout zhruba čtvrtinu operací do těchto center, zhruba čtvrtina operací je stále prováděná jinde. A taky mě bude z druhé strany zajímat, jestli to neohrozí tu existenci menších nemocnic, která se těmi specializovanými centry nestanou. Budeme mluvit o tom, že koncert Volkswagen představuje ve svých továrnách plán zásadních změn, jde mu totiž o konkurenceschopnost a prý hrozí propouštění až v řádech desítek tisíc zaměstnanců. Proč je Volkswagen v krizi a čeká něco podobného i další automobilky a taky, jak se ten plán Volkswagenu dotkne mladoboleslavské Škodovky, o tom taky budeme mluvit. No a pak tu mám jednu docela špatnou zprávu. Průzkumy ukazují, že svět zažívá skrytou epidemii osamělosti a tenhle psychický problém sebou nese i zvýšené riziko srdečních chorob a cukrovky. A tak se chci zeptat, v čem je vlastně osamělost zákeřná a jak se jí můžeme zbavit?
0: Cítíte se sami, nejste v tom sami, jsme s vámi, jsme Radiožurnál a třeba konkrétně Věra Štechrová ve 12.10 s publicistikou. Díky za pozvání.
1: Je to tak, naslyšenou.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Jáchymovské doly, falešná žloutenka, dopisy, které vás mohly stát svobodu. Co byste riskovali vy, abyste pomohli druhým? Navštivte naši multimediální výstavu Tichá hrdinství, kterou pořádá Paměť národa v centru Pardubic a Brna. Díky autentickým příběhům a interaktivním prvkům se přenesete do okamžiků, které měnily dějiny. Více na tichahrdinství.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Radiožurnál 12 hodin. Vysíláme hlavní zprávy.
2: Koaliční většina se ve sněmovně chystá přehlasovat prezidentovo veto zákona, který mění rozpočtová pravidla.
3: Nehlasujeme proti prezidentovi republiky. Hlasujeme pro možnost sestavit zákonný, realistický a odpovědný rozpočet České republiky.
2: Představenstvo německého koncernu Volkswagen začíná jednat se zaměstnanci o úsporných opatřeních. České volejbalistky budou na mistrovství Evropy usilovat o postup do osmifinále. Na dálnici D1 popojíždí kolona u Velké Bíteše směrem do Prahy. A počasí bude převážně zataženo až oblačno, lokálně s deštěm, večer začnou srážky od jihozápadu přibývat. Teploty většinou do 21, na jihu Moravy až 27 stupňů. Je úterý 25. srpna. Dobré poledne. U hlavních zpráv Jana Gulda.
4: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: Vládní novelu zákona, která mění rozpočtová pravidla, znovu projednávají poslanci. Vetoval ji prezident Petr Pavel, protože podle něj ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. Kritizuje ji taky opozice. A podrobnosti má reportérka Jana Čermáková.
5: Rozpočtová pravidla jsou teď nastavená tak, že není možné reálně sestavit rozpočet na příští rok, říká ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Koalice podle ní prezidenta přehlasuje.
3: Právo prezidenta vetovat zákon respektuji. Je to jeho ústavní pravomoc. Stejně otevřeně ale musím říct, že s jeho rozhodnutím zásadně nesouhlasím.
5: Podle předsedy opozičních starostů Víta Rakušana umožní novela vládě utrácet a účet zaplatí další generace.
6: Rychlejší a snažší zadlužování naší země může schvalovat opravdu jenom ten, komu je budoucnost naší země úplně ukradená.
5: Koalice už prosadila možnost jednat dnes do noci. Pokud novela projde, obrátí se opozice na ústavní soud. Z poslanecké sněmovny Jana Čermáková, Radiožurnál.
2: Ministerstvo zdravotnictví chystá novelu zákona, díky které by měl stát líbe zvládat výpadky léků. Reaguje tak i na situaci kolem léku tamoxifen na rakovinu prsu, který byl nedostupný už delší dobu.
7: Říká za ministerstvo zdravotnictví Martin Novotný. Problém sehnat tamoxifen měla v červenci třeba Marcela z Ostravy.
8: Je to frustrující v tom, že je to zásadní lék, který snižuje riziko návratu nemoci.
7: Riziko výpadků roste hlavně u léků, které mají pouze jednoho dodavatele. V Česku se to týká až poloviny léků, kterým skončila patentová ochrana. Podle výkonného ředitele České asociace farmaceutických firm Filipa Vrubela je příčinou chybějící konkurence to, že stát tlačí na nízké ceny.
9: Nakoupili jsme si tuto úsporu právě tím, že nám roste riziko výpadku.
7: Novelu chce mít ministerstvo hotovou do konce září. Michaela Bacílková, Radiožurnál.
2: V největší evropské automobilce Volkswagen začíná vyjednávání o její budoucnosti. Šéf představenstva koncernu Oliver Blume se sešel ve Wolfsburgu se zástupci zaměstnanců. Ti chtějí slyšet hlavně detaily o chystaných úsporách.
10: Wolfsburg je pro Blumeho první z 9 zastávek. Po dolnosaském kmenovém závodě přijdou hned na řadu továrny v Emdenu a Cvikau, o kterých se delší dobu říká, že jsou na hraně uzavření. Volkswagen pořád vytváří zisk a v Evropě dokonce roste, ale mimo ní přichází o trhy, především o ten čínský, kde odbyt klesl meziročně o čtvrtinu. Koncern může výhledově propustit desítky tisíc zaměstnanců. Automobilka Škoda, která jeho součástí, uvedla, že plány vedení v Německu nemají přímý dopad na její aktivity. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
2: Nejvyšší soud Spojených států umožnil prezidentovi omezit hlasování poštou. Soud tak rozhodl jen 2 měsíce před volbami, ve kterých se rozhoduje o míře moci Donalda Trumpa ve zbývajících 2 letech jeho mandátu. Státy, které se proti nařízení bránily, podle soudu neprokázaly dostatečnou újmu.
11: Soud dal zelenou prezidentskému dekretu Donalda Trumpa, který vedle voličských seznamů jednotlivých států zavádí prověřovací seznamy ministerstva vnitřní bezpečnosti. Ty chce využít ke kontrole voličů a ověření, že jsou americkými občany. Pošta má pak pomoct rozhodnout, kteří voliči mají obdržet lístky pro hlasování poštou. Tři liberální soudkyně nesouhlasily. Chyby při sestavování seznamů by mohly podle nich připravit oprávněné voliče o hlas. Některé státy už avizovaly, že se odvolají. Z Washingtonu je na Ciglerová, Radiožurnál.
2: Tornádo na jihu Francie spustošilo vesnici Poma nedaleko města Carcassonne. Zraněných je 39 lidí, asi polovina z nich skončila v nemocnici. Poničených je okolo 300 domů. Nepříznivé počasí narušilo i leteckou dopravu na jihu Francie, včetně letišť v Nice nebo Marseille.
12: Jedna z obyvatelek vesnice Poma mobilním telefonem zachytila, jak obrovský trychtýř vzduchu postupoval krajinou. Na dalších videích jsou už vidět úplně zničené domy, další mají poničené střechy, v ulicích jsou vyvrácené stromy a rozbitá auta. Téměř 3000 lidí byly bez elektřiny. Úřady lidem poskytly náhradní ubytování, další šli k příbuzným nebo známým. Meteorologové varují obyvatele před dalšími bouřkami, které jižní Francii zasáhly po období vysokých teplot, extrémního sucha a lesních požárů. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
4: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
7: Víme, co se děje u vás.
2: Pracovníci správy železnic odstraňují z železničních kolejí v obci Městečko na Křivoklátsku popadané kamení. Ráno do něj narazil osobní vlak, nikomu se nic nestalo. Z vozů ale vyteklo zhruba 600 litrů nafty. Práce na místě sleduje reportér Richard Webs.
13: Já právě stojím u tunelu, před kterým se nehoda stala, nabouraný vlak už tu není, napadané kamení teď z trati odklízí lokomotiva s ramenem, jsou tu hasiči, kteří uniklé pohonné hmoty zasypali speciální chemikálí a na druhé straně za tunelem vytvoří jímku a instalují potrubí a kapaliny tam budou odtékat. Zároveň také hlídají, aby se žádné chemikálie nedostaly do přilehlého Rakovnického potoka. Škoda na soupravě Českých drah je podle odhadu zhruba 8,5 milionů korun. Z městečka u Křivoklátu Richard Webs, Radiožurnál.
2: V Česku podle policie ubylo dopravních nehod způsobených nedáním přednosti zprava. Jejich počet klesl ze 600 před 5 lety na zhruba 480 loni. Letos v prvním pololetí jich bylo 217. Nejvíc jich bývá v Praze, nejmíň v Karlovarském kraji. Podle mluvčí policejního prezidia Violety Siřišťové souvisí pokles s dlouhodobou prevencí, vzděláváním řidičů i úpravami některých křižovatek.
14: Obecně neplatí, že by města a obce musely na přednost zprava zvlášť upozorňovat. Pokud je ale nějaké místo nepřehledné nebo se tam nehody často opakují, může správce komunikace situaci zpřehlednit například dopravním nebo vodorovným značením.
2: Novou metodu na včasné odhalení ptačí chřipky budou od září testovat čeští odborníci. Na vybraných nádržích odeberou vzorky vody a taky například peří divokých kachen, které jsou hlavními přenašeči této nemoci.
15: V ruce mám klícku, ve které je sorbent zabalený do gázy, abychom nazbírali dostatek biologického materiálu. Víme, že nakažení ptáci virus ptačí chřipky vylučují do vody ještě předtím, než uhynou.
16: Pravidelná analýza vzorků, včetně peří divokých kachen, pak podle Vojtěcha Kouby z Vysoké školy chemicko-technologické odhalí ptačí chřipku ještě před prvními příznaky. A to by podle Alexandra Nadě ze Státního veterinárního ústavu mohlo ochránit blízké drůbeží chovy.
17: Ochranné opatření se můžou zavést významně dřív, než dojde k přenosu nebo k prvním příznakům.
16: Testování začne v září na čtyřech vybraných nádržích. Eva Kézrová, Radiožurnál.
4: Sport.
18: České volejbalistky odehrají na domácí mistrovství Evropy čtvrtý zápas v základní skupině. V přímém přenosu Radiožurnálu Sport se od 19 hodin utkají s Ukrajinkami, které mají o dva body méně. Češky jsou druhé za srbskými favoritkami. Ukrajinskému týmu aktuálně patří poslední postupové čtvrté místo ze šesti účastníků skupiny B. Pokud Češky zápas zvládnou, postoupí do osmifinále. A české reprezentantky Pavlína Flamíková a Anna Šantrůčková vstoupily úspěšně do mistrovství světa ve veslování v Amsterdamu. V kategorii dvojek bez kormidelnice postoupili z druhého místa v rozjížce do středečního semifinále. Závod komplikovaly větrné podmínky, což komentovala i Šandručková.
19: Já jsem tohle teda snad v životě nezažila, že bych se cítila jako až takhle ukřivděná. Ta dráha pod tím břehem byla vyloženě krytá a my jsme teda jeli přes celou tu veslařskou trať, která je poměrně široká. Ten vítr byl šílený. Závod na dvojce nám normálně trvá něco okolo 7 minut. A včera jsme to jeli snad za 7:56, takže nám se ten výkon natáhl o minutu.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
20: Klody na D1 u Velké Býteše a omezení ve Zlíně. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy popojíždějí kolony u sjezdu na Velkou Býteš. Na kilometru 161 opravují vozovku v pravém pruhu. Je to krátkodobé omezení. Nesouvislá fronta kamionů v pravém pruhu se táhne už od 170. kilometru. Osobním autem pojedete v levém pruhu rychleji. Na D1 budete popojíždět chvilku, taky v Brně v obou směrech před omezením na 196. kilometru. A na silnici 49 od Rokovic do Zlína čekejte kolony v Malenovicích. Na třídě Tomáše Bati na úrovni nákupní zóny opravují vozovku. Větší jsou fronty směrem do Zlína asi na 15 minut. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Čekáme převážně zataženo až oblačno, lokálně s deštěm, večer začnou srážky přibývat, teploty většinou do 21, na jihu Moravy až 27 stupňů. Tolik hlavní zprávy. Teď publicistika a Věra Štechrová.
21: Jak chce ministerstvo zdravotnictví dokončit centralizaci specializované zdravotní péče? Jak drastická bude restrukturalizace koncernu Volkswagen a dotkne se mladoboleslavské Škodovky? A proč zažíváme epidemii osamělosti a co nám sociální izolace způsobuje? O tom všem budeme mluvit. Centralizace vysoce specializované zdravotnické péče jde v Česku do finále. Specializovaná centra už provádí ročně 3/4 ze zhruba 17 000 nejnáročnějších operací. Jde hlavně o operace nádorů. Do roku 2030 tam chce ministerstvo zdravotnictví přesunout všechny, tedy zhruba další 4 000 operací. Centra jsou ustavena ve 24 oblastech podle ministerstva, tam, kde kvalita prokazatelně souvisí s počtem provedených výkonů. My teď podrobnosti probereme se šéfredaktorem zdravotnického deníku Tomášem Cikrtem. Dobrý den.
22: Dobrý den.
21: Proč se podle vás zatím nepodařilo přesunout všechny pacienty do těch specializovaných center?
22: Těch důvodů je víc. Určitě dříve nebyla veřejně a odborně zoponovaná data. Dneska máme velmi dobré informace o tom, jak se kde léčí. Víme, kde se provádí kolik výkonů a to byl impuls i pro to, aby došlo k nějaké změně. A ten druhý důvod z těch mnoha dalších, které bychom mohli uvést, je odpor samozřejmě těch lékařů a nemocnic, kde se těch výkonů provádí málo, protože samozřejmě je to určitá ztráta něčeho, co prováděli dosud a i ztráta jakési prestiže.
21: Jak může tedy teď ministerstvo zdravotnictví ovlivnit to, aby opravdu ti pacienti byli posíláni do těch specializovaných center, aby se tam přesunulo i těch 4 000 zbývajících specializovaných operací?
22: Jistě to bude postupný a řízený proces, ale ono má nástroj v podobě příslušných předpisů, věstníků, vyhlášek, kterými to může řídit. Ona prostě ta centra vyhlašuje a současně také má vliv v zdravotních pojišťovnách a jistě to bude v ruku v ruce se zdravotními pojišťovnami, který tento proces také určitě vítají a ty prostě neproplatí péči, která nebude kvalitní. A je třeba jednu důležitou věc poznamenat. Tato centralizace se skutečně týká specializovaných náročných výkonů, které na některých pracovištích malých jsou prováděny v jednotkách případů. Máte nemocnici, kde, nebo pracoviště, kde je provedeno 15 zákroků ročně. Tam nemůže být ta kvalita, protože prostě v medicíně platí, že kdo dělá něco hodně, dělá to dobře. Proto je třeba ty specializované věci u některých nádorů koncentrovat. Na druhou stranu, ale paralelně probíhá i určitá decentralizace. To jsou ty případy třeba podávání některých léků, které už jsou tady dlouho, které jsou známé, které může ten pacient přijmout i na pracovišti, které je menší, případně v nějaké koordinaci s tím pracovištěm zkušenějším. A to se také paralelně děje. A někdy v té diskuzi se to směšuje a pak je kritizována ta centralizace z úplně z jiných důvodů.
21: Ono je ale taky důležité, aby ta centra byla, řekněme, dobře rozvrstvená, protože pro pacienty ve vážném stavu může být složité jezdit tedy za péčí do třeba úplně jiného města, pokud je to třeba onkologické. Pacient. Jsou tedy ta centra dobře rozvrstvená?
22: To bych docela rozporoval, protože opět tu směšujeme dvě věci. Jo? Pokud jde o opravdu náročnou specializovanou operaci, tak prostě sanitkou doveze, nebo sanitka doveze pacienta na místo, kde to dělají dobře. Teď, kdybyste řekla tomu pacientovi, chcete jít tady do nemocnice, kde budete mnohem dřív, ale mají tam dvakrát větší úmrtnost, nebo pojedeme kousek dál, kde ta úmrtnost je menší, určitě by, kdyby mohl, si každý logicky vybral. Protože tady u těchto operací je důležité, aby byly provedeny kvalitně.
21: No, ale pak ta následná péče se tedy přesune zpátky do toho menšího zařízení?
22: To záleží od jakého okamžiku. Pokud je to následná péče, která už nevyžaduje nějakou specializovanou péči, a tam ale směřujeme, jo? Směřujeme na to, aby se posílila ta následná péče, a ta už může být blíže bydliště toho pacienta. Takže všechny ty obce a kraje, kteří teďka se obávají těchto centralizací, by měli napnout všechny síly na to, aby vybudovali a podpořili a ve spolupráci s ministerstvem pojišťovna vznik těch kapacit následné péče, aby tam ten pacient potom mohl být. A ne následné péče. My bychom měli v moderním zdravotnictví usilovat o to, aby se pacienti dostali domů, vrátili domů, aby byla rozvinutá domácí péče, aby byla podpora rodin, které pečují o ty pacienty. Protože ta nemocnice taky není optimální. Jo? Čili ideální je na operaci do vybraného supercentra, kterých nebude moc v republice, ale budou dobře fungovat, potom se dostat do následné péče, která už bude blíže v bydlišti, a pak jít co nejdřív domů a mít veškerou podporu, protože dneska ta medicína umí opravdu hodně a ten pacient může jít domů.
21: A jak jsme na tom v tuhle chvíli? Je dost těch specializovaných center, které pro ty jednotlivé diagnozy a operace potřebujeme, že když se tam přesune ta zbývající čtvrtina operací, nestane se, že tam potom bude příliš mnoho pacientů a budou zbytečně čekat?
22: Já se domnívám, že ne, že to je zase jiný případ, než který známe z těch přeplněných center, kde se podávají léky. Opravdu to nesměšujeme, takže u těch operací, když se to pak rozvrství na ta dobrá centra, tak jim tolik operací zase tomu jednotlivému centru nepřibude, ale vlastně to bude i prospěšné, protože čím víc těch operací to centrum bude dělat, tím ten tým bude ještě zkušenější, ještě erudovanější, lepší a tak dále, bude mít lepší výsledky. Toho bych se neobával, samozřejmě to všechno třeba dobře naplánovat, o tom žádná, je to třeba dobře propočítat. Jo. Ale to, co kde máme dnes, a možná proto to lidem se plete, opravdu přeplněno jsou centra, kde lidé chodí třeba na chemoterapii nebo jenom pro své léky, jezdí třeba do Prahy do těch center, tam čekají celý den, je tam přeplněno, to je opravdu problém. A tam probíhá paralelně ta decentralizace, tak aby toto bylo možné podávat blíž domovu těch lidí.
21: A má sám pacient dnes možnost ovlivnit, kde bude ta jeho náročná operace provedena? Má sám pacient možnost říct ne, já nechci být operován tady v malé nemocnici, pošlete mě do toho specializovaného centra?
22: Pokud je pacient ve stavu, který není teď hned, že vás odváží sanitka, tam nemáte volbu, tam vás prostě veze do nejbližšího zařízení a tam se rozhodne, co dál a tak dále. Ale pokud ještě tu volbu má, tak máme svobodnou volbu a může si vybrat a může říct si, že chce operovat ten, doví se diagnózu, řeknu mu, že to je třeba operovat velmi brzo, tak on má právo říct, že kde nechce. To vždycky to právo tady má. A pak pokud si něco vybere, tak může být odmítnut jedině z kapacitních důvodů. Ale já se neobávám u těchto vzácných, nebo ne vzácných, ale u těchto výjimečných, náročných operací, že by to centrum toho pacienta nepřijalo.
21: Šéfredaktor zdravotnického deníku Tomáš Cikr, děkuji, naslyšenou.
22: Také děkuji, naslyšenou.
21: Globální automobilový průmysl prochází obří krizí a německý automobilový koncert Volkswagen se nachází v jejím středu. Tvrdí to šéf Volkswagenu Oliver Blum. Vedení koncernu, kam spadá i mladoboleslavská Škoda, plánuje rozsáhlou restrukturalizaci s cílem zachovat konkurenceschopnost. A dnes Oliver Blum zahajuje cestu po německých továrnách, včetně hlavního závodu ve Wolfsburgu. Hodlá představit největší transformační plán v historii firmy, který ale vyvolává velké obavy mezi zaměstnanci. Údajně hrozí propouštění, a to v řádu desítek tisíc zaměstnanců. Celý koncern na konci loňského roku zaměstnával po celém světě kolem 663 tisíc lidí. Více o tom řekneme s Vladimírem Rybeckým, šéfredaktorem serveru Autovík.cz. Dobrý den.
0: Dobrý den.
21: Tak co víme o tom, jaká nálada panuje v továrnách Volkswagenu, jaké personální škrty by tedy mohl Oliver Blum oznámit?
1: Tak ta nálada je velice napjatá a o tom, co by mohl oznámit, on spíš, on už vlastně naznačil, jaké škrty, o jaké škrty by mělo jít v těchto dnech to, co bude projednávat se zástupci odborů a sdělníky v německých továrnách, tak jde spíš o to vysvětlit, proč je naprosto nezbytné k těmto škrtům přistoupit a proč už není možné je odkládat tak, jako se tomu dělo v minulosti. Takže teď jde spíš o to dohodnout se s odbory, aby v zájmu celé společnosti přijali ta radikální a ta poměrně dost drastická opatření, to znamená propouštění zaměstnanců v Německu v řádu desítek tisíc pracovníků a zřejmě i uzavření několika továren.
21: No a jaké argumenty on bude předkládat? Proč se Volkswagen dostal do téhle situace?
1: Tak oni se tam sešli v podstatě dvě okolnosti. Volkswagen má nízkou produktivitu práce ve všech svých německých továrnách už velmi dlouhou dobu, ale dařilo se to vyrovnávat tím, že měl poměrně vysoký zisk z výroby a prodeje aut v Číně, což v současné době už vymizelo. Ten zisk fungoval i v Evropě, kde prodával hodně aut v podstatě s vysokou mírou zisku. V těch aut v Evropě už se také prodává celkově méně, takže v této době už si Volkswagen nemůže dovolit pokračovat v té nízké produktivitě nebo v té nízké míře ziskovosti, která do nedávna byla v Německu možná.
21: A představí Oliver Blum také to, jak chce zvýšit tu produktivitu?
1: To je to, co jsem říkal. To znamená snížit počet zaměstnanců, zmenšit počet továren v Německu a vyrábět taková auta, která zákazníci budou chtít. Takže jsou to celkem známé okolo nebo známá opatření. Teď jde o to prosadit je i proti vůli odborů.
21: Dotknou se ty změny také Škody Auto?
1: Prvoplánově nikoliv. Tady se jedná především o zavírání továren a propouštění dělníků v Německu, nicméně celkové problémy koncernu Volkswagen se samozřejmě Škodovky dotýkají, protože Volkswagen v této situaci nemá dostatek peněz na investice do technického vývoje. A samozřejmě se to bude dotýkat i toho, že jedním z opatření bude omezení některých modelových řad, což pravděpodobně se dotkne i Škodovky. Takže v druhém plánu to samozřejmě Škodovku postihne také. A pokud by se nepodařilo prosadit ta opatření a nebylo dostatek peněz na investice do technického vývoje, tak to je další věc, která by samozřejmě i Škodovku postihla.
21: A už víme, které modelové řady Volkswagenu a možná i Škodovky jsou tedy odsouzené skončit?
1: Ono se o tom v médiích hodně diskutuje, ale není to tak jednoduché říci, protože jde opravdu o ty modely, které generují poměrně malý zisk, ale jde také o to, že ono je to provázané s různými komponentami, které se vyrábějí v rámci celého koncernu, v rámci různými platformami, takže není to tak jednoznačné, že to musí být nejnutněji ty nejmenší a nejlevnější modely.
21: Stojí za problém Volkswagenu, ale možná i dalších evropských firm, jenom to, že prodávají méně v Číně? A nebo je to i ta konkurence z Číny, která teď chrlí naopak do Evropy vozy mnoha značek a její prodeje tady v Evropě stoupají?
1: Tak ono je to, jak jsem říkal, souběh několika okolností. Samozřejmě ten prodej v podstatě všech evropských automobilek, ale Volkswagenu v největší míře, ten prodej v Číně jim generoval hodně vysoké míry zisku, které v současné době už mizí, protože Číňané si dávají přednost výrobkům vlastních značek. Nemyslím si, že by zatím ještě ten nástup čínských automobilek do Evropy byl tak radikální, že by působil velký problém, ale výhledově samozřejmě to bude stále větší, protože ten podíl roste velmi rychle. A já bych řekl, že ono je tady ještě jedno nebezpečí, o kterém se moc nemluví, ale v současné době třeba v Německu, do Německa se začaly dovážet i auta značky Audi z Číny, která jsou určena pro čínský trh. Takže tady dost trošku hrozí i to, že i výrobky evropských značek, které se vyrábějí v Číně, tak se mohou dostávat do Evropy a konkurovat té přeci jenom nižší efektivitě produkce v Evropě, než je tomu v Číně, což je dáno více okolnostmi mimo jiné i nižší úrovni platů v Číně než v Evropě.
21: Dá se říct, že Volkswagen udělal v minulosti nějaké opravdu špatné strategické rozhodnutí, která se mu teď vrací?
1: Ono by se jich dalo najít několik, samozřejmě velmi, velmi těžkým dopadem na celý Volkswagen má i do dneška ještě stále aféra Dieselgate, což už je hodně let, ale pořád se to ještě projevuje. Samozřejmě se dá diskutovat o tom, jak moc bylo správné rozhodnutí radikálně připravit výrobu především v Německu, ale i třeba i ve Škodovce na přechod k elektromobilitě, která zatím u zákazníků nemá tak velký ohlas, jak se

0: zvýšené riziko srdečních chorob, cukrovky druhého typu, depresí i úzkostí. A v Česku se podle dat výzkumné agentury STEMARK dlouhodobě osaměle cítí dokonce skoro třetina Čechů. Jak to vysvětlit, o tom budu mluvit s psychologem Daliborem Špokem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak někdo je sám a je spokojený, jen se může cítit osamělý, i když je ve společnosti. Tak co způsobuje pocit osamělosti?
1: No, já bych úplně nevěřil tomu, že někdo může být úplně sám a být zároveň spokojený. Já si myslím, že to může být tak, že někdo potřebuje méně lidí a prostě nemá takovou potřebu sociálního styku, ale pokud někdo tvrdí, že je spokojený v samotě, opravdu v osamocení, tak ono je to spíše tak, že on úplně netrpí, ale mohl by žít kvalitnější život. No.
0: A kdy opravdu mluvíme o osamělosti?
1: O osamělosti mluvíme, to je komplikovaný termín. Jednak, když samozřejmě já vnitřně pociťuju, že mi to vadí, ale jednak, že to má nějaké i objektivní důsledky, že například se cítím depresivně, objektivně ve smyslu, že to není vyloženě pocit, že jsem sám, ale například nežiju tak kvalitní život, nemám takový výkon, nemám takovou chuť do života. To znamená, jsou lidé, kteří takzvaně disimulují, to znamená, říkají, ne, já nejsem sám, já mám tolik lidí, kolik potřebuju, ale ve skutečnosti, kdyby měli kvalitnější vztahy, a je to nejenom o počtu lidí, ale je to především o tom, že mají lidi, kteří jim sednou a kteří jsou jim blízcí, tak by jejich život byl mnohem kvalitnější, i když si to třeba neuvědomují.
0: Jak je dostat z tohohle bludného kruhu ven, tedy, aby si uvědomili, že jejich život by mohl být kvalitnější a že jsou v podstatě osamělí, a dostat je z té osamělosti ven?
1: Je to nesmírně těžké. Jo? Celá práce nás psychologů, kteří se nezaměřujeme, jako ta část psychologů, která se nezaměřuje na léčbu duševních poruch, ale právě na nějaký seberozvoj, tak ta stojí před touto otázkou. Jo? Jak pomoci člověku, aby si vlastně uvědomil, že pokud by změnil třeba své volby, žil jiným způsobem, tak by mu bylo daleko lépe. Je to otázka vejce a slepice. Jo? Nenaučíte to člověka jinak než zkušeností, ale tu zkušenost mu nemůžete předat, protože on často není motivovaný udělat. Tak je to velice obtížné.
0: A jak s osamělostí třeba pracovat u starších lidí, kteří často nemají už sílu chodit ven do společnosti za kulturou a z druhé strany rodina nemá vždy čas tam být třeba denně?
1: No, já si myslím, samozřejmě je potřeba, aby byly různé podpůrné organizace neziskové a další, které pomáhají v jejich aktivizaci nebo domlouvají různé návštěvy a různé aktivity pro ně. Ale především bych si uvědomil, že se jedná zase o náš postoj a o to, jestli vlastně my jsme přesvědčeni, že ty vztahy máme budovat. A já znám lidi, kteří leželi na posteli, byli nemocní, takže se už nemohli příliš hýbat, dlouhodobě myslím, a měli plno ve svém sociálním životě. To znamená, měli tolik návštěv a tolik lidí, kterým volali a kteří s nimi byli v kontaktu. Jak je to možné? Jo? V čem je ten rozdíl? No, v tom, že tito lidé to vědí dlouhodobě pracují na vztazích, ale i na své osobnosti, která potom je pro druhé lidi zajímavá, a je to typ osobnosti, se kterou druzí lidé chtějí být. A to si velice obtížně přiznáváme a nechceme si to přiznat. Jo? My jakoby pouze obvinujeme to okolí, tu rodinu a tu společnost, že nechává někoho samotného v bytě, ale je to i o tom člověku samotném, aby on vyšel ven a aby se on snažil. A to je těžké samozřejmě, jak jsme říkali, tyto lidi naučit.
0: Máme ještě chviličku, tak pojďme si říct, co nám ten mezilidský kontakt dává, proč je tak důležitý?
1: On je důležitý už vlastně od samotného počátku nějakého našeho evolučního. Když se podíváme na opice, tak všechny opice žijou, vlastně, které mají stejné předky jako my, tak žijou v klupách. Jo? Není moc opic samotářů. To znamená, ten mozek je skutečně naučen na to být v kontaktu s druhými lidmi a vlastně i ta naše duše, když hovoříme o psychice, to není něco odděleného od druhých lidí.
0: Jsme tak prostě nastavení. Psycholog Dalibor.
1: Jsme tak nastavení, ano.
0: Dalibor Špok, jsou tady zprávy. Děkuji za váš čas, naslyšenou.
1: Děkuji, mějte se hezky.
2: Radiožurnál Půl jedné. Jana Gulda a zprávy.
3: Zavedení pravidel pro automatické rozpoznávání obličejů na fotbalových stadionech, taky o tom má dnes v poslanecké sněmovně jednat pracovní skupina založená kvůli vnější bezpečnosti. Vznikla po výtržnostech při jarním ligovém derby pražské Slavie se Spartou. Teď se techniky pro rozeznávání tváří na stadionech využívat nesmí a kamery tam slouží jen pro zjišťování viníků pro případných incidentech. Po nočním ukrajinském

0: Po novém útoku vypukl požár v Afipské rafinerii v Krasnodarském kraji na jihu Ruska, informoval o tom tamní gubernátor. Další ukrajinské údery podle něj mířily na železniční nádraží, kde zemřeli dva lidi a další dva jsou zranění. Ukrajinské drony zasáhly taky belgorodskou oblast na západě Ruska. Tam podle místních úřadů zemřeli 4 lidi a 4 jsou zranění. Cena bitcoinu poprvé od poloviny května překonala hranici $80,000. Ráno po 7 hodině vykazovala nárůst 1,86% na $80,451.64. V přepočtu 1,650,000 korun. Americký prezident Donald Trump minulý týden vyzval kongres, aby schválil zákon, který by přinesl jasnější vymezení pro sektor kryptoměn. Od té doby vzrostla hodnota bitcoinu o 16%. A situace v Pryznicových léčebných lázních v Jeseníkách, kde od začátku srpna hygienici evidovali hromadná onemocnění klientů a návštěvníků takzvanou střevní chřipkou, se sklidňuje. Případy jsou podle krajské hygienické stanice už ojedinělé. U 2 lidí odborníci prokázali přítomnost noroviru, které způsobují snadno přenosné virové onemocnění. Původní zdroj nákazy se jim ale vypátrat nepodařilo. Sport. Kajakář Josef Dostál bude na mistrovství světa v rychlostní kanoistice závodit jen na trati dlouhé 500 metrů. Z kilometrů se olympijský vítěz odhlásil kvůli viróze. Na další trati ho nahradí Tomáš Sobíšek. Šampionát začne v polské Poznani zítra a potrvá do neděle. Hlavní medailovou nadějí české výpravy bude kanoista Martin Fuchsa. Startovat bude ve 2 disciplínách i na deblu s bratrem Petrem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Omezení na D1 u Velké Bíteše a ucpaný Pražský okruh. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy popojíždějí kolony v okolí sjezdu na Velkou Bíteš. Na kilometru 160 silničáři opravují vozovku v pravém pruhu. Nesouvislá fronta kamionů popojíždí už od 170. kilometru. Osobním autem pojedete v levém pruhu rychleji, tam se brzdí až za sjezdem na Bíteš a je to asi na 10 minut. Na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště čekejte silný provoz. Jede hodně kamionů a musí regulovat vjezdy do tunelů. Aktuálně kolona od sjezdu na Vestec až ke sjezdu na Ořech. Osobním autem počítejte zpoždění 15 až 20 minut. Na silnici 49 ze Zlína do Otrokovic postojíte v koloně v Malenovicích. U prodejny Unihobby je omezení. Teď je větší kolona ve směru ze Zlína až na 15 minut. A na silnici 57 z Nového Jičína do Opavy se zdržíte okolo 15 minut mezi Lesními Albrechticemi a Hradcem nad Moravicí. U Kajlovce je rozkopaná vozovka, jede se Kyvadlově. A další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553.
3: Do Brna, do Prahy.
4: Jedu moderním vlakem Českých drah, i když auta stojí. Do Brna, Olomouce, Ostravy i Prahy. Pohodlně a rychle. České dráhy. Sponzor programu. Jedu vlakem Českých drah.
1: Počasí.
0: Čekáme převážně zataženo až oblačno, lokálně déště nebo přehánky. Večer začnou srážky v Čechách od jihozápadu přibývat a nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů Celsia. Při zmenšené oblačnosti kolem 23, na jihu Moravy až 27 stupňů a na horách většinou kolem 14. Tolik zprávy. V odpoledním radiožurnálu je s vámi Jiří Chum.
5: Váží tuny vznikají celé měsíce a mají vydržet stovky let. Přitom o výsledném zvuku můžou rozhodnout pouhé gramy bronzu. Jak se v jedné innsbruckské dílně už přes 400 let rodí zvony? Tedy lépe, jak vznikají. Uslyšíte už za malou chvíli, bude to i téma dnešní odpolední soutěže. O co hrajeme? Dnes o robustní grill, anebo taky sadu knížek pro stále ještě letní čtení. Dobré odpoledne.
1: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Na jejich zvony hrají přední evropské orchestry, znějí z kostelních věží po celém světě a ty menší cinkají i na krku kravám na alpských pastvinách. Grossmayerovi z Innsbrucku je odlévají nepřetržitě od roku 1599. Jejich rodinná dílna přežila 30-letou válku, napoleonské tažení i dvě světové války. Ani 400-letí zkušeností přitom stále nestačí k tomu, aby předem přesně věděli, jak bude další zvon znít.
1: Johannes Grossmayer teď zkouší nově odlitý zvon. No a pokud projde touto Johannesovou poslední zkouškou, tak už brzy bude takto krásně znít na jedné z pražských zvonic klidně několik staletí.
2: Musí ladit s historickými zvony, které už na věži visí. Proto si je nejdřív nahrajeme, rozebereme jejich zvuk a teprve potom navrhneme nový.
1: Jenže než se nový zvon vůbec rozezní, čekají Johannese a jeho kolegy minimálně 3 měsíce tvrdé ruční práce.
2: V principu je to trochu jako pečení dortu. Potřebujete formu a těsto, v našem případě roztavený kov. Jenže zatímco formu na dort můžete použít znovu, tady musíme pokaždé vyrobit novou. Každý zvon má totiž jiný tón a jinou výzdobu.
1: Odlít krásný zvon je jedna věc. Přimět ho, aby zněl přesně tak, jak má, to už je něco jiného.
2: Každý zvon se ještě jemně dolaďuje, podobně jako klavír nebo kytara. U 9-tunové zvonkohry jsme při ladění ubrali jen 16 kg bronzu. V poměru k celé váze je to skoro nic.
1: Když nový zvon poslouchá Johannes, tak rozhodně neslyší to stejné, co já. Já vnímám jediný hluboký úder. On v něm ale hledá desítky různých tónů.
2: Ve zvonu dokážeme rozlišit zhruba 200 tónů. A ten hlavní, který lidé slyší, vlastně vůbec neexistuje. Vzniká spojením všech ostatních. Říkáme mu úhozový tón.
1: Johannes je už 14. generací zvonařů. Rodina Grossmayerů odlévá zvony nepřetržitě od roku 1599. A přesto říká, že největší chybou by bylo myslet si, že už není co zlepšovat.
2: Naším cílem je dosáhnout stejné kvality, jakou představují Stradivárky ve světě houslí. Ale zároveň si nikdy nesmíme říct, že už tam jsme. V tu chvíli bychom totiž přestali hledat nové cesty a přestali bychom se zlepšovat.
1: A po dnešní kontrole už zbývá jen jediné, tedy naložit těchto několik tun bronzu na kamion a poslat je do Česka. Z Innsbrucku Bára Vránová, Radiožurnál.
0: A soutěž začíná za malou chvíli, máte-li chuť a čas. A informace k tomu, abyste vyhráli, zkuste to 221 552 255. Informace jste dostali v reportáži, tak doufám, že dnes to bude třeba lepší než včera. Hodně štěstí.

0: Tak pošleme dnes hlavní cenu do Chlumu panu Janovi, anebo nepošleme? To se uvidí a ukáže v další minutě, možná dvou. Jane, pěkné odpoledne.
1: Vám pěkné odpoledne.
0: Hodil by se vám robustní grill na dřevěné uhlí?
1: No určitě.
0: Přesně takový, od značky Fieldman tu mám jako hlavní cenu. Tato značka nabízí vše pro vaše dílny a zahrady. Tenhle grill konkrétně má velkorysou grilovací plochu, stabilní konstrukci s kolečky, která umožňuje jeho snadné přesouvání a pohodlnou manipulaci během celého procesu toho grilování. Ještě za dvě správné odpovědi je tu další sada cen, a to je sada kvalitních knížek pro letní čtení Zmizení mladé dámy od proslulé autorské dvojice Neil Richards a Matthew Costello. Je tady i román Anna, cesta ze Sudet, ve kterém spisovatelka Jitka Blašková vypráví příběh Anny Lesné. No a přidáme i knížku Dědictví skotských templářů od spisovatele a historika Vlastimila Vondrušky. To je tedy sada cen za dvě správné odpovědi. Za jednu odpověď je to překvapení od Radiožurnálu. Za žádnou odpověď občas se stává cena žádná. Tak můžeme začít, jste připraven?
1: Ano, jsem připraven.
0: Tak pět vteřin na odpověď. Doufám, že jste poslouchal reportáž před chvílí, protože se vracíme do Innsbrucku. A ptám se, kolik generací rodiny Grossmayerů se už věnuje výrobě zvonu?
1: Já jsem zachytil, že 14.
0: 14 generací, ano. Johannes Grossmayer je současným představitelem rodiny, která zvony odlevá nepřetržitě od roku 1599. Řemeslo se tak v rodině předává už více než 4 století. Ve kterém státě sídlí rodinná zvonařská dílna Grossmayerů?
1: Rakousko.
0: Je to tak, rakouský Innsbruck, právě odtud jejich zvony míří do celého světa, na kostelní věže i do koncertních sálů. Na jejich nástroje hrají i přední evropské orchestry, ale zvonce nosí třeba i krávy na pastvinách nad městem. No a do třetice, Jane, kolik různých dílčích tónů dokážou zvonaři rozlišit u zvonu, který právě Johannes v té reportáži popisuje?
1: Když si vzpomínám, tak 200.
0: Zhruba 200. Vzpomínáte si správně, grill poputuje na vaši adresu, kterou už máme, tak gratuluju.
1: No, moc děkuju.
0: Zajímavé, vám taky, mějte se krásně, nashledanou. Možná ještě zajímavé, a dodám to k tomu, je to, že hlavní tón, který při úderu vnímáme podle Johannese, samostatně vůbec neexistuje. Lidské ucho si ho vytvoří spojením ostatních dílčích tónů. Dnes Jan poslouchal velmi pozorně a to se mu vyplatilo, protože hlavní cena, tedy grill na dřevěné uhlí od značky Fieldman, poputuje právě k němu do Chlumu. Další šanci máte opět zítra po půl jedné, stačí poslouchat odpolední Radiožurnál ve 12.30 po zprávách a už ráno si můžete ověřit, jaké ceny pro ten, který den nabízíme. Udělejte to na webu radiožurnál.cz a najděte se k ci soutěže.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Hlavní část US Open začne v neděli, ale o první tituly se v New Yorku bojuje už v těchto dnech. No a týká se to hned tří českých tenistů. Dovysvětlí reportér Jaroslav Plašil, který je teď živě v odpoledním radiožurnálu. Jaroslave, dobré odpoledne.
1: Hezký den, ano, protože Karolína Muchová a Jakub Menšík dostali volnou kartu, tak se mohli zapojit rovnou do hlavní soutěže mixu, zatímco Kateřina Siňáková, jakožto deblová jednička, tak musela bojovat o postup do hlavní soutěže v New Yorku. V kvalifikaci bavíme se o smíšené čtyře, hodně kontroverzní, už jsme o tom mluvili i ve vysílání radiožurnálu. Tady tedy připomínáme jenom konec zápasu Kateřiny Siňákové, druhý kvalifikační, kterým si zajistila postup. Kateřina Siňáková bojuje v New Yorku se světovou jedničkou v mužském deblu Britem Pattnem. Poradili si tedy hladce ve dvou zápasech a myslím si, že zajímavé to bylo i mimo zápasy, protože Kateřina Siňáková dostala na dvorci otázku, co ještě by chtěla jako slavná deblistka dokázat při tom obrovském výčtu úspěchů. Tak ona na to odpověděla, jak je vidět, tak je to stále málo, protože tady musím hrát kvalifikaci v této soutěži.
0: Teď už je tedy Siňáková v hlavní soutěži. Co bude dál?
1: Teď jí čeká zápas už hlavní soutěže, je tam teď 16 párů, to znamená 8 zápasů, pavouk, kdo vyhraje, postoupí dál, kdo prohraje, končí. Kateřina Siňáková hraje, jak už bylo zmíněno, ve dvojici s Britem Pattnem a čekají je hvězdní singlisté, na kterých je to postaveno, tento turnaj, který předchází hlavnímu programu US Open. Siňáková s Pattnem budou hrát proti Novaku Djokovičovi, Arině Sabalenkové, velká jména, ale jak už naznačuje Andrea Sestiny Hlaváčková, mohli by mít Češka s Britem šanci.
2: Protože Sabalenka samozřejmě je skvělá tenistka a Djokovic taky, ale to prostě pak v tom deblu, v těch situacích herních se ukáže, kdo tam má víc těch zkušeností, kdo ví, jak se hejbat. Bude to samozřejmě těžký zápas, pokud by hráli naplno, ale co já jsem měla šanci vidět třeba loni v těch prvních kolech, tak zrovna Djokovic to bral docela dost na lehkou váhu, hrál na půl plynu, servíroval na půl, byl takový, jako že se rozehříval. Loni to rozhodně vypadalo jako exhibice.
1: Říkala ve vysílání radiožurnálu Sport Andrea Sestiny Hlaváčková, narážela na loňské zkušenosti i na to, že hvězdní singlisté, na kterých je tato soutěž postavena, tak berou částečně turnaj i jako rozehrávku, jako přípravu před svým hlavním cílem, protože jejich absolutní prioritou jsou singly. Tak toto teď je nastavené, že se utkávají deblisté, kteří si vybojovali postup z kvalifikace s hvězdnými singlisty. Mezi nimi jsou také Karolína Muchová a Jakub Menšík, kteří dostali volnou kartu do smíšené čtyřiny US Open a v prvním kole je teď ve zrychleném formátu čekají Mladenovičová a Arevalo, to je francouzsko-salvadorský pár.
0: Tři čeští tenisté tady budou bojovat o první titul na letošním US Open a o soutěži smíšených dvojic jsem mluvil v odpoledním radiožurnálu s reportérem Jaroslavem Plašilem. Jaroslave, díky za to, naschledanou.
1: Hezký den.
0: 12:55 znamená to, že ve 13 už nabídne odpolední vysílání radiožurnálu další zprávy. Pražští záchranáři představí na Staroměstském náměstí speciální techniku i ukázky první pomoci. I tuhle pozvánku pro vás za chvíli budeme mít. A po 13. už Hanka Schánělová. Hezké odpoledne.

0: host Radiožurnálu.
1: Fotografovat můžete mobilem, foťákem nebo třeba na film. Důležité je, co vidíte, jak se na svět díváte. Tohle říká Veronika Souralová, která organizuje soutěž Czech Press Photo. Sama nejraději fotografuje zvířata, především hmyz. Proč je fascinují právě mravenci? Jaké to je brodit se v Kongu řekami a pralesem a hledat slony, které nakonec ani neuvidíte?
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: Radiožurnál je 13 hodin. Jana Gulda a aktuální zprávy.
4: Dnes se znovu schází pracovní skupina pro bezpečnost na stadionech. Muslimský svět slaví narození proroka Mohameda. Čeští tenisti budou hrát na US Open smíšené čtyřhry. Na dálnici D1 před Velkou Býteší směrem do Prahy je kolona před omezením. A počasí bude převážně zataženo až oblačno, lokálně s deštěm, večer začnou srážky přibývat. A teploty většinou do 21, na jihu Moravy až 27 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Pracovní skupina pro bezpečnost na stadionech bude dnes jednat o pravidlech pro využití chytrých kamer. Ty dokážou rozeznávat obličeje. Novela má umožnit jejich používání za podmínek, které omezí využití osobních údajů návštěvníků jen na nutné minimum. Opatření má být součástí zákona o podpoře sportu, který chce ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů předložit na začátku září.
5: Do toho zákona přijde legalizace možnosti využívání prostředků technických pro takzvaný chytrý stadion, takzvaná face recognition, ale tak, abychom žádným způsobem nenakládali nadmíru potřebnou s osobními údaji.
4: Iniciativa je reakcí na výtržnosti při jarním ligovém derby pražské Slavie se Spartou, kdy domácí příznivci například vběhli na hřiště a házeli pyrotechniku do sektoru hostů. Nová pravidla by podle Šťastného měla platit od příští sezóny. Kandidátům do senátních voleb se dnes přiřadí číslo, kterým budou označené jejich hlasovací lístky. Vylosují je příslušné registrační úřady. Ve volbách do třetiny horní komory se letos utká 154 kandidátů, a to je o zhruba 80 míň než ve volbách před 6 lety. Celkově jde o druhý nejnižší počet kandidátů v historii voleb do senátu. První kolo voleb bude spolu s komunálními volbami 9. a 10. října. Pražská záchranka dnes na Staroměstském náměstí představuje svou práci i techniku. Záchranáři návštěvníkům mimo jiné ukážou, jak můžou správnou reakcí pomoct druhým nebo zachránit život, říká mluvčí magistrátu Vít Hofmann.
6: Akce nabídne veřejnosti praktické ukázky první pomoci, prezentaci sanitek a speciální techniky zdravotnické záchranné služby, dynamické ukázky zásahů i besedy s odborníky. Pestrý celodenní program doplní hudební vystoupení.
4: Muslimové dnes slaví svátek Maulid. Připomínají se narození islámského proroka Mohameda. Datum se řídí islámským lunárním kalendářem a každý rok se tak posouvá o několik dní. Desítky zemí na dnešek vyhlásily státní svátek. Někde volno ale připadne až na následující dny a prodlouží tak lidem víkend.
7: Oslavy se v jednotlivých zemích liší. Většinou se ale věřící setkávají v rodinách a taky na náboženských shromáždění a ve slavnostních průvodech. Recitují básně o prorokovi a rozdávají jídlo nebo sladkosti chudým. Prorok Mohamed se narodil pravděpodobně kolem roku 570 v Mece v dnešní Saudské Arábii. Tam ale svátek jeho narození neslaví. Podle salafistické tradice jde o neschválenou náboženskou inovaci, protože nemá oporu v raném islámu. Z Jordánska Jana Karasová, Radiožurnál.
8: Sport. Tenista Jakub Menšík a Karolína Muchová nastoupí na US Open do smíšené čtyřhry. Do hlavní soutěže se z kvalifikace dostala i deblová jednička Kateřina Siňaková, která bude hrát po boku lídra mužského žebříčku Brita Patna. A v Číně pokračuje mistrovství světa v moderním pětiboji. 6 českých reprezentantů vynechalo štafety a připravuje se na individuální kvalifikace. Muži do nich vstoupí už zítra. Ve čtvrtek do nich zasáhne i 20-letá Lucie Hlaváčková. Ta je na svém třetím šampionátu a věří v dobrý výsledek.
9: Zatím se ty moje dva předchozí ty závody moc nedařily, takže doufám, že konečně to jako breaknu a bude to jako lepší. Nějaká nervozita je určitě, ale že by byla nějak vyšší než na světácích nebo na mistrovství Evropy. Nebo tak to jsem si, že ne.
2: Zelená vlna s Známe lepší cestu.
10: Překážky na D2 za Podivínem i na D6 u Kladna. Na dálnici D2 z Bratislavy na Brno dejte pozor, kousek za Podivínem na kilometru 38 policie tam má hlášený kus železa na vozovce. Na D6 na příjezdu do Prahy směrem z Karlových Varů zbystřete za sjezdem na Kladno a Unhošť. Kolem 9. kilometru leží na dálnici kus nárazníku. Na dálnici D1 ve směru z Brna na Prahu kus za sjezdem na Ostrovačice čekejte kolonu na 173. kilometru. V levém pruhu se potom jede o něco plynuleji. Příčinou jsou opravy vozovky za exitem Velká Bíteš. Na 160. kilometru zavírají pravý pruh. Osobním autem celý úsek zabere kolem 20 minut. Na silnici 33 je ucpaný kamiony. Příjezd do Náchoda směrem z Polska. Kolona se sune od hranice až do města. Na silnici 49 ze Zlína na Otrokovice u Lidlu v Malenovicích čistí kanalizaci, uzavřený je pravý pruh, kolona od sídliště Podhoří zhruba na 10 minut. A na silnici 57 Nový Jičín oprava, opravují vozovku mezi Lesními Albrechticemi a Hradcem, provoz je řízený kyvadlově, zdržení i přes čtvrt hodiny v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Čekáme převážně zataženo až oblačno, lokálně přehánky, večer pak začnou srážky přibývat. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů při zmenšené oblačnosti kolem 23, na jihu Moravy až 27 a na horách většinou kolem 14. Ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední Radiožurnál, teď už s Hankou Schánělovou.
3: Dobré odpoledne vám přeji. 9 obcí v okolí hranic na Přerovsku nesouhlasí s tím, aby větrné elektrárny na jejich katastrech bylo možné stavět bez zdlouhavých byrokratických procesů v rámci takzvaných akceleračních zón. A proto připravují žalobu na stát. Budeme o tom mluvit. Zdravím vás a hezké odpoledne.
2: Odpolední Radiožurnál
0: a Hanka Schánělová.

0: Olomouckém kraji přibývá samospráv, které se rozhodly podat žalobu kvůli chystaným akceleračním zónám. Ty totiž umožňují rychlejší výstavbu větrných elektráren. Oblasti pro zrychlené povolování fotovoltaiky nebo větrných elektráren vláda schválila na konci července. Mnohé radnice s tím ale nesouhlasí a chtějí podat žalobu na stát. Právníky oslovili také zástupci 9 obcí z oblasti Záhoří na Přerovsku. Přidat se k nim chtějí i další ze Zlínského kraje. Ministerstvo pro místní rozvoj tvrdí, že o chystaných žalobách zatím nemá žádné informace.
1: Výstavba až 66 větrných elektráren by se dotkla 9 obcí na Hranicku. Zastupuje je Pavla Krbálková, manažerka Dobrovolného svazu obcí mikroregionu Záhoran.
2: Je to úplně největší zóna z celé České republiky. Kumulativně co do počtu s námi souvisí i akcelerační zóna Kunovice a Kelč. A úplně ten největší problém je ten, že tato oblast není tak velká, aby jsme pojali ten požadovaný počet větrných elektráren, které vláda nám tady do územních plánů chce napsat.
1: Zástupci obcí proto chtějí zrušit vymezené akcelerační oblasti po nabytí účinnosti změny číslo 2 územního rozvojového plánu České republiky, který akcelerační oblasti upravuje. Potvrzuje nezávislý starosta Všechovic Radovan Mikuš.
3: Od začátku se nám zdá celý ten proces stanovení těch akceleračních zón netransparentní. Ty připomínky, které jsou opravdu pro tu konkrétní oblast, vůbec nebyly vypořádány.
1: Právní kancelář mikroregionu už připravuje žalobu na stát. Zatím není jasné, jestli ji obce podají jednotlivě nebo společně, říká Jiří Kopecký, nezávislý starosta Opatovic.
4: Není jiné cesty. Samozřejmě jako není to ideální v tom, že si budeme prostě soudit se státem, jo, protože správní žaloba není něco rychlého a levného, ale jako momentálně nám ten stát nedal jinou možnost.
1: Vymezení akceleračních oblastí neznamená automatické povolení výstavby elektráren, upozorňuje Petra Roubíčková, mluvčí Ministerstva pro místní rozvoj. O připravovaných žalobách obcí zatím žádné informace nemá.
5: V tuto chvíli nelze předjímat, jakým způsobem bychom případně postupovali.
1: Návrh akceleračních zón zahrnuje kromě lokalit pro větrné i solární elektrárny. S těmi je počítáno například Uptení na Prostějovsku, Beňova, Bezuchova nebo Radkovy Lhoty. Z Předovska Lenka Kratochvílová, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
6: I o prázdninách.

kruhové objezdy, kterým se v Radiožurnálu chceme znovu věnovat, občas dokážou zamotat hlavu a tím spíš, když jsou více pruhové. Jestli při řízení na těch složitějších kruháčích zmatkujete, my vám za chvíli poradíme, jak tohle všechno hravě zvládnout. Tak poslouchejte naše letní autoškolu Radiožurnálu.

0: Vícepruhové kruhové objezdy jsou v Česku docela vzácné, ale třeba v Itálii je to naprostý standard. Víte, jak se na složitější okružní křižovatce chovat a jak z něj hlavně správně vyjet? Jestli ne, my vám teď poradíme právě v letní autoškole Radiožurnálu.
1: Letní autoškola Radiožurnálu.
2: Možná to znáte z vlastní zkušenosti. Jedete po vícepruhovém kruhovém objezdu ve vnitřním pruhu a potřebujete ho opustit. Jenže v tom pravém vedle vás jedou další auta. Může v takovém případě řidič odbočit z levého pruhu na kruhovém objezdu a sjet z něj? Vysvětluje plukovník Jan Straka.

0: Eltona Johna jste poslouchali v odpoledním radiožurnálu. Evropský šampionát v Brně není pro volejbalistku Magdalenu Bukovskou jen velká sportovní výzva. Je to zároveň také návrat do doby, kdy s profesionálním volejbalem začínala. Více o tom uslyšíte za chvíli, teď pojďme aktuálně na silnice.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Zprůjezdněná D5 za Plzní. Na dálnici D5 z Prahy na Rozvarov za Plzní za sjezdem na Domažlice na 90. kilometru byl úplně zastavený provoz kvůli požáru kamionu. Hasiči už plameny zdolali. Pár chvil čerstvá zpráva z Národního dopravního informačního centra. Uvolněné už jsou dokonce oba jízdní pruhy, zabraný jen odstavný. Kolona z 85. kilometru se tak začíná ze předu rozjíždět. Na jejím konci to bude znát až za chvíli. Opatrně dojíždějte kus za exitem Plzeň Bory. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách v celou.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Taky jste si stihli všimnout zvláštní barvy volejbalových míčů na evropském šampionátu. Je o nich celý článek na irozhlas.cz, tak si ho můžete přečíst. Teď ale ve vysílání odpoledního radiožurnálu se podíváme na českou sestavu. Čtvrtinu českého týmu na mistrovství Evropy volejbalistek tvoří hráčky, které mají hodně podobný sportovní osud. Daniela Jancová, Ela Koulisiány a Magdalena Bukovská spolu začínaly hrát profesionální volejbal v týmu KP Brno. Dorostly do role klíčových hráček, které před 3 roky dovedli klub k českému titulu. A poté se všechny 3 vydali do zahraničí, kde stále zůstávají.
1: Volejbalová reprezentantka Magdalena Bukovská přibližuje, v jakém kontaktu zůstává se spoluhráčkami Danielou Jancovou a Elou Koulisiány.

0: kterými vyrůstala v brněnském Králově Poli.
1: Určitě o sobě víme, každá se sledujeme na Instagramu, třeba když se takhle plácnu, jsme v kontaktu, občas tam něco napíšeme, ale není to třeba, že bychom asi každý den si tady vyvolávali a hlavně každý rok se vidíme vždycky na repre a strávíme spolu poměrně dost času, je to nějaký 3-4 měsíce třeba někdy, takže my v tom kontaktu jsme určitě, ale myslím si, že mimo tu repre máme každá svoje taky životy, svoje jako vlastně prioritní práce.
0: Teď spolu zmíněná trojice opět tráví čas v Brně, kde hrají Češky skupinovou fázi evropského šampionátu. Vzpomínky díky tomu ožívají intenzivněji.
1: Jsou to dlouhý roky, které jsme spolu zažili a prozkoumali jsme tolik věcí spolu, zažili jsme si tolik věcí, fakt jako já to na to vzpomínám úplně v nejlepším.
0: Na léta v Brně tedy Bukovská ráda vzpomíná. Zároveň ale věří, že po třech sezónách strávených ve Francii je teď jiná hráčka, než když v roce 2023 po zisku mistrovského titulu opouštěla mateřský klub.
1: Psychicky silnější, samozřejmě bych doufám, že řeknu i volejbalově vyspělejší. Každý rok doufám, že to jde nahoru a doufám, že to ještě půjde nahoru. Takže určitě ten odchod z Česka do zahraničí, prostě myslím si, že každýho posílí, hlavně po mentální stránce.
0: Po evropském šampionátu čeká 23-letou smečařku další výrazná kariérní změna. Místo do Francie totiž zamíří do Polska, konkrétně do Řešova, kde podepsala novou smlouvu.
1: Už jsem si říkala, že bych se chtěla podívat někam jinam, já bych si chtěla vyzkoušet víc těch angažmá, když bude příležitost, takže tady se naskytla příležitost. Hráli jsme proti Řešovu Champions League, takže i trenérka se mě tak oťukala, hned jsme se dostali do kontaktu. Polsko je výborná liga, takže za mě určitě jako stupínek nahoru trošku.
0: Těší se Bukovská na nové angažmá. Teď se ale ještě soustředí na mistrovství Evropy. K dalšímu utkání nastoupí Češky v pavilonu P brněnského výstaviště proti Ukrajinkám. Duel začne v 19 hodin a na Radiožurnálu Sport nabídneme jeho přímý přenos. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Spolupracovala s ruskou rozvědkou a proto ji vyhostili z Česka. Soud teď zamítl žalobu Natálie Sudliankové, která měla kšefty s GRU. Jaké, to probereme.
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
0: V předpremiéře v 15:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 20:30 večer.
0: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: Chcete vidět, jak vzniká naše vysílání?
1: Zmeškali jste rozhovor s oblíbeným hostem?
0: Nebo si chcete pustit některý z našich exkluzivních seriálů celý?
1: Klikněte na radiožurnál.cz.
0: Stránky s nejrychlejším a ověřeným zpravodajstvím.
1: Pohledy do studií i playlisty Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
3: Hlídání mladšího bratříčka mělo být hračka. Jenže Leo je najednou pryč, ztracený v amazonské džungli.
4: No Leo, máš průšvih jako hrom.
3: Elizabeth se musí vydat za ním přes nebezpečné pytláky až k tajemnému domorodému kmeni, kde na ní čeká nový kamarád chlupáč.
5: Tohle je to nejskvělejší místo pro děti.
3: Animovaný rodinný film Tajemství džungle v kinech od 27. srpna. Hlavním mediálním partnerem je Radiožurnál.
6: Radiožurnál je 15 hodin. Zprávy a Jana Gulda.
7: V Moskvě přistálo letadlo americké armády. Podrobnosti nejsou známé. Poslanci znovu jednají o vládní novele zákona, která mění rozpočtová pravidla. Češky Flamínková a Šantrůčková pojedou semifinále veslařského mistrovství světa. Na dálnici D5 za Plzní směrem na Rozvadov se rozjíždí kolona po požáru kamionu. A počasí zítra bude převážně oblačno až zataženo, místy déšť, postupně se bude vyjasňovat a teploty většinou do 21 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
7: Na moskevském letišti Vnukovo přistál americký vojenský transportní letoun, informuje o tom agentura Reuters. Boeing Globemaster dorazil v pondělí do lotyšské Rigy ze základny Andrews nedaleko Washingtonu. Z Lotyšska dnes odletěl do Moskvy na jedno z tamních hlavních letišť. Kreml uvedl, že o letadle nemá žádné informace a další podrobnosti nejsou známé. Základna Andrews ve státě Maryland slouží tak jako výchozí letiště pro speciál amerických prezidentů Air Force One. Politici znovu projednávají vládní novelu zákona, která mění rozpočtová pravidla. Vetovali prezident Petr Pavel, protože podle něj ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. Koalice se chystá veto prezidenta přehlasovat. Opozice ale vládní novelu dál kritizuje. Podle předsedy ODS Martina Kupky umožní novela vládě utrácet a zaplatit to budou muset další generace.
8: Důrazně vyzýváme současnou vládu Andreje Babiše, ať zastaví rozpočtovou demolici. Ten zákon, který se vrací do poslanecké sněmovny, sice má v titulu, že jde o rozpočtová pravidla, ale ve skutečnosti je to jenom zadlužovací zákon.
7: Pokud novela projde, chystá se opozice obrátit na ústavní soud. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO jsou ale teď rozpočtová pravidla nastavená tak, že není možné reálně sestavit rozpočet na příští rok. Policisté v Praze uzavřeli Vídeňskou ulici ve směru do centra. Důvodem je nehoda autobusu. Při prudkém brzdění popadalo v autobusu několik cestujících a někteří z nich jsou zranění, říká mluvčí záchranářů Karel Kirs.
9: Naše posádky celkem ošetřily 6 osob s převážně lehkými zraněními. U všech pacientů došlo k kompletnímu vyšetření, následně i ošetření poranění a následnému transportu do zdravotnických zařízení.
7: Karviná má ode dneška novou smyslovou zahradu. V centru města ji otevírá spolek Petr Klíč a návštěvníci v ní najdou permakulturní záhonky, tedy záhony založené na přirozeném a šetrném způsobu pěstování původní dřeviny a keře. Prostor doplňuje jezírko a prvky zaměřené na zadržování vody, popisuje Petr Kantor, místopředseda spolku.
10: Chceme, aby to bylo veřejně přístupné, aby tam našli cestu rodiny s dětmi, nejenom teda žáci, ať už základních nebo středních škol, protože my už jsme tam ty programy testovali v květnu a červnu, přes prázdniny díky příměstským táborům. Trošku se nám vypiloval ten program, který tam můžeme dělat.
0: Sport.
11: České reprezentantky Pavlína Flamínková a Anna Šantrůčková vstoupily úspěšně do mistrovství světa ve veslování v Amsterdamu. V kategorii dvojek bez kormidelnice postoupily z druhého místa v rozjížďce do středečního semifinále. Závod komplikovaly větrné podmínky, což komentovala i Šantrůčková.
12: Já jsem tohle teda snad v životě nezažila, že bych se cítila jako až takhle ukřivděná. Ta dráha pod tím břehem byla vyloženě krytá a my jsme teda jeli přes celou tu veslařskou trať, která je poměrně široká. Ten vítr byl šílený. Závod na dvojice nám normálně trvá něco okolo 7 minut. A včera jsme to jeli snad za 7:56, takže nám se ten výkon natáhl o minutu.
11: Olympijský vítěz Josef Dostál bude na mistrovství světa v rychlostní kanoistice závodit jen na 500. Z kilometru se český kajakář odhlásil kvůli viróze. Šampionát v polské Poznani začíná zítra a potrvá až do neděle 30. srpna.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Kolony na D5 u Plzně, taky na D1 před Brnem. Na dálnici D5 z Prahy na Rozvadov opatrně u Plzně za sjezdem na Bory se u odpočívky s Orlenem na 84. kilometru dojíždí do kolony. Za sjezdem na Domažlice na 90. kilometru se po požáru kamionu zase projíždí jenom levým pruhem zdržení kolem půl hodiny. Na dálnici D1 před Brnem se tvoří kolony s obou stran. Směrem z Prahy je to do omezení u D2 fronta už skoro od exitu 178 Rosice. Hodně to vázne kolem následujícího exitu 182, kde je od včerejška uzavřený výjezd z dálnice na Popůvky. A směrem z Vyškova roztrhaná fronta na D1 už kousek před sjezdem na Holubice z 211. kilometru. Osobní auta se vlečou hlavně do omezení u Rohlenky, kamiony pravým pruhem dál až do omezení u D2. Odtamtud aspoň už z kilometru 195,5 odtáhli porouchané auto. A silnice 48 obchvat Českého Těšína je ucpaná kvůli novému omezení okruhového objezdu před mostem přes Olši. Kolony v obou směrech na půl hodiny i víc. Směrem do Polska se popojíždí od exitu 71 Těšín centrum. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: Zítra čekáme zpočátku výjimečně i polojasno, jinak převážně oblačno až zataženo místy déště nebo přeháňky a postupně začnou srážky ubývat a bude se vyjasňovat. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů v jižní části území až 25 a na horách většinou kolem 14. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední radiožurnál s Hankou Skánělovou.
14: Dobré odpoledne vám přeji. Jak už víte z našich zpráv, poslanci se mají zabývat změnami rozpočtových pravidel. Koaliční novelu jim vrátil prezident a my se do sněmovny za chvíli vydáme znovu za naším zpravodajem. Hezké odpoledne.
0: Odpolední radiožurnál
1: a Hanka Schánilová.

0: Poslancům skončily prázdniny a ve sněmovně je všechno při starém. Od rána se v dolní komoře vede jen debata o programu schůze. Na pořad by se dnes měla dostat koaliční novela rozpočtových pravidel, kterou vetoval prezident Petr Pavel. Stejně jako opozice se obává, že změna bude znamenat ohrožení veřejných financí. Vláda to odmítá a naopak varuje, že bez úpravy by státu hrozil kolaps. Ve sněmovně je náš parlamentní zpravodaj Vojtěch Tomášek. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne ze sněmovny. Poslanci se zatím ani nepřiblížili k hlasování o programu schůze. U pultíku se od 10 hodin dopoledne střídají zejména opoziční politici a buď kritizují ten vládní plán na změnu rozpočtových pravidel, anebo navrhují jednat o úplně jiných věcech. Většinu času nicméně mluví k prakticky prázdnému sálu. V koaličních i opozičních lavicích je v součtu opravdu několik poslanců. Předsedkyně poslaneckého klubu hnutí ANO Taťána Malá s vidinou tohoto scénáře už na začátku schůze preventivně navrhla, aby poslanci mohli jednat až do noci a sněmovna to schválila.
0: Jaké argumenty pro a proti těm změnám ve sněmovně zaznívají?
1: V podstatě stejné jako při těch předchozích kolech projednávání. Ostatně do sněmovny se ten zákon vrátil odkud mohl, jak od prezidenta, tak předtím ze senátu. Připomínám, že celý ten spor je v podstatě o tom, jak vysoký bude moct být schodek státního rozpočtu. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO dnes zopakovala, že kdyby se musela držet plánu hospodaření, který schválila minulá vláda, znamenalo by to v příštím roce schodek 150 miliard.
0: A to je podle ní nereálné.
1: Přesně tak, když je letošní deficit z velké části zděděný po minulém kabinetu 310 miliard, dnes i proto řekla, že sice respektuje to rozhodnutí prezidenta zákon vetovat, že to je jeho právo, ale zásadně s ním nesouhlasí.
2: Jak chce pan prezident současně požadovat vyšší výdaje na obranu a zároveň trvat na pravidlech, která by pro příští rok neumožňovala schodek nad hranicí 150 miliard korun?
1: Opozice dnes zopakovala taky argumenty z minulých kol projednávání, novelu označila jako zadlužovací zákon. Třeba podle předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba se vláda pokouší otevřít cestu k nekontrolovaným schodkům.
3: Definitivně a na sílu prosadit něco, co poškodí naši zemi. A konkrétně dnes tedy je to právo zadlužovat Česko bez jakýchkoliv omezení, tedy možnost schválit dluhy na naše děti a zdecimovat jejich budoucnost.
1: Pokud ta novela projde, což se tedy dá očekávat, protože koalice má ve sněmovně pohodlnou většinu, 108 hlasů, potřeba je 101 hlas, chce se v takovém případě opozice obrátit na ústavní soud.
0: Tolik tedy parlamentní zpravodaj Vojtěch Tomášek, děkujeme.
1: Naslyšenou.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.

Kamenné lékárny stále vedou nad e-shopy. Češi do nich míří především pro rady. Online prodej využijí případně až po konzultaci s lékárníkem a jen když je lék výrazně levnější. Jak tedy lidé investují do svého zdraví, to vám za chvíli v Radiožurnálu řekneme.

0: Češi své zdraví vnímají i jako investici. To je následující téma odpoledního radiožurnálu teď v 15 hodin a 21 minut. Ale přesto si stále raději odloží peníze stranou, než aby si zaplatili preventivní vyšetření. Vyplývá to z průzkumu, který probíhal v 19 zemích Evropy začátkem letošního roku a kterého se zúčastnila i tisícovka českých respondentů. My si o tom teď ve vysílání odpoledního radiožurnálu řekneme detaily s Lucí Špetovou. Lucie, hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Kolik Čechů tedy investuje dobrovolně do prevence?
1: Podle průzkumu sice téměř každý druhý vnímá prevenci jako důležitou součást svého zdraví, pokud by ale došlo na to si zaplatit nějaké vyšetření ze svých peněz, využil by takovou možnost jen každý sedmý. Pokud by ale lidé dostali každý měsíc 2500 korun, které můžou využít jen na své zdraví, tak by každý třetí takovou částku šetřil na budoucí výdaje a zhruba každý čtvrtý by si za tyto peníze koupil doplňky stravy. Kolem 20% lidí by pak tyto peníze investovalo do podpory svého duševního zdraví.
0: Kam lidé nejčastěji míří pro léky, pokud je tedy potřebují? Roste obliba nakupování léčiv také online jako u všeho jiného?
1: Ne, tady lidé chtějí hlavně své problémy konzultovat osobně a dobře se poradit. Jejich kroky tak nejčastěji míří do kamenných lékáren. Každý druhý si nechá poradit a každý třetí si produkt koupí právě v obchodě, pokud mu ho lékárník doporučí. Jen o něco méně lidí se rádo poradí, ale kvůli nižší ceně zamíří na internet. To se nejvíce projevilo u generace mezi 25 a 34 lety. Tam dokonce víc lidí využije rady lékárníka, ale přípravek si objedná online.
0: Nejrůznější doplňky stravy si ale můžeme koupit třeba i v drogeriích nebo možná v některých supermarketech.
1: Ano, a jejich obliba rychle roste, potvrzují to aktuální srpnová čísla společnosti Nielsen IQ, která čerpají přímo z pokladen obchodníků. Za poslední rok vzrostly útraty za vitamíny a doplňky výživy o 11%, za poslední dva roky o 27% a blíží se hranici 3/4 miliardy ročně. Co lidé nejčastěji nakupují, doplňuje ředitel společnosti Karel Týra.
2: Tahonem růstu jsou jednoznačně vitamíny a minerály v nerozpustné formě. Ty za dva roky posílily o 44% a poprvé se dostávají na první místo před doplňky výživy i šumivé tablety. Mezi vitamíny a minerály je pak největší zájem o magnézium a multivitamíny.
1: Volně prodejné doplňky stravy ale nejsou léky a nepodléhají kontrole před uvedením na trh, varuje mluvčí Státní zemědělské a potravinářské inspekce Pavel Kopřiva.
3: Nejčastějšími problémy u doplňků stravy jsou chybějící informace o dávkování. Taktéž při kontrole zaznamenáváme připisování léčebných účinků doplňků stravy. Toto není přípustné, protože léčebné účinky mohou mít pouze léčiva. Bohužel poměrně častým nedostatkem je, že doplňky stravy neobsahují to, co mají uvedeno na obalu.
1: Mezi nejproblematičtější doplňky stravy podle webu inspekce zvaného Potraviny na pranýři patří ty na hubnutí a potenci.
0: Kolegyně Lucie Špetová tedy mluvila o tom, jak moc investujeme do svého zdraví, jak jsme ochotní investovat a jestli raději internet anebo klasická lékárna. Díky, Lucie, naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.

0: Jsme tam, kde se něco děje.
1: Přinášíme přehled o plánech světových lídrů.
0: Aktuality v regionech po celé zemi.
1: Sportovní výsledky. Dopravní situaci.
0: Hlavní zprávy radiožurnálu.
1: Souhrn toho, co potřebujete vědět.
0: Denně ve 12 a v 18 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Nemám čas cvičit. Začnu od pondělí. Je to drahé. A jaká je vaše výmluva? Už brzy startuje aktivní září. Tak navštivte web olympijskytým.cz/podmysluší a najděte sportovní akce ve svém okolí. Vyměňte výmluvy za pohyb, protože pot nám sluší. Zajímavosti a reportážní vstupy k projektu uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu. Projekt by nebylo možné realizovat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Inoji a Budějovický Budvar.
3: Radiožurnál je 15:30. Zprávy má pro vás Jana Gulda.
4: Ministerstvo zdravotnictví chystá novelu, díky které by měl stát líp zvládat výpadky léků. Hlavně levnější léky s nízkým počtem uživatelů mají v Česku jen jednoho dodavatele, protože víc by jich na našem trhu na nízkých maržích nevydělávalo. U takových léků je riziko výpadku často vyšší. Nemocnice na Homolce nebude opravovat sanitní vůz, do kterého při nehodě v červenci narazil poslanec za motoristy Filip Turek. Nemocnici by oprava vyšla na desítky tisíc a podle mluvčí nemocnice Martiny Dostálové by se nevyplatila. Policisti nehodu vyšetřují pro podezření z trestného činu ublížení na zdraví z nedbalosti. Nikoho ale zatím neobvinili. Turek na dotazy neodpověděl. Podrobnosti jsou na irozhlas.cz. Český Červený kříž otevírá v Napajedlích na Zlínsku charitativní šatník. Nové místo pro darování oblečení je na Masarykově náměstí. Do šatníku je možné darovat čisté a nepoškozené oblečení i obuv. Všechno poslouží lidem, kteří pomoc potřebují. Otevřeno bude každé úterý od 15 do 18 hodin. A v Austrálii vyřadili z žebříčku hitparády písně vytvořené umělou inteligencí. O rozhodnutí Australské asociace hudebního průmyslu informuje britská BBC. Všechny písně v australské hitparádě musí být od tohoto týdne z podstatné části vytvořené člověkem. Tamní asociace používání umělé inteligence nezakázala úplně, ale podle nových pravidel musí lidi píseně napsat a nahrát hlavní hlas i hlavní nástroje.
0: Sport.
4: Tým fotbalové Sparty má nového středního obránce, jejím Loïc Mbesso. Bývalý francouzský mládežnický reprezentant přestoupil na Letnou z belgického Saint-Truidenu. V minulosti hrál taky třeba za Paris Saint-Germain nebo britský Nottingham. V Praze podepsal 25-letý fotbalista blíž nespecifikovanou smlouvu. Přestupovou částku klub nezveřejnil.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Překážka na D1 za sjezdem na Odry a kolona na D5 u Plzně. Na D1 z Ostravy směrem do Brna opatrně kus za sjezdem na Odry. V omezení na kilometru 313 leží kusy prasklé pneumatiky. Na D1 před Brnem se tvoří kolony s obou stran. Ve směru z Prahy se dojíždí za sjezdem na Rosice na kilometru 180. Osobním autem je to k D2 až na 40 minut. A směrem z Vyškova na D1 před Brnem se do zúžení u D2 sunou kamiony pravým pruhem už z Předholubic z kilometru 212. Tam se brzdí i v levém pruhu. Osobní auta jedou pomalu do omezení u Rohlenky asi 10-15 minut. Na D5 se z Prahy do Rozvadova za sjezdem na Domažlice na 90. kilometru se po dřívějším požáru kamionu už zase jede oběma pruhy. Zbytek kolony je teď za sjezdem na Plzeň Bory mezi kilometry 83 a zhruba 88, ještě zhruba na 25 minut. Na 48 je ucpaný obchvat

0: Českého Těšína v obou směrech kvůli novému omezení mezi kruhovým objezdem a mostem přes Olši kolony na půl hodiny jsou od sjezdu 71 centrum a taky z Polska. A na 12 Praha Kolín u Českého Brodu v křižovatce u Orlenu zasahují záchranáři po střetu auta s motorkou, čekejte kratší fronty v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra čekáme zpočátku výjimečně i polojasno, jinak převážně oblačno až zataženo, místy déště nebo přehánky. Postupně ale začnou srážky ubývat a bude se vyjasňovat. Nejvyšší teploty zítra 16 až 21 stupňů, v jižní části území až 25 a na horách většinou kolem 14. Tolik zprávy. V odpoledním radiožurnálu je s vámi Hanka Schánělová.
3: Hezké odpoledne vám přeji, 4 minuty po půl čtvrté. Ještě v téhle půlhodině se zeptáme, jaké povětrnostní podmínky musí překonávat veslařky na mistrovství světa v Amsterdamu.
1: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Spojené státy oznámily nové sankce namířené proti íránské ekonomice a také proti těm, kdo podle Washingtonu pomáhají udržovat tamní režim při životě. Sankce mají zasáhnout obchod se zlatem, technologie, digitální aktiva i letectví a lodní dopravu. Americké ministerstvo financí uvalilo sankce celkem na 60 společností osob a lodí. Teherán tvrdí, že se s tím dokáže vyrovnat. Jak jsou na tom teď íránské domácnosti, to zjišťovala naše blízkovýchodní reportérka Jana Karasová. Jano, dobré odpoledne.
1: Pěkné odpoledne.
0: Iránský ministr hospodářství tvrdí, že Teherán má dvouletý plán, jak se tedy s americkými sankcemi vypořádat. Co se nejspíš bude iránský režim snažit udělat uvnitř země?
1: Tak detaily toho údajného plánu neznáme, ale iránský režim má se západními sankcemi dlouhé zkušenosti, a to v podstatě v různých formách od svého vzniku po islámské revoluci v roce 1979. Irán si tedy vytvořil ekonomiku, která na jedné straně využívá těch bohatných nerostných zdrojů a opírá se o soběstačnost, ale taky má sítě, díky kterým ty západní sankce obchází. A katarská televize Al Jazeera o tom mluvila z několika ekonomy a ti upozorňují, že když potom přichází některé ekonomické šoky, jako například teď, tak jsou často mírněny přes inflaci a znehodnocení měny. I teď iránský riál oslabil vůči dolaru na historické minimum. A to tedy na jednu stranu udržuje systém vchodu, ale náklady se potom přenášejí přímo na domácnosti. Režim se potom je snaží vyrovnávat například nějakými peněžními podporami. Vláda teď nabízí za prvé měsíční podporu v hotovosti, ale taky elektronické kupony na základní zboží.
0: Jak skoro půl roku války dopadá na ceny potravin a základního zboží v Iránu?
1: Tak z Iránu přicházejí zprávy o tom, že třeba v tehránských obchodech jsou sice plné regály, ale s výrazně rostoucími částkami na cenovkách. Oficiální údaje ukazují, že ceny nejméně 8 potravin se za poslední rok víc než zdvojnásobily. Výrazně podražil například olej na vaření, vejce nebo maso. A Mezinárodní měnový fond očekává, že do konce roku inflace v Iránu vzroste o téměř 70% a ekonomika se naopak pravděpodobně zmenší o víc než 5%. Je ale nutné podotknout, že Irán už začátek toho konfliktu zastihl v situaci, kdy v zemi byla inflace nad 40%. Měna už tehdy oslabovala a státní rozpočet trpí dlouhodobě chronickými deficity.
0: No a jak Iránci čelí rostoucím nákladům?
1: Tak Irán má 92 milionů obyvatel, tak je těžko mluvit za všechny. Navíc přístup ke komunikaci s lidmi přímo v zemi je pro novináře stále omezený. Ale například iránská žena v domácnosti Mína, německé Deutsche Welle, napsala, že dražší červené maso nahradili kuřecím, ale i to teď zdražuje. A polooficiální iránská tisková agentura ILNA si například všimla toho, že lidi na internetu častěji prodávají nebo někdy dokonce pronajímají různé osobní věci, aby si přilepšili, od notebooku až třeba k vlasům nebo prázdným hlavičkám od parfému. Domácnosti taky podle ekonomů snižují spotřebu, firmy odkládají investice a zmenšuje se celkově střední třída, omezují se taky veřejné služby. Jenže někteří odborníci jsou skeptičtí k tomu, že tento rostoucí ekonomický tlak na domácnosti by v dohledné době znamenal nějaké vojenské nebo politické ústupky ze strany Iránu. Výrazná inflace byla spouštěčem protestů už na přelomu roku, ještě předtím, než Spojené státy a Izrael na Irán zaútočili. Protesty ale režim krvavě potlačil, zabil a uvěznil tisíce lidí a někteří experti upozorňují, že část toho současného režimu je ještě radikálnější než vedoucí představitelé země, které zabily americké a izraelské údery.
0: Zpravodajka na Blízkém východě, Jana Karasová, děkujeme.
1: Pěkný den, naslyšenou.

Step by Step Whitney Houston v odpoledním radiožurnálu. Hodně silný vítr a neférové podmínky. Takový dojem mají české veslařky Pavlína Flamíková a Anna Šantrůčková z úvodu mistrovství světa v Amsterdamu. Tam na dvojce bez kormidelnice prošly z rozjížďky do semifinále, ale spokojené s podmínkami opravdu nebyly.

0: Veslařky Pavlína Flamíková s Anou Šantrůčkovou se v Amsterdamu chystají na zítřejší semifinále mistrovství světa na dvojce bez kormidelnice. Tam se probojovali už v pondělní rozjížďce, ve které nestačili pouze na dvojici z Chile a navíc museli bojovat s velmi složitými podmínkami. A právě o nich nám řekne Tadeáš Skalický ze sportovní redakce. Hezké odpoledne.
1: Pěkný den. V hlavním městě Nizozemska totiž hodně fouká vítr a znepříjemňuje tak závodění hlavně těm veslařům a veslařkám, které nastupují v konkrétních drahách, které nejsou v závětří. V ranním vysílání radiožurnálu Sport to popsala Pavlína Flamíková.
2: Ono, když fouká boční protivítr tady na tom závodišti, tak ty tratě nejsou úplně regulérní pro všechny stejně. Oni třeba holky z Chile měli druhou část tratě docela jako schovanou od větru, takže jim to hodně pomohlo. To počasí vyloženě odskákaly i jako posádky, jako v jiných disciplínách, takové, které jsou adeptky na finále, protože přesně jeli ve horší dráze.
0: Říká Pavlína Flamíková, která si ale dokázala společně s Anou Šantrůčkovou poradit s nepřízní počasí a postoupit do semifinále. Jak vítr závody ovlivňuje prakticky?
1: Kromě toho, že může vyřadit favority na medaile už v rozjížďkách, tak taky prodlužuje čas strávený na trati. Na radiožurnálu Sport o tom mluvila Anna Šantrůčková.
3: Já jsem tohle teda snad v životě nezažila, že bych se cítila jako až takhle ukřivděná. Ta dráha pod tím břehem byla vyloženě krytá a my jsme teda jeli úplně vlastně přes celou tu veslařskou trať, která je poměrně široká. A ten vítr byl šílený. On vlastně ten závod na dvojice nám normálně trvá něco okolo 7 minut. A včera jsme to jeli snad za 7:56, takže nám se ten výkon natáhl o minutu. Takže to byl v podstatě úplně jiný sport.
0: Dvojka bez kormidelnice Flamíková Šantrůčková je asi největší českou nadějí na medaili na probíhajícím veslařském mistrovství světa. Jaké mají za sebou úspěchy?
1: Určitě patří mezi favoritky, protože na začátku srpna vybojovali stříbrné medaile na mistrovství Evropy a navíc v této sezóně ovládli celkové pořadí světového poháru. Semifinále čeká české reprezentantky zítra po 16:30 odpoledne. Do zítřejšího semifinále v Amsterdamu prošel dnes i mužský dvojskyf Dalibor Neděla Jakub Podrazil, který své čtvrtfinále dokonce ovládl. O postup se snažila i párová čtyřka ve složení Michal Zindulka, Jan Čížek, Martin Ježek, Matěj Smejkal, ale Češi v rozjížďce skončili čtvrtí a tak nepostoupili. Nejen české výkony budeme už od zítřka sledovat přímo v dějišti šampionátu a na radiožurnálu Sport i radiožurnálu vám určitě nabídneme z jednotlivých jízd i živé vstupy.
0: Těšíme se na ně, to byl Tadeáš Skalický.
1: Naslyšenou.

0: podcast Radiožurnálu.
1: Fotografovat můžete mobilem, foťákem nebo třeba na film. Důležité je, co vidíte, jak se na svět díváte. Tohle říká Veronika Souralová, která organizuje soutěž Czech Press Photo. Sama nejraději fotografuje zvířata, především hmyz. Proč je fascinují právě mravenci? Jaké to je brodit se v Kongu řekami a pralesem a hledat slony, které nakonec ani neuvidíte?
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Měli jste fajn.
2: V 16 se všechno láme.
1: Je to jiný než holku.
2: První vztahy. První rozhodnutí.
3: Říkal jsi, že má holku?
4: Jo.
2: A snaha zapadnout.
3: Jo.
1: To je Matyáš.
3: Třeba potřeba čas, aby jí to řekl.
2: Nový seriál České televize o rolích, které hrajeme.
4: Je Radek doma?
5: Toho ti nic není.
2: Filtr. Od 2. září na ČT1 a v iVysílání.
6: Domácí atletický šampionát družstev míří do Karlových Varů. Těšte se na souboje o mistrovské tituly mezi nejlepšími českými atlety v klubových barvách. Sledujte s námi špičkovou atletiku. O víkendu 5. a 6. září v Karlových Varech. Více na webu atletika.cz a na Facebooku Českého atletického svazu. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou skupina ČES, Česká spořitelna a město Karlovy Vary.
7: Radiožurnál je 16 hodin. Zprávy a Jana Gulda.
8: Poslanci se ještě nedostali ke změnám rozpočtových pravidel, zatím jednají o programu schůze. Vědci v Česku popsali nový minerál. Český dvojskyf i párová čtyřka postoupili na veslařském mistrovství světa do semifinále. Provoz na obchvatu Českého Těšína komplikuje omezení v obou směrech. A počasí zítra bude převážně oblačno až zataženo, místy déšť, postupně se bude vyjasňovat a teploty většinou do 21 stupňů.
9: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
8: Sněmovna by dnes měla znovu jednat o změnách rozpočtových pravidel. Koaliční novelu vetoval prezident Petr Pavel. Stejně jako opozice se obává, že změna bude znamenat ohrožení veřejných financí. Vláda to odmítá a naopak varuje, že bez úpravy by státu hrozil kolaps. Ve sněmovně je reportér Vojtěch Tomášek.
10: Poslanci se zatím k hlasování o programu zatím zdá se stále neblíží. U pultíku se od 10 hodin dopoledne střídají zejména opoziční politici. Celý ten spor je v podstatě o tom, jak vysoký bude moct být schodek státního rozpočtu. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO dnes zopakovala, že kdyby se musela držet plánu hospodaření, který schválila minulá vláda, znamenalo by to v příštím roce schodek 150 miliard korun a to je nereálné. Pokud novela projde, opozice je připravená se obrátit na ústavní soud. Poslanci si dnes odhlasovali, že můžou jednat i do noci. Z Poslanecké sněmovny Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
8: Americký nejvyšší soud povolil zpřísnit pravidla pro korespondenční hlasování. O změnu usiluje prezident Donald Trump, který nařídil vytvořit v každém státě USA seznam voličů oprávněných hlasovat poštou. 23 států a taky hlavní město se proti tomu ohradilo. Soud nižší instance jejich výhrady uznal a provádění dekretu zablokoval. Nejvyšší soud teď toto rozhodnutí zrušil. Trump hlasování poštou dlouhodobě kritizuje a bez důkazů ho označuje za zdroj volebních podvodů. V Česku podle policie ubylo dopravních nehod způsobených nedáním přednosti zprava. Jejich počet klesl ze 600 před 5 lety na zhruba 480 loni. Letos v prvním pololetí jich bylo 217. Nejvíc jich bývá v Praze, nejmíň pak v Karlovarském kraji. Podle mluvčí policejního prezidia Violety Siřišťové souvisí pokles s dlouhodobou prevencí, vzděláváním řidičů i úpravami některých křižovatek.
11: Obecně neplatí, že by města a obce musely na přednost zprava zvlášť upozorňovat. Pokud je ale nějaké místo nepřehledné nebo se tam nehody často opakují, může správce komunikace situaci zpřehlednit například dopravním nebo vodorovným značením.
8: Geologové objevili v Ostravsko-Karvinských dolech nový minerál. Na počest vědce Jiřího Králíka z Vysoké školy báňské v Ostravě ho pojmenovali králíkit. Připomíná krystaly soli kamenné a je tak drobný, že není vidět běžným mikroskopem. Objevený byl v hlubinách dolů na solných krápnicích v místech, kde do důlních prostor prosakuje slaná voda z nadložních hornin. Popisuje to olomoucký geolog Jakub Jarásek.
12: Aby jsme přesvědčili komisi, která schvaluje nové minerály potenciálně v celé
4: celém světě. To bylo teda velice obtížné, protože jsme ho nedokázali oddělit od těch solných krápníků, takže jsme několik let se trápili s tím, jak vlastně tu komisi přesvědčit, že ten minerál má jedinečnou kombinaci chemického složení a nějaké vnitřního uspořádání atomů, což vlastně dělá minerál minerálem.
8: Vědci podle Jiráska dosud na světě popsali a schválili 6226 minerálů, z toho 109 v Česku.
5: Sport. Obě české posádky v dnešním programu mistrovství světa ve veslování v Amsterdamu postoupily do semifinále. Dvojsky v Dalibor neděla Jakub Podrazil dojeli ve čtvrtfinále první. O další postup budou veslovat zítra. A párová čtyřka Zindulka, Čížek, Ježek a Smejkal pak skončila ve své rozjížďce čtvrtá a nakonec postoupila díky času. Semifinále je čeká ve čtvrtek. A v Číně pokračuje mistrovství světa v moderním pětiboji. Šest českých reprezentantů vynechalo týmové soutěže a připravuje se na individuální kvalifikaci. Muži do nich vstoupí zítra. Ve čtvrtek do nich zasáhne i Lucie Hlaváčková, která je už na svém třetím šampionátu a věří, že letos by z toho mohl být nejlepší výsledek.
12: Zatím se ty moje dva předchozí ty závody moc nedařily, takže doufám, že konečně to jako breaknu a bude to jako lepší. Nějaká nervozita je určitě, ale že by byla nějak vyšší než na světácích nebo na mistrovství Evropy nebo tak, tak to si myslím, že ne.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Kolony na D1 před Brnem, ucpaný obchvat Těšína, taky průtah náchodem. Na dálnici D1 před Brnem silný provoz z obou stran, směrem z Prahy se do kolony dojíždí kolem exitu 182 Popůvky, tam je uzavřený výjezd z dálnice, osobním autem je to až na 40 minut, pak do omezení u D2. Před ním fronty i směrem z Vyškova, roztrhané a dlouhé, už od exitu 216 Trousínov se řadí kamiony. Na silnici 48 na obchvatu Českého Těšína mezi kruhovým objezdem a mostem přes Olši je nové omezení kolony na půl hodiny obousměrně, na Polsko se popojíždí od exitu 71. Na centrum. Taky silnice 33 před náchodem je ucpaná obousměrně, velmi silný provoz, sune se to do kruhových objezdů desítky minut z Polska už zpřed hranice, taky od Vysokova. Na silnici 35 na průtahu Libercem se popojíždí do omezení u Géčka, kolony delší směrem na Chrastavu už před tunelem od sjezdu k aréně 10 až 15 minut. A v Praze silný odpolední provoz a v Blance směrem na Smíchov v připojovacím pruhu z Letné teď čerstvá nehoda, regulace vjezdu do tunelu v Troji bude výraznější. Kolony už teď z Holešoviček od Bulovky. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
9: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553.
13: Do Brna, do Prahy.
14: Jedu moderním vlakem Českých drah, i když auta stojí. Do Brna, Olomouce, Ostravy i Prahy. Pohodlně a rychle. České dráhy. Sponzor programu.
13: Jedu vlakem Českých drah.
9: Počasí.
8: Zítra čekáme převážně oblačno až zataženo, místy déšť, postupně se bude vyjasňovat a teploty většinou do 21 stupňů, na Moravě až 25. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední a Radiožurnál, teď už se Štěpánem Pokorným.
7: Dobré odpoledne, je 16 hodin, skoro 7 minut, jsme tu pro vás, proto abyste nepřišli o nic důležitého, co se děje doma a taky za hranicemi. Důkazem toho budou i následující minuty vysílání Radiožurnálu, protože před 16:30 se vydáme do Německa. No a hned po následující písničce vám povíme o tom, jak ministerstvo zdravotnictví v Česku chystá změny v organizaci péče. Nejnáročnější onkologické operace by měly nově provádět už jen lékaři ve specializovaných centrech. Zůstaňte s námi i dál, přejeme vám pěkný den a hezký poslech.
6: Odpolední Radiožurnál
9: a Štěpán Pokorný.

0: Nejnáročnější onkologické operace budou lékaři provádět jen ve specializovaných centrech. To je plán ministerstva zdravotnictví, který chce dokončit do roku 2030. Třeba operace nádorů jater, slinivky, plic nebo močového měchýře by postupně dělali jen zkušení lékaři. S podrobnostmi je teď ve studiu Radiožurnálu Michála Bacílková z domácí redakce. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Proč ministerstvo tuto změnu chystá? Souvisí to se zvyšováním kvality lékařské péče?
1: Ano, podle ministerstva by náročné operace měli dělat lékaři, kteří s nimi mají větší zkušenosti. Úřad argumentuje třeba výsledky operací nádorů konečníků v pokročilém stádiu. Zatímco u specializovaných center dosahuje přežití ve 3 letech po operaci 75%, mimo centra je to 66%, pokračuje ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO.
2: Není to věc, která se stane zítra, je to proces. Máme tady některé milníky, které jsou už jasné. Začínáme od 1. září v oblasti játra a slinivky. Postupně vlastně budeme centralizovat až do roku 2030. Tím pádem se i nemocnice na to mohou připravit.
1: Je potřeba říci, že centralizace péče není v Česku novinkou. Aktuálně máme asi 24 typů specializovaných center a už teď v nich lékaři dělají zhruba 3/4 nejnáročnějších operací. Některé z nich si ale i tak nadále ponechávají menší nemocnice a právě to chce ministerstvo změnit.
0: A co na to říkají právě menší nemocnice? Souhlasí s centralizací?
1: Nejsou vyloženě proti, centralizace by ale podle nich neměla být přehnaná. Smysl dává třeba u karcinomu močového měchýře, pokračuje za Asociaci českých a moravských nemocnic Petr Chudomel.
3: Ale od roku 28, kdy se bavíme o centralizaci operativy ledvin, tak to už je právě ten sporný bod, protože se domníváme, že jsou tady nemocnice, které dělají operací ledvin 50, 60, 70 za rok, takže to je dostatečné číslo, měli by dostat šanci, aby prokázali, že tu operativu dělají dobře, dělají s minimálními komplikacemi a jsou srovnatelné s těmi velkoobjemovými centry.
1: Upozorňuje taky na možné zhoršení dostupnosti péče. Podle něj to budou mít někteří pacienti do specializovaných center daleko. S tím ale ministerstvo zdravotnictví nesouhlasí. Rozmístění center je podle rezortu takové, že případné prodloužení cesty nebude nijak zásadní. Nemyslí si ani, že pacienti budou na operaci čekat déle, protože specializovaných center je v Česku hned několik. Centra pro játra a slinivku navíc čekací lhůty nově hlásí a ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že pak podle toho může systém ještě upravit.
0: Michaela Bacílková z domácí redakce, díky.
1: Taky děkuji, naslyšenou.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdnu.

Desítky tisíc pracovních míst i několik továren, to může být cena za to, že se koncernu Volkswagen nedaří prodávat auta tak jako dřív. Ředitel největší evropské automobilky se vydal na týdenní turné po Německu a přesvědčuje zaměstnance o nutnosti úsporných opatření. My se proto za chvilku spojíme s naším zpravodajem v Německu. Posloucháte Radiožurnál a teď budete chvilku poslouchat taky Roxette.

0: Ředitel automobilového koncernu Volkswagen Oliver Blume se vydal na týdenní turné po Německu. V podniku se mluví o existenční krizi, o potřebě zrušit tisíce pracovních míst a nebo rovnou o zavírání závodů. Koncern totiž v posledních 5 letech vyplácel akcionářům miliardy korun na dividendách. Na investice do vlastní budoucnosti ale trošku zapomněl. O jeho auta pomalu přestává být ve světě a zejména v Číně zájem. No a tu cestu šéfa Volkswagenu po továrnách koncernu sleduje zpravodaj radiožurnálu Tomáš Havlín. Dobrý den.
1: Dobrý den, ta týdenní cesta tady začala ve Wolfsburgu, to je taký kmenový závod, tam vlastně koncern Volkswagen vznikla, dá se říct, že zaměstnanci tamní nevítali to představenstvo v čele s ředitelem Oliverem Blumem tak docela s otevřenou náručí.
2: Also bisher hat die Belegschaft vieles aus der Presse entnommen.
1: Šéfka podnikové rady, taky dcera italského gastarbeitera, zástupkyně zaměstnanců Daniela Cavallo, kritizovala vedení podniku za dosavadní komunikaci, že tisíce zaměstnanců Volkswagenu vlastně žijí v tíživé nejistotě a nevědí, co přesně bude nebo se chystá. Ti zaměstnanci se podle Daniela Cavallo nebrání tak úplně změnám, ale zároveň jsou proti masivnímu propouštění a taky proti uzavírání některých závodů v Německu, jak to právě dřív anoncoval ředitel Oliver Blume.
0: Jednání bylo dnes za zavřenými dveřmi, tak víme něco o tom, co tam ředitel obhajoval?
1: Tak zprostředkovaně třeba deník Frankfurter Allgemeine Zeitung tvrdí, že Blume tam zopakoval, že v dalších letech bude muset Volkswagen opustit 50 tisíc lidí z toho, že polovina míst se zruší přímo v Německu. Volkswagen přitom chce, to je podobné tak jako v minulosti postupovat, řekněme citlivě, sázet hlavně na dobrovolnost, čili mělo být hlavně o odchody do důchodu, odchody na dohodu, o pokles počtu zaměstnanců, fluktuací a tak podobně. K možnému uzavření některých továren v Německu se mluví o 4 ohrožených podnicích, se Blume definitivně nevyjádřil, rozhodnuté to podle něj není, ale označil to za takové nejkrajnější a taky za nejnákladnější řešení.
0: Jaké možnosti mají zaměstnanci, pokud to jde o to ovlivnit nebo zvrátit plány vedení?
1: Ty možnosti mají vlastně docela velké, protože zaměstnanci ve Volkswagenu taky pro Německo typické tvoří vlastně polovinu dozorčí rady koncernu Volkswagena. Když se připočtou zástupci zemské vlády Dolní Sasko, tak je to dokonce většina dozorčí rady. Dozorčí rada ten plán na úspory už minulý měsíc právě odmítla, ale začátkem září se sejde znovu. Ministerský předseda Dolního Saska Olaf Lies, ten včera navštívil právě jeden z těch ohrožených závodů v Hanoveru na výrobu užitkových vozidel, řekl tam, že vše je lepší nebo bude lepší, než tu továrnu zavřít, i kdyby měla ta továrna začít třeba vyrábět čínská auta nebo přejít na zbrojní průmysl, což je něco, čemu by se asi ani část zaměstnanců nebránila.
0: Zpravodaj radiožurnálu v Německu Tomáš Havlín, díky a pěkný den.
1: Díky, hezký den.

0: Bry Bohemia Radio. Audio festival, který musíte slyšet. Od 18. do 22. října v Olomouci proběhne mezinárodní přehlídka rozhlasové tvorby a nabídne soutěžní kategorie dokument, drama, reportáž a podcast. Pro veřejnost přináší koncerty, divadlo, besedy s rozhlasovými tvůrci i rozhlasové speciály. Více na prybohemiaradio.cz. Festival Pry Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
1: 16 hodin a 30 minut. Zprávy a Kateřina Causidisová.
2: Bojí žalobu na stát, vadí jim chystané akcelerační zóny, které umožňují rychlejší výstavbu větrných a fotovoltaických elektráren. Vláda je schválila na konci července, podle starostů ale nezvážila jejich připomínky. Praha zaplatí za porušení vyhlášky regulující hazard méně, než původně měla. Místo skoro 2,5 milionu korun půjde o 1 milion a 300 tisíc. Rozhodl o tom předseda antimonopolního úřadu Petr Mlsna. Hlavní město i přes zákaz povolilo na vybraných místech hazardní hry. Ostatní provozovatele tím ale znevýhodnilo. Polské soudy vydaly příkazy vazby pro 14 ruských soudních lékařů. Jsou podezřelí z nesrovnalostí při pitvě obětí letecké katastrofy u Smolenska v roce 2010. Jde celkem o 63 nesrovnalostí a záměrně osmitěl, informuje o tom polský rozhlas. Při pádu polského vládního letounu u Smolenska v roce 2010 zemřelo 96 lidí, a to včetně tehdejšího polského prezidenta Lecha Kačinského. Ve středním Kazachstánu se po stovkách let narodilo hříbě koně Převalského, který z oblasti vymizel před více než 200 lety. Informoval o tom mluvčí pražské zoologické zahrady Filip Mašek. Hřebeček přišel na svět 22. srpna ve Zlaté stepi oblasti Altindala. Zoo Praha tím vrací koně Převalského v projektu zaměřeném na obnovu populace kopytníka ve volné přírodě.
0: Sport.
2: Tenistka Kateřina Siňaková už za necelou půl hodinu nastoupí do hlavní soutěže smíšené čtyřhry na US Open. Deblová světová jednička si zahraje po boku lídra mužského žebříčku Brita Henryho Patena, se kterým vyhrála oba kvalifikační duely. V úvodním kole newyorského Grand Slamu narazí na hvězdný srbsko-běloruský pár Djokovic-Sabalenková. Ve smíšené čtyřhře se představí také česká dvojice Jakub Menšík a Karolína Muchová. Ti vstoupí do turnaje proti salvadorsko-francouzskému páru Arévalo Mladenovičová.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Zdržení na D1 před Brnem a nehoda na pražském okruhu za Lochkovem. Na dálnici D1 před Brnem se tvoří kolony obousměrně. Z Prahy je to od exitu 178 Rosice do omezení u D2 kolem 40 minut osobním autem. V opačném směru z Vyškova se brzdí poprvé už za Rousínovem kolem kilometru 213 a roztrhaná fronta se táhne přes omezení u Holubic až ke sjezdu na D2. Právě na dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy za zase jezdem na Židlochovice ze 6. kilometru se sunou kamiony pravým pruhem od exitu 3 u Olympie, popojíždí i osobní auta. Je to asi na 10 minut kolem porouchané dodávky na 2. kilometru v pravém pruhu až po nájezd na D1. Na pražském okruhu čekejte kolony obousměrně na 20 minut. Směrem na letiště je to od exitu 15 Lochkov k nehodě na 17. kilometru v připojovacím pruhu od Barandova. Směrem na D1 se to táhne od nájezdu z D5 k Ořechu. Na silnici 3 v Benešově ve směru na Prahu za odbočkou na Týnec kolize dvou aut jezdí se Kivadlově. Kolona skoro od prvního kruhového objezdu u Mariánovic. Směrem opačně na Budějovice se popojíždí od Tužinky i přes čtvrt hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra bude zpočátku výjimečně i polojasno, jinak převážně oblačno, je zataženo místy déšť nebo přehánky. Postupně začnou srážky ubývat a bude se vyjasňovat. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů. Tolik zprávy. V odpoledním radiožurnálu je s vámi Štěpán Pokorný.
1: Posloucháte nás chvilku po půl páté a po 17. hodině samozřejmě

0: slyšíte 20 minut radiožurnálu. Naším hostem bude generál Miroslav Hlaváč, nový náčelník generálního štábu armády České republiky. Tak s námi zůstaňte i dál, přejeme vám pěkný den.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

Bývalý islandský prezident kritizuje ministerstvo zahraničí kvůli nadcházejícímu referendu o vstupu do Evropské unie. Potvrzuje tak obavy některých Islanďanů, že debaty o pokračování rozhovoru s Bruselem mohou ostrov rozhádat. No a bude to další téma pro vysílání odpoledního radiožurnálu.

0: Část Islanďanů se obává, že nadcházející referendum o pokračování přístupových rozhovorů do Evropské unie rozdělí jejich zemi na dvě nesmiřitelné poloviny. Někteří dokonce hrozbu označují za islandský Brexit. Teď se do sporu dostali také islandští politici, současní i bývalí. Někdejší prezident Olafur Ragnar Grímsson totiž označil ministerstvo zahraničí za propagandistickou mašinérii. Více už nám přímo z Reykjavíku řekne zvláštní zpravodaj radiožurnálu Jakub Lucký. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jak vážně brát ten výrok bývalého prezidenta?
1: No, ten výrok rozhodně je zajímavý i z toho pohledu, že na Islandu prezidenti jsou opravdu v roli diplomatů, nekomentují, nejsou to hlasití politici. Současná prezidentka Hala Tomasdottirová dokonce vůbec to referendum nekomentuje, ani nenaznačila, jak třeba ona sama bude hlasovat. Olafur Ragnar Grímsson byl trošku jiný, ten byl víc komentoval věci, on byl prezidentem v době ekonomické krize, ale i tak ten výrok je poměrně ostrý, on ho navíc řekl v rozhovoru pro noviny Morgonbladet, což je takový velký odpůrce vstupu do Evropské unie islandského. On přesně uvedl, že ministerstvo zahraničí nemůže být bráno jako nezávislý posuzovatel těch dohod s Evropskou unií, ale jako propagandistické oddělení. Nutno říct, že ministerstvo zahraničí, respektive ministrině zahraničí, která naopak je velmi pro vstup do Evropské unie, předsedkyní strany, která to prosazuje, tak ta se ohradila a řekla, že by neměl napadat tvrdě pracující úředník jenom proto, že s ní konkrétně nesouhlasí v politice.
0: A ukazuje tenhle spor na to, že je ta společnost opravdu rozdělená?
1: Tak jak já jsem si tady povídal s lidmi, jak jsem se vyptával, tak ještě to není ten Brexit, ještě to nejsou ty rozhádané rodiny, které spolu nemluví, tak daleko Island zdaleka ještě není, ale je možné, že ten spor se bude dál rozvíjet, zvlášť pokud to dopadne tak, že budou ta jednání pokračovat, pokud se to v referendu odhlasuje, a zejména pokud to pak bude vypadat, že by tedy Island nakonec nevstoupil, tak to bude taková frustrace těch, kteří do Evropské unie vstoupit chtějí, že už budou tomu blíž, bude se o tom hodně mluvit, ale pak nakonec na to vůbec nedojde.
0: No a jaká jsou ta hlavní témata diskuzí? Proč se o vstup do Evropské unie vede takový spor?
1: No, ono se hodně mluví teď v souvislosti s tím referendem, jestli investovat vůbec tu energii, peníze, čas úředníků pro to, aby se s Evropskou unii vyjednávalo, když to spousta lidí nechce, a důvod, proč to nechtějí, tak je z velké části rybolov a zemědělství. Tam to jsou věci, které jsou tady opravdu významná témata, protchnutá tedy ekonomikou i politikou, a lidé tedy nechtějí, aby do toho Evropská unie mohla vstupovat. Naopak ti, co jsou tedy pro, tak ti poukazují na to, že Islandu by prospělo euro, prospěl by trošku tlak zvenku na tu malou zemi v některých reformách. Pokud jde o to euro, tak hypotéky tady se prodávají za 10%. Island bojuje dlouhodobě s vyšší inflací, takže tam by si přála spousta lidí, aby se něco změnilo.
0: Ve vysílání radiožurnálu přímo z Reykjavíku zvláštní zpravodaj Jakub Lucký. Díky.
1: Naslyšenou.

0: Se dvěma úřadujícími olympijskými vítězi se čeští rychlostní kanoisté chystají na start mistrovství světa v Poznani. První jízdy je čekají zítra, my na místě máme reportéra, do Polska se za ním vydáme za chvilku.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdně.

0: Čeští rychlostní kanoisté jsou v Polsku, kde zítra začne mistrovství světa. K jezeru Malta se chystá taky reportér radiožurnálu František Kuna, kterého zdravím do Poznaně. Dobré odpoledne.
1: Hezký den z Polska.
0: Česko má na šampionátu dva úřadující olympijské vítěze, Josefa Dostála a Martina Fuchsu. Tak v jakém jsou rozpoložení před závody a dají se od nich znovu čekat medaile?
1: Jednoznačně dají a rozpoložení je úplně jiné u kajakáře Josefa Dostála a kanoisty Martina Fuchsy. Martin Fuchsa bude závodit na 500 kilometrů sám a pak ještě s bratrem Petrem na double kanoi, takže pojede maximální počet věcí, které je schopen. Samozřejmě mohl by teoreticky ještě se ucházet o nějaký úspěch na 200, ale ta už dlouhou dobu nepatří mezi jeho primární tratě. Takže tři disciplíny, takže dvakrát za den, co se týče rozjížděk, semifinále, nových jíst a tak dále. Navíc Martin Fuchs je suverén této sezony, ovládl všechny závody, do kterých nastoupil. Bavíme se o evropském šampionátu nebo závodech světového poháru. Josef Dostál, ten nebyl na tom ideálně zdravotně. Týden před šampionátem, tak ještě ten týden předtím nemohl trénovat, protože jeho tělo bylo zasažené nějakou infekcí a i proto je jeho program, řekněme, volnější, a to tak, že pojede v uvozovkách jen závod na 500 metrů. Byli jsme zvyklí, že Josef Dostál jezdil kilometr a pětistovku, v dřívejších letech ještě na deblu nebo na čtyřkajaku, takže Josef Dostál jen jediný závod na 500 metrů.
0: Ono to mistrovství světa je důležité i kvůli olympijským hrám v Los Angeles v roce 2028, tak vysvětleme proč.
1: Už teď se sbírají body do olympijské kvalifikace a právě světový šampionát, ten letošní a příští, se násobí počtem bodů 1,5x tolik než závody ostatní. Takže i proto chce česká výprava získat co nejvíce umístění, které se blíží pódiu, nebo ideálně pódiová jsou, co se týče tedy medailí tady v polské Poznaně. I o tom mluvil třeba šéf sekce rychlostní kanoistiky Českého svazu kanoistů a bývalý elitní závodník a olympijský vítěz Martin Doktor. Takže už teď je potřeba pro nějaký vnitřní klid české kanoistické reprezentace nějakým způsobem získávat body a umístění třeba i ve finále, a ono se to pak nasčítá a můžete být pak třeba rok před olympiádou víc v klidu.
0: Kolik českých lodí uvidíme na startech jednotlivých jízd?
1: 22 českých závodníků poprvé se představí na úvod celého šampionátu hned v kategorii kanoistů na kilometru. Martin Fuchsa, bude to zítra buď přesně v 9 nebo lehce po 9. Každopádně dáme vám jistě z Poznaně vědět. Josef Dostál jde do akce až ve čtvrtek.
0: František Kuna bude vše sledovat. Díky a pěkný zbytek dne.
1: Naslyšenou.

0: Kapela Nickelback a po 17. už si sedne k mikrofonu Vladimír Kroc a spolu s ním ve 20 minutách radiožurnálu i náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč. Zůstaňte s námi.
1: Chodím světem už pěkných pár let.

0: vídeňští filharmonici, Hilary Hahn, Kirill Gerstein, Brett Meldau nebo 12 violončelistů berlínských filharmoniků. To jsou jen některé ze světových hvězd, které v září vystoupí na festivalu Dvořákova Praha. Je mi ctí být rezidenční umělkyní letošního festivalu. Těšíme se na vás. Více o programu na www.dvořákovapraha.cz. Z cest vás zdraví Magdalena Kožena. Hlavním mediálním partnerem festivalu je Český rozhlas.
1: Radiožurnál je 17 hodin. Kateřina Celsibisová má zprávy.
2: Kriminalisté v Praze zadrželi podvodníky z call center. V červenci obrali více než 50 lidí o 10 milionů korun. Slovenská policie obvinila 3 cizince kvůli přípravám žhářského útoku. Volejbalistky odehrají v Brně čtvrtý zápas mistrovství Evropy proti Ukrajině. Kolony vznikají po nehodě na silnici v Benešově v obou směrech. A zítra bude oblačno a zataženo, místy déšť. Postupně se bude vyjasňovat, teploty většinou do 21 stupňů.
3: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
2: Pražští kriminalisté zadrželi trojici podvodníků z call center. V červenci podle policie vybrali z cizích bankovních účtů dohromady 10 milionů korun a poškodili tak přes 50 lidí. Detektivové v bytech pachatelů našli 500 000 korun v hotovosti a 17 mobilních telefonů, které pachatelé při podvodech využívali. Hrozí jim až 8 let vězení. Podle mluvčího pražské policie Richarda Hrdiny můžou tresty dostat i poškození.
4: Poškození, kteří poskytli své bankovní účty, jsou zároveň i podezřelí ze spáchání trestného činu legalizace výnosu stresné činnosti, za což jim hrozí až 6letý pobyt za mřížemi. Takových nabídek je na sociálních sítích mnoho a poskytnutím svého účtu se vystavujete trestnímu stíhání.
2: Společnost Cream chce zachovat část vyhořelé 34. budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Přerušila demoliční práce a počká na vyjádření statiku a stavebního úřadu, řekl to ředitel marketingu a komunikace společnosti Marcel Schmidt. Firma chce uchovat 11 pater v severovýchodním rohu budovy o rozměrech 24x12 metrů. Stanovisko expertní skupiny by mohlo být známé do 2 týdnů. Slovenská policie překazila žhářský útok na továrnu na výrobu bezpilotních systémů na východě země. Policisté zajistili zápalnou směs běžně označovanou jako napalm. Dále nářadí mobilní telefony a akční kameru. Případu teď slovenská policie stíhá 3 cizince. 2 zadržela na Slovensku a 3. v Německu. Všichni jsou obviněni ze zvlášť závažného obecného ohrožení. Bližší informace o zadržených ani plánovaném útoku policie neuvedla. Podle nich ale v továrně hrozil rozsáhlý požár, ohrožení života asi 70 zaměstnanců a škoda až v řádu desítek milionů eur. Krajský soud v Plzni potvrdil podmíněný trest, pokutu a zákaz činnosti pro bývalého děkana Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity Lukáše Šticha. Zamítl tak jeho odvolání. Šticha byl souzený za porušení povinnosti při správě cizího majetku. Bývalý děkan podle soudu přiznával neoprávněně vysoká stipendie a pak si je nechával od studentů vyplatit. Rozsudek je pravomocný. Dělníci dnes začali s odstřely hlavní trasy průzkumné štoly tunelu pod brněnským sídlištěm Vinohrady. Prvních 600 metrů zvládli vyhloubit pomocí těžké techniky. Na zbylých skoro 400 metrů potřebují výbušniny. Průzkum ve štole je nutný pro zpracování podrobného projektu tunelu. Ten se stane součástí velkého městského okruhu.
5: Fakt bouřka.
6: To je no.
7: Něco jako když lehce projede šalina.
8: Komentuje zvuky z podzemí při výbuchu šéf brněnského závodu ředitelství silnic a dálnic David Fiala.
7: Ty odstřely by měly probíhat dvakrát denně do konce února.
8: Ředitel jedné z firm, která se na stavbě podílí, Jan Kvaš, předpokládá, že tuneláři spotřebují celkem 26 tun výbušnin.
9: Ten dnešní odpal byl realizovaný na 1,4 metru a k tomu odpalu bylo použito zhruba 50 kg trhaviny.
8: Štola má měřit skoro kilometr. Samotný tunel bude o 0,5 kilometru delší a taky širší a hlubší. Jeho hlavní stavba má začít v roce 2028 nebo 2029. Tomáš Kremr, Radiožurnál.
10: Sport. Na mistrovství Evropy volejbalistek v Brně začne za 2 hodiny další zápas českých reprezentantek. Domácí tým se utká s Ukrajinkami. V případě výhry si Češky zajistí postup do osmifinále. Hráčky si na turnaji zvykají mimo jiné na netradiční design míčů, kterému dominuje bílá barva. Podle smečařky českého týmu Magdaleny Bukovské je důležité, že míče měl tým k dispozici už na soustředění v Táboře.
11: První dojem jsme byli, že jako tam něco zapomněli dokreslit, říkali jsme tomu albínský míče, takže ono je to jako vesměs to stejný.
5: jiný, ale pak třeba občas, když jsme byli v táboře jako začátky hodně, tak se nám ztráceli ve světlech, jak jsou bílí, ale jako pak prostě, jak se na to člověk zvykne, tak je to prostě úplně to stejný, akorát tam nejsou ty tradiční barvy, no.
10: Utkání odvysílá od 19 hodin v přímém přenosu Radiožurnál Sport. Radiožurnál nabídne reportážní vstupy.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Zdržení na D1 před Brnem i na Trojce v Benešově. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy se tvoří kolona hned za exitem Rosice ze 179. kilometru. Nezapomeňte, že na exitu 182 je uzavřený výjezd na Popůvky a celý úsek do omezení u D2 zabere osobním autem kolem 3/4 hodiny. Na silnici 3 v Benešově řeší nehodu před odbočkou na Týnec. Provoz řídí Kyvadlově, kolona směrem na Budějovice začíná u Mrače, je to až na půl hodiny, směrem na Prahu od prvního kruhového objezdu u Mariánovic, zdržení zhruba čtvrthodinové. Na silnici 33 přes Náchod se sunou kolony od polské hranice, z druhé strany od Vysokova a tam je na konci kolony teď čerstvě hlášená srážka osobního auta s nákladním, opatrně dojíždějte. Ucpaný zůstává na 48. obchvat Českého Těšína kvůli novému omezení za kruhovým objezdem, popouští se kolem 20 minut obousměrně. V Praze silný odpolední provoz, kolony mimo jiné na okruhu, směrem na letiště kolem sjezdu na Vestec, rozjíždí se to po už odklizené nehodě za Lochkovem, směrem na D1 se jede pomalu od D5 k Ořechu asi čtvrt hodiny. A na městském okruhu kolona vzniká v Dobříšské před Mrázovkou, regulují vjezd, protože pak ve Strahovském tunelu stojí v pravém pruhu porouchané osobní auto. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: V noci bude většinou zataženo a ochladí se na 15 až 11 stupňů. Zítra čekáme zpočátku výjimečně i polojasno. Jinak převážně oblačno, je zataženo, místy déšť nebo přehánky. Postupně začnou srážky ubývat a bude se vyjasňovat. Nejvyšší odpolední teploty 16 až 21 stupňů, v jižní části až 25 a na horách zítra naměříme většinou kolem 14 stupňů. Tolik zprávy. Teď už posloucháte 20 minut Radiožurnálu s Vladimírem Krocem.
11: Kdy budeme znát slibovanou novou koncepci armády? Potřebujeme v zemi čtvrtou vojenskou nemocnici a díky čemu vojsku přibývá nad očekávání nových rekrutů? Hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je náčelník generálního štábu armády Miroslav Hlaváč. Dobrý den.
12: Dobrý den a dobrý den i posluchačům Českého rozhlasu.
11: Rozhovor natáčíme po 16. hodině. Pane generále, proč ještě nebyla dokončena nová koncepce výstavby České armády do roku 2040? Kde to vázne?
12: Já chci říct v zásadě, že nevázne to, my na ní pracujeme, my už ji v zásadě máme dokončenou. Ta současná, já chci říct, že to je aktualizace koncepce výstavby armády České republiky. My nezačínáme bílým papírem, my navazujeme na ty předchozí dvě. Já jsem byl shodou okolností vedoucím pracovních týmů, který ty předchozí dvě připravovali a nechávali schvalovat. A tak my vlastně na naší straně, my máme, dá se říct, hotovo. Koncepce prošla vnitrorezortním připomínkovým řízením, což znamená, že na ministerstvu obrany my jsme ji dali našim kolegům, aby ji posoudili, aby se k ní vyjádřili, my jsme zpracovali připomínky a teď bude následovat ten další krok, což je vlastně mezirezortní připomínkový řízení, protože naši kolegové ze sekce obraného plánování civilní části ministerstva obrany budou připravovat ten druhý proces, tak teď se zvažuje, jakou cestou, jestli to půjde mezirezortním připomínkovým řízením, anebo to půjde cestou Bezpečnostní rady státu, ale v zásadě my s koncepcí máme připravenou tak, aby byla schopná vlastně ji předložit vládě a aby byla vládou schválena. Ten náš původní termín, když jsme začali s tou aktualizací, byl skutečně, že bychom ji předložili ke schválení vládě v říjnu listopadu. Po volbách tam došlo k nějakému uspíšení, ale pak pak se všechny věci, ty procesy nějakým způsobem řešily a v zásadě jsme se vrátili k tomu původnímu termínu, takže já nevidím žádné nějaké zpoždění. My skutečně tak jsme to i plánovali a já si myslím, že nic neohrožuje to, aby vlastně ta koncepce byla včas schválená a my jsme mohli potom budovat schopnosti tak, jak potřebujeme.
11: No ale ta původní, nebo ta dosud platná byla schválená minulou vládou v prosinci 2023. Proč byla potřeba ji takto aktualizovat?
12: Tak nová vláda má svoje představy, je to její legitimní právo a tak samozřejmě my s tím jako nemáme problém, tak jestliže ta vláda vlastně ona i při tom posuzování pan minister nám nedal žádné limity. On řekl, řekněte si, co chcete, co potřebujete k budování schopností, které potřebujeme k zajišťování obrany České republiky. To my jsme udělali a teď samozřejmě bude následovat proces jako posuzování ze strany vlády.
11: No, co potřebujete v první řadě jsou asi peníze. Příští rok by měl resort obrany hospodařit se 191 miliardou korun, což tedy odpovídá, zdá se, 2% HDP. To ale stačit nebude, nebo ano?
12: Tak na to, aby my jsme budovali ty schopnosti, tak samozřejmě my bychom potřebovali větší obnos peněz. My teď v současnosti, protože pro nás to je vlastně čerstvá informace, my jsme se ji dozvěděli minulý týden.
11: Pro všechny je to čerstvá informace.
12: No, takže my teď budeme muset všechno spočítat, protože my už některé projekty vlastně máme zavázané, tam ty peníze musíme dát. Uvidíme, kolik nám zbyde na investiční peníze, tak aby jsme posoudili, které schopnosti jsme schopni budovat. A samozřejmě, až to budeme mít spočítané, tak já potom půjdu za panem ministrem a představím to i vládě, jaké jsou limity, anebo jaké limity, do kam můžeme ještě investovat.
11: No, váš předchůdce Karel Řehka prohlásil, že pokud půjdou na obranu pouze 2% HDP, takže modernizace armády se zastaví. Jak tedy chcete přesvědčit politiky, že je potřeba investovat víc?
12: Tak to je moje role, já určitě budu využívat ty argumenty, které budu mít k dispozici, tak jak to vidím z toho vojenského hlediska, já vládě budu dávat vojenské doporučení a nějaké další možnosti, ale já už jsem v některém tom rozhovoru zdůraznil, že vlastně generálové neřídí stát, rozhoduje vláda a já potom, až padne politické rozhodnutí, tak budu muset pracovat v rámci toho politického rozhodnutí.
11: Podle senátorů Česko dlouhodobě neplní své závazky ve financování obrany a senát vyzval vládu, aby zveřejnila důvěryhodný plán zvyšování obranných výdajů do roku 2035. Co to znamená konkrétně pro vás, pro velení armády?
12: Já bych chtěl zdůraznit, že v těch posledních letech nám se podařilo poměrně velmi významné modernizační projekty, ať už je to u vzdušných sil, ať už je to u pozemních sil. My samozřejmě budeme muset pokračovat dál, zejména u pozemních sil. Nám se podařilo prakticky na zelené louce postavit informační a kybernetické síly. My navyšujeme schopnosti teritoriálních sil. Takže v těch posledních letech já bych řekl, že došlo k významnému posunu schopností armády při zajišťování obrany. Samozřejmě armáda byla dlouhodobě několik dekád podfinancovaná a to neodstraníte za jeden rok, to neodstraníte ani za 4 roky. Ta investice do zajišťování bezpečnosti musí být dlouhodobá, musí být stabilní. A na to i můj předchůdce generál Řehka na to upozorňoval, že my potřebujeme stabilitu a musíme mít jasný výhled, kolik peněz do armády dostaneme, aby jsme věděli, na čem jsme a jaké schopnosti jsme schopni jako vybudovat.
11: Krátce po nástupu do funkce jste řekl, že za jednu z priorit považujete posílení protivzdušné obrany, včetně pořízení systémů na sestřelování balistických raket, proti kterým je Česko aktuálně bezmocné. Jak tedy chcete posílit protivzdušnou obranu?
12: Tak my budeme pořizovat další systémy Shorad. Tam se nám už podařilo celkem významný krok, že budeme pořizovat další 4 baterie. Ale co chci říct, že Česká republika nebuduje svoji protivzdušnou obranu a balistickou obranu samostatně. To nemůže žádná členská země aliance. My jsme v nějakém aliančním systému a ten alianční systém schopnosti má. Samozřejmě můžeme se bavit, jestli nepotřebuje ještě větší, ale to už bychom se dostávali do jakéhosi utajeného režimu. A skutečně aliance nějaké schopnosti má, ale povinností každé země je právě se na tom aliančním systému podílet. A my potřebujeme právě i tu balistickou, teda schopnost proti balistickým raketám.
11: No, vybrané evropské země spolu s Ukrajinou spolupracují v rámci takzvané antibalistické iniciativy, což je projekt, o který v červenci v Paříži projevil zájem premiér Babiš a také se divil, že o projektu nevěděl. Už se Česko na té iniciativě podílí?
12: Tato iniciativa je otevřená iniciativa. My jsme měli právě včera jednání tady k této iniciativě. Já si myslím, že Česko se do toho zapojí. Je to i zájem českého obranného průmyslu a my sledujeme, my participujeme na různých iniciativách, které se zabývají třeba s protivzdušnou obranou nebo proti balistickou obranou. Takže my jsme někde aktivní účastníci, někde jsme jako pozorovatelé a samozřejmě až přijde ten čas, kdy my budeme rozhodovat, jaký systémy pořídíme, tak budeme mít přehled jednak o těchto iniciativách, ale i o těch systémech, které bychom mohli pořídit.
11: Generál Miroslav Hlaváč, náčelník generálního štábu, je hostem 20 minut Radiožurnálu. Letos armáda podle ministra obrany Jaromíra Zuny splnila náborový cíl na 133% a do konce roku přijme 2997 nových vojáků. Kolik jich za stejnou dobu vaše řady opustí?
12: My v řádově teď víme, že zhruba opustilo armádu zhruba několik kolem 520 vojáků z povolání. Náš předpoklad do konce roku, že bychom se pohybovali v řádově v číslech kolem 850 až 900 příslušníků, což při tom počtu, který nám letos do armády přišlo, což je zhruba včetně studentů Univerzity obrany nějakých 3200, což je abnormálně rekordní číslo v letošním roce. Takže i vlastně to, že nám odejde 800-850 vojáků z povolání, je taková přirozená obměna, která je žádoucí. Samozřejmě já si dokážu představit, že bychom ten odchod měli ještě o něco nižší, aby se nám právě podařilo naplňovat vlastně ty všechny volné pozice, tak aby jsme naplnili tu strukturu, kterou potřebujeme. A já si myslím, že skutečně teď ta situace zájmu o armádu, zejména o tu službu vojáka z povolání, je velice výrazná.
11: A jak si to vysvětlujete, že mezi Čechy a Češkami roste zájem o službu v armádě? Dá se říci, nebo připsal byste tu zásluhu té minulé nebo současné vládě?
12: Já asi nechci hodnotit ani minulou, ani současnou vládu, to už se dostávám na tenký let a to mi nepřísluší, abych hodnotil vlády.
11: Dobře, ale jinak, je to tím, že jsou tam lepší platové podmínky, nebo co lidi do armády láká?
12: Já bych řekl, že to je kombinace jakýchsi opatření, možná i vlivů, tak díky tomu, že se v uvozovkách, díky tomu, že se zhoršila bezpečnostní situace, tak když Rusko zahájilo agresi na Ukrajinu, tak tam byl enormní zájem o vstup do armády, enormní zájem o vstup do aktivní zálohy. No a samozřejmě tak, jak ten čas se vyvíjel, tak přišly opatření, jako je navýšení platů. My už 2 roky máme takzvanou pracovní skupinu personál, které se zabývá opatřením, aby vlastně jsme získávali lidi do armády, ale zároveň, aby jsme přijímali opatření, které udrží ty stávající vojáky, kteří mají zkušenosti, kteří prošli nějak vzděláním, kteří prošli přípravou a který chceme taktéž udržet. Takže to, já bych řekl, že to je kombinace různých opatření, ale co bych chtěl zdůraznit, že my chceme mít nastavený systém a systém práce s personálem, protože to je živej systém a my nemůžeme teď se radovat, že letos máme takovýhle vysoký nábor, ale my bychom potřebovali, bychom ho kontinuovali kontinuálně drželi a ten nábor se nám dařil i v tom střednědobým horizontu.
11: Seznam zprávy citoval bývalého tedy šéfa generálního štábu Karla Hřehku, že armáda bude potřebovat téměř 40 tisíc vojáků, aby zvládla zabezpečit všechny úkoly, které dostala od Severoatlantické aliance. S tím souhlasíte?
12: Tak generál Řehka, já vím, že o tom mluvil, o tomto čísle, my jsme o tom uvažovali právě na začátku, když jsme zahajovali úvahy, jak by měla do budoucna vypadat struktura armády, jak by měly vypadat její schopnosti. My v současné době, když se bavíme zhruba o tom horizontu 2030, tak se bavíme, že o zhruba 32 tisíc vojáků z povolání, ale dochází nám k tam výraznému navýšení počtu u aktivní zálohy, kde bychom to chtěli navýšit zhruba z těch 10 tisíc na 15 tisíc. A my taky musíme vnímat demografickou křivku v České republice, takže my musíme taky zvažovat ty různé čísla. A samozřejmě jsou tady i různé další věci, jako je zavádění nových technologií, které nám vlastně mají, jakoby vytváří prostor, aby ten náš požadavek na ten nárůst toho personálu nebyl tak významný.
11: Premiér v sobotu řekl, že nelze konsolidovat veřejné finance dřív, než budou mít vojáci vysoké platy. Je to pro vás, jako pro vedení armády, uklidňující?
12: Tak uklidňující určitě je, tak jestli vláda má záměr navýšit platy, tak nám u nás došlo k výraznému navýšení platu k 1. letošního roku. Co já vím, tak samozřejmě vláda uvažuje o dalším navýšení, o nějaké valorizaci těch platů. Zřejmě už to nebude tak výrazné, jako to bylo na začátku toho letošního roku, ale samozřejmě řekněte mi, kdo nechce, aby měl navýšený plat, takže určitě je to jedno z opatření, jak udržet vlastně personál, nabírat personál a jak být konkurenceschopní na trhu práce.
11: Prohlásil jste, že povinná vojenská služba není téma. Myslíte, že to tak může zůstat i v budoucnu?
12: Tak já nechci říkat, jako, co bude v budoucnu, nikdy neříkej nikdy, ale za současné situace a za současných potřeb já si nemyslím, že to je aktuální.
11: Ve 20 minutách Radiožurnálu mluvíme s generálporučíkem Miroslavem Hlaváčem. Potřebuje armáda novou vojenskou nemocnici na Pražských Vinohradech, když má jednu fungující už desítky let v Pražských Střešovicích?
12: Já bych chtěl říct jednu věc. Armáda v případě vnějšího ohrožení a v případě krizové situace, která bude vojenská situace, tak armáda bude potřebovat další infrastrukturu. A je jedno, jestli jsou to nemocnice, nebo jestli jsou to další potřeby, které bude potřebovat, ať už jsou to některé prostory pro armádu, pro naše alianční partnery, kteří budou přijíždět přes Českou republiku, a nebo zde budou dočasně působit. Samozřejmě ať už vojenský nebo ostatní nemocnice, které jsou veřejné, tak budou potřeba nejenom pro armádu, ale budou potřeba pro zajištění i zdravotní péče obyvatelstva. Takže já teď úplně nedokážu zhodnotit, jestli potřebujeme další nemocnici, a navíc já v tom procesu nejsem, protože vojenské nemocnice nejsou součástí struktury armády České republiky, oni jsou součástí ministerstva obrany a já skutečně teď nejsem zapojen do toho rozhodovacího procesu, takže já ani nevím, jaké jsou kapacity, k čemu ta vojenská nemocnice bude, takže já vám nejsem schopen v současné době odpovědět, jestli je to dobře nebo špatně.
11: Další dvě jsou tady v Brně a Olomouci, možná teda čtvrtá vznikne tady na Vinohradech, čili i ta by byla pravděpodobně řízená ministerstvem obrany.
12: Zřejmě ano, ale skutečně já v tom procesu nejsem, tak já nejsem schopen teď posuzovat ano či ne, nebo odpovídat na otázku.
11: Přesto se zeptám, jestli tedy si myslíte, že by náklady na její případnou výstavu byly započítávány do výdajů na obranu.
12: znova říkám, já nevím skutečně, jak to asi dopadne, teď ten nějaký záměr je, samozřejmě posuzování, jestli to je vojenský nebo obranný výdaj nebo není, zase není na armádě, ale tohle řeší civilní část ministerstva obrany, sekce obranného plánování, která to posuzuje primárně a samozřejmě pak to posuzuje Aliance, jestli to je obranný výdaj.
11: A tato sekce tedy rozhoduje, které objekty bude armáda vlastně ta provozovat? Rozumím tomu správně?
12: Já chci zdůraznit, že armáda nevlastní žádný objekt. My jsme uživatelé. Všechny ty objekty, které jsou kasárna, různý další sklady a další věci, tak to je majetkem ministerstva obrany a ministerstvo obrany ty dané objekty dává k dispozici k užívání armádě České republiky a my vlastně v zásadě dáváme požadavky, jestli ten daný objekt potřebujeme nebo nepotřebujeme, takže tady je to pro veřejnost potřeba ujasnit.
11: No ale provozní náklady předpokládám jdou tedy z rozpočtu armády.
12: Ano, my si platíme elektřinu, my si všechno vlastně, tak jako si každý z nás platí, když je doma v bytě nebo má dům, tak ty si platí a hradí armáda.
11: Já mířím k tomu, že stát převezme do správy Karlovarské letiště. Využívat ho bude kromě dosavadní civilní dopravy také pro potřeby armády, jenže ta ho v minulosti opakovaně odmítla jednou přímo vaším prostřednictvím. Dokážete pro něj teď najít uplatnění?
12: Já bych se vrátil k té předchozí odpovědi. Jestliže my se dostaneme za situace, že dojde ke stavu ohrožení státu a k vojenskému ohrožení, tak my budeme potřebovat mnohem víc prostorů a objektů, než v současné době užíváme. Navíc je tady vlastně rozhodnutí vlády, že Armáda České republiky bude zajišťovat leteckou záchrannou službu v Plzeňském a Karlovarském kraji. My teď je vlastně už tyto dva kraje zabezpečujeme, i když to zabezpečujeme z Líní a právě protože to je v Líních, tak ten náš dolet a ta reakční doba je prakticky na hraně, pokud zasahujeme v těch vzdálenějších části Karlovarského kraje. Takže to je jedna věc a druhá věc, tady se hovoří, že my když budeme přebírat, takže za to budeme platit. My to přebíráme bezúplatně, to letiště, nebo my ne, to přebírá opět zdůrazní ministerstvo obrany, takže toto přebírá bezúplatně a tam zatím žádný výdaje, já teď požadavky na to, abych jako já, jako výdajový blok armády jsme na to vyčlenili peníze, tak zatím nejsou.
11: No ale pokud vím, tak se počítám s provozem letecké záchranné služby na letišti v Líních jenom do roku 2028, pak už ne?
12: Ne, tady je rozhodnutí vlády, teď je, myslím, že měsíc nebo dva měsíce staré, že ano, že my budeme zabezpečovat tyto dva kraje, Plzeňský a Karlovarský, takže tady to rozhodnutí platí, že to bude i po roce 2028.
11: Já se na to Karlovarské letiště ptám proto, že už, jak jsem řekl, vy to víte, třikrát to armáda odmítla, ale armáda bude muset teď provést rozsáhlou rekonstrukci toho letiště. Nebude to pro vás zbytečná zátěž, nebo takhle, nejde o to, že je to pouhé markírování obranných výdajů na infrastrukturu, která není vojensky využitelná prakticky?
12: Já úplně teď nevím.
11: Musí se předělat třeba příletová dráha, pokud vím.
12: Nevím o tomhle požadavku. Tam je Karlovarský kraj měl záměr rozšířit a prodloužit tuto dráhu. Samozřejmě my o tom záměru Karlovarského kraje víme. Teď je otázka, jak to posoudíme my, ty potřeby toho letiště, jestli to je relevantní nebo nerelevantní. Každopádně chci zdůraznit, že vlastně Karlovarský kraj se zavázal k tomu, že tam vybuduje to stanoviště letecké záchranné služby ze svých prostředků, až ho vybuduje a my budeme vlastně tam vlastně působit tou leteckou záchrannou službou jako ministerstvo obrany, tak vlastně to bezúplatně převezmeme i toto stanoviště pro ten náš úkol, který jsme dostali od vlády.
11: Když jsem o tom letiště mluvil s generálním Jiřím Šedivým, někdejším náčelníkem generálního štábu, tak mimo jiné řekl, že ani pro potřeby Severoatlantické aliance není toto letiště využitelné. Vy to vidíte jinak?
12: Tak pan generál Šedivý pracuje s nějakýma informacema. Já bych chtěl zdůraznit, že bezpečnostní situace se vyvíjí, bude se vyvíjet a já teď nemůžu predikovat, že za 3, za 4 roky. My jsme to naše rozhodnutí dávali v nějakém čase, v nějakém prostředí a uvidíme, jak se nám to bude vyvíjet do budoucna, jestli to zahrneme do našich obranných plánů, do našeho obranného plánu České republiky a nebo bude i využito pro obranné plány Aliance.
11: A nemůže být v případě Karlových Varů na překážku, že má být spolu s vojenským provozem, a tedy jak jsem se od vás dozvěděl, i tou záchrannou službou zachována i civilní doprava, půjde to všechno dohromady?
12: Tak my už ty zkušenosti s tím kombinovaným využitím letišť máme ho v Pardubici, že ho budeme ho mít v Přerově, nebo máme ho v Přerově, takže ty zkušenosti z tohoto smíšeného provozu máme a v tomhle bych problém neviděl.
11: Od 1. srpna převzal Ostrahu právě letiště v Líních, o kterém jsme mluvili, podnik, státní podnik, Vojenské lesy a statky, civilní provoz.

0: sama nejraději fotografuje zvířata, především hmyz. Proč je fascinují právě mravenci? Jaké to je brodit se v Kongu řekami a pralesem a hledat slony, které nakonec ani neuvidíte?
1: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
1: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
3: Sedmnáct hodin a 30 minut. Zprávy a Kateřina Causidisová.
4: Ve dvou šaržích bylinných dětských čajů českého výrobce All Nature našli inspektoři nadlimitní množství alkaloidů. To jsou látky, které můžou zvyšovat riziko rakoviny. Státní zemědělská potravinářská inspekce proto doporučuje tyto čaje nepít a stahuje je z trhu. Informoval o tom její mluvčí Pavel Kopřiva. Češi za letošní půl rok prosázeli v hazardních hrách skoro 575 miliard korun. Oproti loňsku to je skoro o 13% víc. Vyplývá to z údajů finanční správy. Nejvíce Češi sázejí na herních automatech. Rostou ale i sázky v živých hrách, jako jsou ruleta, kostky a nebo karty. Členské země Evropské unie se podle šéfa Evropské rady Antonia Košty musí dohodnout na novém víceletém rozpočtu do konce letošního roku. Jinak podle něj hrozí narušení financování 27 v roce 2028. Košta o tom mluvil po schůzce se slovenským premiérem Robertem Ficem v Bratislavě. Právě tam odstartoval své cesty po členských zemích unie. Ve čtvrtek bude v Praze jednat s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Slovensko vyšle na Oscary snímek Potopa. Drama natočil režisér Martin Gonda v české, polské a belgické koprodukci. Příběh vypráví o lidech z vesnic na východním Slovensku, kde museli v 80. letech tamní obyvatelé opustit své domovy, a to kvůli výstavbě vodní nádrže. Jestli americká filmová akademie vybere snímek do užšího výběru, budeme vědět v polovině prosince.
2: Sport.
4: Fotbalista Christian Frýdek končí v Baníku Ostrava. Vedení klubu se s ním dohodlo na předčasném rozvázání smlouvy. Frýdek odehrál za Baník poslední zápas loni v listopadu. Jarní část minulé sezóny strávil na hostování v indonéském týmu Garuda Jasaksa FC. Klub o tom informoval na svém webu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Zdržení na D1 před Brnem a pořád i na trojce přes Benešov. Na D1 před Brnem směrem z Prahy vzniká kolona od exitu 178 Ostrovačice, pomaleji se táhnou kamiony pravým pruhem. Osobní auta v levém to mají do zúžení u D2 na půl hodiny. Silnice 3 před Benešovem je ucpaná kvůli nehodě mezi kruhovým objezdem u KFC a odbočkou na Týnec, jezdí se tam kyvadlově. Kolona směrem na Budějovice je skoro od Mrače až na 3/4 hodiny, směrem na Prahu se popojíždí od prvního kruhového objezdu u Marianovic až půl hodiny. Na silnici 48 na obchvatu Českého Těšína počítejte s kolonami kvůli novému omezení za kruhovým objezdem před Olší, zdržení půl hodiny od exitu 71 centrum i směrem z druhé strany z Polska. A do Prahy na okruhu směrem z D1 na letiště nejdřív pozor mezi tunely na Radotínském mostě, za nájezdem ze Strakonické stojí v pravém pruhu porouchaný kamion a potom za Lohkovským tunelem se vleče kolona od exitu 15 až 15:15 do zúžení za připojením od Barandova na 17. kilometru. Hustý provoz je i z druhé strany od nájezdu z D5 k Ořechu. A na městském okruhu se teď bude rozjíždět kolona z jižní spojky zpřed Barandovského mostu. Omezí průjezd Mrázovkou ještě, ale ve Strahovském tunelu už porouchané auto nepřekáží. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Zítra čekáme zpočátku výjimečně i polojasno, jinak převážně oblačno, je zataženo místy déšť nebo přehánky. Postupně začnou srážky ubývat a bude se vyjasňovat. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, v jižní části území kolem 25. Tolik zprávy. V odpoledním Radiožurnálu je s vámi dál Štěpán Pokorný.
3: Dobré odpoledne vám přejeme v 17 hodin 34 minuty. Západní Evropa se chystá na další vlnu veder. Horka v uplynulých měsících dopadala na přírodu, ale i na města, jejich obyvatele podle úřadu ve Francii nebo v Německu kvůli vedrům zemřeli 10 000 lidí. No a přibývá taky extrémních výkyvů počasí a živelních pohrom. Bude to téma, které podrobně probereme za chvilku ve vysílání odpoledního Radiožurnálu. Teď Single X.
2: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Přestože se v posledních dnech ochladilo, západ Evropy se i v posledním prázdninovém týdnu připravuje na další vlnu veder. Ta první letos přišla nezvykle brzo, už v červnu. Středozemní moře bylo v červenci nejteplejší v historii měření, voda měla 27 stupňů. Podle aktuálních dat v Evropě kvůli horku zemřeli 10 000 lidí, reálné počty ale můžou být daleko vyšší. Podrobnosti už má ve studiu Radiožurnálu Matěj Kolář ze zahraniční redakce. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Kolik obětí mají tedy ta letošní vedra?
1: Z těch souhrnných statistik vyplývá, že v zemích západní Evropy v létě zemřelo zhruba o 35 000 lidí víc, než bylo v uplynulých letech běžné. Projevilo se to právě v měsících, ve kterých se Evropou prohnaly ty 4 vlny veder a kdy padaly teplotní rekordy.
0: Kde byla ta situace nejhorší?
1: Konkrétně v Německu. Tam nadměrný počet úmrtí hlásí zdravotnický institut Roberta Kocha. Od dubna do začátku srpna tam v souvislosti s vedry zemřelo asi 14 000 lidí. Víc než 7 000 úmrtí nad běžný průměr hlásí taky třeba Francie. Skutečné počty úmrtí můžou být ale ještě daleko vyšší. Statistiky totiž pokrývají jen asi půlku Evropy a nezahrnují většinu srpna. Podle klimatologů bude navíc dál přibývat nejen vln veder, ale taky třeba povodní nebo tropických bouří. To ostatně vidíme už teď. Například Francii se včera prohnalo ničivé tornádo.
0: Matěj Kolář ze zahraniční redakce, díky a naslyšenou.
1: Já děkuju, naslyšenou.
0: No a jaké škody napáchalo tornádo na jihu Francie, tak to už je téma pro našeho pařížského zpravodaje Marcela Faltise. Dobrý den.
2: Dobré odpoledne.
0: Jaká je situace ve vesnici Poma na jihu Francie, kde v pondělí tedy odpoledne udeřilo tornádo?
2: Teď už se tam pomalu vracejí obyvatelé a zjišťují, jaké jsou následky. Tornádo nedaleko města Carcassonne poničilo asi 300 domů a kolem 40 lidí je zraněných. Asi polovina z nich skončila v nemocnici. Tornádo a silný vítr na jihu Francie ve vesničce Poma poničil zejména střechy domů. Z videí na sociálních sítích jsou vidět taky popadané stromy, poničená auta a domy, z nich některým zůstaly jenom obvodové zdi. Kvůli nepříznivému počasí byl omezený taky provoz na letištích na jihu Francie. Dotklo se to třeba odletů z letišť v Nice, Marseille nebo Toulouse.
0: Francie se celé léto potýká s extrémním počasím, ať už to jsou vysoké teploty nebo dopady veder v podobě sucha a lesních požárů. Kde byla situace vůbec nejhorší?
2: Požáry zasáhly jih, ale zejména jihozápad Francie, a to konkrétně region Gironde, kde leží i město Bordeaux. V jednu chvíli byly plameny asi 15 kilometrů od centra. Požár tam sežehl 42 000 hektarů a zapsal se do francouzské historie jako vůbec nejhorší požár od konce druhé světové války.
0: Zpravodaj Radiožurnálu ve Francii Marcel Faltis v odpoledním vysílání. Naslyšenou.
2: Díky, hezký den.

0: 17.45 pro vás máme na Radiožurnálu jednu sportovní aktualitu. Slovinský cyklista Tadej Pogačar po 50-kilometrovém solu ovládl čtvrtou etapu Vuelty. Vedení v celkovém pořadí navýšil na téměř 3,5 minuty. Posloucháte odpolední vysílání a teď pro vás máme další muziku, konkrétně Train. Hezký poslech.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Tady Radiožurnál. Měla být chloubou švédského námořnictva, místo toho se po několika minutách plavby naklonila, nabrala vodu a zmizela pod hladinou. Loď Vasa se na dno stockholmského přístavu potopila v roce 1628 a na své objevení čekala více než 300 let. A to se podařilo námořním inženýrům přesně před 70 lety.
1: Nemáte sonar, podvodní dron ani GPS. Máte jen staré dokumenty, loď a trochu zarputilosti. Právě tak v 50. letech hledal švédský námořní inženýr Anders Frazén vrak lodi Vasa. Několik let studoval archivní materiály a snažil se zjistit, kde přesně se loď mohla potopit. A pak začal prohledávat dno stockholmského přístavu. Pomáhalo mu jednoduché zařízení, které ze dna vytahovalo vzorky. Dlouho to nevypadalo příliš nadějně. 25. srpna roku 1956 ale přišel zlom. Pomocí sondy vytáhl ze dna kus černého dubu. O několik dní později se tak pod hladinu spustil potapěč Per Edvin Felting. Ve vodě byla téměř nulová viditelnost. Musel se tak orientovat hmatem, až narazil na dřevěný bok lodi.
2: Vasa je jenom jedna. Netroufáme si použít jiné než osvědčené metody.
1: Vysvětloval potapěč v dobové reportáži. Nakonec vyhloubili za 2 roky pod lodí několik tunelů, aby mohli na dně natáhnout lana. Zrekonstruovaný originál válečné lodi Vasa teď najdete v muzeu ve Stockholmu. Tam zavítá kvůli této expozici zhruba 1,5 milionu lidí ročně. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.

0: 17 hodin, přesně 55 minut, ve studiu je Věra Štechrová, aby nás pozvala na večerní publicistiku. Ta začne v 18.10. Co máš připraveného? Dobrý den.
1: Dobrý den. My se vrátíme ještě k tomu plánu Ministerstva zdravotnictví centralizovat tu vysoce specializovanou zdravotní péči do těch specializovaných center. Ta už provádí ročně 3/4 ze zhruba 17 tisíc těch nejnáročnějších operací. No a ministerstvo tam chce do roku 2030 přesunout všechny tyhle operace. S tím ale úplně nesouhlasí menší nemocnice, kromě centralizace je podle nich potřeba i decentralizace, a tak mě bude zajímat, jak konkrétně by to mělo vypadat. Taky se budu ptát na to, jak pokračuje vyšetřování dronového útoku na východoněmeckém letišti v Lipsku z počátku srpna, co se ví o dalším dronu, který se našel v blízkosti letiště. No a společnost Cream chce zachovat část vyhořelé 34. budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně a přerušila proto ty hlavní demoliční práce na tom torzu. Já se budu ptát, jak si představuje další osud toho kousku té budovy.
0: Věra Štechrová, zatím díky a do hlavních zpráv ještě Pink Floyd.

0: nenechte si ujít v České televizi.
1: Dlouhá léta jste čekali na tento den.
2: Kdy máme ten abiturientský sraz?
3: Jak máme?
1: Dámy a pánové, nám zahraje Olympik stejně jako na maturáku. Jsem to já, jak
4: jsem mladá. Rozdílné životy.
5: Peníze nejsou všechno, jako fakt.
4: Společné vzpomínky.
6: Byla přece ve škole pokladní, ne?
7: A jo, a ty jsi primář.
4: Nový seriál Jana Hřebejka Na tělo. 4. září na ČT1 a v iVysílání.
8: Radiožurnál je 18 hodin. Jsou tu hlavní zprávy.
9: Sněmovna už 8 hodin jedná o programu schůze. Opozice kritizuje spornou rozpočtovou novelu.
10: Vláda ve svém rozpočtovém megazločinu vypíná jakoukoliv brzdu. A naopak si otevírá místo postupného snižování deficitu prostor pro jeho dramatický nárůst.
9: Kanada zavede odvetná cla ve výši od 15-50% na vybrané americké zboží. 4. etapu cyklistické Vuelty ovládl Slovinec Pogačar. Kolony jsou kvůli omezení na obchvatu Českého Těšína v obou směrech. A zítra bude oblačno a zataženo místy déšť, postupně se vyjasní, teploty většinou do 21 stupňů. Je úterý 25. srpna. Hezký podvečer přeje Kateřina Couserisová.
11: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
9: Poslanci se dnes znovu vrátí ke změně rozpočtových pravidel. Novelu s výhradami vrátil prezident Petr Pavel. Stejně jako opozice se obává zadlužování země. Podle koalice by beze změny zákona hrozil kolaps veřejných financí. Ve sněmovně je reportér Vojtěch Tomášek.
12: Schůze sice začala v 10 hodin dopoledne, ani po 8 hodinách se ale poslanci stále nedostali ani k hlasování o programu. Padají podobné argumenty jako při minulých kolech projednávání.
13: Je úplně zřejmé, že tím současná vláda krade lidem v České republice lepší budoucnost.
12: Tvrdí předseda občanských demokratů Martin Kupka. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO to ale byla právě ODS a minulá vláda, kdo Česko do této situace dostal. Beze změny pravidel by musel být schodek v příštím roce 150 miliard korun.
14: Odmítám rozpočet, který by byl sice formálně v limitu, ale za cenu ekonomického harakiri této země.
12: Poslanci dnes můžou jednat do noci. Koalice má dostatek hlasů na přehlasování prezidentského veta. Z poslanecké sněmovny Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
9: Odpalování pyrotechniky na stadionech by mohlo být nově trestným činem. V poslanecké sněmovně se na tom shodla pracovní skupina, která řeší bezpečnost ve fotbale. Víc informací má reportérka Adéla Burešová.
15: Trestné by nově bylo taky zahalování obličejů na stadionech. Podle ministra pro sport Borise Šťastného z motoristů o zpřísnění trestů za pyrotechniku a zahalování požádali přímo zástupci fotbalových klubů a organizací.
16: Ať už jde o FAČR, tak o zástupce ligové asociace, tak i zástupce klubu.
15: Změny by podle Šťastného měly platit od příští podzimní ligové sezóny. Zavést by se mělo i dobrovolné rozpoznávání obličejů na stadionech. Podle poslance Jiřího Havránka z ODS ale na takzvaném face recognition není shoda napříč poslaneckými kluby a čeká proto dlouhou debatu.
17: Nemá jako cenu slibovat vzdušné zámky fotbalovému prostředí, že to prostě bude od příští nebo před příští sezóny. Je před námi prostě celá řada práce.
15: Registr problémových fanoušků by měla vést Národní sportovní agentura ve spolupráci s jednotlivými kluby. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
9: Kanadská vláda oznámila odvetná cla na některé zboží ze Spojených států. Od 8. září se za něj budou platit cla ve výši 15, 25 nebo 50%. Kanadské dovozní poplatky se budou týkat přibližně 700 amerických produktů v hodnotě asi 20 miliard dolarů, tedy v přepočtu přes 410 miliard korun. Spojené státy už v sobotu vyhlásily 50% cla na vybrané kanadské zboží ve stejné hodnotě. Šéf koncernu Volkswagen Oliver Blume zahájil turné po Německu. Zaměstnance v 9 továrnách automobilky při něm chce přesvědčovat o nutnosti úspor. Na první shromáždění ve Wolfsburgu přišlo asi 10 000 zaměstnanců.
18: Lídrině zaměstnanců ve Wolfsburgu a dcera italského gastarbeitera Daniela Cavallo vytkla vedení, že špatně komunikuje. Zaměstnanci se podle ní dozvídají jen různé zkazky z televize a nevědí, co je pravda. Blume zopakoval, že že se kvůli klesající poptávce a vysokým nákladům bude muset v následujících letech zrušit asi 50 tisíc pracovních míst, polovina z toho v Německu. Uzavírání celých závodů ale označil za krajní a nejdražší řešení. Situací se bude z kraje září zabývat dozorčí rada koncernu, složená na půl ze zástupců akcionářů a zaměstnanců. Z Berlína Tomáš Javlín, Radiožurnál.
9: Z Moskvy před chvílí odletěl směrem na západ americký vojenský transportní letoun. Vyplývá to z dat na serveru Flight Radar. Americký Boeing přiletěl na moskevské letiště Vnukovo z lotyšské Rigy, kam včera dorazil z americké základny Andrews nedaleko Washingtonu. Podle amerických médií byl na palubě letounu ředitel zpravodajské služby CIA John Radcliffe. Spojené státy cestu letounu nekomentovali a Kreml uvedl, že o letadle nemá žádné informace. Slovenská policie zmařila připravovaný žhářský útok na továrnu na východě země, kde se vyrábějí bezpilotní systémy. Z jeho přípravy obvinila 3 cizince, kteří podle vyšetřovatelů jednali na objednávku. 2 zadržela na Slovensku, 3. v Německu. Kdo si měl útok objednat ani na jaký konkrétní závod trojice mířila, policie zatím neuvedla.
3: Na připravovaný útok upozornila policii slovenská civilní a vojenská rozvědka. Při zásahu pak kriminalisté zajistili ručně vyhotovený plán, telefony, nářadí a větší množství zápalné směsi. Útok mohl podle policie ohrozit asi 70 zaměstnanců a majetek za desítky milionů eur. Výroba bezpilotních systémů se na východním Slovensku před 2 lety rozšířila o nový závod. Jeho stroje se využívají například ke kontrole hranic, mapování nebo monitorování potrubí a požárů. Jestli právě tento závod měl být terčem útoku, policie zatím neuvedla. Ze Slovenska Bára Vránová, Radiožurnál.
11: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
0: Víme, co se děje u vás.
9: Mezinárodní výstava Země živitelka v Českých Budějovicích dnes skončila. Na 52. ročníku se představilo 6 000 vystavovatelů. Návštěvníky zajímala technika, zvířata i moderní technologie.
19: Tady bylo nádherný, spousta mašin. Je to hezký.
20: Říká 72-letý Pavel Matouš. Návštěvníky zaujaly i moderní technologie, například aplikace Agata, která dokáže zemědělcům v práci hodně pomoct. Doplňuje Ondřej Hale ze společnosti AG Data.
21: Agáta dokáže v reálném čase sdělit veškeré informace o farmě, soupis toho, kde jezdili stroje, co se dělo ve skladech.
20: S letošním ročníkem výstavy byl spokojený i předseda představenstva Českobudějovického výstaviště Mojmír Severin.
22: O dobrém průběhu celého Agrosalonu svědčí i 10 000 spokojených návštěvníků, kteří prošli turnikety našeho výstaviště.
20: Příští Země živitelka začne 26. srpna. Jitka Cibulová, Vokatá, Radiožurnál.
9: Ve středním Kazachstánu se narodilo hříbě koně převalského. Poslední žijící druh divokého koně z této oblasti vymizel před více než 200 lety. Informoval o tom mluvčí pražské zoologické zahrady Filip Mašek. Hřebeček přišel na svět 22. srpna ve Zlaté stepi oblasti Altindala. Zoo Praha tam koně převalského vrací v projektu zaměřeném na obnovu populace ve volné přírodě. Podle Maška je narození hříběte zásadní krok.
23: Samozřejmě ještě není zdaleka vyhráno, ale malý hřebeček se jeví jako houževnaté mládě. Ta jeho matka, prvorodička, 7letá Klisna Tessa, původem ze Zoo Berlín nebo z Tierparku Berlín, tak se o něj stará, kojí ho a my tam očekáváme ještě 1 až 2 porody tento rok.
9: Otcem hříběte je hřebec Zoro ze Zoo Praha. Ta koně do Kazachstánu přepravila v červnu 2024.
11: Sport.
3: Slovinec Tadej Pogačar vyhrál o více než 2,5 minuty 4. etapu na cyklistické Vuelte v Andoře. Do úniku se dostal zhruba v polovině závodu, už 50 kilometrů před cílem. Slovinský šampion Tour de France tak na letošní Vuelte dojel pro 2. vítězství a zůstává v čele celkového pořadí. Obě české posádky v dnešním programu mistrovství světa ve veslování v Amsterdamu postoupily do semifinále. Dvojsky v Dalibor Neděla a Jakub Podrazil dojeli ve čtvrtfinále první. O další postup budou veslovat zítra. A párová čtyřka Zindulka, Čížek, Ježek a Smejkal skončila ve své rozjížďce 4. Nakonec ale postoupila díky času. Semifinále je čeká ve čtvrtek. A už za hodinu nastoupí Češky na mistrovství Evropy volejbalistek v Brně do zápasu s Ukrajinkami. V případě výhry si domácí tým zajistí postup do osmifinále. Utkání odvysílá v přímém přenosu Radiožurnál Sport. Radiožurnál nabídne reportážní vstupy.
11: Zelená vlna. známe lepší cestu.
1: Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy zůstává silný provoz. U exitu 182 popůvky se brzdí až do zastavení. Různě pomalu se auta sunou do omezení u D2. Osobní auta ještě asi 25 minut. Na silnici 48 na obchvatu Českého Těšína je nové omezení za kruhovým objezdem kolony směrem do Polska. Od exitu 71 centrum pořád až na půl hodiny. Směrem z Polska je to na 10 až 15 minut. Silnice 12 Praha Kolín je u Českého Brodu uzavřená. U Orlenu vyšetřují vážnou nehodu auta a motorky, odklon přes město, čekejte kolony. A v Praze je ještě ucpaná Vilznova od hlavního nádraží na zúžený Hlavkův most, taky od Florence na IP Pavlova. Kolony jsou i na pravém nábřeží mezi Výtoní a Karlovými Lázněmi nebo kolem ohrady. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
11: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
9: Zítra bude zpočátku výjimečně i polojasno, jinak převážně oblačno a zataženo místy déšť nebo přehánky. Postupně začnou srážky ubývat a bude se vyjasňovat. Nejvyšší odpolední teploty 16 až 21 stupňů, na jeho území naměříme kolem 25, na horách zítra většinou kolem 14 stupňů. Tolik zprávy. Teď už posloucháte Publicistiku s Věrou Štechrovou.
2: Co se menším nemocnicím nelíbí na plánu specializovaných centrálních zdravotnických center? Jak postupuje vyšetřování incidentu s drony na letišti v Lipsku a jaká je zatím reakce Německa? A proč se začalo uvažovat o zachování části vyhořelé 34. budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně? I o tom budeme mluvit. Do roku 2030 mají být všechny nejnáročnější operace a jde hlavně o operace nádorů přesunuté do takzvaných specializovaných center. Centra jsou ustavené ve 24 oblastech, jako je popáleninová nebo perinatologická péče, spondylochirurgická nebo pneumoonkologická péče a tak dále. Už teď se v centrech provádí 3/4 těchto operací. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za ANO jde o operace, kde data jednoznačně ukazují vztah mezi zkušeností pracoviště a šancí pacienta. Menší nemocnice ale varují před přehnanou centralizací a jejím možným dopadem na dostupnost péče. My o tom budeme mluvit s Janem Machem, ředitelem oblastní nemocnice Náchod. Dobrý den.
5: Dobrý večer.
2: Tak ministerstvo ujišťuje, že jde o centralizaci vysoce specializovaných náročných operací. Připadá vám centralizace tomto rozsahu přehnaná?
5: Já bych možná na úvod řekl, že my se určitě shodujeme s ministerstvem, obecně s odbornými společnostmi, na tom, že centralizace je nutná. Na druhou stranu, na čem se neshodneme v tuto chvíli, tak je míra té centralizace. A v těch věcech, které dneska ministerstvo chce centralizovat, mluví o takzvané decentralizaci, tak se vyskytují i operační výkony, které jsou velmi frekventní, třeba operace prostaty, kterých se v republice ročně provede bezmála 6 tisíc. A tam my jako větší regionální nemocnice říkáme, to už je míra centralizace, která nás velmi zasahuje. Není to tak ojedinělý výkon, aby i větší okresní nemocnice takový výkon nemuseli provádět.
2: No a určilo samo ministerstvo, od jakého počtu operací toho daného problému ročně se tedy zřizuje to specializované centrum?
5: Určuje například u operace karcinomu rekta, tak určilo hranici 23 operací, u operací onkourologických, což je zrovna oblast, která teďka rozvířila takovou širší veřejnou diskuzi, tak tam stanovilo počet operačních výkonů 75 ročně.
2: Na jednu nemocnici?
5: Na jednu nemocnici. Nicméně tam přijelo další podmínky, které splní už jenom velmi úzký okruh nemocnic, jsou to převážně fakultní nemocnice nebo velké krajské nemocnice, které mají komplexní onkologická centra. Takže i ty menší některé regionální nemocnice, tak ten počet plní, ale neplní právě nějaké další pro ty regionální nemocnice diskvalifikační podmínky, díky kterým by ty operace dělat v budoucnu nemohly.
2: A to jsou například jaké podmínky?
5: To je například právě podmínka toho, že musíte být komplexním onkologickým centrem.
2: Co to znamená konkrétně?
5: To znamená, to je status těch největších nemocnic, která mají velmi komplexní péči širokou onkologické pacienty. Mají lůžkové onkologické stanice, poskytují radioterapii, mají zavedené historicky multidisciplinární týmy.
2: Rozumím, ale nedává to smysl, proč být operován v nemocnici, která mi potom nedokáže poskytnout tuhletu další specializovanou péči? Není potom lepší provádět ten výkon a i tu následnou péči na jednom místě? V tom komplexním centru.
5: Rozumím. Některou péči tak může skutečně provádět v tom svém rozsahu a komplexnosti jenom to komplexní onkologické centrum. Proto my a priori nebojujeme proti tomu, že by se neměla provádět vůbec žádná centralizace péče. V tuhle chvíli já osobně nemám problém s tím, že se budou centralizovat slinivky, jícny. To jsou věci, které i v těch regionálních nemocnicích se skutečně dělají v velmi malém počtu výkonů a je potřeba potom další širší zázemí těch zdravotnických služeb. Ale třeba v případě karcinomu prostaty, který se řeší radikální prostatektomií, tak můžu poskytnout stejnou péči, stejně kvalitní péči i v té regionální nemocnici.
2: No podle pracovní skupiny pro centra specializované péče se ta skutečná změna ale týká pracovišť, která dnes provádí jednu nebo dvě takové velmi specializované operace za rok. Tak vy říkáte, že to tak není nebo nemá být?
5: Tu informaci jsem zaznamenal a určitě to tak úplně není. Je pravdou, že některé nemocnice provedou jednotky jednotlivých výkonů za rok. Což je míra, která určitě není ku prospěchu kvality poskytované péče. Ale existují i větší nemocnice, které provedou desítky takových výkonů a které jsou vesměs srovnatelné i s některými komplexními onkologickými centry. Pokud si vezmu náš příklad v oblasti nemocnici v Náchodě, tak my jsme onkourologických výkonů v loňském roce provedli celkem 90. Karlovarská nemocnice, která je komplexním onkologickým centrem, jich provedla 85. Fakultní nemocnice Bulovka 100. To znamená, že jsme na velmi podobných číslech. Přesto díky těm ostatním kritériím, tak bychom se v budoucnu na těch výkonech nemohli podílet.
2: No ale co brání třeba na příkladu vaší nemocnice, to tedy můžeme ukázat. Co brání vaší nemocnici, která teda má to požadované vybavení, tu danou péči dlouhodobě a kvalitně poskytujete, aby se staly těmi specializovanými centry? Vy nemůžete splnit ty další podmínky?
5: Ano, ano, my nemůžeme.
2: A proč nemůžete splnit?
5: Tak je systém nastavený. Splnit je skutečně nemůžeme. Komplexním onkologickým centrem se regionální nemocnice, řeknu, nikdy nestane. A v té poslední výzvě, tak tam skutečně tou zásadní podmínkou, která je limitující, tak je to komplexní onkologické centrum. Ale možná je korektní říct, že Asociace českých a moravských nemocnic, tak komunikuje s ministerstvem zdravotnictví, proběhla na konci července schůzka a hledáme odpovědi na otázky, jestli i regionální nemocnice, které mají tu zkušenost, realizovali dostatečný počet výkonů, mají tu erudici, tak jestli by nemohli na nějaké druhé vrstvě takových center působit na některých vybraných výkonech.
2: To znamená, to je stále v jednání.
5: To je ještě stále v jednání. Když se vrátím třeba k té výzvě na onkourologická centra, tak tam si můžeme představit, že se jedná o nádory prostaty, močového měchýře, penisu, ledvin, varlat, nadledvin, ještě dalších dvou věcí. A z téhle škály, nějakých asi 9 výkonů, tak by se na té druhé vrstvě mohly realizovat jenom 2. Operace prostat a ledvin.
2: A vy to chcete rozšířit?
5: Ne.
2: Takhle byste s tím byli spokojeni.
5: Tak, přesně tak. Protože ty ostatní výkony tak jsou skutečně málo frekventní. My poskytujeme, zrealizovali jsme nějaké výkony třeba pro karcinom močového měchýře, ale tam skutečně se jedná jenom o jednotky výkonů a tam má smysl i z našeho pohledu takové výkony centralizovat. Ale v momentě, kdy děláte desítky prostat, desítky ledvin, tak si myslíme, že v těch regionálních nemocnicích třeba tyhle konkrétní dva výkony by zůstat mohly.
2: Budeme to jednání dál sledovat. Ředitel oblastní nemocnice Náchod Jan Mach. Děkuji, naslyšenou.
5: Děkuji za pozvání, mějte pěkný večer, naslyšenou.
2: Vyšetřování incidentu na letišti v Lipsku, kde se poblíž ukrajinského letadla společnosti Antonov v noci na 5. srpna nacházel dron s výbušninou, přináší další informace. Podle německých médií našli vyšetřovatelé poblíž letiště na poli další vadný dron a stopy vojenské výbušniny Hexogen. A zatím stále není jasné, s čím se v noci na 5. srpna srazilo nákladní letadlo, které se na letišti v Lipsku snažilo přistát. Zatím se nepodařilo potvrdit, že by šlo o další dron. Německý kancléř Friedrich Merz dnes řekl, že brzy hodlá oznámit, komu útok připisuje. My jsme do vysílání pozvali politologa, bezpečnostního analytika z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity Josefa Krause. Dobrý den.
4: Dobrý podvečer.
2: Tak teď, když víme víc o té komplexnosti toho útoku, aspoň o něco víc, tak jaké možnosti se nabízejí, kdo by za takovým útokem mohl stát?
4: Z logiky věci lze tady tuhletu záležitost přisoudit Ruské federaci, případně elementu na ní napojené, ale samozřejmě je tady celá řada dalších možností, které tady mohou být do vzduchu. Ono se také nemusí nutně jednat vysloveně o politicky motivovaný čin, může se jednat o záležitosti, která směřuje spíše k organizovanému zločinu, ale ten politicko-ekonomický motiv je tady asi nejlogičtější a pokud dojde k nějakému prokázání nebo přisouzení, velice pravděpodobně to bude ukazovat směrem na Rusko. Ostatně jako celá řada dalších podobných pokusů o sabotáž nebo právě využití bezpilotních prostředků v západní Evropě.
2: No, německý ministr vnitra Alexander Dobrindt po incidentu hovořil o scénáři hybridního útoku. Tak jsou to drony, výbušniny, umístění na strategickém místě, kam nemá každý přístup. Co tohle vypovídá o útočnících?
4: Vypovídá to o útočnících vlastně hrozně málo, protože zase některé další informace, které už prosakují ven, tvrdí, že se mělo jednat o nakontraktované lidi. To znamená, že jsou to vlastně lidé, kteří nenutně musí být vlastně ve spojení s Ruskou federací prostřednictvím pasu nebo politické orientace. Mohou to být lidé, kteří jsou jenom zaplaceni za ten konkrétní úkon. Ostatně tady tohle to není vlastně také nic nového v posledních několika letech podobných incidentů nebo ve stádiu pokusu spíše bylo po Evropě zaznamenáno několik, zejména některé kanály napojené právě na Rusko v oblasti třeba komunikátoru Telegram nebo Instagramu v podstatě otevřeně nabízí možnost nějaké spolupráce za finanční odměnu. Tady si opravdu budeme muset počkat na to, jaké informace půjdou ven směrem k možným pachatelům nebo co ukazuje vyšetřování, zda se jedná o čin profesionálů, najatých kontraktorů, anebo také i nějakých politických aktivistů. Tady je opravdu vlastně všechno možné a jenom to zapadá do toho kontextu. Předtím už vlastně před zhruba měsícem varovala německá kontrarozvědka, že Německo se nachází přesně v tom stádiu, že mu hrozí podobné typy útoku.
2: No a přesto kancléř Merz dnes také řekl, že tenhle dronový útok ukázal, že Německo je reálně ohrožené. No, nebyly tu mnohem dříve incidenty, ze kterých mohl kancléř odvodit, že Německo je reálně ohrožené. Takhle to vypadá, že se kancléř právě probudil z nějakého dlouhého spánku.
4: No, ono to tak opravdu vypadá a velice pravděpodobně minimálně z politických důvodů to tak asi i bude, protože některé věci se pořád stále, že v Německu neříkají nahlas, měly by. Zejména zprávy německé kontrarozvědky dlouhodobě hovoří o tom, že právě klíčové infrastrukturní anebo třeba průmyslové vojenské objekty mohou být terčem podobného druhu útoku, přičemž tento útok je vidět, že je možné i provést za velice malých finančních, energetických a jiných investic a vkladů. V podstatě za pomocí bezpilotních prostředků, jejíž hodnota je třeba 200-300 eur, je možné paralyzovat celé velké frankfurtské letiště a tak dále a tak dále. Je to mimochodem nová hrozba, se kterou se bude muset potýkat pochopitelně nejenom Německo, ale celá řada dalších zemí a zejména letecká doprava tím může být hodně ohrožena.
2: Na to se chci právě zeptat, když připomenu několik minulých hybridních útoků loni v logistických centrech, třeba i na letišti v Lipsku explodovali nebo vzplanuli balíčky odeslané prostřednictvím kurýrních služeb. Policie v Polsku a pobaltských zemích zadržela několik osob najatých k žhářským útokům na sklady, továrny, obchody. Jsou to kybernetické útoky na státní instituce a strategickou infrastrukturu. Dá se říct, že se zvyšuje ta intenzita takových útoků na evropské země, nebo je to od začátku války na Ukrajině víceméně stejné?
4: A ona se zvyšuje v rámci té agresivity a té aktivity směrem k vytváření fyzických reálných škod. A ono samozřejmě to hybridní působení tady ze strany Ruské federace vůči Evropskému společenství je od samého počátku té války poměrně intenzivní, ale spíše v té úrovni třeba informační nebo psychologické. Nyní se k tomu vlastně přidávají aktivity, které úplně v pohodě můžeme označit za sabotážní útoky. A útoky, které vlastně mohou mít na svědomí potenciálně ohromné množství mrtvých, že se tak vlastně doposud nestalo. Je spíše možná dílem náhody, dílem velice dobré práce třeba zpravodajské komunity nebo orgánů činných trestním řízení při vyšetřování a předvídání těchto incidentů, ale musíme se připravit na to, že i nějaký takovýto útok může být skutečně v fouzovkách úspěšný. Pro toho útočníka zaznamenáme ohromné škody a pak bude potřeba ukázat opět tu politickou sílu, jasně útok přisoudit a vyvodit z toho politickou a další odpovědnost pro toho přisouzeného útočníka.
2: No a dodržuje podle vás Rusko nějakou červenou linii, co se těch hybridních útoků týká, za kterou se zatím neodvažuje jít?
4: Podstatou vlastně toho hybridního působení je, že nějaká červená linie v oběma pohledy se hledá hrozně špatně. Je to v podstatě jako systematické testování a narušování integrity té druhé strany. To znamená, v tuhletu chvíli, pokud projde to, že dochází k nějakým malým ojedinělým útokům a sabotážním operacím bez ztrát na lidských životech a velké finanční škody, příště už to může být se ztrátou na lidském životě. Příště to může být se ztrátou více lidských životů a systematicky posouváním té hranice. Nakonec můžeme dospět tou salámovou metodou k tomu, že nebudeme schopni nebo ochotni jasně označit Rusko za agresora i v případě poměrně velkých událostí a k tomu vlastně směřuje celé to hybridní působení. Takhle daleko ještě nejsme, ale to neznamená, že ta hranice nebude překročena.
2: Politolog Josef Kraus z Masarykovy univerzity. Děkuju, naslyšenou.
4: Díky za pozvání, pěkný den všem.
2: Ve Zlíně přerušili demoliční práce na vyhořelé 34. budově v bývalém Baťovském areálu. Vlastník, společnost Krým, chce uchovat severovýchodní roh budovy z původní konstrukce domu. Statici a další odborníci teď prověří technické možnosti, jak tuhle část bezpečně oddělit od torza a zachovat ji. Vedení firmy spolupracuje s expertní skupinou, kde jsou statici a architekti. Budovu zachvátil požár 9. července, na severní a západní straně se zřítila. Hasiči požár likvidovali téměř 2 týdny a stavební úřad pak rozhodl o neodkladném odstranění stavby. My jsme teď ve spojení s výtvarníkem, publicistou, vlastním jménem Vladimír Brož, známým pod přezdívkou Vladimír 518, který spolu s dalšími architekty a umělci dlouhodobě spolupracuje s firmou na revitalizaci Baťova areálu. Dobrý den.
6: Dobrý den.
2: Vy byste byl pro zachování toho rohu té budovy?
6: No rozhodně, no tak my jsme to hodně obrečeli, že jo, ten požár, co se budeme povídat. Prostě bylo to skoro jádro té naší myšlenky, jak revitalizovat celý ten baťovský areál, protože vlastně ve svý unikátní urbanistický rozloze je to opravdu jako nevídaný kus architektury v rámci Čech nebo Československa. A právě ta naše myšlenka po zhruba roce práce, jo, kterou jsme v té skupině společně s Vítkem Máslem, Petrem Jandou, Adamem Gebrianem a Evženem Dubem, tak jsme zhruba po roce práce právě považovali tu 34 za takový jako centrum té obnovy. Doufali jsme, že se to podaří obnovit pětně, protože to je velice kvalitní architektura, která sice vznikla těsně po válce. Autorem návrhu je Vladimír Kubeček, ale stejně to drží ty stavební tradice firmy Baťa, jo? Čili to je formálně možný furt považovat za vlastně meziválečnou stavbu.
2: No a jak by do toho vašeho plánu zapadlo to, že by tam bylo teď torzo? Měla by se ta budova tedy nějak dostavit nebo tam právě nechat jenom ten roh samostatný?
6: No, samozřejmě ideální by bylo, kdyby se ta budova obnovila v nějakém jako objemu, který je nevídaný, protože to je skutečně obrovský monoblok, skoro 80 metrů. A právě to, co považujeme za nejhodnotnější, je to takzvaná mřížka urbanistická, jo, která prostě je nutná, aby byla zastavěná, protože to vytváří vlastně ten urbanismus s tím urbanismem. Takže to, proč se snažíme přemluvit všechny zúčastněný, aby tam alespoň to torzo té budovy zůstalo, je vlastně důvod, že považujeme ten nějaký dozvuk nebo ozvěnu nebo nějaký echo té minulé budovy jako za důležitý, aby vlastně ta nová budova furt měla v sobě nějaký kontext té minulé budovy.
2: Takže vy jste se podíleli na tom, že společnost změnila plány a zvažuje část té zbylé části budovy zachovat.
6: Přesně tak.
2: Tak uvidíme, zda to všechno dobře dopadne. To byl Vladimír 518, výtvarník, publicista, který se zabývá také architekturou. Díky za váš čas, naslyšenou.
6: Děkuji.
2: A já vás ještě poprosím, já jsem se teď přehlídla, ale ještě máme minutu, takže se ještě můžu zeptat. Pokud ano. By tedy byla možnost, jak tu zbylou část zachovat, jaká doporučení byste měl vy osobně, jaký upravit, případně zakomponovat?
6: No to už právě zase vyvírá z nějakého kreativního prostě procesu, jo? Protože těch příkladů ze světa je několik, jako, kdy byla vlastně takhle jako opravená fasáda třeba z úplně zaniklé budovy. Jo? A prostě těch přístupů je několik. Buď je to vlastně princip nějaký jako sochy, nějaký vlastně skoro umělecký intervence do té budovy s tím, že zbytek je rozstaven prostě nějakým současným způsobem. A teď jde o to vlastně jenom nestratit, jo, tu část té budovy. Ona to není jenom ta věž, o které se teď bavíme, protože

0: Ministerstvo zdravotnictví chystá novelu, díky které by měl stát lépe zvládat výpadky léků. Hlavně levnější léky s nízkým počtem uživatelů mají v Česku jen jednoho dodavatele, protože více by jich na našem trhu na nízkých maržích nevydělávalo. U takových léků je riziko výpadku často vyšší. Český Červený kříž otevírá v Napajedlích na Zlínsku charitativní šatník. Nové místo pro darování oblečení je na Masarykově náměstí. Do šatníku můžou lidé darovat čisté a nepoškozené oblečení i boty. Vše poslouží lidem, kteří pomoc potřebují. Otevřeno bude každé úterý od 15 do 18 hodin. Spojené státy podle prezidenta Donalda Trumpa vážně zvažují, že přejmenují Ontarijské jezero na americké. Trump to napsal na své sociální síti. Kvůli obchodní válce s Kanadou neočekává další významné obchodování s Ontáriem. Právě po této kanadské provincii je jezero na kanadsko-americké hranici pojmenované. Vztahy Washingtonu s Ottawou se vyostřily minulý týden po krachu jednání o clech. Geologové objevili v ostravsko-karvinských dolech nový minerál. Na počest vědce Jiřího Králíka z Vysoké školy báňské v Ostravě ho pojmenovali králikit. Připomíná krystaly soli kamenné a je tak drobný, že není vidět běžným mikroskopem. Objevený byl v hlubinách dolů na solných krápnících místech, kde do důlních prostor prosakuje slaná voda z nadložních hornin. Sport. Tenistka Kateřina Siňaková vyhrála v prvním kole hlavní soutěže smíšené čtyřhry na US Open. Deblová světová jednička porazila společně s Britem Henry Patenem hvězdný srbsko-běloruský pár Djokovic-Sabalenková v rozhodujícím super tiebreaku. Ve smíšené čtyřhře uspěla také česká dvojice Jakub Menšík a Karolína Muchová. Ti na newyorském Grand Slamu vyhráli nad salvadorsko-francouzským párem Arevalo Mladenovičová také v rozhodujícím super tiebreaku.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Kolona na D1 v Brně, překážky na Pražském okruhu. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy ještě za Popůvkami je silnější provoz. Před kolonou se brzdí pak hlavně u exitu 190 u sjezdu k výstavišti. Osobním autem do omezení u D2 je to na 10 minut. Na Pražském okruhu směrem z D1 na letiště nejdřív pozor mezi tunely. Na Radotínském mostě v pravém pruhu stojí porouchaný kamion, je označený světelnou šipkou. Pak hlavně v Lochkovském tunelu v pravém pruhu se porouchalo osobní auto, zabírá tam pravý pruh. Teď k němu přijela policejní hlídka. A za tunely čekejte kolonu od exitu 15 Lochkov do omezení na 17. kilometru. Za nájezdem od Barandova je to ještě asi na 10 minut. Na silnici 4 ze Strakonic na Prahu kus za Kbelnicí zpozorněte za odbočkou na Brusy. Stojí tam porouchaný kamion a je špatně vidět.
3: On stojí na krajnici a půlky zasahuje do pravého pruhu před horizontem, takže ty auta, co ho předjíždějí, tam nemůžou vůbec vidět.
2: Silnice 12 Praha Kolín byla u Českého Brodu uzavřená, u Orlenu vážnou nehodu auta a motorky tam už dořešili a provoz je zase obnovený. A na silnici 48 na obchvatu Českého Těšina je do konce měsíce nové omezení za kruhovým objezdem, i teď se tvoří kolony obousměrně až na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra bude dopoledne výjimečně i polojasno, jinak převážně oblačno, je zataženo místy déšť nebo přehánky, postupně začnou srážky ubývat a bude se vyjasňovat. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, na jihu kolem 25. Tolik zprávy. Pokračuje večerní radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
4: Pěkný večer už vám přejeme z vysílání radiožurnálu. V 18.34 nás posloucháte. Šéf americké zpravodajské služby CIA je dnes tajně dorazil do Moskvy na jednání s ruskými představiteli. Americkým médiím to potvrdili zdroje z Trumpovy administrativy. No a my se proto za chvilku spojíme s naší americkou zpravodajkou. Pěkný zbytek dne a hezký poslech.
1: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Americká administrativa vyslala do Moskvy nejvýše postaveného představitele za poslední měsíce. Šéf CIA John Ratcliffe nečekaně přiletěl do ruské metropole na jednání. Jejich obsah zatím nikdo oficiálně nekomentoval. Samotnou přítomnost ředitele zpravodajské služby ale americkým médiím potvrdili zdroje z Trumpovy administrativy. Po necelých 9 hodinách letoun Moskvu opustil. Cesta přišla v době, kdy americko-ruská jednání o míru na Ukrajině uvázla na mrtvém bodě. Více o tom, co se v Moskvě odehrálo, už probereme s washingtonskou zpravodajkou radiožurnálu Janou Ciglerovou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Cesta šéfa CIA Johna Ratcliffa do Moskvy zatím nebyla tedy oficiálně potvrzená. Jak se o ní americká média dozvěděla?
1: Štěpáne, nejdřív o ní referoval server CBS, ten byl první, ten vůbec sdělil médiím tu informaci, že Ratcliffe byl v Rusku, a krátce poté zprávu potvrdili i zpravodajský web Axios a televize CNN, ty se odvolávali už na zdroje z americké vlády, které jsou obeznámené s Ratcliffovou cestou. Klíčovou stopou ale byla data z portálu Flight Radar, protože to byla ta, která ukázala, že vojenský transportní letoun C-17 letí z americké základny Andrews přes lotyšskou Rigu a až do Moskvy, kde ráno přistál na letišti Vnukovo. CIA se, jak si říkal, k cestě odmítla vyjádřit, Kreml novinářům řekl, že o žádném takovém letadle neví, a oficiálně tedy cestu nepotvrdila ani jedna ze z těch zúčastněných vlád, nicméně už víme, že po 9 hodinách jednání z Ruska Ratcliffe zase se vrátil.
0: Proč jeho cesta vzbudila pozdvižení?
1: Obsah jednání ani jejich účastníci z ruské strany zatím nejsou známí. Bílý dům se také stále nevyjádřil, ale podle CNN požádali Spojené státy před Ratcliffovým příletem Ukrajinu, aby v pondělí až středu pozastavila drony a raketové údery na Moskvu a další ruská města. Tedy přesně po dobu jeho pobytu. Pozdvižení to vyvolává, protože jde vlastně o první Ratcliffovu cestu do Ruska vůbec, tedy od loňského ledna, kdy se stal ředitelem CIA, a zároveň je to nejvýše postavená návštěva Trumpovy administrativy v Rusku od ledna, kdy se v Moskvě s Putinem setkali vyjednavači Witkov a Kushner.
0: Co ta cesta může znamenat pro mírová jednání o Ukrajině?
1: Faktem je, že přichází v okamžiku, kdy jsou rusko-americká jednání o ukončení války na Ukrajině prakticky zasekla. Naposledy takhle vysoce postavený Američan navštívil Moskvu v loni v lednu, ale šéf CIA se přitom se svým ruským protějškem, šéfem rozvědky Sergejem Naryškinem, udržuje pravidelný telefonický kontakt už delší dobu, o tom se obecně ví. Jestli ta cesta znamená posun v mírových jednáních, nebo jestli jde o zpravodajskou komunikaci mezi službami, to se samozřejmě teprve ukáže, ale faktem je, že šéf CIA neváží cestu za Putinem jen tak, sledují to s napětím mnozí a bez pochyby nejbedlivěji ji sleduje Volodymyr Zelensky.
0: Washingtonská zpravodajka radiožurnálu Jana Ciglerová, díky.
1: Pěkný den.

Les dopravních značek, i tak by se daly popsat některé ulice ve Vamberku. Město proto prošlo všechny značky na svém území a odstraní ty, které už nedávají smysl nebo se zdvojují. Kolik jich nakonec z ulic odstraní a proč může být méně značek pro řidiče přehlednější, to probereme v další reportáži na Radiožurnálu po Michalu Hrůzovi a Kláře Vytiskové.

0: Ve Vamberku na Rychnovsku ubydou dopravní značky radnice je zkontrolovala a navrhla zhruba 70 změn. Některé značení je zastaralé nebo zdvojené. Značky proto úřady odstraní, přemístí nebo upraví.
1: Že by je úplně přehlíželi, to bych nemohl potvrdit, ale je to pro ty řidiče někdy malinko matoucí. Pochopitelně v jednoduchosti je krása.
2: Strážník městské policie Vamberk Petr Černohorský patřil k lidem, kteří na zbytečné nebo zdvojené značky upozorňovali. Zhruba 70 značek tak z Vamberka zmizí, případně se přemístí nebo upraví.
1: Jsme se setkávali, že někde ty značky byly v podstatě, řeknu to lidově, až nesmyslně, někde byly duplicitně.
2: Na problém podle starosty Jana Rejzla hnutí STAN upozornil hlavně čas. Dopravní značení totiž ve městě postupně přibývalo, ale málo kdy se někdo podíval na celý systém znovu.
3: Ale jak ten čas běží, 10, 20, 30 let, tak prostě ty věci se mění a tím, že přidáváte jenom ty jednotlivosti, tak často se zapomene taky ubírat na nějakých místech, které s tím přímo nesouvisí a vlastně se ukázalo, že opravdu spousta těch věcí je zbytečných, přežilých.
2: Podle něj navíc příliš mnoho značek může odvádět pozornost od těch skutečně důležitých.
3: Pokud jedete a máte za sebou 5, 6, 7 různých značek, tak v tom provozu to prostě nestíháte všechno vyhodnocovat.
2: Přímo na Husově náměstí pak ukazuje několik konkrétních příkladů.
3: Začínáme značkou hlavní silnice, která stojí metr vedle sloupu veřejného osvětlení, čili můžeme ji přemístit jednoduše na to veřejné osvětlení, zlepšíme tím přístup pro sekání trávy.
2: Některé značky tu zůstaly po době, kdy městem vedla silnice první třídy. Jiné jsou podle vedení města zbytečné nebo jen nevhodně umístěné.
3: Značka zákaz předjíždění. U běžných místních komunikací se taková značka nepoužívá, protože stačí běžné vodorovné dopravní značení.
2: Vamberk chce mít s revizí dopravního značení hotovo do konce letních prázdnin. Z Vamberku na Rychnovsku Jiří Hofmann, Radiožurnál.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Škoda, že ji nikdo nemůže slyšet. Mezi nebem a zemí se ocitne inspektorka Candice Renoirová v premiérovém kriminálním seriálu. ČT 2. Ulrich rozehrává hazardní vysokou hru. Ukradne svatou korunu. Seriál Huňády vzestup Havrana. A ČT Art. Příběh výpravčího na odlehlé železniční stanici v oceňovaném filmu Alois Nebel. Úterní večer s Českou televizí.
2: Legendární nepřerušený běžecký závod Běchovice Praha slaví 130 let. Oslavte jubileum v neděli 27. září a postavte se na start společně s tisícovkami dalších běžců i domácí elitou. Necítíte se na celou desítku? Dejte si závod ve štafetě s rodinou nebo přáteli. Staň se legendou i ty. Více na webu běchovice-praha.cz a na Facebooku závodu. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou skupina ČES, Česká spořitelna a hlavní město Praha.
3: Radiožurnál je 19 hodin. Zprávy a Kateřina Causidisová.
4: Neznámí útočníci zneužili server iRozhlas v dezinformační kampani. Ukrajina dostala podle prezidenta Zelenského menší počet střel Patriot. České volejbalistky hrají na evropském šampionátu v Brně proti Ukrajinkám. Kolony se stále tvoří na obchvatu Českého Těšína, a to kvůli omezení. A zítra bude oblačno a zataženo, místy déšť, postupně se má vyjasňovat, teploty většinou do 21 stupňů.
5: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Zpravodajský server iRozhlas byl zneužitý v dezinformační kampani. Ta prostřednictvím různých falešných anebo napadených médií tvrdí, že Polsko chce obsadit část území Česka. Na operaci upozornil polský web Cyberdefense 24.
6: Neznámí útočníci v dezinformační operaci mimo jiné vytvořili falešnou doménu serveru iRozhlas.cz, na které publikovali článek redaktora webu s údajnými polskými územními nároky vůči Česku. Text ale Český rozhlas nevytvořil, říká jeho mluvčí Lídia Erlebachová.
7: Proto jsme podnikli dostupné technické kroky k odstranění stránky a zvažujeme také další právní postup, abychom chránili pověst Českého rozhlasu a důvěru našich posluchačů.
6: Celý případ v Česku řeší Ministerstvo zahraničních věcí, říká jeho šéf Petr Macinka z Motoristů.
8: Ministerstvo to řeší nejenom ve spolupráci s Polskem, ale také ve spolupráci s policií a s ministerstvem vnitra.
6: Součástí kampaně je mimo jiné falešný plakát, který lživě na Facebooku láká na demonstraci v Třinci proti údajným polským nárokům na území. Jan Duchoslav, Radiožurnál.
4: Ukrajina dostala protiraketové střely do amerických systémů Patriot, řekl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Počet dodaných střel neupřesnil, ale prohlásil, že jich je málo a Ukrajina jich potřebuje víc. Zelenský zároveň potvrdil, že Kyjev obdržel protiraketové střely vzduch-vzduch a ještě dostane několik francouzských raketových systémů protivzdušné obrany. Ukrajinský prezident předchozích dnech naléhal na spojence, aby mu dodali střely na obranu proti ruským raketám. Tramvaje mezi IP Pavlova muzeem a Italskou v centru Prahy by po rekonstrukci trati mohly znovu začít jezdit v sobotu 5. září. Potvrdilo to vedení dopravního podniku hlavního města. Opravená trať bude součástí nové tramvajové křižovatky mezi Václavským náměstím a Vinohrady. Na provoz musí ještě získat povolení od dopravního a energetického stavebního úřadu, říká mluvčí dopravního podniku Daniel Šabík.
9: Pokud řízení o uvedení stavby do zkušebního provozu dopadne bez komplikací, vrátí se sem provoz linek 11 a 13. Úsek stavby tramvajové tratě Muzeum v tzv. Muzejní oáze, který navazuje na tramvajovou trať Václavské náměstí, uvedeme do provozu společně s budovanou tratí na Václavském náměstí, a to na konci června 2027.
10: Sport. České volejbalistky vstoupily do zápasu s Ukrajinou na mistrovství Evropy v Brně. Domácí reprezentantky hrají čtvrtý zápas základní skupiny. Za sebou mají zatím jen dvě výhry a jednu prohru proti favorizovaným Srbkám. Utkání sleduje David Nekvinda.
11: 5-0, takový je stav pro český tým v úvodu prvního setu, takže při podání Pavly Šmídové se Češky dostali hned v úvodu zápasu do takového trháku. Taky na to hned reaguje ukrajinský trenér, respektive polský trenér ukrajinského týmu Jakub Gluša, který si vybírá oddechový čas, takže zatím to vypadá na vydařený start českého týmu do tohoto čtvrtého zápasu na mistrovství Evropy. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.
10: Slovinský cyklista Tadej Pogačar ovládl čtvrtou etapu Vuelty. Na téměř 105 kilometrů dlouhé trati v Andoře porazil nejbližší pronásledovatele o více jak 2,5 minuty a zůstává v čele celkového pořadí. Závod bude pokračovat zítra etapou dlouhou něco přes 170 kilometrů, která povede poblíž španělské Tarragony.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Už jen kratší zdržení na D1 v Brně, kolony na obchvatu Českého Těšína. Na dálnici D1 v Brně směrem z Prahy na Vyškov ještě zbytek kolony před omezením u D2 dojíždí se před sjezdem na Vídeň na kilometru 193,5. Pro osobní auta je zdržení do 10 minut. Na silnici 48 na obchvatu Českého Těšína mezi kruhovým objezdem a mostem přes Olši dnes připravují omezení. Od zítřka do 10. září tam budou upravovat vozovku. Kolony aktuálně směrem do Polska skoro od sjezdu na centrum od exitu 71 pořád na 15 až 20 minut. Směrem opačně na Frýdek Místek kolona z Polska od sjezdu Těšín západ na 10 až 15 minut. A na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště dejte pozor mezi tunely na Radotínském mostě. Zabírá pravý pruh za nájezdem ze Strakonické poruchný kamion, je označený světelnou šipkou. Pak o kus dál před sjezdem na Karlovarskou před exitem 26 je před začátkem odbočovacího pruhu odstavené osobní auto, to označené není. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Zítra bude zpočátku i polojasno, jinak převážně oblačno, je zataženo místy déšť nebo přeháňky. Postupně začnou srážky ubývat a bude se vyjasňovat. Nejvyšší teploty do 21 stupňů na jihu území kolem 25 a na horách většinou kolem 14 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje večerní Radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
3: Dobrý večer vám přejeme a bude to i dost volejbalový večer v našem vysílání, protože, jak jste slyšeli, už začal další zápas českých reprezentantek v Brně na mistrovství Evropy, tak fanděte s námi, fanděte s Radiožurnálem. Pěkný zbytek dne a hezký poslech.
5: Večerní Radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: Už za necelou hodinu si můžete na stanici Českého rozhlasu Vltava poslechnout premiéru dvoudílného dramatu Dogville. Proslavil ho stejnojmenný film Larse von Triera z roku 2003. Režisér Petr Mančal spolu s dramaturgyní Renatou Venclovou příběh mladé ženy Grace, která přichází do městečka Dogville hledat útočiště před zlem, rozdělil do dvou částí.
1: Honza Šikl nahrával právě varhaní etídy v jednom malém českém kostelíku.
2: Ospalé, zapomenuté městečko se probouzí, přichází krásná dívka Grace a potřebuje pomoc. Ujme se jí místní intelektuál, je přesvědčený, že Grace představuje pro Dogville příležitost, jak světu ukázat morální zásady a dobrotu obyvatel. To je výchozí moment nejenom Trierova známého filmu, za který dostal Zlatou palmu na festivalu v Cannes, ale i scénáře, podle kterého Petr Mančal dvoudílné drama natáčel.
1: Také jsme text krátili, abychom co nejvíc zaostřili na téma a také na postavy celého příběhu.
2: Filmová podoba trvá skoro 3 hodiny a hraje v ní 16 herců. Uprchlici Grace představuje Nicole Kidman. V hlavních rolích dvoudílné rozhlasové adaptace účinkují Klára Suchá jako Grace a Viktor Zavadil jako Tom Edison.
3: To máme ale štěstí.
4: Tak co, Grace? Jak to jde?
3: Nic moc. Nikdo moji pomoc nepotřebuje.
2: Grace dostane šanci zůstat za drobnou výpomoc v místních domácnostech, jenomže lidé ji začnou zneužívat a příběh městečka Dogville graduje, když se Grace rozhodne mstít.
3: Moc děkuju.
5: Nakonec se toho našlo docela dost, co různí obyvatelé Dogville nepotřebovali.
2: Inspirací k napsání Dogville se Trierovi stala píseň z Brechtovy Třígrošové opery, ve které zotročená žena sní o pomstě obyvatelům města. Další velkou a přiznanou inspirací je divadelní hra Naše městečko, kterou připomíná zejména všudy přítomný a vševědoucí vypravěč, dodává dál režisér Petr Mančal.
1: V angličtině Grace je nejenom křestní jméno, ale také znamená milost, modlitbu před jídlem, znamená také laskavost. A právě tady, bych řekl, je i tematické těžiště toho, na co se ptá samotný autor scénáře. Do jaké míry jsme schopni milosrdenství, které nejenom prezentujeme, ale také ho projevujeme, děláme.
2: Trier svůj film vystavěl jako téměř prázdné jeviště. Domy v Dogville jsou vyznačeny pouze na podlaze, jejich stěny neexistují a divák tak současně sleduje příběh i mechanismus, kterým je příběh vytvářen.
1: Přemýšleli jsme, jak stvárnit podobně jako ve filmu přiznanou studiovost. Celá inscenace se odehrává ve studiu.
2: Při svém uvedení v Cannes v roce 2003 vyvolal snímek mimořádně rozporuplné reakce. Michaela Betty Šková, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
6: I o prázdninách.

České volejbalistky si můžou na mistrovství Evropy zajistit postup do osmifinále. Na jejich utkání s Ukrajinou se vypravíme ve večerním radiožurnálu po kapele November 2.

0: České volejbalistky si můžou na domácím mistrovství Evropy v předstihu zajistit postup do osmifinále. V přímém přenosu radiožurnálu Sport hrají čtvrtý a předposlední zápas ve skupině. Tentokrát s Ukrajinkami. Utkání sleduje reportér David Nekvinda.
1: Ten zápas se vyvíjí z českého pohledu zatím velmi dobře, protože Češky vedou nad Ukrajinou 19-13. V prvním setu hned v úvodu se Češky dostaly do vedení 5-0. Na to si vzala ukrajinský realizační tým oddechový čas a teď už je to 20-13 pro český tým. Vedení o 7 bodů už tady několikrát bylo, ale samozřejmě tím, jak se blíží závěr prvního setu, tak je čím dál pravděpodobnější, že Češky vstoupí do tohoto zápasu. Dobře, připomínám, že Češky vyhrály dva úvodní duely turnaje proti Řecku a Rakousku, poté v neděli prohráli se Srbskem, v pondělí měli volný den a teď je tu přímý bod z podání, je to tak, chvíli se zdálo, že by Ukrajinky mohly udržet míč ve hře, ale Michaela Mlejnková si připisuje ESO, to znamená tedy další oslavy, stav 21-13, vedení už o 8 bodů a opravdu české volejbalistky míří za tím, že vyhrají první set tohoto zápasu na mistrovství Evropy. Výhra v celém zápase by znamenala jistotu postupu do playoff. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.

0: Chcete vědět, jak vzniká naše vysílání?
1: Zmeškali jste rozhovor s oblíbeným hostem?
0: Nebo si chcete pustit některý z našich exkluzivních seriálů celý?
1: Klikněte na radiožurnál.cz.
0: Stránky s nejrychlejším a ověřeným zpravodajstvím.
1: Pohledy do studií i playlisty Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Poznají vaše děti falešnou fotku nebo lživou zprávu? Zapojte je do olympiády mediální gramotnosti, kde získají nové informace a mohou vyhrát skvělé ceny, jako 55 000 žáků minulý rok. Stačí jedna vyučovací hodina. Přihlaste třídy základních a středních škol na webu medialnigramotnost.com. Registrace končí už 11. října. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Zprávy a Kateřina Causidisová.
2: Pražští kriminalisté zadrželi trojici podvodníků z call center. Jen za červenec podle policie vybrali z cizích bankovních účtů dohromady 10 milionů korun a poškodili tak přes 50 lidí. Detektiv

0: Nikoho ale zatím neobvinili. A dělníci dnes začali s odstřely hlavní trasy průzkumné štoly tunelu pod brněnským sídlištěm Vinohrady. Prvních 600 metrů zvládli vyhloubit pomocí těžké techniky. Na zbylých skoro 400 metrů potřebují výbušniny. Průzkum ve štole je nutný pro zpracování podrobného projektu tunelu. Ten se stane součástí velkého městského okruhu. Sport. České volejbalistky hrají na mistrovství Evropy v Brně proti Ukrajinkám a je u toho reportér David Nekvinda.
1: Žurnálu. Před okamžikem skončil první set tohoto zápasu. Češky ho vyhráli 25-17 za 26 minut, takže to bylo hodně jednoznačné v té úvodní sadě. Už se rozehrál taky set číslo 2, ten je zatím vyrovnanější, aktuálně 2-2, ale právě poslední míč získali české hráčky a teď půjde Monika Brancuská servírovat. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nebezpečí na D11 Úsadské a překážka na pražském okruhu mezi tunely. Na D11 ve směru z Hradce Králové na Prahu dejte pozor u exitu 25 Sacká. Hlásíte, že mezi dálnicí a oplocením uvízla srnka a pobíhá u vozovky. Dálnice D1 přes Brno už je plynule průjezdná v obou směrech. Dál potom na D1 za Brnem směr Ostrava zpozorněte za sjezdem Kroměříž západ. Na kilometru 259 je odstavené nákladní auto, kužely kolem stojí na čáře u pravého pruhu a nákladní vozidla projíždějící kolem vybočují až do levého. Na pražském okruhu ve směru z D1 na letiště pozor na dva stojící kamiony. První je v omezení za Jesenicí na kilometru 1,5 vpravo v zálivu, u něj policejní hlídka. Druhý potom mezi tunely na Radotínském mostě v pravém pruhu za nájezdem ze Strakonické, označený světelnou šipkou. A na silnici 48 na obchvatu Českého Těšína dosud vznikají kolony kvůli novému omezení mezi kruhovým objezdem a mostem přes Olši. Kolona směrem do Polska je teď od sjezdu na Havířov od exitu 73 zdržení stále až 20 minut. V opačném směru z Polska kolona 5 až 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: V noci bude oblačno, je zataženo a teploty klesnou na 15 až 11 stupňů. Zítra čekáme zpočátku výjimečně i polojasno, jinak převážně oblačno, je zataženo, místy déšť nebo přehánky. Postupně začnou srážky ubývat a má se vyjasňovat. Nejvyšší teploty nejčastěji do 21 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje večerní Radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
4: Dobrý večer vám přejeme a v této půlhodině vysílání večerního Radiožurnálu z hudby nabídneme třeba Johna Lennona, Mobyho a nebo teď kapelu Imagine Dragons.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

peří a trusu divokých kachen a hlavně ve vodě, ve které se pohybují, budou odborníci nově hledat virus ptačí chřipky, a to ještě předtím, než se v blízkých chovech objeví první příznaky této nemoci. Jak bude pilotní monitoring v Česku vypadat, tak to uslyšíte za chvilku ve večerním Radiožurnálu. Teď v 19.38 začíná písnička od Anny K.

0: Chtějí odhalit ptačí chřipku dříve, než bude nutné vybít celý drůbeží chov na vybraných lokalitách, proto budou experti od září monitorovat divoké kachny a husy, které jsou hlavním přenašečem. Stejně jako člověk mají v sobě virus ještě předtím, než se objeví první příznaky. Pomoci by mohla pravidelná analýza peří a trusu kachen. Odborníci se zaměří taky na vodu v rybnících.
1: V ruce mám klícku, ve které je sorbent zabalený do gázy, abychom nazbírali dostatek biologického materiálu, včetně potenciálně virů ptačí chřipky.
2: Děrovaný váleček, co drží Vojtěch Kouba z Vysoké školy chemicko-technologické, má zároveň na sobě plovák polystyrenový, který bude jako jediný vidět na hladině.
1: Na kterých se držuje volně žijící ptactvo, jelikož například ty kachny jsou rezervoárem virů ptačí chřipky. A tím, že nakažení ptáci vylučují ten virus ještě předtím, než souhynou, víme, že virus ptačí chřipky ve vodě najdeme.
3: Základem je pro nás sorben aktivné uhlie, které si tu nasypeme.
2: Tady v laboratoři Ústavu technologie vody a prostředí odborníci vyvíjejí různé varianty. I proto Erika Buková teď k uhlí přilévá rybniční vodu.
3: Přidáme inaktivovaný vírus ptáčí chřipky.
2: To znamená, že není nebezpečný pro práci v laboratoři.
3: Použijeme zkoumavky a přístroj zapněme.
2: Teď se začaly zkoumavky točit a třást.
3: Budeme premeriavať 14 dní, či se tam ten vírus zachytává, ako to funguje.
2: Takto upravené aktivní uhlí bude ve zmíněném válečku od září plout na 4 lokalitách. Zhruba jednou týdně vědci náplň vymění a odeberou vzorky peří a trusu divokých ptáků.
1: Potřebujeme sebrat vyšší 10 vzorků za jeden odběr, ale na sorbentu máme průměr vlastně toho, co se v té vodě vyskytovalo za celou tu dobu toho týdne.
2: Teď se podle Alexandra Nadě ze Státního veterinárního ústavu drůbeží vzorky testují až po prvních příznacích nemoci.
4: Když překoná újin 2% a když dojde k poklesu snášky nebo k snížení příjmu potravy.
2: Když se ptačí chřipka potvrdí, musí se vybít celý chov.
4: Kdyby jsme našli pozitivitu v těle vzorcích blízkosti chovu drůbeže, tak ochranné opatření se můžou zavést významně dřív, než dojde k přenosu nebo k prvním příznakům.
2: Pokud se monitoring viru ptačí chřipky osvědčí, bude v příští sezóně i na dalších vodních plochách. Eva Kézrová, Radiožurnál.

Moby na Radiožurnálu, chvilku po 7:45. České volejbalistky usilují o postup do osmifinále mistrovství Evropy. Jak se jim v utkání proti Ukrajinkám daří, uslyšíte za chvilku.

0: České volejbalistky by si rády už dnes zajistili postup do osmifinále mistrovství Evropy. V přímém přenosu radiožurnálu Sport hrají čtvrtý a předposlední zápas ve skupině, tentokrát s Ukrajinkami. Utkání sleduje reportér David Nekvinda.
1: Mám dobré i špatné zprávy z tohoto zápasu. České volejbalistky vyhrály první set jednoznačně 25-17. To je ta dobrá zpráva, že Češky vedou 1-0, když tu první sadu ovládli tak, že se dostali do vedení 5-0, které pak postupně udržovali a navyšovali, jenomže druhý set ten se vyvíjí úplně jinak a v tuto chvíli Češky prohrávají 15-19, když Ukrajinky většinu času strávili ve vedení. Ze stavu 8-12 pak dokázal český tým srovnat na 12-12, chvíli pak se skóre zase tak trochu přelévalo ze strany na stranu, ale teď tedy měli Ukrajinky sérii, kterou se dostali do toho před okamžikem 4-bodového vedení, ale je tu zase jedna dobrá zpráva, a to sice, že český tým teď boduje a snižuje tedy na 16-19, takže ještě zůstává ve druhém setu. Trochu to připomíná úvodní páteční zápas proti Řecku, kdy Češky jasně vyhráli první set, ve druhém prohráli a pak to pokračovalo tak, že celkem s přehledem vyhráli další dvě sady a bylo to 3-1. Samozřejmě ještě lepší by z českého pohledu bylo, kdyby se to dnes neopakovalo vůbec a bylo by to 3-0, ale i kdyby to byl ten páteční scénář s jedním ztraceným setem, tak by to samozřejmě bylo pro český tým dobré a především by to znamenalo postup do další fáze turnaje, tedy do osmifinále, které ještě bude dál hostit Brno až semifinále a finále. Tam by případně Češky museli přijet do Istanbulu. Teď je tu dlouhá výměna, která skončí dobrým ukrajinským útokem a mohutnou oslavou po té, co Svitlana Dorsmanová jako kapitánka to vzala na sebe z pravé strany hřiště, poslala balon k zadní čáře. Českým volejbalistkám tam před okamžikem nepomohla taková minisérie dvou míčů, to byl vyrovnaný stav, respektive Češky i vedli o jeden bod a pak dvakrát zahráli těsný aut, tím se Ukrajina dostala do vedení a od té doby se jí tedy daří ten náskok udržovat nebo navyšovat spíš a teď tedy už pomalu v koncovce druhého setu vedou Ukrajinky nad českým týmem 20-16, ale připomínám, na sety je to 1-0 pro Češky. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.

0: Radiožurnál je 20 hodin. Zprávy a Kateřina Causidisová.
1: Lépe zvládat výpadky léků, to by měla novela zákona, kterou teď připravuje Ministerstvo zdravotnictví. V Moskvě přistálo letadlo americké armády, po několika hodinách se vrátilo do lotyšské Rigy. Český dvojskyf i párová čtyřka postoupili na veslařském mistrovství světa do semifinále. A zítra bude oblačno i zataženo, místy déšť, postupně se má vyjasňovat, teploty většinou do 21 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
1: Ministerstvo zdravotnictví chystá novelu zákona, díky které by měl stát lépe zvládat výpadky léků. Reaguje tak i na situaci kolem léku tamoxifen na rakovinu prsu, který nebyl dostupný delší dobu teď v létě.
3: Součástí připravených změn budou mimo jiné opatření k vytvoření robustnějších rezervních zásob.
4: Říká za ministerstvo zdravotnictví Martin Novotný. Problém sehnat tamoxifen měla v červenci třeba Marcela z Ostravy.
5: Je to frustrující v tom, že je to zásadní lék, který snižuje riziko návratu nemoci.
4: Riziko výpadků roste hlavně u léků, které mají pouze jednoho dodavatele. V Česku se to týká až poloviny léků, kterým skončila patentová ochrana. Podle výkonného ředitele České asociace farmaceutických firm Filipa Vrubela je příčinou chybějící konkurence to, že stát tlačí na nízké ceny.
6: Nakoupili jsme si tuto úsporu právě tím, že nám roste riziko výpadku.
4: Novelu chce mít ministerstvo hotovou do konce září. Michaela Bacílková, Radiožurnál.
1: Na moskevském letišti Vnukovo přistál americký vojenský transportní letoun, informuje o tom agentura Reuters. Podle amerických médií byl na palubě letounu ředitel zpravodajské služby CIA John Radcliffe. Boeing včera přiletěl do lotyšské Rigy ze základny Andrews nedaleko Washingtonu. Z Lotyšska dnes odletěl do Moskvy na jedno z tamních hlavních letišť. Kreml uvedl, že o letadle nemá žádné informace. Další podrobnosti nejsou známé. Před 6 večer pak letoun odletěl z Moskvy zpátky do Rigy. Základna Andrews ve státě Maryland slouží taky jako výchozí letiště pro speciál amerických prezidentů Air Force One. Vedení chráněné krajinné oblasti Kokořínsko Máchův kraj začalo legalizovat první dvě nepovolená tremská tábořiště. Jde o Borovo v Kokořínském dole a Mamuťák v Kosteleckých Borech, ve kterých mají být i ohniště. 40 nelegálních míst nechali správci HKO loni zbourat. Pokračuje ředitel správy chráněné krajinné oblasti Ladislav Pořízek.
7: My nyní zkoušíme legalizovat tremské kempy na území, které je v majetkové správě agentury. Ten proces je poměrně složitý, ale běží, ale předpokládáme, že vlastně na letošní sezonu ty dva tremské kempy by měly být zlegalizovány.
8: Sport. Obě české posádky v dnešním programu mistrovství světa ve veslování v Amsterdamu postoupily do semifinále. Dvojskyf Dalibor Neděla Jakub Podrazil dojeli ve čtvrtfinále první. O další postup budou veslovat zítra a se svým výkonem byli po závodě oba veslaři spokojení. Párová čtyřka Zindulka, Čížek, Ježik a Smejkal skončila ve své rozjížce čtvrtá. Nakonec ale čeští reprezentanti postoupili díky času. Semifinále je čeká ve čtvrtek. A české volejbalistky hrají o postup do osmifinále mistrovství Evropy. V Brně bojují s Ukrajinkami, sleduje to reportér David Nekvinda.
9: Odehrány dva sety a zápas je vyrovnaný 1-1. Češky ovládly suverénním způsobem první sadu. Skončilo to 25-17, když Češky od začátku udržovaly pohodlný náskok, ale ve druhém setu se Ukrajinky dostaly do vedení. Češky sice stáhly, ale pak zase Ukrajinky odskočily a zvítězily ve druhé sadě 25-21. Za okamžik začne tedy za vyrovnaného stavu set třetí. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Překážka na D1 za Prahu a zdržení u Českého Těšína. Na dálnici D1 opatrně na výjezdu z Prahy směrem na Brno. U nájezdu od Pražského okruhu na kilometru 11,5 zastavilo nouzově osobní auto. Je v odstavném pruhu, zatím bez výrazného označení. Na D1 počítejte s překážkou také u Kroměříže ve směru do Ostravy. Za sjezdem na Kroměříž západ na kilometru 259 nákladní auto v odstavném pruhu. Je označené kužely, které ale stojí na čáře u pravého pruhu. Na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště pozor na stojící kamion za Jesenicí a v omezení na kilometru 1,5 je vmáčknutý v zálivu na místě policie. Auta tam vybočují do levého zúženého pruhu. A se zdržením stále počítejte na obchvatu Českého Těšína. A provoz brzdí omezení před mostem přes Olši. Kolona směr Polsko od sjezdu na Havířov je až na 20 minut. V opačném směru je na asi na 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude zpočátku výjimečně i polojasno, jinak převážně oblačno, až zataženo místy déšť nebo přehánky. Postupně ale začnou srážky ubývat a bude se vyjasňovat. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, na jihu kolem 25 a na horách většinou kolem 14 stupňů. Tolik zprávy. Dál pokračuje večerní radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
11: Dobrý večer, 20 hodin, 5 a půl minuty. Poslanci se dnes po letní pauze opět vrátili do sněmovních lavic a stále jednají. Prvním bodem po návratu je totiž prezidentské veto změn rozpočtových pravidel. Bližší informace přidáme už za chvilku přímo do poslanecké sněmovny. Zamíříme ve vysílání večerního radiožurnálu za naší reportérkou. Přejeme vám pěkný zbytek dne a hezký poslech.
2: Večerní radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: Po zhruba 6 týdnech se dnes poslanci vrátili do sněmovních lavic. Cíl přehlasovat prezidentské veto novely zákona, která mění rozpočtová pravidla. To se ale po dlouhé debatě pravděpodobně dnes nepovede. Schůze začala v 10 hodin dopoledne a poslanci teprve kolem 19. hodiny začali hlasovat o programu jednání. Do sněmovny teď zdravím reportérku Radiožurnálu Danielu Brichtovou. Dobrý večer.
1: Hezký večer.
0: Otevřeli už tady poslanci alespoň přímo ten konkrétní bod týkající se změn rozpočtových pravidel?
1: Ano, program už si poslanci schválili. Prezidentské veto novely o rozpočtových pravidlech je prvním bodem. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO není možné podle současné legislativy připravit návrh státního rozpočtu na příští rok. Ten musí vládě předložit do konce srpna, tedy do pondělí.
2: Ve schválení vráceného zákona by Česká republika musela příštím roce hospodařit se schodkem 150 miliard korun a to by fakticky vedlo k devastaci naší ekonomiky.
1: Jaký bude ten konkrétní schodek rozpočtu, se zatím neví, ale podle Schillerové bude vyšší než letos a nižší než 400 miliard korun.
0: Co konkrétně vadí nejen opozici, ale taky prezidentu republiky, který zákon do sněmovny vrátil?
1: Nejde jen o výši schodku, ale také o takzvané únikové doložky, které by se schválením novely vztahovaly i na takzvané infrastrukturní investice, tedy například na stavbu dálnic, pokračuje předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob.
3: K tomu zákonu se umožní vládám, aby rostl státní dluh a to bude muset někdo zaplatit a bohužel to budou naše děti. Pokud koalice přehlasuje veto pana prezidenta, tak my v rámci opozice podáme i ústavní stížnost.
1: Odborníci také upozorňují na další bod, který novela obsahuje, a to na možnost navýšení výdajů o 10% na základě rozhodnutí Bezpečnostní rady státu.
0: A kdyby mohli poslanci o tomto bodu hlasovat?
1: Pravděpodobně se dnes poslanci k hlasování nedostanou. Teď mluví první řečník k tomuto bodu, tedy přímo předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob, kterého už jsme slyšeli, a zatím ještě přihlášeno do rozpravy zhruba 20 řečníků. Debatu by měli zákonodárci během večerních hodin přerušit a ráno v 9 v ní opět pokračovat. Pokud řečníků nebude ubývat a projevy budou dlouhé, tak plánuje koalice na odpoledne zařadit hlasování na pevný čas.
0: Ve sněmovně je reportérka Radiožurnálu Daniela Brichtová. Díky a naslyšenou.
1: Hezký večer.

Máte doma nepoužívanou zachovalou školní tašku nebo penál? Aktuálně věci pro školáky vybírá i Oděvní banka, která pomáhá samoživitelkám nebo samoživitelům. Podrobnosti přidáme za chvilku v našem celotýdenním seriálu Radiožurnálu.

0: Česku žije přes 500 000 solo rodičů, tedy samoživitelek a samoživitelů, kteří vychovávají jedno nebo více dětí. Podle posledního sčítání lidu, domů a bytů z roku 2021 tvoří neúplné rodiny skoro 1/5 českých domácností. A začátek školního roku je pro mnohé z nich finančně náročné období. Jak zazní v našem seriálu radiožurnálu Jeden rodič na všechno, oděvní banka pro ně teď od lidí vybírá zachovalé školní batohy, penály a další potřeby do školy. Zapojit se může každý.
1: V oděvní bance v Praze Troji jsem s ředitelkou Danou Pavlouskovou. Teď tady s kolegyněmi děláte co? Jedna třídí, jedna teď dotelefonovala.
2: V podstatě třídíme darované oblečení a následně z toho připravujeme krizové balíčky s oblečením pro lidi a děti, které to potřebují.
1: Tam se dají najít třeba i tepláky nebo kraťasy na tělocvik?
2: Záleží na tom, jestli je dostaneme od dárců. Ten balíček v podstatě obsahuje bez spodního prádla, kompletní sadu v oblečení a obléknete se od hlavy k patě.
1: Vy máte i konkrétní projekt, jmenuje se Back to School, to znamená zpátky do školy, a už se vám tady kupí různé věci. Tempery, pravítka, formelíny, jsou tady štětce, propisovačky, pastelky, bodovky, papíry. Tam je ještě další položka, a to jsou penály a aktovky. Ty taky můžou lidé nějakým způsobem vám doručit z druhé ruky, aby šli dál do dalšího kola.
2: Určitě, a jsme za to moc rádi, protože i když jako oděvní banka se specializujeme na oblečení, tak právě v rámci toho programu Back to School se snažíme pomáhat vlastně dětem z rodin, které na tom nejsou dobře. Tudíž každý dárce, který nám přiveze anebo pošle, ať je to penál, školní baťoch, jsme za to vděční.
1: Ale není to tak, že by se mohl člověk přijít a vybrat si tašku?
2: Ne, takhle to určitě nefunguje. Primárně hlavně každý vlastně žadatel, který potřebuje pomoc, nám musí doložit, že je v nouzi.
1: Tak připravené pytle. Oděvní banka přijímá dámské, pánské a dětské oblečení od jednotlivců i firem. V regálech tady vidíme, že začínáte na dětské velikosti 98, říkám to správně.
2: Tam je vlastně jakoby omezení, že nebereme ty mimi věci pro miminka, protože těch je strašně hodně a nemáme pro to odbyt.
1: Když bychom se bavili o věcech do školy, tak kde je ta hranice, jestli už to oblečení je třeba nějakým způsobem seprané nebo poškozené?
2: My vycházíme z toho, že když pomáháte lidem v nouzi, tak je určitě nechcete nějak degradovat vlastně jakoby nevhodnou formou pomoci. Proto my u toho oblečení, když ho třídíme, tak máme základní pravidlo, že rozesíláme oblečení jenom takový, který bychom si sami oblíkli na sebe nebo na naše děti.
1: Tak krabice, to už jsou šály a čepice na zimu.
2: Tady u těch regálů, tady nahoře, jak vidíte, jak už začínáme přetýkat, to je zásoba vlastně na zimu. My si musíme vytvářet velké zásoby zimního oblečení, protože ono potom třeba v říjnu začne prostě být ošklivo a ta poptávka po zimním oblečení je vlastně paradoxně o hodně silnější než po letním.
1: Vy tady máte i nové věci, jsou to ponožky.
2: Ano.
1: I s etiketou.
2: Ponožky, to je jeden z nejžádanějších vlastně artiklů i našich spolupracujících neziskovek.
1: Vy jste zároveň zakladatelka Klubu svobodných matek. Co je podle vás v té situaci, co je nejsložitější?
2: Já myslím, že to je taková ta klasická Sofiina volba, protože vy budete volit mezi tím časem, který věnujete práci, abyste finančně zajistila rodinu, a tím časem, který chcete věnovat dětem, abyste byla za dobrého rodiče. Peníze versus čas.
1: Vysvětluje Dana Pavlousková z neziskové organizace Oděvní banka. Veronika Hlaváčová, Radiožurnál.

Radiožurnál je půl deváté. A zprávy s Kateřinou Couserisovou. Ve dvou šaržích bylinných dětských čajů českého výrobce All Nature našli inspektoři nadlimitní množství alkaloidů. To jsou látky, které můžou zvyšovat riziko rakoviny. Státní zemědělská a potravinářská inspekce proto doporučuje tyto čaje nepít a stahuje je z trhu. Informoval o tom její mluvčí Pavel Kopřiva. Zemřela americká zpěvačka, herečka a filantropka Dolly Partonová. Bylo jí 80 let. Na sociálních sítích o tom informovala její rodina. Partonová byla držitelkou několika cen Grammy a jednou z nejúspěšnějších country zpěvaček historie. Za svou kariéru prodala přes 100 milionů desek a 25 jejich písní se dostalo na první místo americké hitparády. Proslavila se především hitem Jolene ze 70. let a na koncertech vystupovala i v pokročilém věku. Lotyšsko zakáže dovoz vybraného zboží z Ruska a Běloruska. Shodla se na tom lotyšská vláda a to s tím, že nová pravidla začnou platit 1. září. Nařízení podle veřejnoprávní televize LSM zakazuje dovoz knih, novin, oblečení, bot a nebo hraček.

0: 2-1, vyhráli první sadu 25-17, tu druhou prohráli 21-25, ale teď zakončila třetí set rána přesně na lineu 25-19 pro české volejbalistky, které se tak dostávají do vedení 2-1. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Překážky v omezení na Pražském okruhu i na D1 za Prahou. Na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště čekejte překážku za Jesenicí. A v omezení na kilometru 1,5 stojí kamion v zálivu. Světelná šipka blokuje část pravého zúženého pruhu, takže se vybočuje. Na D1 opatrně na výjezdu z Prahy směrem na Brno. U nájezdu od Pražského okruhu na 11. kilometru stojí porouchané osobní auto. Je v odstavném pruhu, na místě už je světelná šipka. Na D1 podobná situace i u Kroměříže ve směru do Ostravy. Za sjezdem na Kroměříž západ na kilometru 259 nákladní auto v odstavném pruhu. Je označené kužely a některá vozidla vybočují. U Českého Těšína se zdržíte na obchvatu města, hlavně ve směru do Polska. Provoz brzdí omezení před mostem přes Olši. Kolona je od odbočky na Havířov, zdržení kolem 15 minut. Směrem z Polska se zdržíte kratší dobu. A na silnici 37 s Chrudimi do Ždírce nad Doubravou zpomalte za odbočkou do Lukavice. Za zatáčkou pracují hasiči, čistí vozovku od rozlitého oleje. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: V noci bude oblačno, je zataženo a teploty klesnou na 15 až 11 stupňů. Zítra výjimečně i polojasno, jinak převážně oblačno, je zataženo, místy déšť nebo přehánky. Postupně začnou srážky ubývat a bude se vyjasňovat. Teploty nejčastěji do 21 stupňů. Tolik zprávy. Teď už posloucháte Vinohradskou 12.
4: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
5: Běloruská novinářka Natalia Sudlianková aktivně pracovala ve prospěch nepřátelských zájmů Ruské federace v České republice.
6: Rozhodl o tom městský soud v Praze.
7: Sudlianková měla v Česku třeba plnit úkoly ruské vojenské rozvědky.
8: Aktivně šířila ruskou propagandu.
9: Co říká na samotný rozsudek, není jasné.
8: Běloruská novinářka, která u nás v minulosti získala azyl, byla loni vládou premiéra Fialy zařazena na sankční seznam a musela zemi opustit.
4: Spolupracovala s ruskou rozvědkou, proto ji vyhostili z Česka. Soud teď zamítl žalobu Natálie Sudliankové, která měla kšefty z GRU. Jaké a jak se vůbec dostala do Prahy? Ptám se na to kolegy komentátora Ondřeje Soukupa, který se specializuje na postsovětský prostor. Dnes je úterý 25. srpna. Dobrý den, Ondřej, díky, že jste dorazil k nám do studia Vinohradské 12.
10: Dobrý den, děkuji za pozvání.
4: Pražský městský soud je to pár dní zpátky zamítl žalobu někdejší klíčové spolupracovnici ruské vojenské rozvědky GRU v Česku Natálii Sudlankové.
11: Z listin obsahujících utajované informace vyplývá, že žalobkyně byla úkolována a odměňována ze strany příslušníka GRU pana A.Š.
4: Bránila se proti umístění na sankční seznam, čeho konkrétně chtěla tou žalobou dosáhnout.
10: Tak ona se chtěla prostě hájit, že se nedopustila těch činů, které jí BIS kladla za vinu, tedy že pracovala pro ruskou vojenskou rozvědku GRU.
4: A ty sankce, ty byly nejenom z české strany, ale potom i celoevropské, že jo? Loni se dosáhlo toho, že ty sankce byly od celé Evropské unie, takže...
10: Takže vlastně celý ten její život, který se tady prostě více než 20 let budovala v Česku, tak ten prostě skončil.
4: A když mluvím o tom loňském roce, tak ty rázné kroky proti ní iniciovala loni vláda Petra Fialy.
12: Na vnitrostátní sankční seznam jedná se o běloruskou občanku Natálii Sudlankovou.
4: Vyhostila ji ze země, dala jí těch 30 dnů na to, aby prostě odsud... šla jinam.
12: Působila vědomně a systematicky ve prospěch Ruské federace a byla za to i finančně odměňována.
4: Jak silné důkazy proti ní měla? To znamená důkazy, že skutečně měla spolupracovat s GRU, že byla agentka GRU?
10: Tak my to samozřejmě nevíme, protože z logiky věci tyhle věci jsou tajné. My jsme slyšeli, že tedy BIS předložila vládě několik jako dokumentů.
4: 14. bylo, myslím, dokonce.
10: Ano. No. A ze kterých

0: vyplývalo, že prostě pracovala pro i tu rozvědku, ale rozhodně nebyla nějaká jako vysloveně agentka asi, nebo nedej bože důstojnice, jo? Že to prostě spíš jakože ad hoc nějakým způsobem něco pro ně dělala, dostávala za to zaplaceno potom už po teda začátku Velké války přes kryptoměny a tak dále, takže to je to, co jsme my slyšeli, nemáme to pořádně jako věřit.
1: Takže agentka byste jí neříkal, jak byste jí říkal?
0: Spolupracovnice.
1: Donášela GRU nebo vykonávala nějakou službu pro GRU?
0: To my jako přesně nevíme. Takhle, on ten její příběh jako byl velmi barvitý. Prostě ona se živila nejrůznějšími způsoby a dovedu si živě představit, že pokud by jí někdo třeba právě napojený na nějakou z těch ruských tajných služeb, požádal třeba, zjistěte mi prosím vás informace o tady tom či jiném kšeftu, tak ona by to udělala a nemyslím si, že by to ani vnímala, jako že by to bylo něco jako tajného. Ona neměla žádné vlastně jako přístup k nějakým utajovaným skutečnostem. Jo?
1: Takže
0: ona,
1: krtek GRU v Praze.
0: No, to je jako hodně silně řečeno, prostě ona si většinu těch věcí, si myslím, které mohly zajímat GRU a podobně, tak prostě ona považovala za legální. Prostě podívejte se, já jsem tady konzultantka, já za to prostě beru peníze a jestli si mě zaplatí, já nevím, Rosatom nebo začínající podnikatel nebo ruská tajná služba, tak je mi v zásadě dost jedno.
1: No ona ale to spojení s GRU popírala, ne?
0: Ona to popírá, ona říká, že
1: vlastně dělala takový rozhovor pro Seznam Zprávy, kde řekla, že vlastně i ten člověk, který měl úkolovat, že to jméno nikdy neslyšela.
2: Nikdy jsem nebyla a nejsem vědomou spolupracovnicí GRU. Ani jsem nikdy nepodepsala žádný vázací akt. Viděla jsem v jednom z článků také nějakou údajnou fotografii pana Šavrova, ale nevybavuji si, že bych se s takovým člověkem potkala.
0: No, ale ona jako vlastně celou dobu říká, ne, já jsem tady měla normální, legální biznis, já jsem měla komunikační agenturu, já jsem tady zastupovala jako PR manažerka celou řadu lidí, já jsem pomáhala prostě s rozvojem obchodu a nejenom, takže to je to, z čeho mě vlastně obvinují, ale přitom to bylo naprosto legální.
1: No, jak se vůbec dostala do Česka?
0: No, to je právě celý ten příběh.
1: Ten barvitý jako příběh, kdy začal?
0: Neuvěřitelný, no na konci 90. let, kdy najednou se Natalia Sudlenková objeví v Praze, co by politická uprchlice z Běloruska.
1: Disidentka?
0: Ona se motala kolem té Běloruské lidové fronty, ještě vlastně na konci Sovětského svazu. Hnutí, které vlastně skončilo jako v opozici a Alexandr Lukašenko po svém zvolení v roce 1994 to začal vlastně potírat. A ona se dostala do vězení oficiálně za nějaké daňové delikty nebo hospodářské. Ona sama tvrdila, že to bylo především kvůli tomu, že prostě finančně podporovala opozici, což úplně klidně může být. Nicméně jí se podařilo se z toho vězení nejenže dostat, ale ještě obloudit svého vyšetřovatele z KGB a s ním uprchnout ze země. A je to dneška i manžel, otec jejich dvou dětí. Takže tady tím způsobem ona se ocitla v Praze. Nejdříve prostě začala pracovat v běloruské redakci Rádia Svobodná Evropa. Tam ovšem jako dlouho nevydržela, protože zjevně ta její neklidná povaha a verkoholismus jako nebyl úplně ideální v tomhle tom a zjistila, že taky, že tam nejsou žádné jako zvláštní peníze, takže ona odchází, zakládá si právě tu komunikační agenturu, zakládá si noviny Pražský telegraf a vlastně stává se tou podnikatelkou vlastně na volné noze.
1: A ona sama sebe označovala za novinářku? Když mluvíte o tom, že pracovala v rádiu Svobodná Evropa, zakládala si noviny?
0: Tam ona to myslím, že nebrala úplně jako novinařinu, přinejmenším, nebo v okamžiku, kdy vydávala ten Pražský telegraf, tak ona tam taky jako, nemůžeme si to představovat, že to byl prostě nějaký jako mediální dům, prostě tam jako pracovali tři lidi, možná včetně uklizečky, a ona sama psala polovinu těch článků, takže v tomhleto ohledu ano, samozřejmě novinářka byla.
1: Takže se pohybovala na tiskových konferencích, pohybovala se v kruzích novinářských?
0: To vlastně málo, jako co by novinářka jako taková, nicméně, ale v okamžiku, kdy ona teda začala naplno pracovat na tom svém PR projektu, tak ona samozřejmě se s novináři velice dobře znala, protože ona zastupovala velké firmy jako asi největším klientem. Ona mi jednou říkala, že jako vlastně 2/3 příjmů vlastně má z Rosatomu. Mm-hmm. To bylo samozřejmě v těch dobách, kdy se hovořilo o dostavbě Dukovan. Rosatom byl jedním vlastně z největších kandidátů, ale ona zastupovala i další firmy, které patřily nějakým ruským majitelům. Třeba jedna firma, která vyrábí pracovní oblečení, tak ty taky zastupovala. Ale třeba i nějakou malou firmičku, která dovážela kosmetiku ze Sibiře, nějakou bio, jo, a dělala třeba jednou ročně, dělala takovou jako večírek před Vánoci právě a pro novináře, kteří psali o ekonomice, a tam bylo nějaké prostě ruský kaviár a já nevím, co tam.
1: Vy jste tam byl někdy?
0: Já jsem tam byl, ano.
1: Vy jste se znali?
0: My jsme se znali dokonce ještě z dob, kdy ona vlastně akorát odcházela z té Svobodné Evropy, protože já se prostě dlouhodobě o Bělorusko zajímám, takže takhle jsme se nějakým způsobem potkali a pak už jsme prostě o sobě věděli. A ona v tomhle tom byla taky mimochodem skvělá, jo? Že ona, když už se s někým potkala, tak si to zapamatovala, ona si ten kontakt někde uložila, prostě z hlediska PR ona byla vlastně skvělá manažerka. No a taky už můžete stejně říct, že z hlediska tedy tajných služeb byla skvělá prostě spolupracovat.
1: A jak to dala dohromady to psaní a s tím PR? To už se v tom psaní asi muselo projevovat, ne? Nebo jak tak vůbec přemýšlela o tom, co se děje v Rusku nebo v Bělorusku, když žila tady? Jako, no, jak psala, o čem psala?
0: Ona v zásadě, tak to je Pražský telegraf, to bylo prostě noviny pro ruskojazyčné žijící Česku. Jo, takže
1: a propagandistické? Nazval byste to tak?
0: Ne. Protože 90% byly informace o České republice, které potřebují lidi, kteří prostě třeba nečtou české média nebo něco takového, takže prostě 2/3 toho bylo opravdu, že já nevím, cena dálniční známky se prostě příští rok zvýší o 10% nebo něco takového. Pak tam byly samozřejmě otevřeně reklamní texty o nějakých prostě ruských firmách a tak dále. Já myslím, že ono to takhle, ostatně i ten PR projekt vlastně vyrostl z toho, že ona obíhala ty ruské firmy, aby jí dali inzerci, že jo, protože to byly ještě tištěné noviny.
1: Ona totiž, proč se na to ptám, v roce 2014 v tom Pražském telegrafu vydala mimo jiné komentář zatracující ukrajinský Euromajdan, kde jeho účastníky obvinila z krádeží, ze znásilňování a podobně.
3: O co jde Rusku?
4: Rusku?
3: Na východě Ukrajiny.
4: No, Rusku hlavně jde uklid na Ukrajině.
0: Ona měla jako vlastně blízko k velvyslanectví, nebo relativně.
4: Rusko potřebuje klidný, rozvíjící se stát, kde není válka, kde občané jsou spokojeni s tím, jak žijou.
0: Ona v době, kdy Rusko se snažilo vytvořit takovou síť těch rodáků, prostě ruskojazyčných, po celém světě, to byl velký projekt, který nakonec skončil tak, že prostě se ukázalo, že to nejsou vůbec žádné peníze, protože byly rozkradeny ještě v Moskvě, ale existovala koordinační rada těch Rusů v Česku, kde se všichni snažili jako zaujmout pozice, aby následně zjistili, že tam teda jako žádné peníze jako nejsou, nebudou, ale Sudlianková třeba jezdila i na takové ty akce do Moskvy, že ruská diaspora prostě z celého světa, tak oni jim zaplatili ty letenky. Takže ona jako vlastně měla k tomuhle tomu blízko.
1: A lobovala třeba za nějaké česko-ruské partnerství, přátelství?
0: Určitě se velmi snažila zvýšovat šance Rosatomu na získávání toho kontraktu. To opravdu ona byla absolutně všude, obíhala redakce a všem nabízela nějakou cestu prostě, že se můžeme jet podívat na tu leningradskou atomovou elektrárnu a že nám všechno zaplatí a bude to dobrý. Tak nevím, jestli někoho nakonec zlákala. A samozřejmě ona to brala vlastně jako, že ty ekonomické vazby, že prostě jako její to je její popis práce, prostě zlepšovat tyhle ty vztahy a hledat prostě další obchodní příležitosti.
1: A celou tu dobu, kdy už pracovala pro ruský Rosatom, respektive byl to jeden z jejich klientů a měla tu svou komunikační agenturu a nějak to hybridně asi pospojovala s tím psaním, tak v té době už pracovala pro GRU?
0: To nikdo neví. Jako já upřímně řečeno...
1: Od kdy to datují české tajné služby? Protože to asi nebyla celá ta doba, kdy od 90. let, nebo byla, kdy tu žila?
0: Těžko říct. Jako můžete, jsou lidé třeba právě z té běloruské svobodky, který jako říkají, hele, prostě voda byla divná od samotného počátku.
1: No.
0: Na druhou stranu, já si skutečně myslím, že ona prostě dělala nejrůznější kšefty pro nejrůznější lidi. Rozhodně nebyla naivní a hloupá, aby teda nevěděla, že přinejmenším v některých případech to asi nebude úplně jako čistě biznesový zájem. A prostě neviděl bych to tak, že ona byla nějak opravdu jako ta vyslaná agentka, která prostě 20 let se tady schovávala a budovala si legendu a ve skutečnosti prostě jako pracovala od začátku a každý prostě, já nevím, v 11 večer vysílala tajnou depeši do Moskvy. O tom poněkud pochybuji.
1: Ale tak stýkala se s českými politiky dokonce, možná právě v souvislosti s tím Rosatomem, nebo tak o tom často i mluvili, že řešili s ní Rosatom.
5: Kolik dnes má celkem rozpracovaných a kontrahovaných projektů Rosatom po světě a kde všude jsou?
1: Třeba Josef Skála z KSČM.
6: Rusko měla tu obrovskou kliku, že dokonce v tom nejhorším období pokračovala ve výstavbě jaderných elektráren.
1: Vydali takový videorozhovor právě o Rosatomu s ní.
6: A podle mě je to vlastně to nejdůležitější, proč dneska Rusko má opravdu, teda Rosatom má nejvíc jaderných bloků ve výstavbě v zahraničí.
1: Nebo Jiří Kobza, do roku 25 člen SPD, pak kandidoval za Stačilo. Nebrali od ní peníze údajně, protože BIS ještě tvrdila, že vlastně rozdávala peníze v rámci nějakého propagandistického šíření lidem, tak tito politici tvrdí, že žádné peníze nebrali, tak asi měla nějaký vliv, nebo ne?
0: Tak ona měla určitě kontakty. Já myslím, že kvůli tomu Rosatomu bych řekl, že prostě ona byla u jednání prakticky se všemi ministry ekonomiky nebo prostě průmyslu, kteří během té prostě anabáze atomové o tom rozhodovali. Jako, to je prostě, ona samozřejmě se točila prostě kolem nejrůznějších skupin, právě často tedy z toho nějakého okraje politického spektra, ale jako myslím si, že by neměla sebe menší problém mluvit s jakýmkoliv politikem a brala by to vlastně jako náplň své práce.
1: A podle BIS teda za to ruská strana platila, vy už jste to říkal na začátku, v kryptoměnách.
7: Její činnost byla financována přímo z Ruska.
1: Mluvil o tom loni už ex-ministr Jan Lipavský, ex-ministr zahraničních věcí.
7: Řadu let v Česku skrytě a vědomně pracovala ve prospěch několika ruských organizací.
1: Co znamená, že ona dostávala v bitcoinech 10 000 korun, 100 000 korun za to, co dělala, nebo taky přesné částky neznáme?
0: Neznáme to úplně. Ona vlastně sama jako jenom tak jako naznačila, že ve skutečnosti to byly platby, které byly už po začátku velké války, tedy po únoru 2022, a kdy vlastně ten bankovní provoz mezi Moskvou a Prahou skončil, ten legální, no ale že prostě jako oni ještě platili za nějaké věci, které pro ně udělala předtím, tak můžeme tomu věřit. Nemusíme, ale pravda je, že co jsme jako i slyšeli od českých úřadů, tak to vlastně asi bylo až po tom roce 2022, že do té doby ty peníze dostávala jinak.
1: Jak asi nesla to, když se stát rozhodl, že Rosatom nebude účasten toho tendru na dostavbu Dukovan? Právě kvůli tomu možnému bezpečnostnímu ohrožení, které vyšlo zejména najevo po tom, co jsme se dozvěděli podrobnosti o ruském angažmá teroristickém při útocích ve Vrběticích.
0: Tak to mohu říct naprosto přesně, protože jsem toho byl očitým svědkem, protože to byl nějaký víkend, myslím, že sobota, kdy vyšla tady ta zpráva, já jsem byl na chalupě, jsme tak sekali trávu, teďka mi prostě najednou začaly chodit ty fleše na telefon, tak jsem prostě vypnul sekačku, šel jsem k počítači zjišťovat a během asi 10 minut mi volala Natália.
1: Fakt. Hned potom, co Babiš s Hamáčkem tehdy
0: přesně,
1: vystoupili.
0: Přesně, tak jako říkáme, pro Boha, co se to stalo, to je prostě v háji. Tedy ona používala o někud expletivnější retoriku, ale vlastně říkala, já jsem tady 8 let pracovala na tom, aby jsme ten kontrakt pro Rosatom jako udělali. Nedovedeš si představit, co já všechno jsem pro to udělala. A teďka tyhle ty, zase nějaké slovo, a tady prostě to celý jako moje úsilí úplně jako zrušili kvůli nějakému blbýmu skladu.
1: Ti myslela teda jednotku 29155 tří letí?
0: Přesně, no ano, ona vůbec nepochybovala o tom, že to ano, byli agenti GRU, jo?
1: Co jste jí na to řekl?
0: Tak se mi tak co jí na to člověk může říct, jo? Tak, ale prostě ona se potřebovala vypovídat, že prostě jako to je tak strašný, že jako se tak děsně snažila, aby to bylo lepší a ty pardon, z Moskvy prostě a tak dále, jo, takže...
1: Takže to byl náraz do zdi pro ní možná?
0: No byl, absolutně.
1: Ztráta
0: tak iluze. Ona tom jako opravdu měla velkou část příjmu, že z tohohle toho a myslím si, že se jako uměla říct o tom, aby zaplatili slušně, jo. Ale pravda je, že ona byla neuvěřitelně aktivní a furt něco vymýšlela, takže i třeba začátek velké války, kdy prostě jako rázem vlastně přišla o 95% příjmů, no tak tady začala podnikat v něčem úplně jiným, tady na Vinohradské třídě měla nějaké bistro, kde říkala, že jsem ještě chlubila, říkala, tady zaměstnávám Ukrajince a my vlastně vozíme i do těch jako, to bylo nějaký léto roku 2022, takže do těch ubytovacích zařízení pro ukrajinské uprchlíky vozíme vlastně zadarmo jídlo a tak dále. Takže jako ona se vždycky jako dovedla nějak o sebe postarat.
8: Citujeme z informací BIS.
9: V roce 2024 se aktivity Natálie Sudliankové zaměřovaly na podkopávání důvěry veřejnosti v oprávněnost sankcí EU, uvalených například na ruského oligarchu Ališera Usmanova v souvislosti s jeho podporou války vedené Ruskem proti Ukrajině.
1: Kolik takových Sudliankových v Česku je nebo bylo?
0: Já myslím, že Natália byla vlastně viditelná hodně. Prostě ona jako i chodila do třeba České televize v tom roce 2014 po anexi Krymu a začátku války na Donbase, tak oni si ji tam poměrně často zvali, protože ona byla jedna z mála příčetných lidí, kteří dokázali alespoň nějakým způsobem rozumně formulovat to, oč jde Vladimíru Putinu prostě nějak zastávat tu ruskou pozici. No, a to už vlastně nikdo jako další takovýhle prostě není a asi nebude. Samozřejmě lidí, kteří dělali biznis s Ruskem.
1: A byli třeba placení GRU?
0: No ale jako to my samozřejmě nevíme, protože opět mně to přijde, že to není nějaká jako dlouhodobě plánovaná centrálně řízená operace. Jo? Tady prostě může existovat spousta lidí, kteří mají nějaké vazby. Jo, na které se ta tajná služba může čas od času kvůli něčemu obrátit. Jo? Prosím tě, sežeň mi telefon na tady toho.
1: Já bych tím jenom neumenšoval, že to je samo o sobě samozřejmě problematické. Velmi
0: to bez zesporu, no.
1: Já se vrátím do loňského května, tehdy v květnu Sudlianková, Natálie Sudlianková opustila Česko po teda desítkách let, co tu žila, kam se vydala?
0: No, co já vím, tak je v Rusku, v Moskvě snad. Ona říkala, že zvažovala Bělorusko, no ale to si myslím, že už vzhledem k tomu, jakou měla vlastně minulost, i tady vlastně se o Alexandru Lukašenkovi nevyjadřovala nějak pěkně, takže si myslím, že jako usoudila, že bezpečnější budou jiné země. Myslím, že taky nějakou chvilku byla, nebo možná o tom jenom uvažovala o Kazachstánu, ale zdá se, že teďka je v Moskvě.
1: Co tam dělá?
0: To nevíme. Nebo respektive já to tedy nevím.
1: Není to známé. Ona se ozvala, tuším, loni po té cestě, že teda přes Turecko jede na východ a od té doby nic?
0: Od té doby nic od nějakých jako známých, jsem něco zaslechl, ale já to nemám jak uvěřit. Ale jsem si jako zcela jist, že ona rozhodně nebude prostě sedět někde jako doma a vzpomínat na staré časy, jako ona je taková jako velmi, velmi akční. No.
1: Barvitý příběh. Tak díky, že jste spolu se mnou ho představil.
0: Já děkuju za pozvání.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska Ondřej Soukup, kolega, který komentuje dění v postsovětském prostoru a má taky s Josefem Pazderkou vlastní podcast jménem Na východ. Probírali jsme spolu v dnešní epizodě příběh Natálie Sudliankové. Rozhodnutí Pražského městského soudu informoval jako první kolega Jan Horák na webu iRozhlas.cz, kontaktoval i advokáta Sudliankové Marka Kovandu, který mu ale s odvoláním na mlčenlivost nic konkrétního neřekl. Více dozvíte na iRozhlasu a my se ozveme zase ve středu. Naslyšenou zítra.

0: Ukáž, co to tady máš? Výstava o psech v Národním zemědělském muzeu? Aha, a není prostě pes jako pes? Jo tak, tenhle hlídá stádo před vlkem. A tenhle? Pastevecký pes. V čem je rozdíl? Neštěkej, já si to přečtu. Pes, odvěký pomocník stát, výstava v Národním zemědělském muzeu v Praze. Tak to si nenechám ujít. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Radiožurnál 21 hodin. Kateřina Causerisová a zprávy.
2: Mezi trestné činy by mohlo od příštího roku přibýt používání pyrotechniky na stadionech. Zemřela americká zpěvačka Dolly Partonová, bylo jí 80 let. České volejbalistky jsou blízko postupu do osmifinále mistrovství Evropy. V Brně hrají proti Ukrajinkám. A zítra bude oblačno, je zataženo místy déšť, postupně se bude vyjasňovat, teploty většinou do 21 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
2: Použití pyrotechniky na stadionech by mohlo být nově trestným činem. Po jednání pracovní skupiny to řekl ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů. Přibýt by mezi trestné činy mohlo taky zahalování obličejů na stadionech. Změny jsou součástí novely zákona o podpoře sportu, kterou chce koalice předložit v září. Platit by měly od příští podzimní ligové sezóny. Zpřísnění trestů podle Šťastného požadují zástupci sportovního prostředí.
4: Není to rozhodnutí politiků, je to skutečně jasný požadavek ze sportovního prostředí, ať už jde o FAČR, tak o zástupce ligové asociace, tak i zástupce klubu.
2: Součástí změn je taky zavedení registru problémových fanoušků. Ten by spravovala Národní sportovní agentura ve spolupráci s jednotlivými kluby. O vymazání z databáze by mohli lidé v oprávněných případech požádat. Nejvyšší soud Spojených států umožnil prezidentovi omezit hlasování poštou. Soud tak rozhodl jen 2 měsíce před volbami, ve kterých se rozhoduje o míře moci Donalda Trumpa ve zbývajících 2 letech jeho mandátu. Státy, které se proti nařízení bránily, podle soudu neprokázaly dostatečnou újmu.
5: Soud dal zelenou prezidentskému dekretu Donalda Trumpa, který vedle voličských seznamů jednotlivých států zavádí prověřovací seznamy ministerstva vnitřní bezpečnosti. Ty chce využít ke kontrole voličů a ověření, že jsou americkými občany. Pošta má pak pomoct rozhodnout, kteří voliči mají obdržet lístky pro hlasování poštou. 3 liberální soudkyně nesouhlasily. Chyby při sestavování seznamů by mohly podle nich připravit oprávněné voliče o hlas. Některé státy už avizovaly, že se odvolají. Z Washingtonu je Naciglerová, Radiožurnál.
2: Ve věku 80 let zemřela americká zpěvačka, herečka a filantropka Dolly Partonová. Na sociálních sítích to oznámila její rodina. Partonová za svou kariéru získala přezdívku Královna country. Nejvíce se proslavila v 70. letech hitem Jolene. Ve videu na několikanásobnou držitelku ceny Grammy zavzpomínal její synovec Brian Seaver.
6: Dolly otevřela dveře pro generace zpěváků, skladatelů, muzikantů a snílků ze všech oblastí života i kontinentů. Díky jejímu příkladu jsme věřili, že všechno je možné. Nikdy neviděla dveře, které by nešlo otevřít, a dveře, které otevřela, tvořily a měnily historii.
7: Sport. Češky hrají proti Ukrajinkám na mistrovství Evropy ve volejbalu. Zápas na brněnském výstavišti sleduje reportér David Nekvinda.
8: Zápas před pár sekundami skončil, jak asi můžete slyšet, tak hala v Brně slaví. Češky porazili Ukrajinu 3-1, když vyhráli první set, v tom druhém ztratili, ale pak po setech 25-19 a 25-21 tedy dotáhli zápas vítězství. Znamená to, že Češky už mají jistý postup do osmifinále evropského šampionátu. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.
7: Teniska Kateřina Siňáková vypadla na US Open ve druhém kole smíšené čtyřhry. S Britem Henry Pettenem podlehla v rozhodujícím super tiebreaku dvojici Monfils-Svitolinová. Do semifinále naopak postoupili Jakub Menšík s Karolínou Muchovou, kteří domácí pár Paul a Navarová porazili 4-1 a 5-3.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Překážky na pražském okruhu za Jesenicí a na D1 u Kroměříže. Na pražském okruhu ve směru z dálnice D1 na letiště pozor na překážku za Jesenicí a v omezení na kilometru 1,5 stojí v zálivu kamion. Je označený světelnou šipkou, která ale zasahuje do části pravého pruhu a vybočuje se doleva. Na dálnici D1 z Brna do Ostravy nepřehlédněte odstavená vozidla u Kroměříže. U sjezdu na Kroměříž západ na kilometru 258 stojí osobní auto, na místě už je šipka. O kilometr dál stojí už delší dobu kamion, ten je označený kužely. Na D5 počítejte s omezením u Berouna ve směru do Plzně. Na 19. kilometru teď pracují silničáři v levém pruhu. Projíždějte kolem nich opatrně. A na silnici 48 na obchvatu Českého Těšína se tvoří kolony kvůli novému omezení mezi kruhovým objezdem a mostem před Olší. Přes Olši kolony už se zkracují, směrem do Polska se zdržíte déle, a to kolem 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme zpočátku výjimečně i polojasno, jinak převážně oblačno, je zataženo místy déšť nebo přehánky, postupně začnou srážky ubývat a bude se vyjasňovat. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, v jižní části kolem 25 a na horách většinou kolem 14 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje večerní radiožurnál s Vojtěchem Bidrmanem.
1: Tady na radiožurnálu má teď zdravotnická témata na starosti reportérka Michaela Bacílková a musím říct, že takový nomen omen tady v budově Českého rozhlasu snad nepamatuju. O čem dnes Michaela Bacílková natáčela? O náročné operaci karcinomů jater, plic nebo močového měchýře. Nově je totiž budou dělat už jen lékaři ve specializovaných centrech. O těchto plánech ministerstva zdravotnictví vám povíme ještě podrobněji. Tak klidný večer.
3: Večerní radiožurnál a Vojtěch Bidrman.

0: Ty nejnáročnější onkologické operace by se do roku 2030 měly plně přesunout do specializovaných center. Podle ministerstva zdravotnictví je to proto, že lékaři v těchto centrech mají se složitými zákroky větší zkušenosti. Změny se mají týkat třeba operací karcinomů jater, slinivky, plic nebo močového měchýře.
1: Není to věc, která se stane zítra, je to proces. Máme tady některé milníky, které jsou už jasné. Začínáme od 1. září v oblasti játra a slinivky. Postupně vlastně budeme centralizovat až do roku 2030. Tím pádem se i nemocnice na to mohou připravit.
2: Říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Přínosy centralizace jsou podle něj dobře vidět třeba na výsledcích operací pokročilých nádorů konečníku. Zatímco u specializovaných center dosahuje přežití ve 3 letech po operaci 75%, mimo centra je to 66%. Výhoda centralizace ale podle ministerstva není jen ve vyšší kvalitě péče. Roste pak taky počet pacientů, kteří se vůbec k operaci dostanou, popisuje datový analytik ministerstva zdravotnictví Marian Rybář.
3: Když přijde ten pacient do centra, kde je velká zkušenost, tak oni se pustí i do hraničních pacientů, který by v těch menších nemocnicích vůbec operovaní nebyli. A jenom pro příklad, v Dánsku jsou 4 vysokoobjemová plicní centra a je tam ta prooperovanost neboli ten resection rate 25%, zatímco v Čechách je to 15%.
2: Centralizace péče není v Česku novinkou. Aktuálně máme asi 24 typů specializovaných center a už teď v nich lékaři dělají zhruba 3/4 nejnáročnějších operací. Některé z nich si ale i tak nadále ponechávají menší nemocnice a právě to chce ministerstvo změnit. Asociace českých a moravských nemocnic souhlasí s centralizací třeba u nádorů močového měchýře. V některých jiných oblastech ale podle místopředsedy Petra Chudomela smysl nedává.
4: Ale od roku 28, kdy se bavíme o centralizaci operativy ledvin, tak to už je právě ten sporný bod, protože se domníváme, že jsou tady nemocnice, které dělají operací ledvin 50, 60, 70 za rok. Takže to je dostatečné číslo, měli by dostat šanci, aby prokázali, že tu operativu dělají dobře, dělají s minimálními komplikacemi a jsou srovnatelné s těmi velkoobjemovými centry.
2: Upozorňuje taky na možné zhoršení dostupnosti péče. Podle něj to budou mít někteří pacienti do specializovaných center daleko. S tím ale ministerstvo nesouhlasí. Rozmístění center je podle rezortu takové, že případné prodloužení cesty nebude nijak zásadní. Michaela Bacílková, Radiožurnál.
0: 21:12, s vámi je stále úterní večerní Radiožurnál a teď pozor, jsou tu mimořádné zprávy ze silnic.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Na dálnici D8 pozor na začátku dálnice za Prahou ve směru na Ústí nad Labem. Ještě před zdiby na -2 km leží na vozovce upínací popruhy z nákladního auta. Dejte pozor, výjezd z Prahy po D8 v levém pruhu, předměty na vozovce. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
5: Zavolejte i vy 800 553 553.

Tenistka Lucie Havlíčková zvládla první zápas kvalifikace na US Open. Bulharku Janevovou porazila 6-2 a 7-5. Laura Samson naopak v New Yorku podlehla Slovince Zidančekové. Zápas Anny Siskové proti Němce Akugueové právě teď vrcholí. Stav je 5-4 pro Češku v rozhodujícím třetím setu. Před malou chvíli měla Sisková mečbol, teď už má ale výhodu její soupeřka. Později večer ještě do kvalifikačních bojů v Americe vstoupí Zdeněk Kolář. Jen připomenu, že k postupu do hlavního pavouka US Open potřebují tenisté vyhrát celkem 3 kvalifikační zápasy. A další sportovní zprávy Radiožurnálu ještě uslyšíte.

0: Jsou to zhruba čtvrt hodiny staré zprávy z brněnského výstaviště. České volejbalistky vyhrály na mistrovství Evropy nad Ukrajinou a zvládly tedy třetí ze čtyř dosavadních zápasů v základní části. K čemu jim to prozatím stačí, to už ve sportovním přehledu doplní Tereza Cedidlová. Dobrý večer.
1: Hezký večer. Sport. Češky přehrály Ukrajinky 3-1 na sety a s předstihem si tak zajistili jistotu postupu do osmifinále. Na evropském volejbalovém šampionátu se znovu představí ve čtvrtek, kdy odehrají poslední zápas své skupiny proti Bulharsku. Pokud i tento zápas vyhrají, zajistí si výhodnějšího soupeře pro play-off. A i toto utkání odvysílá v přímém přenosu Radiožurnál Sport a Radiožurnál nabídne živé vstupy. Teniska Kateřina Siňáková prohrála ve druhém kole hlavní soutěže smíšené čtyřhry na US Open. Deblová světová jednička společně s Britem Henry Paytonem podlehla v rozhodujícím super tiebreaku dvojici Monfils Svitolinová. Do semifinále mixu na newyorském Grand Slamu ale naopak postoupila česká dvojice Jakub Menčík a Karolína Muchová. Ti vyhráli nad domácím párem Paul a Navarová ve dvou setech 4-1, 5-3. Obě české posádky dnes na mistrovství světa ve veslování v Amsterdamu postoupily do semifinále. Dvojskyf Dalibor Neděla s Jakubem Podrazilem vyhrál svou čtvrtfinálovou jízdu a o postup do finále bude bojovat zítra. Se svým výkonem byli oba veslaři po závodě spokojení, říká Neděla.
2: Kvalitním startem jsme odpálili závod a pak jsme si drželi náskok nad Rumunama a Němce jsme předjeli v poslední pětistovce. Dovezli jsme si to na prvním místě a celkově bych to hodnotil kladně.
1: Párová čtyřka Zindulka, Čížek, Ježek a Smejkal skončila ve své rozjížďce čtvrtá. Nakonec ale čeští reprezentanti postoupili díky času. Semifinály čeká ve čtvrtek. Slovenec Tadej Pogačar vyhrál o více než 2,5 minuty čtvrtou etapu na cyklistické Vuelte v Andoře. Do úniku se dostal zhruba v polovině závodu, už 50 kilometrů před cílem. Slovenský šampion Tour de France Pogačar si v etapě, ve které museli cyklisté nastoupat téměř 3000 metrů, dojel na letošní Vuelte pro druhé vítězství a zůstává v čele celkového pořadí. Své vedení navýšil na téměř 3,5 minuty. Závod bude pokračovat už zítra etapou dlouhou něco přes 170 kilometrů, která povede poblíž španělské Tarragony. A tým fotbalové Sparty má nového středního obránce, jím Loïc Mbesso. Bývalý francouzský mládežnický reprezentant přestoupil na Letnou z belgického Saint-Truidenu. V Praze podepsal 25-letý fotbalista blíže nespecifikovanou smlouvu. A jiný 27-letý záložník Christian Friedek končí v Baníku Ostrava. Vedení klubu se s fotbalistou dohodlo na předčasném rozvázání smlouvy. Friedek odehrál za Baník poslední zápas v loni v listopadu. Jarní část minulé sezóny pak strávil na hostování v indonéském týmu Garuda Jaksa FC.
0: Tak to si ti, Terezo, přiznám, že o existenci tohoto týmu vím až teď od tebe, takže děkuju za rozšíření obzoru a naslyšenou.
1: Není zač, díky, naslyšenou.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Čechách teď večer přibývá srážek od jihozápadu, prší a nebo v noci pršet bude na většině území. V noci se ochladí na 15 až 11 stupňů Celsia. Podrobněji nejen o počasí v našich zprávách. Dobrý večer, 9:30. Zprávy Radiožurnálu a Kateřina Cousirisová.
1: Kamery na stadionech by mohly začít fungovat od podzimní ligové sezóny. V poslanecké sněmovně se na tom dohodla pracovní skupina, která řeší bezpečnost ve fotbale. Zavedení kamer by mělo být dobrovolné, vzniknout by měl zároveň registr problémových fanoušků, který by spravovala Národní sportovní agentura ve spolupráci s jednotlivými kluby. Kriminalisté zahájili trestní stíhání záchranáře, který loni v listopadu jel v terénním voze po sjezdovce v Koutech nad Desnou v Jeseníkách. Na mokré trávě se auto převrátilo, jeho spolujezdec utrpěl vážná zranění a po několika dnech v nemocnici zemřel. Ukrajina dostala protiraketové střely do amerických systémů Patriot, řekl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Počet dodaných střel neupřesnil, ale prohlásil, že jich je málo a Ukrajina jich potřebuje víc. Ukrajinský prezident naléhal na spojence, aby mu dodali střely na obranu proti ruským raketám. Kompletní údržby se v těchto dnech dočkal růžový králík v Plzni Lochotíně. Pětimetrová kontroverzní betonová socha znázorňuje králíka požírajícího bezhlavé tělo člověka. Dílo má ukázat na současnou společnost pohlcenou konzumem. Oprava sochy a obnova nátěrů bude stát zhruba 70 tisíc korun. Sport. České volejbalistky na mistrovství Evropy v Brně porazily Ukrajinu 3-1. Zajistili si tak postup do osmifinále. Znovu se na palubovce představí ve čtvrtek v posledním zápase své skupiny proti Bulharsku. Fotbalisty Artisu Brno posiluje obránce Karel Pojezný. Nováček první ligy získal stopera na hostování do konce sezóny z Baníku Ostrava. Součástí dohody je opce na případný přestup. Kluby o tom informovali na svých webech.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D8 za Novou Vsí a zavřená silnice 2 na Pardubicku. Na dál...

0: 533. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme zpočátku výjimečně i polojasno, jinak převážně oblačno, je zataženo místy déšť nebo přehánky. Postupně začnou srážky ubývat a bude se vyjasňovat. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, na jihu kolem 25 a na horách naměříme většinou kolem 14 stupňů. Tolik zprávy. Dál pokračuje večerní Radiožurnál a je s vámi Vojtěch Bidrman.
2: Nejdražší poštovní známky jsou koncentrovaná síla na malém prostoru. To jsou slova filatelisty Tomáše Mádla, dnešního dopoledního hosta Radiožurnálu a moderátora Jana Pokorného. Jak se pozná skutečná filatelistická rarita a proč jsou některé známky doslova pokladem? Světem těch nejvzácnějších známek vás Tomáš Mádl provede tady na Radiožurnálu v repríze už za 30 minut.
0: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

Asi na žádné jiné místo v Česku jsme ve vysílání od minulého čtvrtka až do dneška nemířili tak často jako do Českých Budějovic. Přivítali totiž 52. ročník agrofestivalu Země živitelka, ze kterého jsme odvysílali spoustu rozhovorů, reportáží, ale třeba taky sobotní magazín Experiment. Teď už je ale Země živitelka minulostí, a tak nám dovolte ještě jednou se za ní ohlédnout. Uděláme to hned po velkém hitu kapely Depeche Mode.

0: Nejmodernější stroje a technika, ukázky chovu zvířat i bohatý doprovodný program, to všechno nabídla letošní mezinárodní výstava Země živitelka. Během 6 dní přilákal její 52. ročník přes 100 000 návštěvníků všech generací. Lidé se mohli seznámit třeba i s Agátou, umělou inteligencí, která je pro zemědělce velkým pomocníkem.
1: Plánujete příští sezónu? Agáta připraví varianty osevního plánu.
2: Agáta dokáže v reálném čase sdělit veškeré informace o farmě. Soupis toho, kde jezdili stroje, co se dělo ve skladech.
3: Aplikaci Agátu, první umělou inteligenci vyvinutou přímo pro potřeby moderního zemědělství, mi představuje obchodní ředitel společnosti AG Data Ondřej Hale.
2: Dokáže díky svým schopnostem uspořit náklady na osiva, hnojiva, postříky.
4: Tak pojď, Jáchym, rovnitř, já ti ukážu, jak to funguje tady.
3: Šestiletý Jáchym z Nové Vsi na Vysočině se právě jde podívat do kabiny jednoho z nejmodernějších traktorů, který na výstavě je. Ukáže mu ho prodejce Matěj Bayer.
5: Ten traktor všechno umí.
4: Umí to jezdit samo, má to GPS navigaci.
3: Na Jáchyma čeká jeho maminka.
6: Věra Houtková.
3: Vás taky zajímá technika?
6: Já bych se ráda podívala někam jinam, ale mám doma 3 chlapy v chalupě, takže nemám nárok. Stroje a jídlo, nic jiného nezajímá.
3: Mezi tisíci návštěvníky je také 72letý
7: Pavel Matouš z Krasoňovic.
8: Pro mě největší zážitek byly ty první výstavy po revoluci. Jsem pracoval jako agronom a viděli jsme úplně nový stroje. Byli jsme z toho úplně odvázaní.
3: Předseda představenstva Českobudějovického výstaviště Mojmír Severin hodnotí letošní ročník výstavy Země živitelka velmi pozitivně.
9: Máme velmi kladné ohlasy od vystavovatelů a o dobrém průběhu celého agrosalonu svědčí i 10 000 spokojených návštěvníků.
3: Příští ročník agrosalonu Země živitelka začne 26. srpna. Z Českých Budějovic Jitka Cibulová-Vokatá, Radiožurnál.

Opoziční strany se do senátních voleb snaží vysílat společné kandidáty, i proto letos o místo v senátu usiluje poměrně málo uchazečů. Naopak hnutí ANO jde do všech obvodů samostatně. Redaktor deníku N a spoluautor podcastu Vrtěti psem Jan Tvrdoň to všechno popsal Pavlíně Nečáskové v dnešním Interview Plus a přepis celého rozhovoru s Janem Tvrdoněm najdete už teď na titulce i rozhlasu. 21:47 s vámi i dál večerní radiožurnál. Tak dobrý poslech.

0: 25. srpen přinesl i tuhle zprávu. V 80 letech zemřela královna amerického country a herečka Dolly Parton. Za svou kariéru natočila 50 studiových alb a získala 11 cen Grammy. Až do vysokého věku aktivně vystupovala na koncertech. Proslavila se například písní Jolene. Ve světě byla známá i pro svůj vzhled, o který pečovala s pomocí plastických chirurgů. Její začátky však byly skromné. Na svět přišla jako čtvrtá z 12 sourozenců.
1: I grew up.
2: Dolly Parton se narodila v americkém Tennessee do široké, ale velmi chudé rodiny. Její hudební kariéra začala velmi brzy. V 6 letech se sama pokusila vyrobit si kytaru a tu skutečnou dostala v 8. O 2 roky později začala vystupovat v místních rádiích a pak ji pomohl nastartovat kariéru Johnny Cash.
3: Johnny byl tehdy vysoký a hubený a tenkrát jsem si poprvé ve svém životě uvědomila, co je to sex appeal. Bylo mi 13 a říkala jsem si, ty jo.
2: Vystoupení, na které mi Johnny Cash představili, hodně pomohlo. Písně si psala sama, ale trochu paradoxně jejím prvním velkým hitem byla předělávka The Last Thing on My Mind od Toma Paxtona. You know that was the last thing on the mind. Největším hitem její kariéry se už v 70. letech stala dodnes velmi známá Jolene. Během jednoho sezení napsala kromě Jolene ještě další píseň. S tou se ale neproslavila Dolly Parton, ale někdo jiný. Samotná Dolly Parton uznala, že Whitney Houston naspívala její píseň I Will Always Love You lépe než ona samotná. Hitů během své kariéry vytvořila Dolly Parton více. Kromě country se později věnovala i bluegrassu. Dolly Parton se ale objevila také ve filmu. Její první rolí byla sekretářka ve snímku Od 9 k 5, kde si zahrála po boku Jane Fondové nebo Lily Tomlinové. They arrive promptly at 9, because if they're not on time, they know they'll get the sack. Po celý svůj život Dolly Parton aktivně pečovala o svůj vzhled a podstoupila celou řadu plastických operací. O těch přitom mluvila velmi otevřeně, občas i s lehkou sebeironií.
3: Musím vydělávat peníze, protože by vás překvapilo, jak drahé je vypadat takhle levně.
2: Kromě působení v hudebním průmyslu se také proslavila jako filantropka. Svým vystupováním, včetně předělávkové písně Vaccine, například podpořila očkování proti COVID-19. Sponzorovala ale také veřejné knihovny nebo boj proti HIV. Václav Hojiný, Radiožurnál.

0: Radioservis představuje knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
1: Radiožurnál 22 hodin. Kateřina Sausedisová připravila zprávy.
2: Sněmovna přerušila projednávání návrhu na změny rozpočtových pravidel. Policie na Slovensku překazila útok na továrnu na bezpilotní letouny. České volejbalistky vyhrály nad Ukrajinou a zajistili si postup do osmifinále evropského šampionátu. A zítra bude oblačno a zataženo, místy déšť. Postupně se má vyjasňovat, teploty většinou do 21 stupňů.
3: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
2: Návrh na změny rozpočtových pravidel budou poslanci znovu projednávat zítra ráno. Debatu dnes po 11 hodinách přerušili. Novelou zákona se zabývají znovu kvůli tomu, že ji nepodepsal prezident republiky a poslancům ji vrátil. Zítra bude podle předsedy sněmovny Tomia Okamury z SPD pravděpodobně zařazené hlasování na pevný čas.
4: Předpokládám, že budeme kolem tak 13.30 hlasovat a tím bychom tedy to veto prezidenta přehlasovali a potřebujeme, aby jsme mohli sestavit státní rozpočet, protože občané už čekají na to, že budou zajištěné důchody, budou zajištěná podpora zdravotně postižených, stavby nemůžeme zastavit, rozhodně nechceme rozpočtové provizorium.
2: Slovenská policie zmařila připravovaný žhářský útok na továrnu na východě země, kde se vyrábějí bezpilotní systémy. Z jeho přípravy obvinila 3 cizince, kteří podle vyšetřovatelů jednali na objednávku. 2 zadržela na Slovensku, 3. v Německu. Kdo si měl útok objednat ani na jaký konkrétní závod trojice mířila, policie zatím neuvedla.
5: Na připravovaný útok upozornila policii slovenská civilní a vojenská rozvědka. Při zásahu pak kriminalisté zajistili ručně vyhotovený plán, telefony, nářadí a větší množství zápalné směsi. Útok mohl podle policie ohrozit asi 70 zaměstnanců a majetek za desítky milionů eur. Výroba bezpilotních systémů se na východním Slovensku před 2 lety rozšířila o nový závod. Jeho stroje se využívají například ke kontrole hranic, mapování nebo monitorování potrubí a požárů. Jestli právě tento závod měl být terčem útoku, policie zatím neuvedla. Ze Slovenska Bára Vránová, Radiožurnál.
2: Společnost Cream přerušila demolici požárem poničené budovy 34 ve zlínském továrním areálu. 11-patrovou budovu chce firma zachovat. Stav proto prověřují statici. Jejich verdikt by mohl padnout do 14 dnů, říká mluvčí firmy Marcel Schmidt.
6: Vlastně jsou v tom zainteresovaní 2 statici a pak samozřejmě sekundárně nějaké vyjádření a součinnost stavebního úřadu a případní památkové péče, která ale tu aktivitu podporuje.
2: Sport. České volejbalistky si zahrají osmifinále mistrovství Evropy v Brně. Pomohlo jim k tomu vítězství 3-1 nad Ukrajinou. Pokračuje nahrávačka Pavlína Šmídová.
7: My se toho strašně ceníme, že to bylo za 3 body. První set jsme Ukrajinky přejeli, potom oni začali servírovat, zatlačili nás, vůbec jsme to neměli jednoduchý a myslím si, že jsme prostě silou vůle to utáhli na vítězství za 3 body, takže prostě pochvala pro celý tým a prostě je to kolektivní sport a za mě je to úplně super, že si můžeme takhle pomoct vždycky na 1 bod, na 2 a prostě zasloužený.
2: Na šampionátu se české volejbalistky znovu představí ve čtvrtek, kdy odehrají poslední zápas své skupiny proti Bulharsku. Pokud i toto utkání vyhrají, zajistí si výhodnějšího soupeře pro play-off.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Omezení na D5 uberou na překážky na D1 u Kroměříže. Na dálnici D5 počítejte s omezením uberou na ve směru do Plzně. Na 19. kilometru pracují silničáři v levém pruhu. Projíždějte kolem nich opatrně. Na dálnici D1 z Brna do Ostravy pozor u Kroměříže. U sjezdu na Kroměříž západ na kilometru 258 stojí osobní auto v odstavném pruhu, už je označené šipkou. O kilometr dál pak nepřehlédněte stojící kamion, jsou za ním kužely, které částečně zasahují do pravého pruhu. A na silnici 48 na obchvatu Českého Těšína vás zastaví omezení mezi kruhovým objezdem a mostem přes Olši. Dlouhé kolony už se ale netvoří, je to jen na pár minut v každém směru. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme zpočátku výjimečně i polojasno, jinak převážně oblačno, je zataženo místy déšť nebo přehánky, postupně začnou srážky ubývat a bude se vyjasňovat. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů a v jižní části území až kolem 25, na horách naměříme většinou kolem 14 stupňů. A v noci dnes čekáme, že se ochladí na 15 až 11 stupňů a bude převážně oblačno, je zataženo místy, taky počítejte s deštěm. Tolik zprávy. Teď už posloucháte reprízu s dopoledním hostem Jana Pokorného.
9: Dobré dopoledne v 9 hodin 5,5 minuty. Tohle bude Věru velká událost. Začne 29. srpna a trvá do 6. září v Pražském obecním domě. Výstava Poklady světové filatelie 3, podle organizátorů největší filatelistická událost v dějinách České republiky. Proberme to s Tomášem Mádlem, předsedou pořadatelského klubu Prestige Filatelí Club Prague. Dobrý den.
10: Dobré ráno, Honzo, vám i posluchačům.
9: Děkuju vám za to, co jste mi dal. Poklady světové filatelie 2. Na tom je taková známka. Tady je tedy číslo 1960. Mm-hmm. Jste si zjišťoval, kdy se moderátor narodil?
10: To všichni vědí.
9: To všichni to
10: my ty celebrity sledujeme.
9: Počkejte, celebrity. K čemu je dobrý takovýhle pamětní list?
10: Je to příležitostní tisk, je to příloha výstavního katalogu, vydáváme ho spolu s Českou poštou, jsou číslované, proto mě to napadlo jako dobrý for.
9: Dík.
10: A je to z minulé výstavy, která byla také v obecním domě před 3 lety a vydáváme to ke každé takhle významné výstavě.
9: V čem to letos bude největší filatelistická událost v dějinách České republiky, pokud to není jenom marketingový slogan?
10: Určitě není. Podařilo se nám shromáždit opravdu mimořádný materiál, je tam zhruba 100 světově významných rarit napříč celým filatelistickým světem. Jsou tam nejvýznamnější položky československé filatelistické historie, jsou tam významné evropské položky a je tam spousta špičkových věcí, zejména z anglických kolonií. Anglické kolonie jsou to nejvýznamnější, co vůbec se na filatelistickém nebi objevuje.
9: Takže britská Guyana.
10: Britská Guyana je samozřejmě totální highlight, to je známka, která tady nebyla už skoro 50 let naposledy na světové výstavě.
9: A už je tady?
10: My nesmíme ani naznačovat. Je to tak skutečně ta logistika, je tak složitá toho přesunu tohle nejdražšího předmětu na světě. Třeba si uvědomit, že to je opravdu z přepočtu na váhu nejdražší předmět na světě, který kdy vyrobili lidské ruce.
9: Kolik to váží?
10: Váží to 0,4 gramu. Stojí to přes 250 milionů korun, takže jsem si spočítal, kdyby jich bylo do kila, tak by stály 7,5 bilionu korun. Ale oni zase, kdyby jich bylo kilo, tak nebudou stát tolik peněz. Takže je to složitý, no. Je to složitý a není ještě na území České republiky, je na cestě.
9: Tak jste naznačil teď trochu.
10: Teď jsem trošku naznačil.
9: Tomáš Mádl naznačil.
11: Host Radiožurnálu.

0: Posloucháte Radiožurnál, naším hostem je Tomáš Mádl, předseda klubu Prestiž Philately Club Prague. Povídáme si zejména o výstavě, která se chystá od 29. září, bude v Pražském obecním domě.
1: Srpna,
0: do 6. září. A budou tam opravdu tedy krásné kousky filatelistické. Když se vrátíme k té nejcennější známce, která tam bude, jak dlouho jste vyjednávali o tom, jestli vám ji půjčí nebo ne?
1: Dlouho, je to skutečně jako extrémně vzácný a přitom extrémně citlivý exemplář, který je náchylný pochopitelně úplně na všechno, na převoz a na světlo a na tlak a na vlhkost, takže oni si to hodně chrání. No a je to můžu říct, protože to stejně posluchači na výstavě všichni uvidí, je to ve vlastnictví britské firmy Stanley Gibbons, velmi staré, úctyhodné firmy. A oni to neradi půjčují, samozřejmě museli jsme použít všechny páky, které v tom filatelistickém obchodním světě máme, ale rozhodně to trvalo, vzpomínám na to první setkání s nimi, musel jsem se nejdřív v Londýně s nima setkat, oni potom přijeli za náma, posoudili ty prostory, musel jsem je pozvat na krásný oběd, abych je přesvědčil, že v tom obecním domě, kde se to koná, je všechno v pořádku. Já myslím, že tak rok a půl, no.
0: Když se podíváme obecně na ty nejcennější známky, v čem oni se převáží nebo v čem se uchovávají, tak aby odolali zubu času?
1: Tak známka potřebuje hlavně tmu a sucho. Takže bývá to zabalené v takových speciálních foliích, kterým říkáme havitky, a bývá to v takových různých převozních pouzdrech. Zase tak složité to není, ale musí se opravdu zachovat tyhle dva hlavní parametry. A pak je teda důležité, aby na každé výstavě tam nepronikl jediný sluneční paprsek, protože opravdu to nesnáší denní jako sluneční světlo. To znamená, ta výstava je nasvícená pouze uměle, tak to umělé světlo tomu nevadí, ale nesmí absolutně přijít do té místnosti, kde se vystavuje sluníčko, takže je to pořád velmi jako přísně zahaleno. No, ale pochopitelně ta Guyana, protože to je královna mezi všemi filatelistickými předměty, tak ta má úplně jiné zacházení, takže ta je adjustovaná v takovém skleněném kvádru, nebo jsou taky dvě desky, mezi kterými je nějaký vzácný plyn, nějaký argon předpokládám, a v tom ta zámka je umístěna, to znamená, tu nepřeváží ta bezpečnost agentura, která to z toho Londýna veze, tu nepřeváží jako klasické známky, ale tu mají právě v tomhle sarkofágu skleněném a v kufru, a takhle to převáží jako balík a takhle to vezou.
0: Čím si britská Guyana zaslouží tuhle péči, respektive v čem je ten její příběh, že to ze známky, která v roce 1856 stála 1 cent, vytváří vlastně nejdražší předmět v poměru cena výkon, jestli to tak můžu říct, na světě?
1: Je to tak, no. Je to několik faktorů, které se u ní sešly. Za prvé je unikátní, opravdu se nenašel a můžeme skoro s jistotou říct, že už nenajde druhý exemplář téhle známky. Je z filatelisticky velmi významné destinace. Filatelisté vědí, že tři filatelisticky nejvýznamnější destinace světa jsou právě britská Guyana, pochopitelně Mauritius, a možná překvapivě mi z dobré naděje. To jsou tři nejvýznamnější koloniální mocnosti světa filatelisticky. Takže zapadla do toho kontextu geografického a historického do té britské Guyany. A od toho samého začátku jí provází skutečně jako velký příběh, ten způsob nalezení, kde skutečně nějaký školák jí objevil, pak jí za pár centů vyměnil za něco hezčího. A dostala už dneska, říkáme, PR už od samého začátku takové, že prošla těmi nejvýznamnějšími sbírkami nejvýznamnějších sběratelů, investorů, průmyslníků té doby. Její cena se opravdu raketově zvedala a každá ta akvizice, která vždycky po desítkách let byla učiněna, z ní dělala čím dál větší hvězdu. I ta nedosažitelnost, oni opravdu, jako ty majitelé, jí neradi půjčují, takže tím, že se ukázalo, že na veřejnosti někde na světě jednou vyplave za pár let a ty fanoušci musí za ní někde na druhý konec světa, tak už to z ní činí takovou hvězdu, ne? Je dost tížnou.
0: Dlužno dodat, že v obecním domě od 29. srpna nebude jenom tahle ta nejdražší, nejcennější známka světa, ale mnohé další, tak aby jim to nebylo líto, zmíníme se o nich za chvíli.

0: Tomášem Mádlem už jsme částečně probrali nejcennější známku světa, britskou Guyanu, i když bychom toho o ní mohli říct ještě mnoho a mnoho a mnoho. Ale podívejme se na další exponáty, které budou od 29. srpna k vidění v Pražském obecním domě. Co tam ještě bude zajímavého?
1: Je to rozdělené do několika kategorií, možná ke každé si něco lehce řekneme, ale nebudem toho prozrazovat moc, aby posluchači se přišli podívat a zúčastnili se třeba některých z komentovaných prohlídek, jsme jim všichni z klubu k dispozici, takže denně od 10 do 18 hodin se těšíme. A je to rozdělené, řekněme, geograficky, to znamená, jedna sekce se týká československé filatelistické historie, která byť není stará, protože republika je mladá v porovnání se stářím první známky světa, která vyšla ve Velké Británii v roce 1840, tak pochopitelně československé známky byly vydávány až po vzniku samostatné republiky po roce 1918, ale ta zejména prvorepubliková historie je velmi, velmi pestrá. Výroby a navrhování československých známek se účastnili nejvýznamnější výtvarní umělci té doby, takže i ve světě je to velmi populární, jak sběratelsky, tak investičně. Takže je tam sekce, která se týká první republiky, pochopitelně válečného období, to znamená, jsou tam špičkové položky z protektorátu i ze slovenského štátu, je tam zastoupení i poválečného Československa. Před vznikem republiky pochopitelně naše filatelistická historie rovná se filatelistická historie Rakouska-Uherska, která je velmi dlouhá naopak, protože první známky Rakouska-Uherska vyšly už v roce 1850, takže Rakousko patří mezi nejstarší známkové země na světě. Pyšní se mimo jiné nejstaršími novinovými známkami a ty nejvzácnější jsou tam ukázány taky. Takže další sekce se týká našeho regionu ještě před vznikem republiky. Pak jsou tam zastoupeny evropské rarity a pochopitelně, jak už jsem zmínil na začátku, máme tam silné zastoupení anglických kolonií a to je ten crème de la crème, to je to, na co tam většina návštěvníků se půjde podívat. A musím zmínit známku, která je, řekněme, takovou hezkou dvojkou po britské Guyaně a to je nejpopulárnější a jedna z nejcennějších známek Spojených států amerických, Inverted Jenny. Je to chybotis z roku 1918, je to známka, která na našem území, na rozdíl od britské Guyany, která zde byla před zhruba 50 lety, tak Inverted Jenny u nás nikdy ještě vystavená nebyla. Máme tam krásný exponát, krásný krajový exponát, který v 60. letech u americké firmy Harmer byl prodán za nejvyšší cenu, která kdy za tuto známku byla realizována, to znamená tenhle ten špičkový kus, protože pochopitelně záleží, v jakém stavu se ta známka nachází, podle toho se odvíjí její cena, takže tahle známka, která bude vystavena v obecním domě, je nejdražší, nebo historicky nejdražší prodaná známka Inverted Jenny v historii. Takže to je taková...
0: A v čem tkví ta její popularita? Jenom v tomhle?
1: No, tak to by nestačilo. Populární je proto Inverted, to znamená převrácená. Takže byla to běžná známka, tištěná v mnoha set tisícových arších a jeden jediný se jim při té výrobě přimotal a to letadílko, které tam je, to je americký dvouplošník ze začátku 20. století, tak je vytištěný vzhůru nohama. Proto je to Inverted, tomu letadílku se přezdívalo Jenny, takže vzniknul tenhle chybotisk Inverted Jenny. A tiskli to po 100-kusových arších a jenom tenhle ten jeden jediný ten kontrole unikl. A je k tomu krásný příběh, kdy člověk, který šel na poštu, si chtěl koupit známky a zahlédl, že ten ark, který už se chystal pošťák natrhat, je nějaký jiný, tak mu ho vyškup z ruky a řekl, já si to vemu celý. A teď se bál, koupil si to a teď se bál, aby ten pošťák si to neuvědomil, že tam něco jinak, tak utíkal domů a ono zrovna pršelo, tak ten ark, který je poměrně velký, tak mu namoknul. A jak přišel domů, no tak to nějak tak neodborně sušil, takže dodneška ty známky jsou všechny více či méně poškozené, ty lepy jsou reparované, takže a každý zmoknul trošku jinak, takže ty méně zmoklý jsou dražší a ty víc zmoklý jsou levnější. A začal to trhat, protože každý druhý v té době byl filatelista, sezval kamarády a začal jim to prodávat a tak se to rozšířilo. Tak těch známek, oni se skoro všechny zachovali, skoro u všech víme, kdo je vlastní, zůstali tuším 3 nebo 4 bloky a všechny ostatní jsou natrhány na jednotlivé kusy a existuje i rekonstrukce té desky, má to svoje webové stránky, takže každý se může podívat, když se na nějaké výstavě dívá, na který známkový pole se zrovna kouká.
0: Když jste mluvil o těch československých známkách, mám tomu rozumět tak, že tam bude i vaše sbírka?
1: Nejsou tam sbírky, je to skutečně nejvzácnější. Musíme si říct, že na rozdíl od velkých soutěžních výstav, kde se vystavují soutěžní exponáty a jsou vidět tisíce položek, tak my, co v klubu vystavujeme, jsou výstavy trošku jiného charakteru, jsou to skutečně vybrané jenom highlighty, jenom skutečné rarity, tak aby to bylo přístupné i laickému divákovi, kterých je většina, že zvlášť v dnešní době už není tolik filatelistů mezi námi, jako jich dřív bývalo, takže vystavujeme to v jiném kontextu. To znamená, je to nějaký kontextový rám formátu A0, kde je povídání, fotky, nějaké kontexty historické a uprostřed je umístěná ta položka, ta známka. Takže takovýmhle způsobem se to vystavuje a ano, samozřejmě i já tam mám ze svých sbírek několik ukázek. Já vystavuju nejenom za náš klub, ale i za partnerský klub de Monte Carlo, jeho jsem členem, protože je to jeden z tedy se spolupořádajících klubů a každý člen našeho klubu má dokonce za povinnost ukázat na každé výstavě jednu raritu, nebo minimálně jednu raritu a nesmí nikdy opakovat. Tím, jak si nutíme naše členy, aby se jejich sběratelské úsilí aby směřoval tímto směrem a aby jednou za ty 2-3 roky, co ta výstava je pořádána, pořídil něco opravdu mimořádně vzácného.
0: Říká Tomáš Mádl, který připomněl, že je členem Sdružení Club de Monte Carlo d'Elite de la Filatélie, jako jediný z České republiky a jediný ze střední a východní Evropy. To můžeme probrat taky v našem rozhovoru po zprávách.

0: Radiožurnál, teď je 10:30. A Monika Chmielová nachystala zprávy.
1: Poslanci budou návrh na změny rozpočtových pravidel projednávat znovu zítra ráno. Debatu přerušili po 11 hodinách. Novelu zákona k veřejným rozpočtům vrátil poslancům prezident Petr Pavel a ti se jí tak museli znovu zabývat. Sanitní vůz, do kterého při nehodě v červenci naboural poslanec Filip Turek za motoristy, se nebude opravovat. Podle mluvčí nemocnice na Homolce Martiny Dostálové by se jim oprava nevyplatila. Policisté nehodu vyšetřují pro podezření z trestného činu ublížení na zdraví z nedbalosti. Zatím ale nikoho neobvinili. Turek na dotazy neodpověděl. Podrobnosti jsou na zpravodajském serveru iRozhlas. Spojené státy podle prezidenta Donalda Trumpa vážně zvažují, že přejmenují Ontarijské jezero na americké. Trump to napsal na své sociální síti. Kvůli obchodní válce s Kanadou neočekává další významné obchodování s Ontáriem. Právě po této kanadské provincii je jezero na kanadsko-americké hranici pojmenované. Vztahy Washingtonu s Ottawou se vyostřily minulý týden po krachu jednání o clech. A Slovensko vyšle na Oscary snímek Potopa. Drama natočil režisér Martin Gonda v české, polské a belgické koprodukci. Příběh vypráví o lidech z vesnic na východním Slovensku, kde museli v 80. letech tamní obyvatelé opustit své domovy kvůli výstavbě vodní nádrže. Jestli americká filmová akademie vybere snímek do užšího výběru, budeme vědět v polovině prosince. Sport. Prvoligoví fotbalisté Zlína a Bohemians postoupili do třetího kola domácího poháru. Pražský Celek zvítězil v zápech 3-2. Zlínští vyhráli v Uničově 1-0. Z profesionálních celků prošli dál i hráči Žižkova, Dukly Praha a Jihlavy. Vypadli jen fotbalisté Ústí nad Labem, kteří prohráli na trávníku třetiligového Varnsdorfu 3-4 po penaltovém rozstřelu. V základní hrací době i v prodloužení branka nepadla.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na dálnici u Bělotína, překážka na D11 u Hradce Králové. Na dálnici D48 s Frýdku Místkou, dálnici D1 pozor na nehodu u Bělotína. Před sjezdem na prvním kilometru osobní auto narazilo do předmětu na vozovce a projíždějte kolem opatrně. Na D11 zpomalte u Hradce Králové ve směru do Prahy. Za odbočkou na Nový Bydžov a Kukleny na kilometru 88,5 pojedete kolem odstaveného osobního auta. Na dálnici D1 z Brna do Ostravy u sjezdu na Kroměříž západ na kilometru 258 stojí nepojízdné osobní auto. Na místě stojí i

0: České republiky a z celé střední a východní Evropy členem prestižního klubu Monte Carlo Deli della Filatelie. Co to je za klub?
1: Jiří, vás musím opravit. Kolega Paolo Lazar by se zlobil, Slovák, že buď ho nebereme do klubu, on je totiž taky členem klubu de Monte Carlo, a kratší dobu než já, ale je řádným členem, takže by se zlobil, že buď jsem na něj zapomněl, anebo že Slovensko není ve střední Evropě. Teď nevím, proč by se zlobil víc.
0: Pojďme si říct diplomaticky, že moderátor udělal chybu a zapomněl na něj. Vy jste soblíga, pane.
1: Takže zdravím Pavola. Je to klub, který má 100 členů, nebo maximálně 100 členů. Je to klub, který byl založen, nebo spolu založen otcem stávajícího monackého knížete Alberta Ranierem v roce 97, takže ta historie není 1997, takže ta historie není tak dlouhá jako u jiných klubů, které mají i víc než 100 let. Ale tím, kým byl založen, kde byl založen a jaké společenství lidí a institucí jak si zaštiťuje, tak se s něj opravdu stal nejprestižnější klub. Myslím, že na všemi společenskými obory, nejenom filatelii.
0: Kolikrát do roka se tak scházíte?
1: Scházíme se jednou za 2 roky, protože tím, že jsme z celého světa, tak logisticky by to bylo poměrně náročné. Takže každé 2 roky je výstava, která se jmenuje Monacophile, a to je zároveň místo našeho setkávání. Je to pochopitelně vždy v Monte Carlu, většinou je to v Poštovním muzeu a teď je teda v rekonstrukci, takže letos je to první týden v prosinci, takže se tam moc těším a letos budeme na náměstí proti kasínu. Doufám, že příště už budeme v těch krásných prostorách zase Poštovního muzea, kdo zná Monaco. A je to celý týden, je to pochopitelně výstava, která je pro veřejnost, je hodně navštěvovaná, mediálně sledovaná, protože zase je to v podstatě podobná koncepce, jako má Prestige Philatelic Club, to znamená, každý člen má za povinnost vystavit jednu svoji raritu, kterou za to 2leté předchozí období získal a nesmí nikdy opakovat. A nejenom, že ji nesmí opakovat, ale nesmí tam vystavit věc, známku, celistvost, která už tam byla někdy vystavena. Takže ten okruh mimořádně vzácných položek, které tam nikdy nebyly vystaveny, se pochopitelně zužuje. Což nás trošku mrzí a bavíme se na schůzi, která vždy následuje vlastně po slavnostním zahájení, tak se bavíme o tom, jestli tohle velmi tvrdé pravidlo, které bylo už v těch 90. letech přijato, jestli ho trošku nezjemnit a třeba po 20 letech neumožnit tu položku vystavit znovu.
0: To znamená, že vy se normálně znáte s monackým knížetem?
1: Znám se s monackým knížetem.
0: A s kým ještě?
1: Tak znám se s některými členy královské rodiny britské, protože britský král tradičně je členem monackého klubu. Byla to jak Alžběta, tak pochopitelně Charles a vždycky za sebe nějaké zástupce vysílají, ať už je to teda někdo z rodiny, anebo je to kurátor královské sbírky. Jsou tam pochopitelně nejvýznamnější průmyslníci světa, jsou tam majitelé velkých IT firem, je tam velký slavný obuvník Stuart Weitzman například, je tam Gordon Eubanks, spoluzakladatel Microsoftu, je tam pan Truel, majitel největších penzijních fondů ve Velké Británii. Jsou to skutečně takhle velká jména.
0: Zřejmě dobrý díl.

0: Tady je Radiožurnál. Jestli se vám bude chtít, tak od 29. srpna do 6. září se zastavte v Pražském obecním domě na výstavě Poklady světové filatelie 3, která je největší filatelistickou událostí v dějinách České republiky. I o ní si povídáme s Tomášem Mádlem, předsedou pořadatelského klubu Prestige Filatelic Club Prague. Řekněte mi, pane doktore, jaký je rozdíl mezi sběratelem a investorem? Nebo už se to stírá?
1: Ta hranice se může trochu stírat. Ano, můžeme říct, že jsou čistí sběratelé a čistí investoři. Toho čistého investora bych asi uměl definovat, to je člověk, který si bude pořizovat položky do svého majetkového portfolia, které se tím bude krásně diverzifikovat, budou ho tím pádem zajímat jenom investičně zajímavé kusy, nebude se zaměřovat zřejmě na československou provenienci, ale bude kupovat jenom ty špičkové, zejména koloniální rarity. Ten sběratel je někdo, kdo shromažďuje, sbírá nebo si staví soutěžní exponát z nějakého období nebo z nějakého státu nebo nějaký námět. Nicméně on se každý sběratel časem, když se tomu věnuje pořádně a má na to trošku zdroje, tak se z něj ten investor stane taky, protože nechcete si jen tak utrácet peníze a aby to nemělo žádný smysl. Minimálně přemýšlíte nad tím, že to jednou někdo třeba zdědí, anebo že to v nějaké fázi životní budete chtít prodat, takže z toho sběratele se v podstatě investor snadno stane.
0: Vy jste začal sbírat známky, řekněme, v dětském věku. Je to pořád takhle, že děti sbírají známky, anebo už je to činnost, která není tak populární, jako bývala za vašeho dětství a za mého tuplem?
1: Já vidím, jak se ten obor, ale ono to není jenom ta filatelie, jsou to i ostatní sběratelské obory, hodně se to profesionalizuje. To znamená, stává se skutečně z toho předmět vědeckého bádání, znalecká práce, výstavní činnost a investiční činnost. Ale jak říkám, není to jenom problém filatelie, kde nám taková ta masovost a ta členská základna, která byla opravdu obrovská, v 80. letech Svaz československých filatelistů měl přes 100 000 členů, což na tu 15-milionovou republiku bylo samozřejmě obrovské množství. Samozřejmě byla to součást Národní fronty, takže kdo byl u zahrádkářů nebo rybářů nebo filatelistů, tak měl z části od bolševika pokoj, tak tím to bylo trošku jako zkreslené. Nicméně byla to všelidová zábava. Dneska ty děti a ta mládež má pochopitelně jiné možnosti. Ten obor vůbec jako neumírá, naopak vidíme mnoho jako zajímavých osobností, které se tomu začínají věnovat. Je to většinou tak, že měli nějaký základ jako děti, pak to samozřejmě opustili, pak budovali firmy, rodiny, platili hypotéky, ale po 40-50 se k tomu vrátí, mají ten základ z toho dětství, ale už mají ten čas a peníze, tak se tomu začnou věnovat pořádně. Ale pochopitelně ty plné třídy, tak jak my jsme začínali jako v klubech mladých filatelistů, to už nevidíme, protože ten svět se změnil a my se měníme s ním.
0: Čemu se člověk díky filatelii nejvíc naučí?
1: Ten záběr je obrovský. Ta filatelie, ta známka je doklad doby, je doklad toho, té společnosti, kde vznikla, toho státu, který vydal v kontextu toho politického klimatu. Takže když sbíráte známky a jenom je nezařazujete do toho alba, ale na tu známku se podíváte a přemýšlíte nad tím, co na ní vidíte a podíváte se do té kdysi encyklopedie, dneska do Google, zajímáte se o to, tak se naučíte strašně moc. Já opravdu, mě to ve škole nebyl pro mě v podstatě nic problém, protože mě to dalo základy dějepisu, historie, politiky, sportu, botaniky, všechno na té známce najdete. Takže je to věc, která vám jak si umožní vidět ty věci v kontextu. Když tam vidíte nějakou osobnost, no tak je nějak zapsaná v té historii. Pokud je na známce, no tak v té době byla zapsaná jistě dobře, politicky správně a historie ji třeba přehodnotila, ale my, když ji tam vidíme, tak se nad tím zamyslíme a říkám, dáme si ty věci do kontextu. Takže naučí vás to hodně a naučí vás to takovou jako zábavnou formou. V podstatě ty děti neberou, že se učej, prostě je to zajímá a sami aktivně si ty informace vyhledají.
0: A kdybychom chtěli třeba až příliš edukovat, tak z vašich slov plyne, že člověk může mít jako dítě tedy díky známkám i dobré známky.
1: No pochopitelně, ano, díky známka máte dobré známky.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Tomášem Mádlem už jsme byli párkrát v Pražském obecním domě, kde se chystá velká unikátní filatelistická výstava od 29. srpna. Bude tam i modrý Mauricius?
1: Mauriciu tam bude několik. Ten, který myslíte, Post Office, ten nejslavnější, nebo možná nejslavnější, nejpopulárnější známka světa, tak ta tam letos nebude, i když je v českých rukách, jak posluchači ve většině asi vědí. Nicméně my ji nechceme zase ukazovat tak moc často. Ona v průběhu posledních 10 let byla vystavena několikrát, během 10 let, co je v českých rukách. Takže budou tam Mauricie Pospejt, což jsou zhruba o rok mladší sestřičky těch slavných známek Post Office, které jsou z roku 1847 a jsou to první koloniální známky světa mimochodem. Bude tam ale obrovská sestava velmi slavných a taky velmi drahých a velmi populárních Pospejt, těch nejstarších z roku 1848, takže i na to se návštěvníci můžou těšit, protože tolik mauricijských známek pohromadě na našem území taky nikdy nebylo. Jsou tam nejenom tedy vzácné i čisté, neražené kusy, ale je tam několik mimořádných bloků a je tam několik mimořádných celistvostí právě s těmito známkami.
0: Vy jste říkal, že posluchači zřejmě vědí, že modrý Mauricius je v českých rukách. To asi vědí, ale nevědí, čí jsou ty ruce. Filatelisté to asi možná tuší?
1: Ne, všichni filatelisté, ale ti zasvěcení to tuší. A
0: vy jste zasvěcený.
1: A já jsem zasvěcený, takže pana kolegu zdravím, ano.
0: Když se podíváme na to místo, kde bude tahle unikátní výstava a kde budou asi i velká bezpečnostní opatření, tak to je náměstí Republiky, nalevo je obecní dům, naproti je centrální banka, tam budou policejní manévry, anebo ta ochrana je nějaká diskrétní?
1: Hlavně non-stop. Pochopitelně ten příjezd té, je to zejména kvůli té Magentě.
0: Britská Guyana.
1: Britská Guyana, bance Magenta, to je největší hvězda, jak jsme si řekli, a je to teda předmět, který je někde odhadem mezi 250 milionů a 400 miliony korun, tam se to těžko určí. A jak jsme řekli, je to nejdražší předmět v přepočtu na váhu, který kdy vytvořily lidské ruce, napříč všemi obory. Tak ta má úplně speciální ochranu, nemůžu detaily zase samozřejmě sdělovat, ale jinak celá ta výstava je v hodnotě zhruba 1 miliardy korun a je na malém prostoru, ještě jsme neřekli, že je ve Sladkovského sále a v Riegerově salonku, to je salonek, kde byl založen tento stát, takže na velmi malém prostoru je takováhle koncentrovaná síla. A pochopitelně ta výstava je tedy střežena všemi dostupnými technickými prostředky a pochopitelně tam non-stop fyzická ostraha.
0: A když tam půjdu jako divák třeba s vnoučaty, s manželkou, na co si mám dát pozor? Co třeba nesmím mít sebou? Je to až takhle přísné?
1: Pochopitelně nějakým rámem projdete, tak obecná pravidla, to znamená zbraně nechat doma, pepřáky, nože a podobně, ale tak to nemusím asi říkat a návštěvníci našich výstav jsou natolik edukováni a natolik mají takové nivo, že vědí, jak se na takové výstavě chovat. Vše je za bezpečnostními skly, takže nemusí mít nikdo strach, že něco poškodí, zničí, kouká se na to samozřejmě s patřičným odstupem a pokud by na to nekoukal s patřičným odstupem, tak bude jemně upozorněn příslušnou security osobou, že má ta pravidla dodržovat důsledněji.
0: Žijeme v době, kdy poštovní služby jsou na ústupu, už dávno je tady elektronická pošta, takzvaný e-mail. Jaký to má dopad na filatelii?
1: Ten, že vzácné známky jsou čím dál vzácnější. Jedno z hlavních krét už starých filatelistů. V podstatě to nemá žádný velký dopad na ten filatelistický trh. Všechny pošty světa dál vydávají známky. Ano, máte pravdu, že ten list, ta klasická služba, kterou ty známku činili po tu dobu těch 170 nebo kolika let, ta už trošku mizí a nahrazují ten elektronický způsob komunikace, ale známky jsou vydávány dále a rozhodně nehrozí to, že filatelie jako sběratelský a investiční obor zanikne. Říkám právě naopak, jsou státy, které zanikly a jejich sběratelství těchto zemí se jenom vlastně zvýraznilo právě proto, že jde o uzavřenou známkovou zemi a ty sběratelé mají pocit, že tím pádem můžou dozbírat a už nic nového jim tam nepřibývá. Takže je to jako s penězi, jistě taky zaniknou fyzické peníze a budeme bankovat bankovky a vzácné mince sbírat dál, takže to na to nemá vliv.
0: Říká Tomáš Mádl, s kterým se můžeme vidět od 29. srpna do 6. září v Pražském obecním domě. Děkuji za dnešní rozhovor, mějte se hezky.
1: Já děkuji za pozvání a těším se na všechny v obecním domě.

0: Seriál Radiožurnálu.
1: Z různých důvodů jsou na výchovu dětí sami.
2: Máte tady malého syna, jste samoživitelka?
3: Ano.
0: Jak se jim daří skloubit péči o děti s prací?
1: Jak zvládnou zaplatit veškeré výdaje?
4: Samozřejmě člověk musí myslet na to, že se nemůže pořídit úplně všechno, co by chtěl, nebo co by i potřeboval, nebo děti chtěli a potřebovali.
0: A je možné jim nějak pomoci?
5: Každý dárce, který nám přibeze, pinál, školní baťoh, jsme za to vděční.
2: Psací stoly, běžné židle,
6: lampičky. Někdy se nám poštěstí, že dostaneme vlastně celý dětský pokoj.
2: Máte s blížícím se začátkem školního roku hodně čekatelů na počítač.
4: Ten největší nápor přichází tak jako v tom září.
0: Jeden rodič na všechno. Nový seriál Radiožurnálu o samoživitelkách a samoživitelích před startem nového školního roku.
1: Jeden rodič na všechno. Každé všední ráno krátce po 8:45.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.
7: Radiožurnál 23 hodin. Monika Chmilová pro vás má zprávy.
8: Ukrajina dostala podle prezidenta Zelenského menší počet střel Patriot. Kriminalisté v Praze zadrželi podvodníky z call center, kteří v červenci obrali více než 50 lidí o celkem 10 milionů korun. Volejbalistky na Euro zdolali Ukrajinu a postoupili do osmifinále. A zítra bude oblačno i zataženo, místy s deštěm. Postupně se vyjasní, teploty většinou do 21 stupňů.
0: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
8: Ukrajina dostala protiraketové střely do amerických systémů Patriot, uvedl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Počet dodaných střel neupřesnil, ale prohlásil, že jich je málo a Ukrajina jich potřebuje víc. Zelenský zároveň potvrdil, že Kyjev obdržel protiraketové střely vzduch-vzduch a ještě dostane několik francouzských raketových systémů protivzdušné obrany. Ukrajinský prezident v předchozích dnech naléhal na spojence, aby mu dodali střely na obranu proti ruským raketám. Dvojici červnových zemětřesení v jihoamerické Venezuele nepřežilo více než 6,5 tisíce lidí, informovaly o tom venezuelské úřady. Agentura AFP píše, že v oblastech zasažených katastrofou se stále pátrá po obětech. Počty pohřešovaných ale místní úřady neuvádějí. Zemřela americká zpěvačka, herečka a filantropka Dolly Parton. Bylo jí 80 let. Na sociálních sítích o tom informovala její rodina. Parton byla držitelkou několika cen Grammy a jednou z nejúspěšnějších country zpěvaček historie. Za svou kariéru prodala přes 100 milionů desek. Pražští kriminalisté zadrželi trojici podvodníků z call center. V červenci podle policie vybrali z cizích bankovních účtů dohromady 10 milionů korun a poškodili tak přes 50 lidí. Detektivové v bytech pachatelů našli 500 000 korun v hotovosti a 17 mobilních telefonů, které pachatelé při podvodech využívali. Hrozí jim až 8 let vězení. Podle mluvčího pražské policie Richarda Hrdiny můžou tresty dostat i poškození.
9: Poškození, kteří poskytli své bankovní účty, jsou zároveň i podezřelí ze spáchání trestného činu legalizace výnosu z trestné činnosti, za což jim hrozí až 6letý pobyt za mřížemi. Takových nabídek je na sociálních sítích mnoho a poskytnutím svého účtu se vystavujete trestnímu stíhání.
8: 9 obcí z oblasti Záhoří na Přerovsku připravuje žalobu na stát kvůli chystaným akceleračním zónám. Ty umožňují rychlejší výstavbu větrných a fotovoltaických elektráren. Vláda je schválila na konci července. Podle starostů ale stát nezohlednil jejich připomínky, říká například nezávislý starosta Opatovic Jiří Kopecký.
10: Není jiné cesty. Určitě jako my chceme bojovat a samozřejmě jako není to ideální v tom, že si budeme prostě soudit se státem, jo, protože správní žaloba není něco rychlého a levného, ale jako momentálně nám ten stát nedal jinou možnost, jakým způsobem prostě docílit zrušení těch akceleračních oblastí.
8: Stejný postup zvolili v Olomouckém kraji také obce z oblasti Nízkého Jeseníku nebo Ptení na Prostějovsku. Ministerstvo pro místní rozvoj o připravovaných žalobách zatím žádné informace nemá.
0: Sport.
8: České volejbalistky si zajistily postup do osmifinále domácího mistrovství Evropy. V Brně porazili Ukrajinu 3-1 na sety. O výhodnější pozici pro play-off budou reprezentantky hrát ve čtvrtek večer proti Bulharkám. A v Číně pokračuje mistrovství světa v moderním pětiboji. Šestice českých reprezentantů vynechala týmové soutěže a připravuje se na individuální kvalifikace. Muži do nich vstoupí zítra. Ve čtvrtek do nich zasáhne i Lucie Hlaváčková, která je už na svém třetím šampionátu a věří, že letos by z toho mohl být nejlepší výsledek.
3: Zatím se ty moje dva předchozí ty závody moc nedařily, takže doufám, že konečně to jako breaknu a bude to jako lepší. Nějaká nervozita je určitě, ale že to bude nějak vyšší než třeba na světácích nebo na mistrovství Evropy nebo tak, tak to si myslím, že ne.
11: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Nehody na D2 před Hustopečemi a taky na D7 před Chomutovem. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna pozor na nehodu před Hustopečemi. Na kilometru 25,5 osobní auto narazilo do dopravního značení. Je to s opatrností průjezdné. Na dálnici D7 z Prahy do Chomutova za odbočkou na Hrušovany auto srazilo lišku. Na 74. kilometru to vyšetřuje policie. Dejte pozor na pohyb lidí na vozovce. Na dálnici D10 z Prahy do Turnova buďte ve střehu za Mladou Boleslaví. V okolí parkoviště na 51. kilometru se v bezprostřední blízkosti vozovky pohybují srny. Na D1 z Prahy do Brna zvyšte pozornost za odbočkou na Velké Popovice. Na 16. kilometru pojedete kolem odstaveného osobního auta. Na D1 z Brna do Ostravy podobná překážka u sjezdu na Kroměříž západ. Na kilometru 258 stojí nepojízdné osobní auto. Na místě už je šipka. A v Praze před chvílí začala noční údržba v tunelu Mrázovka. Tentokrát neprojedete ve směru na Smíchov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
11: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Zítra čekáme zpočátku výjimečně i polojasno, jinak převážně oblačno a i zataženo, místy déšť nebo přehánky. Postupně začnou srážky ustávat a bude se vyjasňovat. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, v jižní části území až 23, na horách většinou kolem 14 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte večerní radiožurnál s Vojtěchem Bedrmanem.
7: Máte doma nepoužívanou zachovalou školní tašku nebo penál? Věci pro školáky teď vybírá Oděvní banka, která pomáhá i samoživitelkám nebo samoživitelům. A zapojit se může skutečně každý. Byl o tom taky druhý díl našeho reportážního seriálu Jeden rodič na všechno, který najdete i na webu radiožurnál.cz. A premiérovou epizodu z tohoto seriálu čekejte zase zítra ráno, krátce před 9:00. Teď vám ale přejeme dobrý večer.
11: Večerní radiožurnál a Vojtěch Bidrman.

0: Chtějí odhalit ptačí chřipku dřív, než bude nutné vybít celý drůbeží chov. Na vybraných lokalitách proto budou experti od září monitorovat divoké kachny a husy, které jsou hlavním přenašečem. Stejně jako člověk mají v sobě virus ještě předtím, než se objeví první příznaky. Pomoct by mohla pravidelná analýza peří a trusu kachen. Odborníci se zaměří taky na vodu v rybnících.
1: V ruce mám teď klícku, ve které je sorbent zabalený do gázy, abychom nazbírali dostatek biologického materiálu, včetně potenciálně viru ptačí chřipky.
2: Vypadá jako děrovaný váleček o zhruba 10, možná 15 centimetrech.
1: A když s tím trošku zaklepeme, tak nám zevnitř vypadne balíček gázy, uvnitř kterého je zavřené právě to granulaktivní uhlí.
2: Ten děrovaný váleček, co drží Vojtěch Kouba z Vysoké školy chemicko-technologické, má zároveň na sobě plovák polystyrenový, který bude jako jediný vidět na hladině.
1: Na kterých se zdržuje volně žijící ptactvo, jelikož například ty kachny jsou rezervoárem právě těch virů ptačí chřipky. A tím, že nakažení ptáci vylučují ten virus ještě předtím, než uhynou, víme, že virus ptačí chřipky ve vodě najdeme.
3: Základom je pre nás sorben aktívne uhlie, ktoré si tu nasypeme.
2: Tady v laboratoři Ústavu technologie vody a prostředí odborníci vyvíjejí různé varianty. I proto Erika Buková teď k uhlí přilévá rybniční vodu.
3: Pridáme inaktivovaný vírus vtáčej chrypky.
2: To znamená, že není nebezpečný pro práci v laboratoři?
3: Ano, je to vlastně vírus usmrtený, ale zároveň ho vieme detekovať. Použijeme skúmavky a prístroj zapneme.
2: Teď se začaly skúmavky točit a třást.
3: Tento experiment bude trvať 14 dní s tým, že ho budeme premeriavať, či sa tam ten vírus zachytáva, ako to funguje.
2: A to už je parketa pro Jonáše Trču a vidím, že vy máte na očích i ochranné brýle.
4: Ano, teď do baňky, ve které už je připravené uhlí na svoji modifikaci, pomalu přilévám koncentrovanou kyselinu dusičnou, která změní vlastnosti celého aktivního uhlí na míru viru ptačí chřipky.
2: Takto připravený materiál pak bude ve zmíněném válečku, tedy pasivním vzorkovači, plout od září na vybraných lokalitách.
1: Rybník Velký a Malý Tisí a dál například Benešovsko nebo Nové Hrady.
2: Zhruba jednou týdně vědci náplň vymění a zároveň odeberou vzorky peří a trusu volně žijícího ptactva.
1: U nich jsme ale zjistili relativně nízkou míru pozitivity. Proto, abychom identifikovali ten zdroj nákazy, potřebujeme sebrat vyšší desítky vzorků za jeden odběr a je to relativně méně efektivní od tohoto směsného vzorkování. To znamená, že na sorbentu máme nějaký průměr vlastně toho, co se v té vodě vyskytovalo za celou tu dobu, například toho týdne, dvou týdnů.
2: Teď se podle Alexandra Nadě ze Státního veterinárního ústavu drůbeží vzorky testují až ve chvíli, kdy se v chovu objeví první příznaky nemoci.
5: Jednak je to zvýšený úhyn, když překoná úhyn 2% populace, a druhý ukazatel je nespecifický, když třeba dojde k poklesu snášky nebo k snížení příjmu potravy a vody.
2: A když se ptačí chřipka potvrdí, musí se vybít celý chov. A to bývá v posledních letech stále častější. Díky kontrolám nádrží by se tomu mohlo předejít.
5: Kdyby jsme našli pozitivitu v těle vzorcích blízkosti chovu drůbeže, tak ty ochranné opatření se můžou zavést významně dřív, než dojde k přenosu nebo k prvním příznakům klinických projevů.
2: Pokud se monitoring viru ptačí chřipky osvědčí, bude v příští sezóně i na dalších vodních plochách. Eva Kézrová, Radiožurnál.

Hostem dnešních 20 minut radiožurnálu byl náčelník generálního štábu armády České republiky Miroslav Hlaváč. Potřebujeme v zemi čtvrtou vojenskou nemocnici a díky čemu přibývá vojsku nad očekávání nových rekrutů. Reprízu pořadu si poslechněte hned po půlnočních hlavních zprávách.

0: 23 hodin a 21 minut. Jsme rádi, že i dál posloucháte úterní večerní radiožurnál. A ještě jedna reportáž před 11:30. Vedení chráněné krajinné oblasti Kokořínsko-Máchův kraj legalizuje první dvě nepovolená tábořiště pro trampy Bororo a Mamuťák. Rozhodnout chce v nejbližší době. Jejich součástí mají být i ohniště.
1: Kemp Bororo, panenská příroda, koukám dolů do takové rokle. Tábořiště je možná 4 metry široké a na dílku má 15 metrů, je pod skalním převisem. Podle předsedy spolku Táborový kruh a trampa Libora Harticha bude právě Bororo brzy zlegalizované.
2: V podstatě je to tak, že už se čeká na oficiální legalizaci těchto dvou trampských tradičních kempů. Zatím je to ve stádiu, že se k tomu ještě vyjadřují v podstatě právníci, protože jde hlavně o tu právní legalizaci toho ohniště.
1: Legalizace je podle něj možná i u třetího tábořiště.
2: Ten třetí kemp, který měl být legalizován, je kemp Ranč 7D.
1: Podobně by mohlo být zachovaných dalších 28 nocovišť na státních pozemcích, včetně možnosti rozdělávání ohně. Dalších 64 tábořiště ale na soukromých pozemcích. Ta by mohla zůstat podle Harticha jako nouzová nocoviště. Domluvit si je ale musí už výhradně jen trampové.
2: Kempy budou zachovány, ale ve formě nouzových bivaků, tudíž bez ohně.
1: Hartich přibližuje první místa, kde by mohli soukromí majitelé pozemků trampy bez ohně tolerovat.
2: Je to třeba strážce lesa, netopér, lasička, krkavec, junák.
1: Ředitel HKO Ladislav Pořízek říká, že přes 40 nocovišť z celkových 138 už nechali odstranit.
3: Ten aktivní přístup zprávy HKO k likvidaci trampských kempů vlastně skončil.
1: Pořízek připomíná i platné zákony.
3: Obivakování je povolené.
1: Odpůrci tábořišť v jakékoliv jejich podobě se odmítli na mikrofon vyjádřit. Vadí jim údajné ničení skal nebo stavby s využitím umělé hmoty, skla nebo montážní pěny. Z Kokořínska Radek Duchoň, Radiožurnál.

0: Radiožurnál, 11:30. Na řadě jsou zprávy Moniky Chmilové.
1: Členské země Evropské unie se podle šéfa Evropské rady Antonia Košty musí dohodnout na novém víceletém rozpočtu do konce letošního roku. Jinak podle něj hrozí narušení financování 27 v roce 2028. Nový víceletý rozpočet Evropské unie bude platit mezi lety 2028 a 34. Košta o něm mluvil po schůzce se slovenským premiérem Robertem Ficem v Bratislavě. Právě tam odstartoval své cesty po členských zemí unie. Ve čtvrtek bude v Praze jednat s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Lotyšsko zakáže dovoz vybraného zboží z Ruska a Běloruska. Shodla se na tom lotyšská vláda s tím, že nová pravidla začnou platit 1. září. Nařízení podle lotyšské veřejnoprávní televize LSM zakazuje dovoz knih, novin, oblečení, bot anebo hraček. Dotkne se ale taky ruského a běloruského zboží dováženého ze třetích zemí. Cílem zákazu je podle lotyšské vlády ochrana bezpečnostních zájmů Lotyšska a omezení ruských a běloruských příjmů z vývozu zboží. V Česku podle policie ubylo dopravních nehod způsobených nedáním přednosti zprava. Jejich počet klesl ze 600 před 5 lety na zhruba 480 loni. Letos v prvním pololetí jich bylo 217. Nejvíc jich bývá v Praze, nejméně pak v Karlovarském kraji. Podle policie souvisí pokles s dlouhodobou prevencí, vzděláváním řidičů i s úpravami některých křižovatek. A krajský soud v Plzni potvrdil podmíněný trest, pokutu a zákaz činnosti pro bývalého děkana fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity Lukáše Šticha. Zamítl tak jeho odvolání. Šticha byl souzený za porušení povinnosti při správě cizího majetku. Bývalý děkan podle soudu přiznával neoprávněně vysoká stipendia a pak si je nechával od studentů vyplatit. Rozsudek je pravomocný. Sport. Tenista Jakub Menšík s Karolínou Muchovou jsou v semifinále smíšené čtyřhry na domácím posledním Grand Slamu sezóny US Open. Ve čtvrtfinále zdolali v New Yorku domácí dvojici Paul Navarová 2-0 na sety. V soutěži, která nově předchází hlavnímu programu US Open, naopak vypadl česko-britský pár Kateřina Siniaková a Henry Petton. Dvojice složená z nejlepších deblových hráčů planety podlehla francouzsko-ukrajinskému duu Monfils-Svitolinová ve třech sedách.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D2 u Hustopečí a překážka na D1 u Všechrom. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna před odbočkou na Hustopeče na kilometru 25,5 osobní auto narazilo do dopravního značení. Projíždějte tímto místem opatrně. Na D1 z Prahy do Brna čekejte překážku za odbočkou na Velké Popovice. Na 16. kilometru pojedete kolem odstaveného osobního auta. Na dálnici D1 z Brna do Ostravy zpozorněte u sjezdu na Kroměříž západ. Na kilometru 258 stojí osobní auto v odstavném pruhu označené šipkou. V Praze dnes v noci neprojedete tunelem Mrázovka směrem od Barandovského mostu na Smíchov. Až do 5 hodin je tam v plánu údržba. A u Chebu zpomalte na silnici 214 směrem od Svatého kříže. Na kruhovém objezdu s odbočkou na Háje havarovalo osobní auto, průjezd je omezený. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čeká bez počátku výjimečně i polujasné.

0: Na jejich zvony hrají přední evropské orchestry, znějí z kostelních věží po celém světě a ty menší cinkají na krku kravám na alpských pastvinách. Grassmayerovi z Innsbrucku je odlévají nepřetržitě od roku 1599. Jejich rodinná dílna přežila 30-letou válku, napoleonské tažení i dvě světové války. Ani 4 staletí zkušeností přitom pořád nestačí k tomu, aby předem přesně věděli, jak bude další zvon znít.
1: Johannes Grassmayer teď zkouší nově odlitý zvon. No a pokud projde touto Johannesovou poslední zkouškou, tak už brzy bude takto krásně znít na jedné z pražských zvonic klidně několik staletí.
2: Musí ladit s historickými zvony, které už na věži visí. Proto si je nejdřív nahrajeme, rozebereme jejich zvuk a teprve potom navrhneme nový.
1: Jenže než se nový zvon vůbec rozezní, čekají Johannese a jeho kolegy minimálně 3 měsíce tvrdé ruční práce.
2: V principu je to trochu jako pečení dortu. Potřebujete formu a těsto, v našem případě rozstavený kov. Jenže zatímco formu na dort můžete použít znovu, tady musíme pokaždé vyrobit novou. Každý zvon má totiž jiný tón a jinou výzdobu.
1: Odlít krásný zvon je jedna věc. Přimět ho, aby zněl přesně tak, jak má, to už je něco jiného.
2: Každý zvon se ještě jemně dolaďuje, podobně jako klavír nebo kytara. U 9-tunové zvonkohry jsme při ladění ubrali jen 16 kg bronzu. V poměru k celé váze je to skoro nic.

0: Když nový zvon poslouchá Johannes, tak rozhodně neslyší to stejné, co já. Já vnímám jediný hluboký úder. On v něm ale hledá desítky různých tónů.
1: Und da gibt es ein Phänomen.
2: Ve zvonu dokážeme rozlišit zhruba 200 tónů. A ten hlavní, který lidé slyší, vlastně vůbec neexistuje. Vzniká spojením všech ostatních. Říkáme mu úhozový tón.
0: Johannes je už 14. generací zvonařů. Rodina Grassmayerů odlévá zvony nepřetržitě od roku 1599. A přesto říká, že největší chybou by bylo myslet si, že už není co zlepšovat.
2: Naším cílem je dosáhnout stejné kvality, jakou představují Stradivárky ve světě houslí. Ale zároveň si nikdy nesmíme říct, že už tam jsme. V tu chvíli bychom totiž přestali hledat nové cesty a přestali bychom se zlepšovat.
0: A po dnešní kontrole už zbývá jen jediné, tedy naložit těchto několik tun bronzu na kamion a poslat je do Česka. Z Innsbrucku Bára Vránová, Radiožurnál.

Málo kdy vydaný obrat se povedl dnes v závěrečném předkole Ligy mistrů fotbalistům Lásku Linec. Před týdnem na hřišti Celticu Glasgow prohráli 0-3, prohrávali dokonce i v dnešní odvetě. Pak ale otočil rakouský tým na 4-1 a v prodloužení dal rozhodující pátý gol. Hlavní fázi Ligy mistrů si tedy zahraje Lásk Linec a dnes postoupili také azerbajdžanský Sabah vůbec poprvé a norský Bodø/Glimt.

0: Doktor 100 je volací znak operačního střediska zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje a je to taky název bezplatné stáže, kterou u záchranky můžou absolvovat budoucí lékaři. V praxi si tak vyzkoušejí, jestli by se chtěli po ukončení studia věnovat právě urgentní medicíně.
1: Zkouška spojení, doktor 100, jak mě slyšíte?
2: Doktor 100, slyší, dobře.
3: No, tady máme vybavení. V tom RVčku najdeš de facto všechno, co je ve velkém autě.
4: Zkušený lékař Vojtěch Svízela ukazuje záchranářskou výbavu Janu Pochtiolovi, stážistovi, který po prázdninách nastoupí do 6. ročníku studia medicíny.
1: To si bereš sebou všechno na ty výjezdy?
3: Na výjezdy, kam jezdí lékař, tak se berou batohy oba dva, vždycky monitor, případně ještě další vybavení typu odsávačka podle toho, co máme vlastně ve výzvě.
1: Měli by, že ten metronom je součástí přímo toho zapnutí.
3: Může se to určitě použít.
4: A než se stačím Jana na cokoliv zeptat, přichází možnost přidat se k výjezdu.
3: Tyto transport pacienta z Ára vlastně tady z Baťovky do Kroměříže.
1: Super, tak jo, díky, určitě se přidám.
5: Tak, ten překlad, ať vidí, překlad toho pacienta je tedy štěště.
4: Lékař operačního střediska Vojtěch Svízela má ve Zlíně stážisty na starosti. Za prázdniny se jich tu protočilo 8.
3: V podstatě nám jde o to ukázat hlavně, o čem ta naše práce je. Setkáváme se s tím, že jak studenti, tak ale i mladí lékaři, absolventi mají v podstatě omezenou představu, co obnáší práce na záchranné službě a o čem je vlastně urgentní medicína jako taková.
4: Za stážistou Janem Pochtiolem se pak na zlínskou záchranku vracím až před 6. večer.
1: Během dneška se mi naskytla příležitost být vlastně asi poprvé na výjezdu v terénu u velice složité sociální situace.
4: Co vám ta stáž dala, co se nenaučíte v lékařských skriptech?
1: To vidět v terénu, jak na to reaguje rodina. Tady ten kontakt s tím lidstvím mě přijde vlastně jako velice zajímavý v tom terénu.
4: Ze Zlína Blanka Kovandová, Radiožurnál.

0: Na Radiožurnálu před půlnocí ještě do Ostravy, kde od září začne fungovat krytá střelnice olympijských parametrů. Zázemí pro sportovní střelbu z dlouhých i krátkých zbraní vybudovalo město. Termíny už si objednávají kluby z celé střední Evropy. Sloužit ale bude i pro veřejnost. Vyzkoušeli už i reprezentanti, tak jen upozornění, že v reportáži zazní výstřely.
1: Výstřely z malorážky do terče vzdáleného 50 metrů. Takhle se ozývají v nové střelnici v Ostravě. Čerstvá mistryně Evropy v této disciplíně Klaudie Kac doteď musela jezdit trénovat až do Plzně.
2: Já jsem přímo z centra Ostravy, mám to vlastně tady na střelnici 10 minut, takže pro mě absolutní paráda.
1: Nezapomeňte na papírové terče na drátech. Přesnost zásahů tady hned vyhodnocují elektronické displeje. Prezident Českého střeleckého svazu Roman Blažíček očekává, že se lepší zázemí projeví i ve výsledcích.
3: Spousta klubů už se připravuje, že sem bude jezdit na zimní soustředění. Rozhodně i mezinárodní závody se tady můžou konat a do budoucna můžeme mít tady nový olympijský medailisty nebo olympijský vítěze.
1: Kalendář už se plní, říká provozovatel střelnice Petr Handl ze společnosti Vítkovice Arena. Ozývají se i střelci z okolních zemí.
4: Jsme moc rádi, že i česká parastřelecká reprezentace už projevila zájem o využití těchto kapacit. Budeme mít co dělat, aby všichni, kdo budou mít zájem se sem vejít, tak se sem opravdu vešli.
1: Dopoledne pro sportovce, odpoledne pro veřejnost. Na střelnici budou pořádat i kurzy pro získání zbrojního průkazu a pod dohledem lektora si budou moct zastřílet i ti, kdo si to chtějí jen nezávazně vyzkoušet. Z Ostravy Marta Pilařová, Radiožurnál.

0: Radiožurnál, je přesně půlnoc. A s novým dnem jsou tu hlavní zprávy.
1: Poslanci se dnes vrátí k projednávání návrhu na změny rozpočtových pravidel. Debatu večer po 11 hodinách přerušili. Ve věku 80 let zemřela americká zpěvačka Dolly Parton. České volejbalistky slaví díky výhře nad Ukrajinou postup do play-off evropského šampionátu. A dnes bude oblačno i zataženo, místy s deštěm, postupně se vyjasní. Teploty většinou do 21 stupňů. Je středa 26. srpna. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Poslanci večer přerušili debatu ohledně prezidentského veta novely k rozpočtům. Vrátí se k ní v 9 hodin dopoledne. Ke slovu se zatím dostal jen předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob. Zhruba 10 hodin zabrala diskuze a navrhování bodů na program schůze.
3: Koaliční poslanci jsou připraveni prezidentské veto přehlasovat. Zařadit chtějí podle předsedy sněmovny Tomia Okamury z SPD hlasování na pevný čas.
4: Předpokládám, že budeme kolem tak 13:30 hlasovat, ať bychom tedy to veto prezidenta přehlasovali.
3: Podle vlády není možné bez změny rozpočtových pravidel připravit návrh státního rozpočtu na příští rok. Opoziční poslanci ale kritizují, že umožní čím dál větší zadlužení státu.
5: To opravdu jednou bude muset někdo zaplatit a bohužel to budou naše děti a naši vnuci.
3: Říká předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob. Opozice také kvůli novele připravuje ústavní stížnost. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
1: Použití pyrotechniky na stadionech by mohlo být nově trestným činem. V poslanecké sněmovně se na tom shodla pracovní skupina, která řeší bezpečnost ve fotbale. Novelu zákona, která má posílit ochranu sportovního prostředí, chce koalice předložit v září.
6: Trestné by nově bylo taky zahalování obličejů na stadionech. Podle ministra pro sport Boris Šťastného z motoristů o zpřísnění trestů za pyrotechniku a zahalování požádali přímo zástupci fotbalových klubů a organizací.
7: Ať už jde o FAČR, tak o zástupce ligové asociace, tak i zástupce klubu.
6: Změny by podle Šťastného měly platit od příští podzimní ligové sezóny. Zavést by se mělo i dobrovolné rozpoznávání obličejů na stadionech. Podle poslance Jiřího Havránka z ODS ale na takzvaném face recognition není shoda napříč poslaneckými kluby a čeká proto dlouhou debatu.
8: Nemá jako cenu slibovat vzdušné zámky fotbalovému prostředí, že to prostě bude od příští nebo před příští sezóny. Je před námi prostě celá řada práce.
6: Registr problémových fanoušků by měla vést Národní sportovní agentura ve spolupráci s jednotlivými kluby. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
1: Slovenská policie zmařila připravovaný žhářský útok na továrnu na východě země, kde se vyrábějí bezpilotní systémy. Z jeho přípravy obvinila 3 cizince, kteří podle vyšetřovatelů jednali na objednávku. 2 zadržela na Slovensku, 3. v Německu. Kdo si měl útok objednat ani na jaký konkrétní závod trojice mířila, policie zatím neuvedla.
9: Na připravovaný útok upozornila policii slovenská civilní a vojenská rozvědka. Při zásahu pak kriminalisté zajistili ručně vyhotovený plán, telefony, nářadí a větší množství zápalné směsi. Útok mohl podle policie ohrozit asi 70 zaměstnanců a majetek za desítky milionů eur. Výroba bezpilotních systémů se na východním Slovensku před 2 lety rozšířila o nový závod. Jeho stroje se využívají například ke kontrole hranic, mapování nebo monitorování potrubí a požárů. Jestli právě tento závod měl být terčem útoku, policie zatím neuvedla. Ze Slovenska Bára Vránová, Radiožurnál.
1: Zpravodajský server iRozhlas byl zneužitý v desinformační kampani. Ta prostřednictvím různých falešných médií tvrdí, že Polsko chce obsadit část území Česka. Na operaci upozornil polský web Cyber Defense 24.
10: Neznámí útočníci v dezinformační operaci mimo jiné vytvořili falešnou doménu serveru iRozhlas.cz, na které publikovali článek redaktora webu s údajnými polskými územními nároky vůči Česku. Text ale Český rozhlas nevytvořil, říká jeho mluvčí Lídia Erlebachová.
11: Proto jsme podnikli dostupné technické kroky k odstranění stránky a zvažujeme také další právní postup, abychom chránili pověst Českého rozhlasu a důvěru našich posluchačů.
10: Celý případ v Česku řeší Ministerstvo zahraničních věcí, říká jeho šéf Petr Macinka z motoristů.
12: Ministerstvo to řeší nejenom ve spolupráci s Polskem, ale také ve spolupráci s policií a s ministerstvem vnitra.
10: Součástí kampaně je mimo jiné falešný plakát, který lživě na Facebooku láká na demonstraci v Třinci proti údajným polským nárokům na území. Jan Duchoslav, Radiožurnál.
1: Obchodní válka mezi Spojenými státy a Kanadou se prohlubuje. Kanadská vláda oznámila v úterý odvetná cla na více než 700 amerických produktů. Reagovala tak na 50% cla, která vůči Kanadě zavedl Bílý dům. Nová opatření se dotknou americké oceli, hliníku, mléčných výrobků i spotřebičů. Mají začít platit 8. září.
13: Today I'm announcing that Canada will match the United States tariff dollar for dollar.
14: Kanadský ministr financí Champagne řekl, že Ottawa reaguje přiměřeně a cíleně. Kanadská cla na americkou ocel a hliník se zdvojnásobí na 50%. Americký prezident Trump mezitím pohrozil zdvojnásobením cel na kanadská auta a navrhl přejmenovat jezero Ontario na jezero Amerika. Z Washingtonu je na Ciglerová radiožurnál.
1: Šéf koncernu Volkswagen Oliver Blume zahájil turné po Německu. Zaměstnance v 9 továrnách automobilky při něm chce přesvědčovat o nutnosti úspor. Na první shromáždění ve Wolfsburgu přišlo asi 10 tisíc zaměstnanců.
15: Lídrině zaměstnanců ve Wolfsburgu a dcera italského gastarbeitera Daniela Cavallo vytkla vedení, že špatně komunikuje. Zaměstnanci se podle ní dozvídají jen různé zkazky z televize a nevědí, co je pravda. Blume zopakoval, že se kvůli klesající poptávce a vysokým nákladům bude muset v následujících letech zrušit asi 50 tisíc pracovních míst, polovina z toho v Německu. Uzavírání celých závodů ale označil za krajní a nejdražší řešení. Situací se bude zkraje září zabývat dozorčí rada koncernu, složená na půl ze zástupců akcionářů a zaměstnanců. Z Berlína Tomáš Avlín, Radiožurnál.
1: Zemřela americká country zpěvačka Dolly Parton, bylo jí 80 let. Informaci potvrdil její synovec Brian Seaver.
16: Dolly Parton během své kariéry napsala přes 3000 písní. Ve svých skladbách jako Jolene nebo I Will Always Love You se věnovala tématům lásky a zlomeného srdce. Zazářila ale i před kamerou. V 80. letech debutovala v celovečerním filmu Od 9 do 5. Po boku své kmotřenky zpěvačky Miley Cyrus si pak zahrála v Disney seriálu Hannah Montana. Pozdější roky zpěvačka zasvětila filantropii. V rámci své nadace Dollywood Foundation se soustředila na podporu gramotnosti a boj proti šíření viru HIV a nemoci AIDS. Za své úsilí získala v roce 2022 Carnegieho medaili. Anabelio, Radiožurnál.
1: Sport. České volejbalistky postoupily s předstihem do play-off evropského šampionátu v Brně. Jistotu jim dala výhra 3-1 nad Ukrajinou v předposledním duelu základní skupiny. Česká smečařka Helena Grozer mluvila o tom, že potvrdit proti Ukrajinkám roli favoritek nebylo snadné.
17: Hrozně nás potrápili, už několikátej prostě zápas a já myslím, že první set super, druhý set oni začali tlačit trošku servisem a odtáhli nás v odcítě, takže jsme začali trošku mít problém, ale skvěli jsme to opravdu skvěle.
1: Základní skupinu zakončí české volejbalistky ve čtvrtek proti Bulharsku. A fotbalista Krištof Daněk bude v barvách Lince hrát hlavní fázi Ligy mistrů. Rakouský celek v odvetě smazal v součtu 4-brankový náskok Celticu Glasgow a po výhře 5-1 po prodloužení postoupil mezi elitu. V Lize mistrů budou nastupovat i hráči Sabahu Baku, kteří zdolali Berševu 5-2 po prodloužení a fotbalisté Bode Glimt. Norský tým v domácí odvetě zdolal Nijmegen 3-0.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
18: Překážky na D1 za Vyškovem a taky na D11 u Hradce Králové. Na dálnici D1 z Brna do Ostravy dejte pozor za Vyškovem. Na kilometru 233,5 pojedete kolem odstaveného osobního auta. Je označené šipkou a kužely, kolem se ale pohybují lidé. Podobná situace na D1 z Brna do Ostravy, také u sjezdu na Kroměříž západ. Na kilometru 258 stojí nepojízdné osobní auto a na místo upozorňuje světelná šipka. Na dálnici D11 zpomalte u Hradce Králové ve směru do Prahy. Za odbočkou na Nový Bydžov a Kukleny na kilometru 88,5 pojedete kolem odstaveného osobního auta. A v Praze připomínáme uzavírku v tunelu Mrázovka. Dnes v noci je uzavřený ve směru od Barandovského mostu na Smíchov. Údržba bude blokovat průjezd až do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme zpočátku výjimečně i polojasno, jinak převážně oblačno až zataženo, místy déšť nebo přehánky. Postupně začnou srážky ustávat a bude se vyjasňovat. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, na horách většinou kolem 14 stupňů Celsia. To byly hlavní zprávy. Na řadě je repríza 20 minut radiožurnálu s Vladimírem Krocem.
19: Kdy budeme znát slibovanou novou koncepci armády, potřebujeme v zemi čtvrtou vojenskou nemocnici a díky čemu vojsku přibývá nad očekávání nových rekrutů. Hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je náčelník generálního štábu armády Miroslav Hlaváč. Dobrý den.
20: Dobrý den a dobrý den i posluchačům Českého rozhlasu.
19: Rozhovor natáčíme po 16. hodině. Pane generále, proč ještě nebyla dokončena nová koncepce výstavby České armády do roku 2040? Kde to vázne?
20: Já chci říct v zásadě, že nevázne to, my na ní pracujeme, my už ji v zásadě máme dokončenou. Ta současná, já chci říct, že to je aktualizace koncepce výstavby armády České republiky. My nezačínáme bílým papírem, my navazujeme na ty předchozí dvě. Já jsem byl shodou okolností vedoucím pracovních týmů, který ty předchozí dvě připravovali a nechávali schvalovat. A tak my vlastně na naší straně, my máme, dá se říct, hotovo. Koncepce prošla vnitrorezortním připomínkovým řízením, což znamená, že na ministerstvu obrany my jsme ji dali našim kolegům, aby ji posoudili, aby se k ní vyjádřili, my jsme zpracovali připomínky a teď bude následovat ten další krok, což je vlastně mezirezortní připomínkový řízení, protože naši kolegové ze sekce obraného plánování civilní části ministerstva obrany budou připravovat ten druhý proces, tak teď se zvažuje, jakou cestou, jestli to půjde mezirezortním připomínkovým řízením, anebo to půjde cestou Bezpečnostní rady státu, ale v zásadě my s koncepcí máme připravenou tak, aby byla schopná vlastně ji předložit vládě a aby byla vládou schválena. Ten náš původní termín, když jsme začali s tou aktualizací, byl skutečně, že bychom ji předložili ke schválení vládě v říjnu listopadu. Po volbách tam došlo k nějakému uspíšení, ale pak se všechny věci, ty procesy nějakým způsobem řešily a v zásadě jsme se vrátili k tomu původnímu termínu, takže já nevidím žádné nějaké zpoždění. My skutečně tak jsme to i plánovali a já si myslím, že nic neohrožuje to, aby vlastně ta koncepce byla včas schválena a my jsme mohli potom budovat schopnosti tak, jak potřebujeme.
19: No ale ta původní, nebo ta dosud platná byla schválená minulou vládou v prosinci 2023. Proč byla potřeba i takto aktualizovat?
20: Tak nová vláda má svoje představy, je to její legitimní právo a tak samozřejmě my s tím jako nemáme problém, tak jestliže ta vláda vlastně ona i při tom posuzování pan minister nám nedal žádné limity. On řekněte si, co chcete, co potřebujete k budování schopností, které potřebujeme k zajišťování obrany České republiky. To my jsme udělali a teď samozřejmě bude následovat proces jako posuzování ze strany vlády.
19: No, co potřebujete, v první řadě jsou asi peníze. Příští rok by měl resort obrany hospodařit se 191 miliardou korun, což tedy odpovídá, zdá se, 2% HDP. To ale stačit nebude, nebo ano?
20: Tak na to, aby my jsme budovali ty schopnosti, tak samozřejmě my bychom potřebovali větší obnos peněz. My teď v současnosti, protože pro nás to je vlastně čerstvá informace, my jsme se ji dozvěděli minulý týden.
19: Pro všechny je to čerstvá informace.
20: No, takže my teď budeme muset všechno spočítat, protože my už některé projekty vlastně máme zavázané, tam ty peníze musíme dát. Uvidíme, kolik nám zbyde na investiční peníze, tak aby jsme posoudili, které schopnosti jsme schopni budovat. A samozřejmě, až to budeme mít spočítané, tak já potom půjdu za panem ministrem a představím to i vládě, jaké jsou limity, anebo jaké limity, do kam můžeme ještě investovat.
19: No, váš předchůdce Karel Řehka prohlásil, že pokud půjdou na obranu pouze 2% HDP, takže modernizace armády se zastaví. Jak tedy chcete přesvědčit politiky, že je potřeba investovat víc?
20: Tak to je moje role, já určitě budu využívat ty argumenty, které budu mít k dispozici, tak jak to vidím z toho vojenského hlediska. Já vládě budu dávat vojenské doporučení a nějaké další možnosti, ale já už jsem v některém tom rozhovoru zdůraznil, že vlastně generálové neřídí stát, rozhoduje vláda a já potom, až padne politické rozhodnutí, tak budu muset pracovat v rámci toho politického rozhodnutí.
19: Podle senátorů Česko dlouhodobě neplní své závazky ve financování obrany a senát vyzval vládu, aby zveřejnila důvěryhodný plán zvyšování obranných výdajů do roku 2035. Co to znamená konkrétně pro vás, pro velení armády?
20: Já bych chtěl zdůraznit, že v těch posledních letech nám se podařilo poměrně velmi významné modernizační projekty, ať už je to u vzdušných sil, ať už je to u pozemních sil. My samozřejmě budeme muset pokračovat dál, zejména u pozemních sil. Nám se podařilo prakticky na zelené louce postavit informační a kybernetické síly. My navyšujeme schopnosti teritoriálních sil. Takže v těch posledních letech já bych řekl, že došlo k významnému posunu schopností armády při zajišťování obrany. Samozřejmě armáda byla dlouhodobě několik dekád podfinancovaná a to neodstraníte za jeden rok, to neodstraníte ani za 4 roky. Ta investice do zajišťování bezpečnosti musí být dlouhodobá, musí být stabilní. A na to i můj předchůdce generál Řehka na to upozorňoval, že my potřebujeme stabilitu a musíme mít jasný výhled, kolik peněz do armády dostaneme, aby jsme věděli, na čem jsme a jaké schopnosti jsme schopni jako vybudovat.
19: Krátce po nástupu do funkce jste řekl, že za jednu z priorit považujete posílení protivzdušné obrany, včetně pořízení systémů na sestřelování balistických raket, proti kterým je Česko aktuálně bezmocné. Jak tedy chcete posílit protivzdušnou obranu?
20: Tak my budeme pořizovat další systémy Shorad. Tam se nám už podařilo celkem významný krok, že budeme pořizovat další 4 baterie. Ale co chci říct, že Česká republika nebuduje svoji protivzdušnou obranu a balistickou obranu samostatně. To nemůže žádná členská země aliance. My jsme v nějakém aliančním systému a ten alianční systém schopnosti má. Samozřejmě můžeme se bavit, jestli nepotřebuje ještě větší, ale to už bychom se dostávali do jakéhosi utajeného režimu a skutečně aliance nějaké schopnosti má, ale povinností každé země je právě se na tom aliančním systému podílet. A my potřebujeme právě i tu balistickou, teda schopnost proti balistickým raketám.
19: No, vybrané evropské země spolu s Ukrajinou spolupracují v rámci takzvané antibalistické iniciativy, což je projekt, o který v červenci v Paříži projevil zájem premiér Babiš a také se divil, že o projektu nevěděl. Už se Česko na té iniciativě podílí?
20: Tato iniciativa je otevřená iniciativa. My jsme měli právě včera jednání tady k této iniciativě. Já si myslím, že Česko se do toho zapojí. Je to i zájem českého obranného průmyslu a my participujeme na různých iniciativách, které se zabývají třeba s protivzdušnou obranou nebo proti balistickou obranou. Takže my jsme někde aktivní účastníci, někde jsme jako pozorovatelé a samozřejmě až přijde ten čas, kdy my budeme rozhodovat, jaký systémy pořídíme, tak budeme mít přehled jednak o těchto iniciativách, ale i o těch systémech, které bychom mohli pořídit.
19: Generál Miroslav Hlaváč, náčelník generálního štábu, je hostem 20 minut Radiožurnálu. Letos armáda podle ministra obrany Jaromíra Zuny splnila náborový cíl na 133% a do konce roku přijme 2997 nových vojáků. Kolik jich za stejnou dobu vaše řady opustí?
20: My v řádově teď víme, že zhruba opustilo armádu zhruba několik kolem 520 vojáků z povolání. Náš předpoklad do konce roku, že bychom se pohybovali v řádově v číslech kolem 850 až 900 příslušníků, což při tom počtu, který nám letos do armády přišlo, což je zhruba včetně studentů Univerzity obrany nějakých 3200, což je abnormálně rekordní číslo v letošním roce. Takže i vlastně to, že nám odejde 800-850 vojáků z povolání, je taková přirozená obměna, která je žádoucí. Samozřejmě já si dokážu představit, že bychom ten odchod měli ještě o něco nižší, aby se nám právě podařilo naplňovat vlastně ty všechny volné pozice, tak aby jsme naplnili tu strukturu, kterou potřebujeme. A já si myslím, že skutečně teď ta situace zájmu o armádu, zejména o tu službu vojáka z povolání, je velice výrazná.
19: A jak si to vysvětlujete, že mezi Čechy a Češkami roste zájmu službu v armádě? Dá se říct si, nebo připsal byste tu zásluhu té minulé nebo současné vládě?
20: Já asi nechci hodnotit ani minulou, ani současnou vládu, to už se dostávám na tenký let a to mi nepřísluší, abych hodnotil vlády.
19: Dobře, ale jinak, je to tím, že jsou tam lepší platové podmínky, nebo co lidi do armády láká?
20: Já bych řekl, že to je kombinace jakýchsi opatření, možná i vlivů, tak díky tomu, že se v uvozovkách, díky tomu, že se zhoršila bezpečnostní situace, tak když Rusko zahájilo agresi na Ukrajinu, tak tam byl enormní zájem o vstup do armády, enormní zájem o vstup do aktivní zálohy. No a samozřejmě tak, jak ten čas se vyvíjel, tak přišly opatření, jako je navýšení platů. My už 2 roky máme takzvanou pracovní skupinu personál, které se zabývá opatřením, aby vlastně jsme získávali lidi do armády, ale zároveň, aby jsme přijímali opatření, které udrží ty stávající vojáky, který mají zkušenosti, který prošli nějak vzděláním, který prošli přípravou a který chceme taktéž udržet. Takže to, já bych řekl, že to je kombinace různých opatření, ale co bych chtěl zdůraznit, že my chceme mít nastavený systém a systém práce s personálem, protože to je živej systém a my nemůžeme teď se radovat, že letos máme takovýhle vysoký nábor, ale my bychom potřebovali, bychom ho kontinuálně drželi a ten nábor se nám dařil i v tom střednědobým horizontu.
19: Seznam zprávy citoval bývalého tedy šéfa generálního štábu Karla Hřehku, že armáda bude potřebovat téměř 40 000 vojáků, aby zvládla zabezpečit všechny úkoly, které dostala od Severoatlantické aliance. S tím souhlasíte?
20: Tak generál Řehka, já vím, že o tom mluvil, o tomto čísle. My jsme o tom uvažovali právě na začátku, když jsme zahajovali úvahy, jak by měla do budoucna vypadat struktura armády, jak by měly vypadat její schopnosti. My v současné době, když se bavíme zhruba o tom horizontu 2030, tak se bavíme, že o zhruba 32 tisíc vojáků z povolání, ale dochází nám k tam výraznému navýšení počtu u aktivní zálohy, kde bychom to chtěli navýšit zhruba z těch 10 tisíc na 15 tisíc. A my taky musíme vnímat demografickou křivku v České republice, takže my musíme taky zvažovat ty různé čísla. A samozřejmě jsou tady i různé další věci, jako je zavádění nových technologií, které nám vlastně mají, jakoby vytváří prostor, aby ten náš požadavek na ten nárůst toho personálu nebyl tak významný.
19: Premiér v sobotu řekl, že nelze konsolidovat veřejné finance dřív, než budou mít vojáci vysoké platy. Je to pro vás, jako pro vedení armády, uklidňující?
20: Tak uklidňující určitě je, tak jestli vláda má záměr navýšit platy, tak nám u nás došlo k výraznému navýšení platu k 1. letošního roku. Co já vím, tak samozřejmě vláda uvažuje o dalším navýšení, o nějaké valorizaci těch platů. Zřejmě už to nebude tak výrazné, jako to bylo na začátku toho letošního roku, ale samozřejmě řekněte mi, kdo nechce, aby měl navýšený plat. Takže určitě je to jedno z opatření, jak udržet vlastně personál, nabírat personál a jak být konkurenceschopní na trhu práce.
19: Prohlásil jste, že povinná vojenská služba není téma. Myslíte, že to tak může zůstat i v budoucnu?
20: Tak já nechci říkat, jako, co bude v budoucnu, nikdy neříkej nikdy, ale za současné situace a za současných potřeb já si nemyslím, že to je aktuální.
19: Ve 20 minutách Radiožurnálu mluvíme s generálporučíkem Miroslavem Hlaváčem. Potřebuje armáda novou vojenskou nemocnici na Pražských Vinohradech, když má jednu fungující už 10 let v pražských Střešovicích?
20: Já bych chtěl říct jednu věc. Armáda v případě vnějšího ohrožení a v případě krizové situace, která bude vojenská situace, tak armáda bude potřebovat další infrastrukturu. A je jedno, jestli jsou to nemocnice, nebo jestli jsou to další potřeby, které bude potřebovat, ať už jsou to některé prostory pro armádu, pro naše alianční partnery, který budou přijíždět přes Českou republiku, a nebo zde budou dočasně působit. Samozřejmě ať už vojenský nebo ostatní nemocnice, které jsou veřejné, tak budou potřeba nejenom pro armádu, ale budou potřeba pro zajištění i zdravotní péče obyvatelstva. Takže já teď úplně nedokážu zhodnotit, jestli potřebujeme další nemocnici, a navíc já v tom procesu nejsem, protože vojenské nemocnice nejsou součástí struktury armády České republiky, oni jsou součástí ministerstva obrany a já skutečně teď nejsem zapojen do toho rozhodovacího procesu, takže já ani nevím, jaké jsou kapacity, k čemu ta vojenská nemocnice bude, takže já vám nejsem schopen v současné době odpovědět, jestli je to dobře nebo špatně.
19: Další dvě jsou tady v Brně a Olomouci, možná tady čtvrtá vznikne tady na Vinohradech, čili i ta by byla pravděpodobně řízená ministerstvem obrany.
20: Zřejmě ano, ale skutečně já v tom procesu nejsem, tak já nejsem schopen teď posuzovat ano či ne, nebo odpovídat.
19: No, přesto se zeptám, jestli tedy si myslíte, že by náklady na její případnou výstavu byly započítávány do výdajů na obranu?
20: Znova říkám, já nevím skutečně, jak to asi dopadne, teď ten nějaký záměr je, samozřejmě posuzování, jestli to je vojenský nebo obranný výdaj nebo není, zase není na armádě, ale tohle řeší civilní část ministerstva obrany, sekce obranného plánování, která to posuzuje primárně, a samozřejmě pak to posuzuje aliance, jestli to je obranný výdaj.
19: A tato sekce tedy rozhoduje, které objekty bude armáda vlastně ta provozovat? Rozumím tomu správně?
20: Já chci zdůraznit, že armáda nevlastní žádný objekt. My jsme uživatelé. Všechny ty objekty, které jsou kasárna, různý další sklady a další věci, tak to je majetkem ministerstva obrany a ministerstvo obrany ty dané objekty dává k dispozici k užívání armádě České republiky. A my vlastně v zásadě dáváme požadavky, jestli ten daný objekt potřebujeme nebo nepotřebujeme, takže tady je to pro veřejnost potřeba ujasnit.
19: No ale provozní náklady, předpokládám, jdou tedy z rozpočtu armády.
20: Ano, my si platíme elektřinu, my si všechno vlastně, tak jako si každý z nás platí, když je doma v bytě nebo má dům, tak ty si platí a hradí armáda.
19: Já mířím k tomu, že stát převezme do správy Karlovarské letiště. Využívat ho bude kromě dosavadní civilní dopravy také pro potřeby armády, jenže ta ho v minulosti opakovaně odmítla jednou přímo vaším prostřednictvím. Dokážete pro něj teď najít uplatnění?
20: Já bych se vrátil k té předchozí odpovědi. Jestliže my se dostaneme za situace, že dojde ke stavu ohrožení státu a k vojenskému ohrožení, tak my budeme potřebovat mnohem víc prostorů a objektů, než v současné době užíváme. Navíc je tady vlastně rozhodnutí vlády, že Armáda České republiky bude zajišťovat leteckou záchrannou službu v Plzeňském a Karlovarském kraji. My teď je vlastně už tyto dva kraje zabezpečujeme, i když to zabezpečujeme z Líní, a právě protože to je v Líních, tak ten náš dolet a ta reakční doba je prakticky na hraně, pokud zasahujeme v těch vzdálenějších části Karlovarského kraje. Takže to je jedna věc. A druhá věc, tady se hovoří, že my když budeme přebírat, takže za to budeme platit. My to přebíráme bezúplatně, to letiště, nebo my ne, to přebírá opět zdůrazní ministerstvo obrany, takže toto přebírá bezúplatně a tam zatím žádný výdaje, já teď požadavky na to, abych jako já, jako výdajový blok armády jsme na to vyčlenili peníze, tak zatím nejsou.
19: No ale pokud vím, tak se počítám s provozem letecké záchranné služby na letišti v Líních jenom do roku 2028, pak už ne?
20: Ne, tady je rozhodnutí vlády, teď je, myslím, že měsíc nebo dva měsíce staré, že ano, že my budeme zabezpečovat tyto dva kraje. plzeňskej a karlovarskej. Takže tady to rozhodnutí platí, že to bude i po roce 2028.
19: Já se na to karlovarské letiště ptám proto, že už, jak jsem řekla, vy to víte, třikrát armáda odmítla, ale armáda bude muset teď provést rozsáhlou rekonstrukci toho letiště. Nebude to pro vás zbytečná zátěž, nebo takhle, nejde o to, že je to pouhé markírování obranných výdajů na infrastrukturu, která není vojensky využitelná prakticky?
20: Já úplně teď nevím.
19: Musí se předělat třeba příletová dráha, pokud vím.
20: Nevím o tomhle požadavku. Tam je, Karlovarský kraj měl záměr rozšířit a prodloužit tuto dráhu. Samozřejmě my o tom záměru Karlovarského kraje víme. Teď je otázka, jak to posoudíme my. Je ty potřeby toho letiště, jestli to je relevantní nebo nerelevantní. Každopádně chci zdůraznit, že vlastně Karlovarský kraj se zavázal k tomu, že tam vybuduje to stanoviště letecké záchranné služby ze svých prostředků, až ho vybuduje a my budeme vlastně tam vlastně působit tou leteckou záchrannou službou jako ministerstvo obrany, tak vlastně to bezúplatně převezmeme i toto stanoviště pro ten náš úkol, který jsme dostali od vlády.
19: Když jsem o tom letiště mluvil s generálem Jiřím Šedivým, někdejším náčelníkem generálního štábu, tak mimo jiné řekl, že ani pro potřeby Severoatlantické aliance není toto letiště využitelné. Vy to vidíte jinak?
20: Pan generál Šedivý pracuje s nějakýma informacema. Já bych chtěl zdůraznit, že bezpečnostní situace se vyvíjí, bude se vyvíjet a já teď nemůžu predikovat, že za 3, za 4 roky my jsme to naše rozhodnutí dávali v nějakém čase, v nějakém prostředí a uvidíme, jak se nám to bude vyvíjet do budoucna, jestli to zahrneme do našich obranných plánů, do našeho obranného plánu České republiky a nebo bude i využito pro obranné plány aliance.
19: A nemůže být v případě Karlových Varů na překážku, že má být spolu s vojenským provozem, a tedy, jak jsem se od vás dozvěděl, i tou záchrannou službou, zachována i civilní doprava? Půjde to všechno dohromady?
20: Tak my už ty zkušenosti s tím kombinovaným využitím letišť máme. Máme ho v Pardubici, že ho budeme ho mít v Přerově, nebo máme ho v Přerově. Takže ty zkušenosti z tohoto smíšeného provozu máme a v tomhle bych problém neviděl.
19: Od 1. srpna převzal Ostrahu právě letiště v Líních, o kterém jsme mluvili, podnik, státní podnik, Vojenské lesy a statky. Civilní provoz pro malá letadla tam tedy zatím zůstává zachován?
20: Ano, tam ten civilní provoz pro ty malé letadla tam zůstává, zatím nás to nějak neomezuje, takže uvidíme do budoucna.
19: Tak to bylo 20 minut radiožurnálu, který vysílal také Český rozhlas Plus s Miroslavem Hlaváčem, náčelníkem generálního štábu armády. Moc děkuju a mějte se hezky, naschledanou.
20: Děkuju a děkuji za pozvání, naschledanou.
19: Příjemný poslech dalších pořadů vám přeje Vladimír Kroc.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.
0: Skončila repríza 20 minut radiožurnálu s hostem Vladimíra Kroce a právě teď máme 3 minuty po 12:30. Monika Chmilová a krátké zprávy.
21: Americké námořnictvo podle prezidenta Donalda Trumpa odminovalo Hormuzský průliv. Podle něj odstranilo nebo zničilo všechny miny v mezinárodních vodách průlivu. Trump zároveň varoval Irán, že Spojené státy okamžitě zničí jakoukoliv loď, která by v průplivu umisťovala nové miny. Hormuzský průliv je podle Trumpa otevřený. Navzdory tomu v něm ale doprava zůstává kvůli americko-iránské válce minimální. Polské soudy vydaly příkazy ke vzetí do vazby 14 ruských soudních lékařů. Jsou podezřelí z nesrovnalostí při pitvě obětí letecké katastrofy u Smolenska v roce 2010. Jde celkem o 63 nesrovnalostí o záměně 8 těl. Informuje o tom Polský rozhlas. Při pádu polského vládního letounu u Smolenska v roce 2010 zemřelo 96 lidí, včetně tehdejšího polského prezidenta Lecha Kaczyńského. Ve dvou šaržích bylinných dětských čajů českého výrobce All Nature našli inspektoři nadlimitní množství alkaloidů. To jsou látky, které můžou zvyšovat riziko rakoviny. Státní zemědělská a potravinářská inspekce proto doporučuje tyto čaje nepít a stahuje je z trhu. Informoval o tom její mluvčí Pavel Kopřiva. Nadlimitní množství nebezpečných látek zjistila inspekce v šaržích čaje s názvem All Nature Bio dětský čaj průdušky se slézem. Jedna má minimální trvanlivost do října 2020.

0: Nizozemec Hofer do Sparty přestoupil z anglického Wolverhamptonu, kde byl spoluhráčem kapitána českého národního týmu Ladislava Krejčího.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nehoda na D6 na Kladensku a překážka na D1 za Rohlenkou. Na dálnici D6 z Karlových Varů do Prahy pozor na nehodu před sjezdem na Unhošť. Na 12. kilometru osobní auto srazilo divoké prase. Zvíře leží v jízdním pruhu, vybočuje se tam náhle, tak opatrně. Na D1 z Brna do Vyškova zvyšte pozornost za Rohlenkou. Na kilometru 208 pojedete kolem odstaveného osobního auta. Na D1 z Brna do Ostravy podobná překážka u sjezdu na Kroměříž západ. Na kilometru 258 stojí nepojízdné osobní auto, na místě je světelná šipka. A v Praze pokračuje noční uzavírka v tunelu Mrázovka. Nedá se projet ve směru od Barandovského mostu na Smíchov. Údržba je naplánovaná do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes čekáme zpočátku výjimečně i polojasno, jinak převážně oblačno a zataženo, místy déšťa nebo přehánky. Postupně začnou srážky ustávat a začne se vyjasňovat. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, na horách většinou kolem 14. Tolik zprávy. A teď už začíná noční radiožurnál s Adamem Sardou.
3: 6 minut po půl jedné začíná dnešní noční radiožurnál. Je tu středa, polovina pracovního týdne, tak snad nám ta druhá půlka bude rychle utíkat, abychom si užili ještě poslední prázdninový víkend, který nás ještě čeká. Počasí v následujících dnech, jak už jste slyšeli, má být stále ještě celkem letní, a to zejména ve čtvrtek by měly být příjemné letní teploty, takže ideální zakončení prázdnin. Užívejte tedy možná posledních letních dní a pojďme na úvodní téma dnešního vysílání. Lidé mohli přispět na stavbu Horácké arény v Jihlavě a teď na červenou fasádu začali technici umisťovat štítky s jejich jmény. Kolik jich je a jakou částku fanoušci dohromady poslali, to uslyšíte za pár minut v nočním radiožurnálu.
1: Noční radiožurnál a Adam Carda.

0: To byl John Bon Jovi v nočním radiožurnálu a míříme do Jihlavy. Jména rodin, jednotlivců i celých skupin fanoušků začínají zdobit červenou fasádu nové horácké arény v Jihlavě. Technici na ní umístují štítky připomínající všechny, kteří přispěli na její stavbu.
1: Takovou hezkou cedulku. A ty tam nebudou vidět, kdyby byly červené.
2: Má to být červené. Vás teda tady nevidím, možná už jste umístěný.
1: To je jedno. Já jsem tady zepředu až mi a budu dlouho.
2: Na instalaci štítků se jmény se přišel podívat i jeden z donátorů, Vít Holub.
1: Tady nejde ani o cedulku, tady jde spíš o celou tu arénu. Takže já jsem nadšenej z toho, že se něco takového vůbec v hlavě podařilo.
2: Sám si vybral místo v koruně celé stavby, úplně nahoře nad hlavním vchodem.
1: Samozřejmě kvůli Dukle, protože Dukla je pro mě srdcová záležitost.
3: Prostřední jo, je Matěj Říha 09 a poslední Miškovi Jihlava.
2: Šimon Jurajda ze země řídí svého kolegu na vysokozdvižné plošině, který umisťuje štítky se jmény donátorů přímo na fasádu arény.
3: Tak. A jdem si nachystat další pole.
2: Štítky leží připravené na stole, rozčleněné.
4: Máme tady přesně plánek, kde je poloha. Na každém štítku je jiný jméno. Jsou očíslovaný.
2: Řídí práci Jakub Čejka z dodavatelské firmy. Celkem musí rozmístit 853 štítků. Jejich donátoři dohromady přispěli na arénu skoro 3 miliony korun, uvedl radní z ODS David Beke.
5: Ty peníze už byly použitý a jsou použitý na dovybavení, jakoby do vyšperkování té arény.
2: Všechna jména dárců budou na aréně do konce týdne. František Jirků, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
6: I po celou noc.

0: Seriál Radiožurnálu.
1: Z různých důvodů jsou na výchovu dětí sami.
2: Máte tady malého syna, jste samoživitelka?
3: Ano.
0: Jak se jim daří skloubit péči o děti s prací?
1: Jak zvládnou zaplatit veškeré výdaje?
4: Samozřejmě člověk musí myslet na to, že se nemůže pořídit úplně všechno, co by chtěl, nebo co by i potřeboval, nebo děti chtěli a potřebovali.
0: A je možné jim nějak pomoci?
5: Každý dárce, který nám přibeze, pinál, školní baťoch, jsme za to vděční.
2: Psací stoly, běžné židle,
6: lampičky. Někdy se nám poštěstí, že dostaneme vlastně celý dětský pokoj.
2: Máte s blížícím se začátkem školního roku hodně čekatelů na počítač.
4: Ten největší nápor přichází tak jako v tom září.
0: Jeden rodič na všechno. Nový seriál Radiožurnálu o samoživitelkách a samoživitelích před startem nového školního roku.
1: Jeden rodič na všechno. Každé všední ráno krátce po 8:45.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.
7: Radiožurnál je 1 hodina. Monika Chmilová doplní zpravodajský přehled.
8: Moskva označila finského prezidenta Alexandra Stuba za válečného jestřába kvůli jeho podpoře Ukrajiny. Policie zahájila trestní stíhání v případu tragické nehody horských záchranářů na sjezdovce v Koutech nad Desnou. Český dvojskyfy párová čtyřka postoupili na veslařském mistrovství světa do semifinále a dnes bude oblačno a zataženo, místy s deštěm, postupně se vyjasní, teploty do 21 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
8: Podle Kremlu se finský prezident Alexander Stubb i britský premiér Andy Bernem řadí k válečným jestřábům, když schvalují ukrajinské útoky na ruské území. Stubb a další západní lídři taky podle mluvčího Kremlu Dmitrije Peskova své voliče klamou tvrzením, že Rusko jde strategicky porazit. Moskva s kritikou přišla poté, co Stubb ocenil ukrajinské zásahy ruských rafinérií a logistických zařízení. Ty podle něj Kremlu zvyšují válečné náklady a mohly by ho donutit zasednout k jednacímu stolu. Kriminalisté zahájili trestní stíhání záchranáře, který loni v listopadu jel v terénním voze po sjezdovce v Koutech nad Desnou v Jeseníkách. Na mokré trávě se auto převrátilo, jeho spolujezdec utrpěl vážná zranění a po několika dnech nemocnici zemřel.
9: V daném případě bylo zahájeno trestní stíhání pro trestný čin těžké ublížení na zdraví z nedbalosti. Případ je nyní ve fázi vyšetřování a v současné době s ohledem na stále probíhající úkony v trestním řízení nebudeme sdělovat bližší informace.
10: Říká mluvčí krajského policejního ředitelství v Olmouci Miluše Zajícová. Náčelník Horské služby České republiky René Mašín potvrdil, že posádka vozu nebyla připoutána bezpečnostními pásy.
11: Došlo k pochybení zaměstnanců, kteří řídili vozidlo a hrubě porušili interní předpisy horské služby.
10: Nehodu se smrtelným zraněním před 9 lety způsobil taky člen horské služby na Ještědu. Na čtyřkolce srazila lyžaře. Soud mu za to vyměřil podmínku. Z Jeseníků Lenka Kratochvílová, Radiožurnál.
8: Tramvaje mezi IP Pavlova muzeem a Italskou v centru Prahy by po rekonstrukci trati mohly znovu začít jezdit v sobotu 5. září. Potvrdilo to vedení dopravního podniku hlavního města. Opravená trať bude součástí nové tramvajové křižovatky mezi Václavským náměstím a Vinohrady. Na provoz musí ještě získat povolení od dopravního a energetického stavebního úřadu, říká mluvčí dopravního podniku Daniel Šabík.
12: Pokud řízení o uvedení stavby do zkušebního provozu dopadne bez komplikací, vrátí se sem provoz linek 11 a 13. Úsek stavby tramvajové tratě Muzeum v tzv. Muzejní oáze, který navazuje na tramvajovou trať Václavské náměstí, uvedeme do provozu společně s budovanou tratí na Václavské náměstí, a to na konci června 2027.
0: Sport.
8: Obě české posádky v úterním programu mistrovství světa ve veslování v Amsterdamu prošly do semifinále. Dvojskyf Dalibor Neděla Jakub Podrazil dojel ve čtvrtfinále první. O další postup budou reprezentanti veslovat dnes odpoledne. Se svým výkonem byli po závodě oba veslaři spokojení, říká Neděla.
13: Kvalitním startem jsme odpálili závod a pak jsme si drželi náskok nad Rumunama. A Němce jsme předjeli v poslední 500. Dovezli jsme si to na prvním místě a celkově bych to hodnotil kladně.
8: Párová čtyřka Zindulka Čížek Ježeka Smejkal skončila ve své rozjížďce čtvrtá. Nakonec ale čeští reprezentanti postoupili díky času. Středeční program mistrovství světa začne v Amsterdamu po 13. hodině. O účast ve finále pojedou například i Pavlína Flamíková s Anou Šantrůčkovou, vítězky světového poháru v disciplíně dvojka bez kormidelníka.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehody na D5 s Žebrákem a na D6 na Kladensku. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně pozor na nehodu za Žebrákem. Na 35. kilometru osobní auto srazilo muflona. Průjezd je omezený, na místě to vyšetřuje policie. Na D6 z Karlových Varů do Prahy je omezený provoz po nehodě se zvěří za odbočkou na Unhošť. Na 12. kilometru srážka osobního auta s divokým prasetem, i tam doporučujeme zpomalit. Na D1 z Brna do Ostravy zpozorněte u sjezdu na Kroměříž západ. Na kilometru 258 stojí osobní auto v odstavném pruhu označené šipkou. Na dálnici D11 zpomalte u Hradce Králové ve směru do Prahy. Za odbočkou na Nový Bydžov a Kukleny na kilometru 88,5 pojedete kolem odstaveného osobního auta. A v Praze dnes v noci neprojedete tunelem Mrázovka směrem od Barandovského mostu na Smíchov. Až do 5 hodin ráno je tam v plánu údržba. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
8: Dnes čekáme zpočátku výjimečně i polojasno, jinak převážně oblačno a i zataženo, místy déšť nebo přehánky. Postupně začnou srážky ustávat a bude se vyjasňovat. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, na horách většinou kolem 14 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Adamem Cardou.
7: 5,5 minuty po jedné pokračuje noční radiožurnál s datem 26. srpna a v létě jsme sledovali výpadek léku tamoxifen na rakovinu prsu. Ukázal na problém, který je na českém trhu téměř u poloviny léků, stejně jako tamoxifen, totiž mají jediného dodavatele. Co to znamená pro pacienty, tak nejen o tom budeme mluvit za okamžik.
3: Noční radiožurnál
1: a Adam Carda.
14: Celý den tvý chyby hledám. A večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

0: A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Poslouchali jste Miraj v nočním radiožurnálu a tématem nočního vysílání radiožurnálu teď budou výpadky léků na českém trhu. Podle údajů České asociace farmaceutických firem hrozí hlavně u těch přípravků, které užívá jen malá skupina lidí. Ministerstvo zdravotnictví proto chystá opatření, aby pak léky při výpadcích třeba nemuselo dovážet ze zahraničí, podobně jako to teď v létě dělalo s lékem tamoxifen, který nemohli sehnat pacientky s rakovinou prsu. A bude to nejspíš potřeba, protože stejně jako v případě tamoxifenu má v Česku jediného dodavatele téměř polovina léků, u kterých už vypršela patentová ochrana.
2: Problém sehnat tamoxifen měla v červenci třeba Marcela z Ostravy.
3: Od začátku července už se bavím tím, že obvolávám lékárny, oni vždycky posunou to datum toho dodání. Je to vlastně frustrující v tom, že je to zásadní lék, který snižuje riziko návratu nemoci.
2: Jedním z důvodů, proč u poloviny léku chybí konkurence, je tlak na nízké ceny ze strany státu, tvrdí výkonný ředitel České asociace farmaceutických firem Filip Vrubel.
4: Takže ten trh neuživí dostatečný počet dodavatelů, uživí stěží jediného dodavatele, který tím, že získal v uvozovkách celý trh pro sebe, tak na tom objemu se ještě na trhu uživí, ale s provozní marží pouze v jednotkách procent.
2: Podle Martina Novotného z tiskového oddělení ministerstva zdravotnictví je ale na místě usilovat o to, aby se peníze z veřejného zdravotního pojištění utrácely co nejefektivněji.
5: Ministerstvo zdravotnictví se je však zároveň vědomo potřebnosti nástrojů, které umožní v odůvodněných případech zvláštní postup.
2: Jeden dodavatel je podle České asociace farmaceutických firem většinou u léků, které užívá menší část pacientů, třeba jako zmíněný tamoxifen. Stačí pak třeba jeden problém ve výrobě a lék nemusí být dostupný. Jaké další příčiny může výpadek mít, popisuje vedoucí Institutu pro zdravotní ekonomii, politiku a inovace Jakub Hlávka.
6: Stačí, aby prostě nějaká firma nebo továrna z Číny nebo z Indie nedodala nějakou zásilku. Někdy k tomu dochází z důvodu třeba kontroly kvality. Cukl vlastně kontroluje, jestli ty šarže, které k nám dochází, jsou bezpečné.
2: Z dat České asociace farmaceutických firem vyplývá, že k závažnějším výpadkům v Česku ročně dochází u 20 až 30 léků. Situaci měla zlepšit novela, kterou prosadil předchozí ministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09. Současné ministerstvo zdravotnictví ale chystá další úpravu, říká Martin Novotný.
5: Součástí připravených změn budou mimo jiné opatření ke zvýšení odolnosti systému nebo vytvoření robustnějších rezervních zásob.
2: Návrh této novely by podle něj měl být hotový do konce září. Michaela Bacílková, Radiožurnál.

0: Vícepruhové kruhové objezdy jsou v Česku docela vzácné, ale třeba v Itálii je to standard. Víte, jak se na složitější okružní křižovatce chovat a jak z ní třeba správně vyjet? Reportér Václav Drážek vám poradí v dalším díle Letní autoškoly Radiožurnálu.
1: Letní autoškola Radiožurnálu.
2: Možná to znáte z vlastní zkušenosti. Jedete po vícepruhovém kruhovém objezdu ve vnitřním pruhu a potřebujete ho opustit. Jenže v tom pravém vedle vás jedou další auta. Může v takovém případě řidič odbočit z levého pruhu na kruhovém objezdu a sjet z něj? Vysvětluje plukovník Jan Straka.
3: Za prvé, co je nejdůležitější, je číst ten kruhový objezd už předtím. Většinou bývá označen už předem dopravními značkami, jsou tam nějaké návěsti před křižovatkou, kde je vidět, do kterého směru mi která konkrétní větev toho kruhového objezdu vede. To znamená, já už v tu chvíli bych měl mít rozmyšleno, kam jedu, abych potom na tom kruhovém objezdu zbytečně nezmatkoval.
2: Platí i tady nějaké nepsané pravidlo?
3: Čím ten kruhový objezd je větší, tak tím je to důležitější samozřejmě. To znamená, já si najíždím na ten kruhový objezd, blížím se k němu, vím, že budu vyjíždět druhým výjezdem a podle toho, jak je ten kruhový objezd velký, si můžu vybrat, jestli pojedu v jednom nebo v druhém pruhu, v tom nájezdovém.
2: A jak je to tedy s tím výjezdem?
3: Pakliže tam ten kruhový objezd nemá ten průběžný jízdní pruh, tak v podstatě vždycky, když najíždím na kruhový objezd, dávám přednost. A to tak, že dávám přednost všem vozidlům, které jedou na tom kruhovém objezdu. Pokud má ten kruhový objezd pruh, který umožňuje to, že z toho pravého nájezdového pruhu můžu průběžně pokračovat do toho kruhového objezdu, tak tam samozřejmě já při tom nájezdu můžu pokračovat v kruhovém objezdu a potom další směřování na tom kruhovém objezdu už se opět řídí těmi pravidly jízdou v jízdních pruzích a tak dále.
1: Letní autoškola Radiožurnálu vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Příběhy, které vás chytnou za srdce.
1: Unikátní časozběry.
0: Nebo historické rekonstrukce.
1: Seriál Radiožurnálu.
0: Každý všední den krátce po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Máme 30 minut po 13:00. A vysíláme zprávy s Monikou Chmilovou.
3: Odpalování pyrotechniky na stadionech by mohlo být nově trestným činem. Po jednání pracovní skupiny Bezpečí na stadionech to v poslanecké sněmovně řekl ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů. Trestné by nově bylo taky zahalování obličejů na stadionech a zavést by se mělo i dobrovolné rozpoznávání obličejů. Změny by podle Šťastného měly platit od příští sezóny. Ta začne na podzim 2027. Kurdské syrské demokratické síly SDF budou rozpuštěny. V televizním projevu z prezidentského paláce v Damašku to oznámil jejich velitel Mazlum Abdi. Podle něj se SDF začlení do syrských státních institucí. Agentura AFP poukazuje, že tak kurdské síly naplnily dohodu s prozatímním prezidentem Sýrie Ahmadem Šarou. Ten za to Kurdům naopak slíbil právo na vzdělání v jejich materském jazyce. Předchozí režim prezidenta Bašára Asada výuku v kurdštině neumožňoval a tisícům Kurdů odebral občanství. Praha zaplatí za porušení vyhlášky regulující hazard méně, než původně měla. Místo skoro 2,5 milionu korun půjde o 1 300 000 korun. Rozhodl o tom předseda antimonopolního úřadu Petr Mlsna. Podle něj hlavní město i přes zákaz povolilo na vybraných místech hazardní hry. Ostatní provozovatele tím ale znevýhodnilo. Při určování výše pokuty úřad zohlednil, že Praha zákaz porušovala kratší dobu a v menším rozsahu, než se původně předpokládalo. A na Masarykově náměstí v Napojedlích na Zlínsku otevřel Červený český kříž charitativní šatník. Lidé do něj mohou darovat čisté a nepoškozené oblečení i obuv. Vše poslouží lidem, kteří pomoc potřebují. Otevřeno bude každé úterý odpoledne.
1: Sport.
3: Dalších 8 prvoligových fotbalových týmů se zapojí do druhého kola domácího poháru. Po úterních triumfech Zlína a pražských Bohemians se představí taky Pardubice, Artis Brno, Liberec, Ostrava, Zbrojovka Brno, Mladá Boleslav, Teplice a Slovácko. Pardubice budou hrát v Písku, Artis v Uherském Brodu, Liberec v Přepeřích, Baník nastoupí na hřišti Sparty Brno, Zbrojovka Brno se představí ve Friedlandu nad Ostravicí, Mladá Boleslav v Praze proti Meteoru, Teplice v plzeňských Křimicích a Slovácko ve Velké Býteši. Středeční program českého poháru začne v 17 hodin.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehody na D5 za Žebrákem a na D6 u Unhošti. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně se uklízí po nehodě za Žebrákem. Na 35. kilometru auto srazilo muflona. S opatrností už místem projedete plynule. Na D6 z Karlových Varů do Prahy ještě překážejí následky kolize se zvěří za odbočkou na Unhošť. Na 12. kilometru auto srazilo divoké prase. V místě se zpomaluje, kolona se ale netvoří. Na dálnici D11 opatrně u Hradce Králové ve směru do Prahy. Za odbočkou na Kukleny na kilometru 88,5 pojedete kolem odstaveného osobního auta. Podobná situace i na D1 z Brna do Ostravy u sjezdu na Kroměříž západ. Na kilometru 258 stojí nepojízdné auto, na místě je i šipka. A v Praze připomínáme uzavírku v tunelu Mrázovka. Dnes v noci je uzavřený ve směru od Barandovského mostu na Smíchov. Údržba bude blokovat průjezd až do 5 ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme převážně oblačno i zataženou místy déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční Radiožurnál s Adamem Cardou.
5: Necelé 4 minuty po 2:30 si v nočním Radiožurnálu pustíme Killers s písní Human. Přeji příjemný noční poslech.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: srdce.
1: Hledal potopenou loď starou přes 300 let. Místo ní nacházel kola, kamna nebo vánoční stromky. Pak ze dna vytáhl kus černého dubu. Právě tak před 70 lety začal příběh objevení vraku historické lodi Vasa. Připomeneme si ho v nočním radiožurnálu, a to už za pár minut.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

Na pláži v písku leželo srdce, umývalo ho moře. Tak jsem si říkal, bude-li hořet, trochu jsem se bál.

0: Měla být chloubou švédského námořnictva, jenže po několika minutách plavby se naklonila, nabrala vodu a zmizela pod hladinou. Loď Vasa se na dno stockholmského přístavu potopila v roce 1628 a na své objevení čekala déle než 3 staletí. Od jejího nalezení uplynulo včera přesně 70 let.
1: Nemáte sonar, podvodní dron ani GPS. Máte jen staré dokumenty, loď a trochu zarputilosti. Právě tak v 50. letech hledal švédský námořní inženýr Anders Frazén vrak lodi Vasa. Několik let studoval archivní materiály a snažil se zjistit, kde přesně se loď mohla potopit. A pak začal prohledávat dno stockholmského přístavu. Pomáhalo mu jednoduché zařízení, které ze dna vytahovalo vzorky. Dlouho to nevypadalo příliš nadějně. 25. srpna roku 1956 ale přišel zlom. Pomocí sondy vytáhl ze dna kus černého dubu. O několik dní později se tak pod hladinu spustil potapěč Per Edvin Felting. Ve vodě byla téměř nulová viditelnost. Musel se tak orientovat hmatem, až narazil na dřevěný bok lodi.
2: Vasa je jenom jedna. Netroufáme si použít jiné než osvědčené metody.
1: Vysvětloval potapěč v dobové reportáži. Nakonec vyhloubili za 2 roky pod lodí několik tunelů, aby mohli na dně natáhnout lana. Zrekonstruovaný originál válečné lodi Vasa teď najdete v muzeu ve Stockholmu. Tam zavítá kvůli této expozici zhruba 1,5 milionu lidí ročně. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.

0: Radiožurnál, jsou 2 hodiny. U mikrofonu je Monika Chmilová, zazní zprávy.
1: Sněmovna přerušila projednávání návrhu na změny rozpočtových pravidel. Nejméně jeden člověk zemřel při výbuchu v Dněpropetrovské oblasti. České volejbalistky na mistrovství Evropy v Brně porazily Ukrajinu 3-1. A dnes bude oblačno i zataženo, místy s deštěm. Postupně se vyjasní, teploty většinou do 21 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Návrh na změny rozpočtových pravidel budou poslanci znovu projednávat dnes ráno. Debatu večer po 11 hodinách přerušili. Novelou zákona se zabývají znovu kvůli tomu, že ji nepodepsal prezident republiky a poslancům ji vrátil. Dnes bude podle předsedy sněmovny Tomia Okamury z SPD.